0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Kamenický folkfest a 12. návrat na jeho loňský 6. ročník nás čeká právě teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Budeme poslouchat záznam vystoupení sobotních hostů, jak na Morava scéně, tak i na scéně velké. A právě tady dnes pořadu Na cestě začneme. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: zájem.
1: Slavik Janoušek dohrál jeden ze svých hitů z 80. let, Halejova kometa. Vystoupil na velké scéně folkfestu v Mohelnických sadech v sobotu v podvečer. Doprovázeli ho muzikanti, se kterými hrává už dlouho. S kytarou to byl Luboš Vondrák, na foukačku výborně doplňoval Láďa Zitka a věkový průměr snižoval Honza Vondrák s kontrabasem. A v poslechu písniček Slavka Janouška budeme pokračovat.

0: Mohelnický folkfest se konává poslední prázdninový víkend. Navazuje tak na legendární dostavníky. Jeho motem je setkání lidí, léta a muziky. Pořadateli jsou muzikanti domácí kapely Madalén společně s celou řadou kamarádů, pomocníků, bez kterých by folkfest nebyl takový, jaký je. Skvěle zorganizovaný, se spoustou kapel hvězdných či legendárních, ale taky těch zatím méně známých, které tady dostávají příležitost, stejně jako muzikanti úplně nejmladší, kteří mají svou vlastní soutěž. Ale pojďme zpátky k muzice Slávka Janouška.
1: Je to tak

0: dál.
1: Pořadu na cestě z loňského Mohelnického folkfestu se Slávkem Janouškem a velkou scénou rozloučíme a přesuneme se na Morava scénu do kempu. Tady si poslechneme banjistu Davida Bendu s kapelou Sebastelar.

Kapelu Sebastolar s Davidem Bendou a jejich dvě skladby jsme slyšeli v nahrávce Českého rozhlasu Olomouc z loňského Mohelnického folkfestu, konkrétně z Morava scény. David Benda se v roce 2020 stal prvním vítězem v celosvětové soutěži ve hře na banjo. A my si ho s kapelou Sebastolar poslechneme ještě v jedné instrumentálce.

Banjo ale bude znít v pořadu Na cestě ještě nadále, protože na Morava scéně Folkfestu pokračovala v sobotu večer legendární bluegrassová kapela Monogram. Každý

Monogram není na bluegrassové scéně žádným nováčkem a ani v Mohelnici nehráli poprvé. Mají za sebou 30-letou existenci a v poslední době se sestava kolem bratrů Zdeňka a Jardy Jahodových ustálila s příchodem kytaristy Jindry Winklera. Ten přinesl do kapely další autorské skladby. Na kontrabas hraje v Monogramu Erik Banič.

Po bluegrassu přišel čas na vlnách Českého rozhlasu Olomouc na změnu žánru. Na Morava scénu nastoupila kapela Terrakota. Sami se škatulkují jako folk až folk rock. Já bych tam určitě přidala i trampárny. Patří k těm muzikantům, kteří na folkfestu neodhrají jen své vystoupení, třeba na Morava scéně, ale uslyšíte je u Osadního ohně a Noci v Mohelnici pro Džemuji. Písničky jsou z autorské dílny Radka Foxe.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme kapelu Terrakota, která dnešní pořad na cestě z loňského Mohelnického folkfestu zakončí. Jenom ještě doplním, že vystoupení kapel na Morava scéně můžete zhlédnout na YouTube. A taky, že letošní 7. ročník folkfestu se kvapem blíží. Poslední dnešní skladba se jmenuje Příhodně. Co bych ještě chtěl? Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
2: Přeji krásné odpoledne, letní odpoledne. Musím říct, že jsem se moc těšil do Humoriády.
1: Tak to je bezvadné.
2: Po delší době.
1: Já jsem k tomu složil báseň. Pohoda, nohy na stůl a ruce za hlavou. A k tomu humory s Kučerou a Salavou, co víc si přát, činasky jdou na startu hrát.
2: Výborně.
0: Humoriáda.

0: dnešní Humoriádě je naším hostem Petr Selava. První otázka samozřejmě se nabízí, jak se má, co dělá v těchto dnech?
1: Já se mám moc dobře a protože mě čeká společně s Danou Čenskou velká výstava na podzim 10.10. máme vernisáž na Kampě v seminár Café, tak doplňuji obrázky, maluji, mě to hrozně baví, je to taková až posedlost, že obrázek, který rozmaluji, prostě chci dokončit co nejdřív, i když nemusím, takže to je moje, řekl bych, hlavní prázdninová činnost, maluju a také jsem byl dneska trošku varován, protože jsem byl u nás u Vietnamce, který tam má potraviny a já tam kupuju taková speciální šampíčka, která mají jenom, myslím, jeden a půl deci maximálně obsah a beru to po kartonech, protože vlastně celý ten karton, to je jedna láhve velká a dneska ten Vietnamec, který mi prodával ten karton, mi říká, pane, moc pijete. Takže jsem byl varován, budu si dávat velký pozor a budu malovat pořád a pořád.
0: Takže souvisí to s tím malováním, je to pro inspiraci?
1: Je to pro chuť.
0: Jeden obrázek, jedno mini šampíčko?
1: Dá se říct, ano, to je.
0: A to jsou mini obrázky?
1: Ne, obrázky, já mám většinou rozměr 40 na 40 cm, to je tak akorát, to je moje specifická velikost obrázku, no a šampíčko se hodí.
0: Tak bezva, už víme, čím se inspiruje, ale zajímá mě, jak DJ, sportovec a tak dále přišel k malování.
1: Mě to vzalo asi před 4 roky. Já jsem, možná, že už jsem to říkal dokonce v Humoriádě, já jsem dostal k 60. od Karla Štědrého a jeho manželky Evy speciální dárek, plátno, barvy, stojan, štětce, opravdu nádherné vybavení a já jsem na to asi 6 nebo 7 let nesáhnul, až prostě před těmi 4 lety mě to vzalo. Velmi správně, do téhleté chvíle mám namalovaných asi 103 obrázků, asi 35 už jich změnilo majitele. Moje obrázky jsou naivní, veselé, barevné a pozitivní a proto snad se líbí. A s mými obrázky se dám vlastně cestovat po světě, abych nezdržoval. Dneska jsem maloval Havanu.
0: Takže žánrově různá místa? Světa?
1: Různá místa, hlavně, aby tam byly lodě, auta, moře, domečky, střechy, to je moje, a barvičky.
0: Tak tohle maluje Petr Selava, teď se vydáme do archivu a kam sáhneme úvodem?
1: Tak já bych vybral legendárního komika Jaroslava Štercla, který se mi, když jsem jako kluk se díval na obrazovky Československé televize, i strašně líbil v pořadu Souboj s pamětí. Tak teď si tu paměť vyzkoušíme.
2: Ctěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100, ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája Čerok Zlaté písky. V naší knize přání si můžete přečíst, kolik zrušení poskytli paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi Strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku Panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají, zdviž, která se nezdvihá. Podlá, která se zdvihá. Kamna, která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde to dost těžký, při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně. Proto je při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z téhož důvodu vyměnili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce za rajský jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od desátého okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl. Ptám se Petra Salavy, jestli pak se osobně setkali.
1: A měl jsem tu velkou čest, protože já jsem jednu dobu jezdil jako jeden z hostů s Honzou Rosákem a s pořadem Videostop na cestách. Aha. A tam byl dalším z těch hostů právě Jaroslav Štercl a já jsem k němu úplně vzlížel. Čekali jsme třeba v zákulisí, než ten Honza nás zavolá. A bylo mi tehdy strašně podivný, že ten Jaroslav Štercl byl strašně nervózní a to už byl ve věku a říkal jsem si, taková legenda, tak ostřílený člověk. A on si normálně tak jako ručičkou pumpoval, dělal si takovou atmosféru, než tam vletěl, pak samozřejmě vletěl na jeviště a byl vynikající, ale v zákulisí byl nervózní a to mi teda opravdu hodně překvapilo.
0: Musel se rozehřát.
1: Musel se nahřát rozehřát.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl a já myslím, že jste se Petře setkal i s tím dalším, koho nabídneme proti Jaroslavovi, s Petrem Novotným.
1: No, mnohokrát jsme prožili spolu fotbalové výlety a nejenom fotbalové výlety, dokonce on byl ten, který mi dal šanci před mnoha lety v jednom přímém televizním programu, kdy se vysílalo z Karviné, ten pořad se jmenoval Kopeme dál, takže to bylo tak dvojsmyslně. A tam vlastně poprvé jsem byl v přímém přenosu, což do té doby jsem natáčel jenom hitparády a takové věci, které byly na záznam a tam mi dal on tu šanci a za to zpětně ještě děkuji.
0: Petr Novotný jako guru Petra Salavy.
1: Děkuji moc.
0: Dá se říct. Takže Štercl nebo Novotný? Aktuální otázka na naše posluchače. Pište SMSky Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď si dáme slovenskou pesničku Naše hriechy a zpívat budou Adam Ďurica a Ema Drobná.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Hlásí se vám dnešní posádka Humoriády Petr Salava a Pavel Kučera. Včera jsme tu měli Pepu Dvořáka a ten nám říkal, že máme pozdravovat Petra. To už se stalo, to už jsem vyřídil samozřejmě, ale taky se nechtěl pochlubit jedním sportovním mega úspěchem. Tak Petře, je to na vás.
6: No, já musím taky Pepovi na dálku poděkovat. Já jsem se až červenal včera, jak jste mě tady chlapci vychválili. A já musím říct, že Pepa je opravdu nadšený tenista, hraje tenis velmi dobře. Musíme si uvědomit, že je mu 84 let a že v rámci letošního květnového turnaje, který jsme sehráli v rámci fotbalového výletu do Španělska v Malaze, opravdu vyhrál. Los byl k němu velmi přívětivý, protože jsme mu přilosovali mladého hráče, člena Pražské komorní filharmonie, solo flétnistu Jirku Ševčíka, který to trošku za něj oběhal, ale samozřejmě opravdu, jak se říká, klobouk dolů, ten Pepa si zaslouženě ze Španělska odvezl zlatou medaili. A já, jestli můžu, Pavle, abych zaspomínal, jak zhruba před 30 lety mě opravdu strašně Pepa dostal. Bylo to v době, kdy byl na nějakém vážném zákroku v ústřední vojenské nemocnici a já jsem mu tam ze zájmu prostě zavolal, chtěl jsem se zeptat, jak mu je, jestli všechno dobře dopadlo. A on změnil potvora hlas a prostě do toho telefonu řekl, hlaste se šarží, jste ve vojenské nemocnici a já jsem teda nevoják a on mě tak rozhodil, že jsem opravdu začal koktat a on si v tom liboval, protože pochopil, že mě má a já jsem nebyl schopen ten telefonát dokončit. A on pak se představil, smál se a já jsem pochopil, že nejenom, že mě dostal, ale že už je mu dobře a byl jsem za to strašně rád. Takže hlásím se šarží. Kapitán Petr Salava zdraví Pepu Dvořáka.
5: Tak doufám, že poslouchají Dvořákovi právě teď a že se taky pobavili jako vy včera u rádia. Tak,
6: určitě.
5: Teď se dozvíme od našich posluchačů, s kým se budeme bavit dál z našeho archivu. Bude to Jaroslav Štercl anebo Petr Novotný? Otázka zůstává, přidáme další vaše hlasy. Kdo pak se hlásí? Dobrý den. Haló. Už jste s námi?
7: Ano, dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Tanda Zemník vás oba zdraví.
6: My vás taky.
7: Tanda Zemník vás oba zdraví.
5: Slyšíme.
7: No, takže zdravím vás, Pavle, i pana kolegu a pana Salavu. Velmi dobrého organizátora výjezdu Arfory, zvaná Banda, nebo jak se... A je to sympaťák a děkuji mu a dejte tam pana Novotního, nebo koho to máte?
5: Píšem si hlas, ano, Bčko má Petr Novotný, Ačko a Jaroslav Štercl.
6: Mějte se moc hezky.
5: Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
8: Miroslav z Karviné, dobrý den pánové pro oba dva.
5: Dobrý
8: a dávám
5: den.
8: Hlas taky Petrovi Novotnýmu.
5: Píšeme si a děkujeme. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, pánové. Pro vás Petr z Lhoty.
6: Zdravíme Petra.
5: Pokračování je s panem Štercelem, ale hlas panu Novotnému mám zapsat?
9: S panem Novotným.
5: Dobře, pana Novotného jste si vybral, zůstává věrný svému typu. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta Petra Salavu. Dobrý den, pane
6: Dobrý
2: Petře.
6: Den.
2: Přeju vám vše dobré a krásné léto. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný letní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením
6: no,
2: do nového dne všem posluchačům.
5: Děkujeme.
2: Humoriádnice Růža z Rychnovska.
5: Tak, těšíme se na slyšenou i s vámi. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne. Karel z Bojkovic, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
6: Zdravíme.
10: Já bych si psal, teď nevím koho, jestli Ačko nebo Bčko, a dáme novotné. Děkuji.
6: Děkujeme.
5: Dobře, tak vybral jste si nakonec. Sice to vypadalo nerozhodně, ale my ještě nemáme rozhodnuto. Teď jsem se podíval na ten aktuální stav, sečteno i se SMS-kami a vším všudy, a máme vyrovnáno v tuto chvíli. Takže chvilka napětí rozhodne nám tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, já zdravím vás, Pavlíku, i pana Petra.
6: Dobrý den.
11: Chci vám dodatečně k vašemu svátku. Je tam dneska posádka.
5: Ano,
11: úžasná.
5: Petr Pavel.
11: A chtěla bych Ačko a chci prozradit, že Pavlík taky maluje. Takže se pochlubte Pavlíku, panu Salavovi, a ukažte mu vaše obrázky.
5: Provedu.
11: Já vás mám na internetu a zrovna předtím se dívala, co vám tam přibylo.
5: No.
11: V té vaší galérii.
5: To je dobře.
11: Takže vám přeju oběma, ať se vám, pánové, daří.
5: Já vám moc krát děkuji.
11: Ať vám nevyskne malba a nezasne štětev.
6: Tak
5: děkujeme pěkně, díky. Naslyšenou. No vidíte to, malíři, sportovci, nemůžeme říct, že jsme oba, to já se klidně vzdám tohodle oboru ve prospěch Petra, ale u nás to vyhrál v tuto chvíli Jaroslav Štercl.
12: Vaše nervy už nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, vhodíte je do samoobsluhy, nebo chcete jet 13 až do hloubí Tína. Táhle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesedne to do příště a dostanete vynadáno od průvočího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice, tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rýgrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává. Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tamta. Eta tam, pardon. Cítíte potřebu někoho zlectít, nakopnout. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, než škrtíte, než čtvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá. Psu na vás ve. Psu na té zkratka podniku, perte se u nás. U nás si vylete vztek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. Jose Malvazia, miláček hysterických žen. Náš Jose, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky. Drží, nehéká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba. Zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně. Nositel notoriků, specialista na masovou práci v bezmasí den. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na voru do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistí čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá nazdař Bůh, 1 korunu 37 haléřů. Facka mířená 2 koruny 15. Facka s rozbíjem 5 korun 10. A proto neperte se doma, perte se u nás!
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje dnešní humoriáda, máme čtvrtek 9. července, léto v plném proudu. Ještě než se dopustí dalšího výběru, Petr Salva má nějakou letní historku?
2: No, mám historku od kamaráda, který je majitelem farmy Klídek tady ve středních Čechách, kterému se stala neuvěřitelná věc. On tam má několik studní v rámci té farmy a najednou jedna docela hodně vody dávající studně byla prázdná, totálně jako kdyby vyschla. Tak tam byl takový rozruch a ten můj kamarád začal vyšetřovat, který že z personálu chlapů tam nechal prostě puštěnou hadici, a což dneska, když je vody málo, je trestuhodné, no ale všichni se zapřísahali, že to nikdo neudělal. No a nakonec došlo to tak daleko, že začali prohlížet kamerový systém, protože ta farma je pod kamerami, no a zjistili, že tam mají v jedné ohradě, která je u téhleté studny, malého poníka, který nemůže být s velkými koňmi, protože je i nějak zdravotně jako postižený. A tehle koník se naučil ovládat pítko ne tlamou, ale kopítkem. A oni na tom videu viděli, jak se normálně sprchuje, jak si užívá tu vodu, jak to kopítko zaboří prostě do toho pítka, a vlastně on způsobil
1: nedostatek vody, poník,
2: nedostatek vody totální.
1: Svou úzkostlivou čistotností.
2: No ale on to byl vlastně takový exhibicionista, takže pozor na to, co se může stát i na takové farmě.
1: Pozor, ať vám poník nevysprchuje studnu. Tak, a jinak šetříme vodou samozřejmě.
2: No, určitě.
1: Ale hygiena je důležitá. Tak, tolik poselství z této historky závěrečné. A teď úvod další scénky. Co pak to bude?
2: Tak já bych poprosil dvojici Josef Mladý, Josef Náhlovský, kamarád, které jsem i často uváděl na různých akcích.
3: Dobrý večer, dámy a pánové.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Dobrý večer, obzvláště dámy. Dobrý večer,
4: stačí.
3: Dámy.
4: Dobrý večer, přátelé. Dnešní přednášku pojmeme poměrně vážně.
3: Vážně, pardon.
4: My bijeme na poplach.
3: Ano, my bijeme na poplach. Něco hrozí, nějaký nebezpečí?
4: Samozřejmě.
3: Ano.
4: Českému jazyku.
3: Ano.
4: Přátelé, od dob národního obrození čeština nebyla v takové krizi, jako je v současné době.
3: Jistě.
4: A my bychom měli...
3: Bychom měli?
4: Ano.
3: Ano, ne.
4: Pořádku. Jsem tě jenom zkoušel. A je dobře, že jsi připraven.
3: Na těch chytách.
4: Ano, my jazykospitci, my lingvisté, určitě bychom chtěli...
3: Bychom chtěli.
4: Proč mi pořád skáčeš do
3: určitě
4: řeči?
3: Bychom chtěli.
4: Proč mě, Hergot Krucifix, co mi skáčeš do řeči, když řečím tady teď problémy dědictví našich otců?
3: Ano, tohleto Krucifix, Hergot, furt to je dědictví vašich otců, ano?
4: Ne.
3: No ne, tak opravdu, pan mladý, je sudeťa.
4: Já bych to tady...
3: No ne, tak opravdu to není k smíchu. Jeho tatínek se jmenoval ještě Junge.
4: To je jedno. Máme...
3: Helmut Junge.
4: Je to jedno úplně.
3: A je to všem jedno.
4: Ano.
3: Helmut Siegfried Junge. Junge.
4: Tak, přátelé, je to jinak. Tato slova jsem samozřejmě použil jenom proto, abychom si uvědomili, kde nás bota tlačí.
3: No, to já vím, kde nás bota tlačí. Mě třeba tlačí bota na levý noze. Levá noha mě tlačí, bota tady mě tlačí, pravá netlačí. To je zajímavé, levá tlačí, pravá netlačí, jestli to je nějaký politický podtext.
4: Není tam žádný politický podtext, ne, to je tvůj problém, který bychom tu neměli řešit, ale pomohu ti.
3: Ano.
4: Je to tím, že noha je párový orgán, a není totožný. To znamená, jako máš dvě nohy, ano, párový orgán, dvě ruce,
3: ano.
4: Oči jsou párový orgán.
3: Dvě ledviny jsou párový
4: ano,
3: orgán.
4: Správně, no.
3: Dvě plíce,
4: ano,
3: dva orgány.
4: Ne, tento orgán, na který ty myslíš, není párový.
3: Ano.
4: A je to dobře, protože zhruba na 50% redukuje tu možnost, že tady by se zase něco podobného objevilo.
3: No, prosím vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Josef Mladý a Josef Náhlovský spolu budou i dál u vás z rádia z naší humoriády znít v další scénce, a nebo nastoupí Halina Pavlovská. Vyberte si, dámy a páni, SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04 je pošlete, a nebo zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší náš dnešní host Petr Salava. A teď zpívá Dalibor Janda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Další humoriádnický souboj je tady Josef Mladý s Josefem Náhlovským a nebo Halina Pavlovská. Otázka i na další posluchače, kteří volají na 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Blokavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
4: Zdravím.
2: Zdravíme.
3: A já bych určitě hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno, mějte se na
3: slyšenou. Díky. Jméno jsme chlapi.
2: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Honza. Já vás zdravím všichni, do studiu.
2: My vás.
5: A chtěl bych se vyslat pro Ačko.
2: Dobře, máme zapsáno, hlas pro Mladého s Náhlovským, děkujeme krásně a jdeme na další dotaz. Kdo tam?
6: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Pem. Zdravím Petra a Pavla a dáme si Ačko.
2: Tak děkujeme pěkně.
4: Velké díky.
2: Naslyšenou, dobré odpoledne. Tak máme ozvěnu, už je slumená a můžeme povídat.
7: Dobré odpoledne, tady František nad Vltavou, zdravím vás, pánové. Pana prezidenta Amfory, pana Salavu hlavně a Pavel, ta vás taky. A
2: tak
7: chtěl
2: je
7: bych jenom vědět, no, jestli bude pokračovat, ponáž minule se zmínil, že už chtěl skončit s Amforou a že ho kamarádi přemluvili, aby ještě pokračoval, tak jak to dopadlo?
4: Hele, dopadlo, dopadlo to dobře, jedeme dál. Pardon, že jsem vás přerušil.
7: A pane Salava, prosím vás, a Pepa Dvořák taky dělal výkopy.
4: Ano, ano, ano, letos... Hele, on má nožičky skvělý, nebojte.
2: Vodnické nožičky.
4: Hele, 15.8. Nový Oldřichov.
2: Tak jo,
4: tam bude.
7: Zdraví a jste bezvadný, díky moc.
2: Vám taky, mějte se hezky. Oldřichov?
4: Nový Oldřichov 15.8. výkop bude mít Pepa Dvořák a Jaroslav Satoranský.
2: Tam budou důkazy, že Amfora jede dál.
4: Ano.
2: Tak a my jedeme dál s Josefem Mladým a Josefem Náhlovským.
8: Další problém, který mě tíží, je neologismus.
9: Neologismus, a to je...
8: To jsou novotvary.
9: To jsou novotvary, ano.
8: Nově vznikající slova.
9: Já sám takové slova vymýšlím.
8: Ano.
9: Třeba nadávky úplně nový, třeba já nevím, blbíš, nebo blbánek.
8: Ano.
9: Trotlenko, trotlájev.
8: Ano, ano, tak...
9: Dementinko.
8: Ano, tak právě...
9: Vytrubenko, dobrý
8: den. Ano, neukazuj konkrétně, zas nám poškrábou auto jako minule. Tak konkrétně tato slova, přátelé, vytlačují ta krásná česká slova,
9: ano.
8: A tím nám mizí i přísloví.
9: Přísloví nám mizí taky, protože už prostě nemají oprávnění, už
8: ne,
9: neplatí.
8: Mýlíš se.
9: Řada přísloví neplatí.
8: Platí všechny.
9: Nepak. Třeba tak, tak mi například řekněte, kdy se vrátí ti, kteří z poctivosti nejdál došli.
8: Ne, to nevím. Ne.
9: Já vám to řeknu kdy. Nikdy.
8: No,
9: ty z poctivosti dojdete akorát...
8: Ale zadrž to, zadrž. Vulgarizmy, to jsou další problémy češtiny.
9: Doháje jsem chtěl říct slušně, jenom doháje.
8: A pozor.
9: O?
8: Teď si možná nevědomky použil eufemismus.
9: Koho?
8: Eufemismus.
9: Eufemismus jsem možná.
8: To je změkčování.
9: Ano, tak to už mě proběhlo dávno. Játra, játra. já teda vlastně teď beru prášky na změkčování jater.
8: Vezměme si nějaké tvrdé slovo.
9: Ježišmarja.
8: Nebojme se třeba slovo bordel. Ale my eufemisticky můžeme jemně říci třeba nepořádek.
9: Nepořádek.
8: No.
9: Tak já jsem byl včera s klukama v nepořádku. A koupil jsem si tam uklízečku za 3000. No. A tam by vyluxovala šrajtofly.
8: Ano.
9: To je paráda. Takhle se mám mluvit. To mám radost. Vidíte, že to jde. Jo.
8: Ano.
9: Krásně jsme to slovo
8: takže
9: nahradili.
8: Bohužel na závěr této přednášky musím konstatovat, no, že čeština jde cugrunt.
9: Ano, česky správně cugrunt.
8: To znamená, že nám mizí takové krásné věci, jako byly epigramy.
9: Aforizmy.
8: Aforizmy.
9: No, no to nemizí to, já třeba sám pracuji na tom, aby vznikaly nové
8: ty?
9: Epigramy. Já jim říkám pepigramy, že jo? Pepigramy, no jistě.
8: Ano.
9: Já vymyslím každý týden nový pepigram, třeba tenhle ten je dobrý. V kolika zemích máš konto, tolikrát si člověkem.
8: No tak to nevypadá, že by bylo světlo na konci tunelu.
9: Já mám takový krásný pepigram, který se hodí na závěr té vaší přednášky.
8: Opatrně.
9: No, opatrně, to velmi citlivé a jemné. To
8: velmi
9: vám bude
8: opatrně.
9: Moc líbit,
8: ano.
9: Lepší jarní osení,
8: no,
9: nežli stará tráva.
8: Ano.
9: Lepší mladý vůl, nežli stará kráva.
8: Děkujeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik dva pepíci, Mladý a Náhlovský. A vracíme vám do hry Petra Novotného. Tentokrát se utká s Halinou Pavlovskou. Vybírejte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon připomenu jako vždy 731 800 900. No a protože tady máme slavného československého, dá se říct, disc jockeye Petra Salavu, tak teď poprosím o jednu takovou vzpomínku, byla-li by na Bonnie Tyler, která bohužel nás opustila.
4: Jo, je to taková vzpomínka z doby zhruba před 40 lety, kdy každý DJ, který vyjel do zahraničí, tak musel nakoupit singly, protože to
2: aby
4: bylo
2: co hrát.
4: To hlavní, aby bylo co hrát, a já jsem v té době byl v Bruselu s jedním fotbalovým zájezdem a vím, že jsem tam koupil minimálně 10-12 singlů Bonnie Tyler právě s totálním zatměním a těch desek jsem tam nakoupil, já nevím, cirka 60-70. Samozřejmě s vědomím, že přistaneme v Praze a ten fotbalový výlet, to měl domluvené na celnici, že to nějak dopadne. No ale co se nestalo? Stalo se to, že byla mlha a my jsme místo v Praze přistáli v Bratislavě, kde museli budit celníky a ti velmi rozmrzelí přišli a to já jsem vez desky, ale tam fotbalisti vezli televize a videa a tak dále. Tak jak to bylo, větší věci. No a já jsem měl s jedním fotbalistou, který bohužel už je na nebíčku, domluveno, že mě tu tašku s těma deskama vezme, protože jim to procházelo samozřejmě víc než třeba jasně. Mě. No a milý fotbalista, když už jsme byli ve frontě před tou celnicí, tak mi řekl, nezlob se, já mám svý věci a nechal mě v tom. A já jsem, Pavle, naprosto drze tu tašku s těma singlama, což byl poměrně velký balík, prokopal nohou pod tím pultem, kde byl ten přísný rozespalý celník a takhle jsem přelstil tu celnici a všechny kolegy jsem pak potěšil tímhle velkým hitem Bonnie Tyler s jejím nádherným hlasem, který nejde ani snad napodobit.
2: Tak za prvé je těžký život disc jockeye, ale děkujeme i za ty písničky Bonnie Tyler. A protože jsme v humoriádě, dáme si jednu veselější s Shakin' Stevens a Bonnie Tyler.
4: To je dobrá kombinace.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Úplně nejčerstvější, nejžavější výsledky hlasování tady máme. Petr Salava sledoval a ví a zná vítěze. Ano, kdo pak to je?
2: Dostal jsem šanci oznámit, že velmi těsně zvítězil Petr Novotný. Tak se těšíme.
1: Petr uvádí Petra.
2: Ano.
3: Abyste neřekli v Kozákově, tak drobný problémy doma máme, já jsem je vyřešil okamžitě. Podle zásady nic není problém, ano? Problém číslo jedna, mýdlo. Podívejte se, ona mi nevydá nový mýdlo, dokud nevymydlím to starý. To se nesmějte, to není opravdu legrace, protože já už se doma mýdlím něčím, co vypadá jako žlutá žiletka. Já už to ani nemůžu kolikrát mezi prstama najít. No a ona mi nedá prostě nový, nedá, já už jsem to vyřešil. Dneska jsem to vyřešil. Já jsem to normálně nacpal do toho odpadu, co máme v umyvadle. Ten kousek pustil jsem na to horkou vodu, ono se to částečně rozpustilo, zbytek jsem zatlačil. Večer fasuju nový. Problém číslo dvě. Úklid u nás doma. Prostě ona není pořádná, to bych si netrouf říct, jo. Ona jednoduše nestíhá, já se jí ani nedivím. My máme 4 děti a ona učí a dělá přípravu odpoledne a večer. My kolikrát jdeme někam na návštěvu, kde nemají děti a ona mi pak říká, táto, ty tam mají naklizeno, vidíte? Já jí vždycky říkám, proč nemáme paní, která by nám pomáhala v domácnosti? Je to tak jednoduchý. A ona ne, že nechce, ona dlouho odolávala, že nemá ráda takový jako panský manýry a že nechce mít doma služku a že nechce mít ženskou, která bude chodit po bytě a koukat do zásuvek, no hrozný keci, ale zvítězil jsem, prosadil jsem svou, vyřešil jsem to jednorázově, hotovo, máme paní Cibulkovou. Cibulková skvělá, to je profesionálka, ta opravdu uklidí, ona chodí jenom jednou týdně. Opravdu pár hodin, ale to je zázrak, ten barák já večer prostě nepoznám, to je ono, jo. A představte si, na co já jsem teď přišel předevčírem. Ta moje žena vždycky předtím, než přijde paní Cibulková, uklidí celý barák. A víte proč? Protože nechce, aby si paní Cibulková myslela, že máme doma bordel. No.
1: A jsme ve finále, loučí se Petr Salava, zároveň by nás pozval na svoji diskotéku.
2: No, budu moc rád. Ona...

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Lidé můžou cestovat mezi Jihomoravským a Jihočeským krajem s jednou jízdenkou. Festival v Boskovicích už po 34. propojuje historii města s novodobým uměním. Tenisový Wimbledon zažije první ryze české finále ženské dvouhry. Dnes bude většinou polojasno nebo oblačno, teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Během prázdnin můžou lidé nově cestovat mezi Jihomoravským a Jihočeským krajem na jednu společnou turistickou jízdenku. O víkendech je navíc sveze nová cyklobusová linka 180, která spojuje České Budějovice a Slavonice s Vranovskou přehradou a Býtovem. Tato novinka výrazně zjednoduší turistům letní výlety. Podle mluvčího Cordisu Květoslava Havlíka to usnadní cestování i cyklistům.
2: Cyklistům se tímto otevírají desítky kilometrů nových tras bez nutnosti řešit, kde končí hranice kraje. Pokud chtějí vyjet například na prodloužený víkend, nemusí si každý den kupovat nový lístek. V naší aplikaci Poseidon si koupí jízdenku třeba na 3 nebo 5 dnů a obě jim uznají i v navazujících jihočeských autobusech IDSK.
0: Na požár budovy 34 v Baťovském areálu v centru Zlína dohlíželo přes noc 14 jednotek hasičů. Monitorovali především okolí, aby se oheň dále nešířil. Celou dobou byl na místě také velitel zásahu. Dnes ráno se má podle něj rozhodnout o dalším postupu, řekl to mluvčí hasičů David Martinec. V Boskovicích bude pokračovat 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť. Až do neděle nabídne koncerty různých žánrů, divadelní představení nebo promítání filmů. Pořadatelé se snaží o propojení současného umění s historií, součástí programu jsou proto i prohlídky města nebo příběhy 20. století. Festival zavede návštěvníky do různých částí Boskovic, doplňuje mluvčí Michála Jurenová.
3: V Panském dvoře, kde bude hlavní hudební scéna, v zámeckém skleníku, kde se tradičně konají koncerty zaměřené na jazz a blues, v synagoze, v evangelickém kostele, divadla budou zase na Palouku u Hradu a nově letos i v Sokolovně. Sport.
0: Tenisový Wimbledon zažije první české finále ženské dvouhry. Karolína Muchová se zítra utká s Lindou Noskovou. Muchová totiž nejprve porazila Američanku Goffovou a Linda Nosková pak Kostěukovou z Ukrajiny. Rodačka z Valašska je šťastná za obě hráčky.
4: Pyšná na nás obě, myslím, že i Česko je na nás pyšný a Wimbledon je jeden z největších, ne-li největší turnaj na světě, takže jsem strašně ráda, že jsme to obě dokázali. Tuhle trávovou sezónu máme každá titul, takže myslím, že to dopadlo asi nejlíp, jak mělo.
0: Finále se bude hrát zítra od 17 hodin.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě bude dnes ráno nejprve méně oblačnosti, přes den pak postupně polojasno, odpoledne může být až oblačno, hlavně na severovýchodě. Večer bude oblačnost opět ubývat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný severních směrů. Rozptylové podmínky jsou teď ráno a také později večer budou dobré, jinak velmi dobré a biozátěž bude kvůli horku střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynule, i když místy v silnějším provozu, platí to pro dálnici D1 ve směru od Prahy na Brno a také dále na Vyškov, ale i v opačném směru. Kratší kolona už se vytvořila v místě dopravního omezení mezi stým 89. a stým 96. kilometrem. Zdržení je do 5 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo. Je 5:05, posloucháte Český rozhlas Brno. Naladili jste si nás v pátek 10. července roku 2026. Do konce roku zbývá 174 dnů a svátek podle kalendáře dnes slaví hned dvě dámy, Libuše a Amálie, a oběma pak budeme posílat písničku krátce po 8. hodině. V církevním kalendáři dnes najdete svatou Amalbergu nebo taky svatou Amálii, patronku rolníků a námořníků, a v lidové vrstvě pranostik se také nese označení tohoto dne starším označením sedm bratří. Odtud pak vychází i spoustu lidových pranostik. Písničky vám budeme hrát od samotného počátku a především ty, které nestárnou. Začneme s Michalem Hrůzou a Zakázaným uvolněním a pak se vypravíme do roku 1980. Vzpomínáte ještě na slavný hit Hany Zagorové a Drupyho Setkání? Tak i ten si zahrajeme. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Máme radost, že jste s námi. Přejeme vám ráno bez spěchu a když už spěchat musíte, tak aspoň s dobrou muzikou. Hezký poslech.
1: Český rozhlas Brno.

Výlet do roku 1980 s Hanou Zagorovou a s Drupim, písnička Setkání. Je 5:13, tady je Český rozhlas Brno, dnes je pátek 10. července 2026. Roku 1913 byla právě 10. července v kalifornském údolí smrti v USA naměřena nejvyšší absolutní teplota vzduchu na Zemi. Podržte se, bylo tehdy 56,7 stupně Celsia. Před 86 lety začala letecká bitva o Británii. Do bojů na straně britských letců se tehdy zapojili i desítky československých pilotů. Nejslavnějším z nich byl rodák z Otaslavic na Hané Josef František. Se 17 sestřelili vůbec nejúspěšnější stíhací ESO celé bitvy. Brzy byl známý jako velmi dobrý pilot, který často riskuje a porušuje předpisy. Do zahraničí odešel spolu s dalšími piloty v červnu 1939. Bohužel zemřel při návratu z hlídkového letu v říjnu 1940. Příčiny havárie se nepodařilo objasnit. Bylo mu tehdy pouhých 26 let. Před 53 lety Olga Hepnarová úmyslně najela s nákladním autem mezi lidi čekající na zastávce tramvaje v Praze. Způsobila tehdy smrt 8 lidí. Popravena byla v roce 1975 a byla to současně taky poslední popravená žena v Československu. Dnešek patří také historii Brna. První doložená zmínka o Brně se objevila 10. července 1091 v Kosmově kronice, a to v souvislosti s obléháním Brna Vratislavem II. Před 116 lety se narodil rodák Stasova, hudebník, zpěvák a také sběratel Antonín Frolka mladší. Pocházel z umělecké rodiny, vystudoval medicínu a posléze hudební vědu. Počátkem 30. let Antonín Frolka působil v brněnském slováckém kružku a po válce založil vlastní folklorní soubor, spolupracoval taky s brněnským rozhlasem a Brolnem. Byl předním cymbalistou na Podluží a sezbíral více než 1500 lidových písní. Dnešek připomíná také zesnulého herce Martina Havelku. Narodil se v roce 1958 a začínal v legendární Huse na provázku. Později se stal členem Městského divadla Brno. Spolupracoval s filmem i televizí a v soukromí vyřezával loutky a sochy. V roce 1982 zemřela ve Spojených státech amerických operní pěvkyně a také filmová herečka Marie Jerica, vlastní jménem Marie Jedličková. V cizině byla možná populárnější než Emma Destinová. Kvůli svému silnému hlasu si ve světě získala přízvisko Moravian Thunderbolt, tedy moravské hromobití. Narodila se v Brně do velmi početné rodiny 18 dětí. Brzy získala místo sboristky v tehdejším brněnském městském divadle a získala také angažmá ve dvorské opeře ve Vídni. Osobní život měla velmi bouřlivý, vdaná byla celkem 4x a díky třetímu muži, americkému filmovému magnátovi a viceprezidentovi Foxu Film Corporation, se jí pak otevřela cesta do Hollywoodu. A na závěr písnička, která přesně před 50 lety vyletěla na první místo britské hitparády. Kapela The Real Thing byli 4 muzikanti z Liverpoolu, kteří velmi dlouho čekali na svůj první velký hit. Až skladatelé Ken Gold a Mick Den přišli s nápadem na písničku a ta byla hotová za méně než hodinu. První test proběhl tehdy v Liverpoolu, DJ si tehdy nechal pustit takovou tu bílou testovací desku, parket se okamžitě zaplnil, no a pak přišla pozvánka také do slavného pořadu Top of the Pops. Maminka tehdejšího zpěváka Real Thing, Chrise Amoa, byla švadlena, přes noc ušila kapele kostýmy, kluci sedli druhý den do vlaku do Londýna a z Real Thing se stal opravdový hit. My si tuhle písničku, která přesně před 50 lety ovládla britskou hitparádu, pouštíme i na vlnách Českého rozhlasu Brno. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 20 minut, čas na počasí. Teploty dnes po ránu celkem nízko, pohybují se mezi 9 a 13 stupni Celsia, takže připravte se na to, chystáte-li se ven, že dnešní ráno je chladnější. A předpověď pro dnešek, ráno bude méně oblačnosti, přes den postupně polojasno, odpoledne může být až oblačno. Večer bude oblačnosti opět ubývat a nejvyšší teploty dnes vyšší než včera, mezi 26 a 29 stupni Celsia. Ráno a večer slabý, přes den mírný vítr severních směrů do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky velmi dobré. Bio je dnes na dvojce a slunce, které dnes vyšlo 2 minuty před pátou, zapadne přesně v 21 hodin. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Přejeme krásné ráno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 24 minut, čas pro rozhlasový cyklus Temné letopisy moravské. O prázdninách každý všední den v tomto čase vypráví Michal Isteník. Dnes se vypravíme za událostí, která krutě poznamenala město Vyškov.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1917. Škvaření sádla zapálilo Vyškov. Její jméno zůstává dodnes zachované ve vyškovských kronikách. Psal se 21. květen 1917 a Kateřina Konečná škvařila v domě s orientačním číslem 25 na tamním náměstí na plotně sádlo. Od hrnce však na chvíli odešla. Osudová chvíle stála život nejen ji, ale i další čtyři lidi. Bylo kolem poledního. Venku foukal silný vítr a oheň vzniklý v hrnci se sádlem se blesku rychle šířil městem. Pomohly tomu i šindelové střechy domů. Když se dřeva uvolnila, vítr je roznášel a rozséval tak skázu. Dobová mapka ukazuje rozsah. Jihovýchodní strana náměstí zničena. Na západní straně několik domů. Oheň se dostal až k zámku a do sousedství zámeckých zahrad. V plamenech zmizela část radnice i s městským archivem, pivovar, panský dvůr a orlovna. Kromě pěti životů, shodou okolností všechny oběti byly ženy, jsou na závěrečném účtu téměř 30 těžce popálených, 67 zničených domů a obydlení přišly téměř 200 rodin. To vše v mimořádné době vrcholila tehdy válka, označovaná později jako první světová. Požár vzal Vyškovu starou tvář. Vzpamatovával se i díky mnoha darům a příspěvkům a poukázal na to, jak důležité je mít na místě dobře vybavený hasičský sbor. Při požáru jehož plameny ještě proskakovaly na spáleništi další 3 dny. Pomáhali hasiči z Brna, Prostějova, ale přijeli i třeba z Třebíče či Holešova. Díky darům tehdy vyškovští hasiči pořídili i 4-kolovou motorovou stříkačku, která byla jediná toho druhu na míle daleko.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 11. díl našeho cyklu, najdete i na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Vedení městské části Brno-Líšeň plánuje areál základní školy Novolíšeňská rozšířit o sportovní halu, odborné učebny a víceúčelový sál. Projekt přijde na zhruba 500 000 korun, uvedl starosta Brna-Líšně Břetislav Štefan, zvolený za sociální demokraty. V souvislosti s rozsáhlým požárem budovy 34 v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně zůstane dnes uzavřený krajský úřad, uvedla to mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. Budova 21, takzvaný Baťův mrakodrap, ve které krajský úřad spolu s finančním úřadem sídlí, zůstala mimořádně uzavřená i včera. Uzavřeno je zůstává také Baťův institut 1415, kde mají zázemí hasičské jednotky. Při slavnostním ceremoniálu na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou včera oficiálně převzal velení vzdušných sil armády České republiky Petr Tománek. Ve funkci vystřídal Petra Čepelku, který bude nově působit jako první zástupce náčelníka generálního štábu. Generál Tománek řekl, že chce v následujících letech pokračovat v modernizaci českého letectva. V Brně na Špilberku je venkovní putovní výstava Lichtenštejni a Česká republika. Tvoří ji 6 oboustranných panelů s QR kódy. Návštěvníkům přibližují téměř 800 let působení šlechtického rodu v Česku. Výstava bude na Špilberku ještě 10 dní. Podobná je teď také v Lednici na Břeclavsku. Na jižní Moravě dnes bude nejprve méně oblačnosti, přes den postupně polojasno, odpoledne může být až oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný. Biozátěž je kvůli horku střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy pojedete většinou plynulé, nesouvislá kolona a silný provoz už jsou ale na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Nesouvislá kolona začíná u Kývalky, končí na stém 94. kilometru. Zdržení je okolo 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Zpívali vám Golden Kids písničku Šlechtici, je 5 hodin a 38 minut, tady je páteční Český rozhlas Brno. Ovoce z domácí produkce bude letos ve srovnání s minulostí polovina. Ukazují to odhady ministerstva zemědělství. Škody letos napáchalo kromě jarních mrazů taky sucho a nedávná vlna veder. Odborníci varují, že se změnou klimatu může k podobným scénářům docházet i v následujících letech. Nižší úrodu očekávají třeba v moravském Žižkově na Břeclavsku.
1: Paní Eva si přišla pro meruňky do ovocnářství v moravském Žižkově. Ve vlastním sadu se jí totiž letos neurodilo skoro nic.
2: Máme 30 stromů a měli jsme 4 meruňky, takže chodím sem, mají je totiž nejlepší.
1: Většinu úrody paní Evě zničily jarní mrazy. Ovocnář Leoš Buzrla, od kterého si teď meruňky koupila, část sadu před mrazy uchránil zatápěním z propanbutanových lahví. Jdeme se tam teď podívat.
3: Když jsem to uchránil, tuhle odrůdu, hlavně odolnější, tak se to jakžtak zachránilo do plné plodnosti. No.
4: To vidět i na těch stromech, že jsou laicky řečeno docela obsypané těmi meruňkami, ale ne všechny ty odrůdy měly takové štěstí.
3: No ty vypadly na 50%, vypadaly horší. Jako.
1: Jarní mrazy vystřídalo sucho, škodu napáchala i nedávná vedra.
3: Když jsou ty velké horka, ty meruňky zase nenarůstají, spíš se vaří a nedorůstají do té velikosti, která by byla potřeba.
1: Vracíme se zpátky do prodejny u sadu. Kromě meruněk tu Leoš Buzrla prodává i další plodiny ze své produkce.
3: Švestky, ty jsou v pohodě, jabka. Průměrově to bude těch 50%, dá se říct, některá odrůda je nakonec taková stabilní a některá bude teda slabší.
1: Možnosti, jak ovoce před extrémním počasím chránit, jsou omezené. V horku je to dostatečná závlaha, to je ale v období sucha problém, vysvětluje bioklimatolog Miroslav Trnka.
5: Ty ovocné dřeviny, pokud mají dostatek vody, tak jsou schopné ustát vyšší teploty než v případě sucha. Ale současně se potýkáme i s tím, že v oblastech, kde bychom potřebovali zavlažovat, tak nám chybí dostatečné zdroje vody nebo možnost jejich akumulace.
1: Zavést systém závlah na stovky hektarů sadů, podobně jako je tomu na jihu Evropy, je nákladné. Podle Trnky ale do budoucna nejspíš nevyhnutelné.
5: Do nedávna jsme měli výhodu v tom, že jsme měli více srážek zadarmo, nemuseli jsme zavlažovat, to se ze změnou klimatu bohužel mění a mění to je ekonomiku pěstování těch plodin.
1: To podle Trnky sice neznamená, že by se v Česku ovoce jako meruňky nebo broskve už nedalo pěstovat, pěstitelé ale budou muset s novými podmínkami počítat.
5: Bude to prostě vyžadovat daleko větší míru adaptability, rychlého se učení, právě třeba ze Španělska, z Řecka, jako přebírání modelů, které fungují, ale současně je potřeba říct, že to je výrazně jiný klimatický region. Takže my můžeme to vždycky převzít jenom do jisté míry.
1: Na rozdíl od jihu Evropy se tuzemští zemědělci budou i v příštích letech dál potýkat s jarními mrazy, které u nás kvůli dřívějšímu nástupu jara představují větší riziko právě pro ovocné květy. Šimon Franz, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Počasí.
2: Tady je Český rozhlas Brno, je přesně 6:45, čas na počasí a také přehled ranních teplot. Chystáte-li se ven, připravte se na to, že dnešní ráno je v tomto týdnu spíše chladnější, teploty se pohybují od 8 do 13 stupňů Celsia a nejtepleji momentálně v Brně. Ráno bude méně oblačnosti, přes den postupně polojasno, odpoledne může být až oblačno, večer bude pak oblačnosti opět ubývat, ale denní teploty budou vyšší než včera, mezi 26 a 29 stupňů. Celsia. Ráno a večer slabý, přes den mírný vítr severních směrů. Povane rychlosti do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na dvojce a slunce, které dnes vyšlo 2 minuty před pátou, zapadne přesně v 21 hodin. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám klidný rozjezd dne, ať se nic nepřipálí, nerozlije a nikdo vás nerozčílí. Hezký poslech.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpíval vám Petr Novák, je 5 hodin a 49 minut. Milí posluchači, víte, kdy se u nás začaly pěstovat melouny? Odpověď na tuhle otázku nabídne právě teď v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že melouny se na našem území pěstovaly už ve středověku? Tohle sladké ovoce, které se správně česky nazývá lubenice obecná, má pro nás stále punc exotiky, daří se mu totiž v teplém podnebí. Ovšem bývaly doby, kdy se docela běžně pěstovalo na tuzemských polích. Dokládají to nejen zmínky ve starých textech, ale i objevy archeologů. Semena melounů objevily při vykopávkách v centrech měst jako Brno, Opava nebo Uherský Brod. Nálezy datovaly do 14. až 15. století, tedy na samý konec středověku. Podle toho se dá odvodit, že třeba na jižní Moravě panovalo teplejší počasí, které umožňovalo bezproblémové pěstování melounů. To samé se dá říct i o Polabí, kde jsou tyto sladké plody doložené v 17. století. Ten, kdo se pěstování melounů věnoval, měl dokonce své vlastní pojmenování, byli to takzvaní melouníci. Na závěr bychom si měli ujasnit jednu věc, ve které se často chybuje. Meloun je všeobecně považovaný za ovoce, ovšem ve skutečnosti je to zelenina. Melouny mají blízko třeba k cuketám nebo dýním. Zřejmě pro jejich sladkou chuť je však běžně označujeme za ovoce.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou. Písničky, které

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Ovocnáři letos čekají nižší úrodu ovoce kvůli mrazům a suchu. Budova 34 ve zlínském baťovském areálu, kterou včera zničil požár, byla téměř celá obsazená. Nájemníky měli tam sklady. Policisté na jihu Moravě varují před novým typem finančních podvodů. Dnes bude většinou polojasno, teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Letošní úroda ovoce bude zřejmě až o polovinu nižší než obvykle, vyplývá to z odhadu Ministerstva zemědělství. Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka největší újmu na ovoci způsobily dvě vlny jarních mrazů. Jablek bude oproti průměru letos asi 53%, o něco lépe jsou na tom meruňky. Úroda bude zhruba dvoutřetinová. Kromě mrazů ovoce poškodila i nedávná vlna veder, doplňuje Martin Ludvík.
2: U některých ovocných druhů došlo i k popálení té dozrávající úrody, ať to je třeba u rybízu, u malin, ale i třeba u meruněk. A také samozřejmě ty stromy v tak vysokých teplotách v podstatě přestávají růst a ty plody se nějak dál vyvíjet, takže někde to může mít vliv na to, že ty plody jsou o něco menší.
0: Nejnižší úroveň úrody ovocnáři očekávají u hrušek asi třetinu oproti průměru. Budova v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, kterou včera zničil rozsáhlý požár, představovala podle historika a ředitele zlínského okresního archivu Davida Valůška jeden ze symbolů celého areálu. Její zřícení je podle něj velkým zásahem do jeho urbanistické podoby. Dodal, že požáry ve zlínském továrním prostoru nejsou ojedinělé a v minulosti tam v různých budovách vypukly již několikrát. Budova číslo 34 byla vybudovaná na přelomu 40. a 50. let podle návrhu Vladimíra Kubečky. Podvodníci připravili muže z Břeclavska o více než 200 tisíc korun. Na sociální síti klikl na odkaz, který sliboval zhodnocení peněz. Ze 2000 korun údajně měly být za pár dní skoro 2 miliony. Muže kvůli tomu kontaktovala žena s tím, že je potřeba peníze vybrat a ať jí pošle údaje o svém účtu. Za chvíli na to volala znovu s tím, že udělala chybu, pokračuje policejní mluvčí David Chaloupka.
3: Bohužel už prý odeslala původně uvedenou sumu a proto jej žádala o vrácení přeplatku. Muž si bohužel neověřil, jestli mu nějaké údajně zhodnocené peníze dorazily na účet a v dobré víře začal i hned odesílat peníze ze svých vlastních prostředků. Takto postupně odeslal 230 tisíc korun.
0: Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy by měla být vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice, která sleduje kvalitu vody ve více než 20 nejvíce navštěvovaných přírodních koupalištích v kraji. Některá měření jsou ale i několik týdnů stará. Hygienici je totiž neprovádí u všech koupališť každý týden. Častější je jen tam, kde se kvalita vody zhoršila, vysvětlil ředitel odboru hygieny obecné a komunální David Marek. Stupněm číslo 1 hodnotili hygienici při posledním měření například přírodní koupací biotop v Brně jihu nebo biotop v Oslavanech na Brněnsku. Podle měření z minulého týdne je voda bez problémů také na všech 5 koupalištích Brněnské přehrady. Bez obav se můžou lidé koupat i v Plumlovské přehradě na Prostějovsku, tam vodu kontrolovali hygienici v pondělí. Na Žďársku má horší kvalitu vody Pelská nádrž a Domanínský rybník poblíž Bystřice nad Pernštejnem. Po koupání by se tam lidé měli osprchovat. Nižší kvalitu vody mělo i koupaliště v Novém Městě na Moravě a rybníky Medlov a Velké Dářko.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě máme dnes po ránu méně oblačnosti, přes den bude postupně polojasno, v poledne a odpoledne může být až oblačno, hlavně na severovýchodě. Večer bude oblačnost opět ubývat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný severních směrů. Biozátěž bude kvůli horku střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Bez větších potíží byste měli jet po silnicích jižní Moravy na D1. Pozor, u Brna mezi stým 91. a půl tým a stým 92. a půl tým kilometrem máme hlášený na vozovce upadnutý výfuk a opatrně také v Drnholci na Břeclavsku v Hrušovanské ulici je odstavené porouchané auto. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači. 6:05 je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili v pátek 10. července. V tento den slaví svůj svátek, jak už jsme uváděli, dámy Libuše a Amálie, ale navíc je dnešek nabitý taky velmi originálními svátky. Dnes se slaví třeba Národní den koťat, takže pokud máte doma domácí mazlíčky, koťátka, dopřejte jim dnes nějakou mlsůtku navíc. Slavíme také Den pikniku s medvídkem, to se bude líbit hlavně dětem a milovníkům plyšáků. Vemte medvídka na nějaký malý piknik do parku. A připomínáme si také Světový den kebabu. Dobrou chuť. 6:05 vám budeme hrát Marii Rotrovou s písničkou Kůň bílý. Do Afriky se vydáme s Jojo Bandem. Písničky, které nestárnou, nebudou chybět ani po 6:00. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Přejeme vám pohodové ráno doma v kuchyni, v koupelně u žehlícího prkna, nebo třeba u krmení koťátek, nebo u prvního pohledu do zrcadla. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 13 minut. Letošní rok je v Českém rozhlase už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 630 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude kuchař Ivan Vodochodský péct kunštátský zámecký perník s povidly a sušeným ovocem od Marie Šafářové z Políčky. Nejlepší sladký recept roku 2022. Jak zjistil Patrik Rozehnal, má z pečení sladkého trochu obavy.
1: Já fakt nepeču, já jsem v životě upek jako dvě bábovky a jeden koláč, tak je to moc. Teda.
2: Bude to historická příležitost. Poprvé na veřejnosti bude Ivan Vodochodský péct sladké.
1: Mimochodem, teda, ty jsi slíbil, Patriku, jsem ti volal zděšený, co jsi mi to poslal, jakože nepeču, jak jsi mi řekl, že přiložíš ruce k dílu.
2: Takže... Ano, nebojte se, já svoje sliby plním.
1: Tak, Patriku, pojďme do toho.
2: Ivan Vodochodský zvládnul umíchat těsto, nakrájet veškeré suroviny do náplně, připravit povidla, ale když jsme těsto měli scelit z drobenky dohromady, to už měl trochu obavy.
1: No a teď tady z té drobenky udělej těsto.
3: My tě to naučíme. Hezky, stlačit rukama k sobě, ovál, ze strany rozválet to, ono se to v chvíli bude podávat, půjde to.
1: Aby mě vrtiška nebo maršálek vyrazil jak z kina.
2: V tu chvíli jsme si dokonce vyměnili role. Moderátorem se stal Ivan Vodochodský, pracujícím cukrářem Patrik Rozehnal.
1: Má krásné, jemné, vláčné pohyby, je vidět, že už se něco naválel toho v životě. Takhle, obdelník z toho stále neleze, ale nevadí. Patriku, navíc ten obdelník musí být tohle rozměr, to znamená, to je nevím, 20 na 30, to je jako A4.
2: Společnými silami k úspěšnému sladkému zdárnému konci, abychom neudělali ostudu ani paní Šafářové.
1: On mi tady snad celý ten ukulený kousek, Patrik, no vidíš to. Výborný, ne?
2: Ale pozor, musíme to nechat ještě týden rozležet.
1: Je, to bych si dal.
0: Až si ho uděláte, opravdu vydržte týden a budete nadšení. Kunštátský zámecký perník zná už 5 generací paní Šafářové. Kuchař Ivan Vodochodský ho naučí péct také vás. Stačí si poslechnout už tuto neděli po 10. hodině pořad Pochoutkový rok. Recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později na stránce pochoutkovirok.cz. Původní kunštátský zámecký perník bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Krásný den vám všem, je 6 hodin 21 minut čase na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy jsou dnes ráno poměrně nízko, aktuální se pohybují mezi 8 a 13 stupni Celsia. 13 stupňů je v Brně, v Žabovřeskách, v Tuřanech nebo také v centru města. A nejnižší teploty v Dyjákovicích, v Kobylí, v Nemochovicích nebo ve Strážnici. A předpověď pro dnešek, ráno bude méně oblačnosti, přes den postupně polojasno, odpoledne může být až oblačno, večer bude oblačnosti opět ubývat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, ráno a večer slabý, přes den mírný vítr severních směrů do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na dvojce a slunce, které vyšlo 2 minuty před pátou, zapadne přesně v 21 hodin. Dobré ráno.
2: Pondělí 13. července pro vás chystáme mimořádné dopolední vysílání z exotické zahrady v Přibicích, kde právě kvetou granátová jablka. A k vidění je tam i 400 let starý olivovník. Když za námi mezi 10. a 12. hodinou dopolední dorazíte, můžete si přičichnout ke květu perské akácie, ze které se vyrábí parfémy, obdivovat nejvyšší palmu u nás nebo vidět 30-kilového želvího samce Martina, případně nakrmit koi kapry v okrasném jezírku. Poradíme, jak se postarat o to, aby exotické rostliny na vaší zahradě nebo terase prospívaly, a hostit nás budou pěstitelé i vizionáři a chovatelé želv Jiří Michna a Miroslav Effenberger. Nenechte si ujít návštěvu místa, které připomíná Španělsko nebo Itálii. Z exotické zahrady v Přibicích bude Český rozhlas Brno vysílat už v pondělí 13. července. Vřele zve a už se moc těší Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, 6 hodin a 26 minut. Grilování je jednou z oblíbených letních radostí. Ovšem, ta se může změnit v drama, pokud vznikne požár. Gril určitě nenechávejte bez dozoru po celou dobu provozu, upozorňuje velitel jednotného sboru dobrovolných hasičů Bílovice nad Svitavou Jan Kala. A to i v případě, že uhlíky nebo brikety jen dohořívají. Vítr totiž může iskry rozfoukat a ty mohou následně způsobit zahoření třeba suché trávy nebo uskladněného dřeva. První zásadou, jak zvolit správné místo pro gril, a to v dostatečné vzdálenosti od materiálu, které by mohly vzplanout. Dále je vhodné u grilu na tuhá paliva mít připravené vědro s vodou, zahradní konev nebo hadici, aby bylo možné na případné zahoření i hned reagovat. Více informací najdete v zajímavém článku Zdeňka Truhláře, kde na vás čeká také neméně zajímavá reportáž právě o prevenci vzniku požárů při grilování. Zprávy pro vás připravuje Věra Šenbeková a ty další tu budou už za 3 minuty. Dobré ráno. No.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Lidé můžou během prázdnin nově cestovat mezi Jihomoravským a Jihočeským krajem na jednu společnou turistickou jízdenku. O víkendech je navíc svezenová cyklobusová linka 180, která spojuje České Budějovice a Slavonice s Franovskou přehradou a Býtovem, upozornil mluvčí Cordisu Květoslav Havlík. Na požár budovy 34 v Baťovském areálu v centru Zlína dohlíželo přes noc 14 jednotek hasičů. Ti především monitorovali okolí, aby se oheň dále nešířil. Celou dobou byl na místě také velitel zásahu. Dnes ráno se má rozhodnout o dalším postupu, uvedl mluvčí hasičů David Martinec. Na Vsetínsku se pohybuje medvěd. Lidé ho viděli v lesích u Horní Jasenky, informoval mluvčí vsetínské radnice Michal Horský. Turisté a další návštěvníci lesa by měli být velmi obezřetní v okolí červeně značené turistické trasy od vrchu Klášteřiska směrem na Dušnou, kde byl pohyb medvěda zaznamenán. První český kvantový počítač začal fungovat v Ostravě. Stroj umístěný v Národním superpočítačovém centru dokáže v krátkém čase řešit velmi složité úkoly. Sloužit může například při léčbě a výzkumu mozkových onemocnění, například Alzheimerovy nemoci. Odborníci ho před spuštěním několik měsíců testovali. Teď se jim hlásí už několik zájemců o využití především z oblasti zdravotnictví, chemie nebo fyziky. V Boskovicích dnes bude pokračovat 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť. Až do neděle nabídne koncerty různých žánrů, divadelní představení nebo promítání filmů. Pořadatelé se snaží o propojení současného umění s historií. Součástí programu jsou proto i prohlídky města nebo příběhy z 20. století, připomněla mluvčí Michála Jurenová. Na jižní Moravě dnes bude většinou polojasno, ráno a večer méně oblačnosti, v poledních a odpoledních hodinách může být až oblačno. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný a biozátěž kvůli horku střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silný provoz a nesouvislá kolona je na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Popojíždět budete od Kývalky po stý 96. kilometr asi 10 minut. Pokud jedete na Prahu, opatrně mezi stým 23. a stým 22. kilometrem v pravém jízdním pruhu, tam pracují silničáři. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Phil Collins na vlnách Českého rozhlasu Brno, 6 hodin a 41 minut je aktuální čas. Máte leto spojené s dovolenou v zahraničí. Podle průzkumu agentury Ipsos v posledním roce vycestovali do zahraničí 2/3 Čechů. Zdravotní rizika ale konzultovalo jen 7% z nich. Ve statistice dominují evropské destinace, přibližně 1/5 cest ale směřovala i do Afriky nebo do Asie. Data zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví a lidé by určitě měli zvážit zdravotní rizika, která jsou cestováním spojená. Budeme o tom teď mluvit s reportérem Ondřejem Schneiderem, který už je se mnou ve studiu. Ondro, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaké jsou nejčastější zdravotní problémy při cestách do zahraničí?
1: Tak nejčastěji může jít o průjmy a střevní potíže, stavy spojené s horečkou, kožní problémy nebo taky respirační infekce. Podle průzkumu se zdravotní potíže při pobytu v zahraničí objevily u přibližně 5% cestovatelů. Jenom ještě doplním, že při návratu z některých mimo evropských destinací musí lidé odložit třeba darování krve, stejně jako v případě, že si najdou klíště. Odborníci taky řeší aktuální epidemiologickou situaci, včetně třeba výskytu eboli v souvislosti s její epidemií v některých afrických zemích. Zatím riziko zavlečení do Česka zůstává nízké.
0: Jak zdravotním potížím před cestování lékaři doporučují předcházet?
1: Tak základ je správná zdravotní příprava a případně i zmiňovaná konzultace s odborníkem ohledně zdravotního stavu daného člověka, doporučené očkování a nepodceňování základních preventivních opatření. My jsme se o tom bavili s Petrem Husou, přednostou kliniky infekčních chorob fakultní nemocnice Brno, a ten říkal, že vždycky záleží na konkrétní situaci. Záleží tedy, jestli se člověk mimo Evropu ubytuje ve velkých městech v hotelech, anebo se pokusí dostat do kontaktu s místními v malých vesnicích. Tam pak patří mezi základní opatření nepít vodu, která není balená, odmítat led do nápojů, protože ten může být právě vyrobený z vody, která není prověřená. Ovoce a zeleninu si dát ideálně pouze loupanou, protože jinak hrozí riziko, že jsou právě omité vodou, která není v pořádku. A samozřejmě platí, a to platí asi vždycky a všude, důraz na hygienu rukou a taky nezapomínejme na léky, pokud nějaké pravidelně užíváme. Tak je třeba myslet na cestovní pojištění, dostatečný pitný režim, bezpečný sex anebo ochranu před komáry.
0: A pokud jde konkrétně o očkování, máme nějaké rady?
1: Tak podle Petra Husy je opět třeba rozlišovat, o jakou destinaci konkrétně jde. Pozor je potřeba dávat zejména na subtropické, tropické oblasti. Například v oblasti rovníkové Afriky je povinná vakcinace proti žluté zimnici, o které se vystavuje mezinárodní očkovací průkaz. Základní očkování do zemí s nižším hygienickým standardem je proti žloutence typu A, břišnímu tyfu, horečce typu dengue a u té je ale podle Husy vakcína málo využívaná. Hodí se ale taky očkování proti japonské encefalitidě nebo proti spalničkám.
0: Tolik reportér Ondřej Schneider. Mluvili jsme o zdravotních rizicích při cestování do zahraničí. Ondro, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: počasí.
1: 6:45 a minuta k tomu, tady je Český rozhlas Brno. Máme pro vás aktuální informace o počasí, sledujeme také, jak se vyvíjí ranní teploty a ty dnes po ránu nejsou nikterak vysoké, momentálně mezi 9 a 13 stupni Celsia. Nejchladněji v tuto chvíli v Pohořelicích, ale také třeba v Nemochovicích a ve Strážnici, kde se teplota pohybuje kolem 9 stupňů a ty v uvozovkách nejvyšší teploty ve Znojmě, Kuchařovicích nebo v Brně a v Ivanovicích na Hané. Předpověď? Ráno bude méně oblačnosti, přes den postupně polojasno, odpoledne může být až oblačno, večer bude oblačnosti opět ubývat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, ráno a večer slabý, přes den mírný vítr severních směrů do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na dvojce a slunce, které dnes vyšlo 2 minuty před 5 hodinou, zapadne přesně v 21 hodin. Dobré ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Vlastně úplně první knížky, které jsem udělal, byly její. Tereza potom vydávala další knížky. U Velesu mám dojem a Červenýho obra, za kterýho dostala vlastně magnézii, tak to vydala u Odeonu. Ale seznámila se se svým současným manželem, Radkem Štěpánkem, kterýmu jsem vydal rám pro pavoučí síť, ke kterému Tereza dělala ilustrace a vlastně tím to začalo.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

6 hodin a 52 minut je na vlnách Českého rozhlasu Brno připraven další díl našeho letního servisu, ve kterém se podíváme na čistotu vod v přírodních koupalištích, které pravidelně sledují hygienici. Přes mimořádná horka na začátku prázdnin jsou výsledky měření z minulého týdne relativně pozitivní. Hygienici stav vody rozdělují do 5 kategorií, od vody vhodné ke koupání až po nebezpečnou, kterou hodnotí stupněm 5. Stupněm číslo 1 ohodnotili hygienici při posledním měření třeba přírodní koupací biotop Brno-Jih nebo biotop v Oslavanech. Podle měření z minulého týdne je voda bez problémů také na všech 5 kontrolovaných plážích Brněnské přehrady. Podobně je tomu na Vranovské přehradě nebo v přírodním koupališti u Libuše v Lulči. Voda v Plumlovské přehradě má na začátku sezóny dobrou kvalitu a lidé se v ní mohou koupat bez obav. Stejným stupněm

Horní Bečvá Bystřička, mírně zhoršenou kvalitu má voda v Luhačovické přehradě, slepém rameni Moravy známém jako Pahrbek u Napajedel a také v Novém Hrozenkově. Hezké koupání a krásné letní ráno přejeme. Zprávy pro vás připravuje Věra Šenbeková a ty další tu budou za 6 minut.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Češi podle průzkumu podceňují zdravotní přípravu před cestami do zahraničí. Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně. Silničáři nechají odstranit střechu mezi budovami celnice v Mikulově. Dnes bude většinou polojasno, teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Do zahraničí v posledním roce podle průzkumu agentury Ipsos vycestovaly 2/3 Čechů, často ale podceňují zdravotní rizika. Průjmy, horečky, kožní problémy nebo respirační infekce řešilo přibližně 5% cestovatelů. Lidé by neměli zapomínat na doporučená očkování, mít si ruce a dodržovat principy pro minimalizaci rizik v některých zemích, vysvětluje přednosta kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petr Husa.
2: Nepít vodu, která není balená, odmítat led, protože může být vyroben právě z té vody, která není dostatečně prověřená. Ovoce, zelenina, jenom pokud se loupou, nikoliv jenom omývaný, protože zase můžou být omývaný tou vodou, která není úplně v pořádku.
1: Hasiči v noci lokalizovali požár budovy v továrním areálu ve Zlíně. Oheň se tak nešíří a mají jej pod kontrolou. Stupeň poplachu díky tomu snížili na 3. Budova 34 byla téměř kompletně obsazená nájemci, uvedl ředitel marketingu a komunikace majitele budovy společnosti Cream Marcel Schmidt. V objektu byly především sklady a kanceláře, v přízemí pak regionální depo dopravce. Budova s 12 podlažími byla pojištěná. Se zásahem ve Zlíně včera pomáhali i jihomoravští hasiči. Ti přitom v posledních dnech stále častěji výjíždějí k požárům v přírodě. Na začátku týdne hořela pole a tráva na Znojemsku a Brněnsku. Včera hasili porost u Miroslavy na Znojemsku a les u Černé hory na Blanensku, informoval mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Silničáři chtějí nechat demontovat střechu mezi schátralými budovami bývalé celnice v Mikulově. Je ve špatném stavu a její části by mohly spadnout a ohrozit projíždějící auta. Odstranění střechy plánuje ředitelství silnic a dálnic podle svého mluvčího Jana Rýdla na září.
3: Důvod je prostý. Při průjezdu nákladních automobilů dochází k podtlaku, kdyby mohlo dojít k odtržení ocelového profilu podhledu a způsobení tím dopravní nehody. Čili jedná se o preventivní opatření zhruba v hodnotě 3 milionů korun.
1: Výhledově nechá se do budovy zbourat a po výstavbě nové dálnice do Rakouska, která má začít příští rok, je nahradí nový komplex. Sport. Finále wimbledonské dvouhry budou hrát poprvé v historii proti sobě dvě české tenistky. O titul se Linda Nosková utká s Karolínou Muchovou. Prvními semifinalisty fotbalového mistrovství světa jsou Francouzi. Maroko porazili 2-0. O postup do finále zabojují proti vítězi dnešního utkání mezi Španělskem a Belgií.
0: Počasí.
1: Dnes bude na jižní Moravě většinou polojasno, teď ráno je ještě méně oblačnosti, v poledních a odpoledních hodinách může být až oblačno, hlavně na severovýchodě. Večer bude oblačnost opět ubývat, teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný severních směrů. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž kvůli horku střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Provoz na silnicích Jižní Moravy houstne, silný provoz na D1 také, zdržíte se už od Ostrovačic, nesouvislá kolona začíná na stém 80. končí na stém 96. kilometru, zdržení je okolo 15 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Krásný den vám všem, milí posluchači, je 5 minut po 7 hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno, je pátek 10. července a začneme hned písničkou Valdemara Matušky Holky, já mám všechny rád. Za chvíli také Standa Hložek s Petrem Kotvaldem o Suzy a pak už soutěž Jak se u nás mluví se soutěžním slovem, které bude tentokrát z Bošovic. A pro výherce dnes máme výlety, nebo i publikaci Ještě jednou výlety, 141 plus 1 výlet pro Český rozhlas Brno, tak jak ji připravil a sepsal Petr Vejrosta. 726465200 je linka sem k nám do studia, kam můžete zavolat a zkusit buď tipnout správnou odpověď, anebo vybrat některou z našich nabízených možností. Držíme vám palce a začínáme už za chvíli. Pochutnejte si na snídani, užívejte pátku. Dobré ráno.
4: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 11 minut, 18 ještě ne. Připravené pro vás tradiční soutěž, jak se u nás mluví. I v pátek vyrazíme za soutěžním slovem, dnes to bude Dobošovic a máme pro vás soutěžní slovo, které možná bude znít trošku krvavě. Jestli pak víte, co by mohlo znamenat, když se v Bošovicích řekne jít popravit prasata či slepice. Zavolejte 726465200, ptáme se vás, co to znamená v Bošovicích, když se řekne, že jdu popravit prasata a slepice. 726465200, linka sem k nám do studia. Těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno, u telefonu Renata z Brna.
0: Renato, krásné ráno vám přeju, vítejte. Tak dnešní soutěžní otázka, nebo soutěžní slovo je z Bošovic. Víte, co znamená, když se tam řekne, že jdu popravit prasata nebo slepice?
1: No, trošku...
0: Tušíte.
1: Tušila, ale poprosím.
0: Určitě, určitě. Máme pro vás tři, ať se vám hezky vybírá. Co to znamená jít popravit prasata či slepice? Tak za A, že je jdu nakrmit, nebo za B, že jdu připravit zabíjačku, a nebo za C, že jdu vypustit do výběhu. Tak co myslíte?
1: Já bych řekla, že ta první Ačko...
0: První možnost Ačko se vám líbí a děláte dobře, protože je to přesně tak. Ano, tady tohle slovo je celkem známé, i když na první pohled zní trošku krvavě, to je pravda. Gratuluju. Knížka je vaše, poprosím vás, nezavyšujte, domluvíme se na předání ceny. Chodíte ráda na výlety?
1: Samozřejmě.
0: Perfektní, tak to bude knížka v těch správných rukou. Renato, díky za zavolání, přejeme krásný víkend a naslyšenou.
1: Děkuji, krásný den, naschanou.
0: Děkujeme. 7 hodin a 13 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Po písničce už na vás čeká počasí a soutěž, jak se u nás mluví, to bude zase příští týden, v pondělí krátce po 7. hodině. Dobré ráno.

0: Letní atmosféra jak vyšitá, zpíval vám Julio Iglesias. Je 7 hodin a 18 minut. Čas na počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy jsou po ránu relativně nízko. Připravte se na rozpětí teplot od 11 do 16 stupňů Celsia. Nepatrně stoupají. 11 stupňů v Nemochovicích, ve Strážnici a 16 stupňů třeba v Lednici. V centru Brna v tuhle chvíli teplota kolem 15 stupňů Celsia. A předpověď počasí. Ráno bude méně oblačnosti, přes den postupně polojasno. Odpoledne může být až oblačno, večer bude oblačnosti opět ubývat. A nejvyšší teploty dnes vyšší než včera. Letních 26 až 29 stupňů Celsia nás čeká. Ráno a večer slabý, přes den mírný vítr severních směrů do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré. Bio je dnes na dvojce a slunce, které vyšlo 2 minuty před pátou, zapadne přesně v 21 hodin. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno přejeme krásné páteční ráno.
2: Pátek 10. července po 10. hodině se ve speciálním dopoledním vysílání přihlásíme živě z Vyškovského zooparku. Mými hosty budou ředitelka zoo Dagmar Nepeřená, zooložka Iva Rádsetoulalová, veterinář Vladimír Pjaček a ošetřovatelé zdejších zvířat. Dozvíte se nejen mnoho zajímavého o obyvatelích Vyškovské zoo, ale prostor bude i pro rady k chovu domácích zvířat a vaše dotazy. Do zoo se za námi můžete přijít i podívat. Najdete nás u Hanáckého statku. Na živé vysílání z Vyškovského zooparku i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Je 7:24, posloucháte páteční Český rozhlas Brno a je tu čas na tipy na víkend. V rámci 38. kytarového festivalu Mikulov vystoupí dnes brazilský kytarista Fabio Zanon, považovaný za jednu z nejvýznamnějších osobností současné klasické kytary. Koncertoval více než v 50 zemích světa, vystoupil v řadě prestižních sálů a představí se dnes v Mikulově od 20 hodin a 20 minut na zámku. Obec Otnice na Slavkovsku zve na hudební večer s živou hudbou na zahrádce u Marků. Představí se tam kapela 2,5 švagra Stelnice, která hraje vlastní tvorbu na pomezí country, popu a rocku. Těšit se můžete na autorské písničky, pohodovou atmosféru a vystoupení kapely, která si svým osobitým stylem a dobrou náladou posluchače určitě získá. Vstupné je dobrovolné a začíná se v 19 hodin. V Židlochovicích se v sobotu koná tradiční meruňkobraní. Kromě meruňkových kulinářských specialit nabídne i bohatý kulturní program a také oblíbenou soutěž pojídání meruňkových knedlíků. Připravena je přehlídka obnovených krojů ze Židlochovic i dalších obcí Brněnska, výuka lidových tanců nebo přednáška s názvem Proč meruňky každoročně mrznou. V zámku ve Vranově nad Dyjí se v sobotu konají růžové slavnosti. Během prohlídek uvidíte květinovou výzdobu komnat i venkovních prostor v růžových tónech a bude taky probíhat soutěž o titul Růžové královny. Chybět nebude řemeslný jarmark, po celý den kostýmované dětské prohlídky zámku, při níž se malí návštěvníci přenesou do světa šlechty a zámeckých příběhů. V areálu bude taky fotograf s hrabicí rodinou v dobových kostýmech a slavnost naváže na dávnou tradici růžových slavností, jejíž původ sahá daleko do minulosti. Výjimečný zážitek, ve kterém se propojí hudba, obraz slibují také pořadatelé koncertu Při svíčkách, obrázky ze Znojma na nádvoří Jihomoravského muzea ve Znojmě. Tuto neděli 12. července. Hudební improvizace klavíristy Jiřího Pazoura, inspirované architekturou a atmosférou města, budou doprovázeny vizuální projekcí fotografií Jakuba Skokana. Začíná se v 21 hodin. Zprávy v půl s Věrou Šenbekovou za chvíli.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Letošní úroda ovoce bude zřejmě o polovinu nižší než obvykle, vyplývá to z odhadu ministerstva zemědělství. Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka největší újmu na ovoci způsobily dvě vlny jarních mrazů i nedávná vlna veder. Tématu se budeme podrobně věnovat za chvíli. Hasiči v noci lokalizovali požár v továrním areálu ve Zlíně. Oheň už se dál nešíří, informoval mluvčí krajských hasičů ve Zlíně Pavel Řezníček. Jednotky v noci místo monitorovaly pomocí dronů a i dnes k hašení použili. Bývají vrtulníky. Při požáru se nikdo nezranil. Velká část výškové budovy se už ale zřítila. Přímo z místa se do vysílání před 8 hodinou přihlásí naše reportérka. Ředitelství silnic a dálnic začalo hledat firmu, která za více než 9 miliard bez daně postaví úsek dálnice D55 z Napajedel do Babic. Jde o jeden z nejnáročnějších dálničních úseků v Česku. Na 7 kilometrech bude 10 mostů, 4 kilometry opěrných zdí nebo velká mimoúrovňová křižovatka Babice. ŘSD chce začít stavět v příštím roce. Po dálnici by se mělo jezdit v roce 2029. Ve Starém Hrozenkově večer začnou kopaničářské slavnosti, nabídnou vystoupení folklorních souborů, koncerty dechových hudeb nebo jarmark řemesel. Letos to bude už 70. ročník. Voda v přírodních koupalištích na Jihomoravě by měla být vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice, která sleduje kvalitu vody ve více než 20 nejvíce navštěvovaných přírodních koupalištích v kraji. Stupněm číslo 1 ohodnotili hygienici při posledním měření například přírodní koupací biotop v Brně Jihu nebo biotop v Oslavanech na Brněnsku. A podle měření z minulého týdne je voda bez problémů také na všech 5 koupalištích Brněnské přehrady. Na jižní Moravě dnes bude většinou polojasno, teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný a biozátěž kvůli horku střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Okolo 20 minut je zdržení v nesouvislé koloně na dálnici D1 na příjezdu do Brna od 76. postý 96. kilometr a další minuty naberete z Brna na Vyškov mezi 206. a 209. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 39 minut. Ovoce z domácí produkce bude letos ve srovnání s minulostí polovina. Ukazují to odhady Ministerstva zemědělství. Škody letos napáchalo kromě jarních mrazů taky sucho a nedávná vlna veder. Odborníci varují, že se změnou klimatu může k podobným scénářům docházet i v následujících letech. Nižší úrodu očekávají třeba v Moravském Žižkově na Břeclavsku.
1: Paní Eva si přišla pro meruňky do ovocnářství v Moravském Žižkově. Ve vlastním sadu se jí totiž letos neurodilo skoro nic.
2: Máme 30 stromů a měli jsme 4 meruňky, takže chodím sem, mají je totiž nejlepší.
1: Většinu úrody paní Evě zničily jarní mrazy. Ovocnář Leoš Buzrla, od kterého si teď meruňky koupila, část sadu před mrazy uchránil zatápěním z propanbutanových lahví. Jdeme se tam teď podívat.
3: Abych jsem to uchránil, tuhle odrůdu, a hlavně odolnější, tak se to až tak zachránilo do plné plodnosti. No.
4: To vidět i na těch stromech, že jsou laicky řečeno docela obsypané těmi meruňkami, ale ne všechny ty odrůdy měly takové štěstí.
3: No ty vypadly na 50%, ty vypadaly horší. Jako.
1: Jarní mrazy vystřídalo sucho, škodu napáchala i nedávná vedra.
3: Když jsou ty velké horka, ty meruňky zase nenarůstají, spíš se vaří a nedorůstají do té velikosti, která by byla potřeba.
1: Vracíme se zpátky do prodejny u sadu. Kromě meruněk tu Leoš Buzrla prodává i další plodiny ze své produkce.
3: Švestky, ty jsou v pohodě, jabka. Průměrově to bude těch 50%, dá se říct, některá odrůda je nakonec taková stabilní a některá bude teda slabší.
1: Možnosti, jak ovoce před extrémním počasím chránit, jsou omezené. V horku je to dostatečná závlaha, to je ale v období sucha problém, vysvětluje bioklimatolog Miroslav Trnka.
5: Ty ovocné dřeviny, pokud mají dostatek vody, tak jsou schopné ustát vyšší teploty než v případě sucha. Ale současně se potýkáme i s tím, že v oblastech, kde bychom potřebovali zavlažovat, tak nám chybí dostatečné zdroje vody nebo možnost jejich akumulací.
1: Zavést systém závlah na stovky hektarů sadů, podobně jako je tomu na jihu Evropy, je nákladné. Podle Trnky ale do budoucna nejspíš nevyhnutelné.
5: Donedávna jsme měli výhodu v tom, že jsme měli více srážek zadarmo, nemuseli jsme zavlažovat, to se ze změnou klimatu bohužel mění a mění to je ekonomiku pěstování těch plodin.
1: To podle Trnky sice neznamená, že by se v Česku ovoce jako meruňky nebo broskve už nedalo pěstovat, pěstitelé ale budou muset s novými podmínkami počítat.
5: Bude to prostě vyžadovat daleko větší míru adaptability, rychlého se učení, právě třeba ze Španělska, z Řecka, jako přebírání modelů, které fungují, ale současně je potřeba říct, že to je výrazně jiný klimatický region. Takže my můžeme to vždycky převzít jenom do jisté míry.
1: Na rozdíl od jihu Evropy se tuzemští zemědělci budou i v příštích letech dál potýkat s jarními mrazy, které u nás kvůli dřívějšímu nástupu jara představují větší riziko právě pro ovocné květy. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Velmi typická letní písnička Sunshine reggae v podání kapely Laidback. Je přesně 7:45, na řadě je počasí.
1: Počasí.
0: A tradičně v pátek míříme za našimi pozorovateli. Do Starého města přejeme krásné ráno paní Danuši Malotové. Paní Malotová, vítejte, hezké ráno, jak to u vás vypadá?
2: Dobré ráno ze Starého města, tak u nás je 13 stupňů, půda ta je suchá, oblačnost je polojasno, srážky tak ty momentálně nebyly a vítr ten je 1 metr za sekundu. Za tento měsíc teprve spadlo 26,2 desetiny srážek a za červen to bylo taky jenom 36,7 desetin. Takže velice málo je, ano, velice sucho.
0: Je to cítit a znát všude, ve všech regionech, které pokrýváme naším signálem, tak doufejme, že červenec to trošičku vylepší, zatím to tedy moc nevypadá, ale věřme aspoň. Moc krát díky, paní Malotová, přejeme vám krásné letní dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Krásný den vám i posluchačům, naslyšenou.
0: Děkujeme. Přidáme předpověď, ráno čekáme méně oblačnosti, přes den postupně polojasno, odpoledne může být až oblačno, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, ráno večer slabý, přes den mírný vítr severních směrů do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio na dvojce a slunce, které vyšlo 2 minuty před pátou, dnes zapadne přesně v 21 hodin. Dobré ráno.
3: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
4: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
3: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
4: Folklor a sport.
3: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
5: Hostem úterního dopoledního vysílání 14. července po 11. hodině bude hráč padelu Ondřej Helar. Přiblíží tento sport příbuzný tenisu nebo skvoši. Odkud pochází, jaká má pravidla, pro koho je vhodný a kde lze padel trénovat a hrát u nás na Jižní Moravě. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
6: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. Míříme do Zlína. Ve Zlíně v baťovském areálu stále hoří budova 34. Na místě jsou desítky hasičů, požár ze vzduchu hasí i vrtulníky a podrobnosti přímo z místa má teď Tereza Chrastinová. Terezo, pěkné ráno.
1: Krásné ráno. Já právě stojím nedaleko 34. budovy bývalého továrního areálu ve Svitu. Budova zůstává, co se týče konstrukce, ve stejném stavu jako včera. To znamená, že stabilně zůstává stát už v podstatě poslední jedna celá stěna budovy plus ještě kousek na rožku. Od rána tady létá vrtulník, který pomáhá s dohašováním ze zhora. Budova je totiž i nadále stále nestabilní a dohašování v podstatě probíhá ze země jenom způsobem proléváním těch žhavých míst. Mluvila jsem s mluvčím krajských zlínských hasičů Pavlem Řezníčkem, v noci zasedal krizový štáb, přes noc to místo monitorovalo 14 hasičských jednotek, v podstatě proto, aby se oheň nerozšířil na ty okolní budovy. Včera krátce po 10. hodině večerní pak byla velitelem zásahu vyhlášena lokalizace požáru a po 11. hodině byl snížený zvláštní stupeň poplachu na 3. Na místě prolétává hasičský dron, který monitoruje situaci i uvnitř budovy. Podle Pavla Řezníčka teplota budovy postupně klesá, což je dobrá zpráva. Každopádně opravdu stále platí, že budova je velmi nestabilní a je vyhrazený perimetr asi 70 metrů, kam se vůbec nesmí vstupovat. O dalším postupu pak rozhodne porada štábu, která má být teď někdy v těchto minutách, hodinách.
0: Terezo, ví se už více o příčině požáru, eventuálně výši škod?
1: To je zatím předčasné, samotné dohašovací práce by měly trvat ještě pár dní a vyšetřování bude trvat týdny, ne-li měsíce. Co se týče škod, tam se bude vyčíslovat jak škoda na samotné budově, tak i materiální škody uvnitř. Budova totiž sloužila nejen jako kanceláře, ale i sklad. Například obuvnická firma Vasky tady měla kolem 75 tisíc párů bot v předběžně vyčíslené hodnotě asi 150 milionů. Dále tady třeba nadace Tomáše Bati měla sklad asi 30 tisíc knižních publikací. Sklad tady měla také firma na oblečení Alpin pro Equator Cycling, což jsou karbonová kola. V budově je také sklad zásilkovny, takže vyčíslení škod bude velmi náročné. Vše jde ale ruku v ruce s vyšetřováním.
0: Ze Zlína se přihlásila reportérka Tereza Chrastinová. Terezo, díky za aktuální informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Děkuju moc krát, naslyšenou.

dnes večer v České televizi. ČT1. Honzíka čekají přijímačky na střední školu a Josef s Hinkem jedou do Sovětského svazu. Seriál vyprávěj. ČT2. Z pátrání po slepé dívce se stává nebezpečná past. Alan Delon je sám proti gangstrům ve filmu Kdo nastaví kůži. A ČT Art uvádí koncert legendární slovenské rockové skupiny z pražské Lucerny. Elán. Páteční večer s Českou televizí.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno bude mít další nové tramvaje. Děti a mladiství častěji páchají násilné činy, včetně sexualizovaných. Festival v Boskovicích propojuje historii města s novodobým uměním. Dnes bude většinou polojasno, teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Brno bude mít další tramvaje ze série Drak. Pracovníci dílen brněnského dopravního podniku začali pracovat na jejich kompletaci. Do roku 2033 by mělo v Brně přibýt až 60 těchto vozů. Výhodou Draku je, že se dají využít jak samostatně, tak ve dvojici, která pak tvoří velkokapacitní soupravu, pokračuje mluvčí dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.
2: Tramvaje Drak jsou nízkopodlažní, klimatizované vozy, vybavené moderním informačním systémem s LCD monitory i USB zásuvkami. V provozu postupně nahrazují starší tramvaje, a to z 60. a 80. let minulého století. Vypravujeme je především na tramvajové linky 1 a 4, ale do budoucna je rozšíříme i na další.
0: Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji v červnu mírně klesla na 5,2% oproti květnu o 0,1%. Čísla zveřejnil ve čtvrtek úřad práce. Nezaměstnanost v kraji klesá od letošního února. Podíl nezaměstnaných zůstává i nadále nejvyšší na Hodonínsku se 6,5%. Následuje okres Znojmo. Počet ublížení na zdraví a loupeží spáchaných dětmi do 15 let stoupl oproti roku 2015 o 40%. Mladiství a děti se dopouštějí častěji i dalších násilných činů. Vyplývá to ze zprávy nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok, pokračuje mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.
3: Za dominantní bývají označovány vlivy sociálního a rodinného prostředí, skupinové dynamiky a působení kybernetického prostředí. Dětští a mladiství delikventi se primárně etablují ze sociálně znevýhodněného nebo nefunkčního rodinného prostředí.
0: Ve zprávě nejvyšší státní zastupitelství doporučuje například vznik specializovaného ústavu s terapeutickou i sociální péčí. Ten by měl mít také dostatečné bezpečnostní opatření. V Boskovicích dnes bude pokračovat 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť. Až do neděle nabídne koncerty různých žánrů, divadelní představení nebo promítání filmů. Pořadatelé se snaží o propojení současného umění s historií. Součástí programu jsou proto i prohlídky města nebo příběhy z 20. století, upozornila mluvčí Michala Jurenová. O programu festivalu v Boskovicích budeme mluvit i za chvíli.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude většinou polojasno, teď ráno je ještě méně oblačnosti, v poledních a odpoledních hodinách může být až oblačno. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný a biozátěž kvůli horku střední. Více o počasí za chvíli s brněnskými meteorology.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S kolonou na 15 minut počítejte na příjezdu do Brna od Prahy. Zdržíte se od Kývalky postý 96. kilometr a nehoda je ve Velkých Němčicích v Brněnské ulici u křížení s ulicí Vrchní. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásný pátek vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 8 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno. Je 10. července, svátek dnes slaví Libuše a Amálie. Libuše je staroslovanské jméno, které je vykládáno jako libá, milá nebo také líbezná. Amálie má jiný původ, jinou náladu. Vykládá se z latinského amare, tedy milovat, nebo z germánského základu amal, což se spojuje s pracovitostí. Milovaná nebo také pracovitá, taková může být amálka. Všem Libuše uším a amálkám posíláme písničku Obyčejný kluk od Petra Reska. Třeba ten obyčejný kluk dneska, milé Libuše a Amálky, přijde, udělá vám snídaní nebo aspoň pomyšlení. A všechno nejlepší přejeme také dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které patříval třeba i legendární Ivan Paser nebo také režisér Petr Šulhov. A určitě bude slavit i mnohý z vás, našich milých posluchačů, tak ať jste zdraví, šťastní a spokojení a užijte si dnešního dne. Pavel Kašpar u mikrofonu, za chvíli už také brněnští meteorologové. Hezký poslech a krásné ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Počasí s brněnskými meteorology je na řadě v 8 hodin a 13 minut. U mikrofonu Petr Minster. Petře, vítejte, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaká je situace teď po 8 hodině, jak to vypadá?
2: Máme poměrně slunečno, oblačnost je jenom přechodně zvětšená, ale je to průsvitná oblačnost, hodně vysoko, srážky se z ní nevyskytují, většinou tedy skoro jasno nebo polojasno. Ty teploty už teď rostou krásně do těch hodnot zhruba 14 až 18 stupňů s tím, že minimální hodnoty byly nižší, v některých údolích se vyskytovaly dokonce i pod 8 stupňů, ten střed byl zhruba kolem 10 stupňů.
1: Jaké počasí, Petře? Přinese 10. červenec.
2: Dnes nás čeká krásné, slunečné a také teplé počasí, maximálně směrem na severovýchod. Při pohledu tímto směrem může být oblačnost trošičku větší, ale převažovat bude polojasno. V těch odpoledních hodinách oblačno, jak jsem zmiňoval, spíše na tom severovýchodě. Večer opět ta oblačnost bude ubývat a teploty budou letní, téměř budou dosahovat těch 30 stupňů od 26 do 29, což bude teda většina toho jihu kraje, těch nižších poloh. Vítr ten bude foukat od severu zhruba, ale většinou jenom mírný do 20 km za hodinu.
1: Když se podíváme aspoň letmo na víkend, dnešek ve srovnání se včerejškem přináší lehký vzrůst teplot. Bude tady ten trend pokračovat i v sobotu a v neděli?
2: Ano, budeme se dotýkat možná někde i lehonce překračovat tu 30-stupňovou hranici, ale ten severní vítr, to severní proudění nebude pouštět ten hodně horký vzduch přes Alpy až k nám, takže lehce letní až tropické teploty. Oblačnosti stále docela málo, i když sem tam nějaká kupa se vyskytne. Srážky, pokud by se někde vyskytly během neděle, stejně by to bylo asi neměřitelné množství někde na kopcích, takže spíše beze srážek. No a ty teploty se pomaličku i během příštího týdne budu dostávat lehce přes tu 30-stupňovou hranici.
1: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 10. červenec.
2: V roce 2024 bylo ve Strážnici nejvíce 36 stupňů a 1 desetina. Naopak nejnižší hodnotu tu máme hodně starou z roku 1929. Ve Křtinách to bylo 1,5 stupně.
1: Říká meteorolog Petr Minster na vlnách Českého rozhlasu Brno. Petře, přejeme krásný víkend, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Děkujeme.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Pondělí 13. července pro vás chystáme mimořádné dopolední vysílání z exotické zahrady v Přibicích, kde právě kvetou granátová jablka a k vidění je tam i 400 let starý olivovník. Když za námi mezi 10. a 12. hodinou dopolední dorazíte, můžete si přičichnout ke květu perské akácie, ze které se vyrábí parfémy, obdivovat nejvyšší palmu u nás nebo vidět 30-kilového želvího samce Martina, případně nakrmit koi kapry v okrasném jezírku. Poradíme, jak se postarat o to, aby exotické rostliny na vaší zahradě nebo terase prospívaly a hostit nás budou pěstitelé i vizionáři a chovatelé želv Jiří Michna a Miroslav Effenberger. Nenechte si ujít návštěvu místa, které připomíná Španělsko nebo Itálii. Z exotické zahrady v Přibicích bude Český rozhlas Brno vysílat už pondělí 13. července. Vřele zve a už se moc těší Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 20 minut. Do Boskovic se po 34. vrací multižánrový festival na podporu židovské čtvrti. V historickém městě nabízí od čtvrtka do neděle koncerty, divadelní představení, filmy a další umění ze současné alternativní tvorby. Jak vypadá letošní program, přiblíží programový ředitel Milan Kárník-Jakeš. Milane, vítejte, dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i všem posluchačům. Zdravím z Boskovic.
0: Krásné ráno do Boskovic přejeme. Na která konkrétní místa v Boskovicích mohou návštěvníci letos za kulturou vyrazit?
1: Jsou to již tradiční místa Boskovického festivalu. Jestli chcete, já je v rychlosti řeknu. Je to scéna na Panském dvoře, je to Palouk, před hradem je to hrad, je to zámecký Skleník, letos máme nově divadelní Sokolovnu, využíváme ve městě Sokolovnu, pak je to site-specific projekty přímo v židovské čtvrti a nově vznikla scéna také v této čtvrti u židovského obecního domu pro Performance Hub.
0: Váš festival je z velké části hudební. Na jaké hudební tváře se mohou letos návštěvníci těšit a budou třeba i interpreti ze zahraničí?
1: Ano, ano, určitě. Máme kolem 55 hudebních koncertů na asi 4 větších scénách a pak ještě dalších, jako Evangelický kostel nebo synagoga. A z těch jmen hlavních, na co se můžou těšit, máme třeba www Neurobeat, Om Square, Nikola Mucha. Jsou to spíš takové nezávislé jména nebo jména pro nezávislou hudbu, než...
0: Známá, určitě.
1: No, pro někoho třeba méně, pro někoho třeba více. A my se snažíme vlastně posluchače trošku rozšiřovat obzory, tak to je náš úkol vlastně jako dramaturgů. Takže divák může dojet a podívat se a nechat se překvapit vlastně, no, na tom je, naše dramaturgie nestojí na známých jménech ani headlinerech ze zahraničí, ale na nezávislých a velmi jaksi koncertně silných osobnostech.
0: Přiznám se, že váš festival mám velmi rád a teď, když jsem se díval do historie, kterou máte hezky zpracovanou na vašem webu, tak jsem zjistil, že jsem byl dokonce i na historicky prvním ročníku v 93. roce. Pamatuju si tehdy vystoupení Garáže ještě z té doby, tak mám radost, že určitě neutucháte. Díval jsem se, to je taková otázka mimo osobní, že na řadě těch festivalů vystupovali Tata Boys, byli na všech ročnících festivalů.
1: Všech ročnících určitě nebyli, i když je to naše taková trošku zpřátelná kapela. My se snažíme jet nebo následovat strategii, která nám říká, že pokud je kapela úspěšná, tak může zahrát znovu nejdříve za tři léta.
0: Festival není jenom o hudbě. Jaké další zážitky letos nabízíte?
1: Je toho opravdu hodně. Běží filmový festival od rána do večera, nebo filmová část festivalu, program v kině Panorama. Tam máme silné téma Václava Havla, který si promítne i do přednášek a besed festivalu. A potom divadelní část je taky zajímavá. Využíváme Sokolovnu, hrad, farskou zahradu pro divadla pro děti v neděli. A teď bych chtěl zmínit ještě výtvarnou část festivalu, protože ta je opravdu taky vlastně samostojná sama o sobě. Naši kurátorky vybrali přímo pro projekty pro konkrétní místa a umělci tady tvoří v židovské čtvrti svoje instalace. Divák tak může být svědkem přímo rodu při vzniku toho díla a pozorovat. Dnes bych chtěl upozornit na velmi zajímavou performance Petra Válka, která se odehraje dvakrát právě v tom prostoru pro Performance Hub. Jednou v 11.30 a jednou v 17.30 a pan Petr Válek není moc v České republice známý, ale v zahraničí je velmi významná už umělecká osobnost.
0: Můžu potvrdit, viděl jsem několik performance Petra Válka, stojí to opravdu za to, takže zajděte si. Ještě mi prosím, Milane, prozraďte, naťuknul jste, že máte program i pro děti. Co konkrétně to bude?
1: Máme během chodu festivalu je spousta dílniček, třeba naše umělkyně Wolfová, která tady tvoří v rámci takové jakési mini rezidence svoji instalaci, tak ta bude dělat v sobotu dílničku výšivek a kabátků a potom jsou různé korálkové dílničky. V tu neděli v té Farské zahradě budeme mít i divadelní představení Řev na hřišti, které na to je teda nutné rezervace, protože to má omezenou kapacitu, ale pojede dvakrát, aby se dostalo na všechny. A to je o tom, že si děti, jak my říkáme, vytvoří z civilizačního odpadu vlastně hodnotné věci opět, což jsou budou asi loutky nebo nějaké takové. A teď já si úplně přesně z hlavy nepamatuju ty další workshopy, protože to nemám před sebou, tak se omlouvám. Ale
0: nevadí.
1: Já všechny vyzývám, otevřete si naše stránky www.boskovicepomlčkafestival.cz a tam si můžete projít každý den, každou scénu s přesným line-upem, co se kdy děje. Dá se to tam rozklikávat jako sekce divadlo, filmy, hudby, nebo jako dny, nebo jako scény, takže se to docela přehledne. A divák si tak vlastně má vytvořit svůj vlastní zážitek, protože všechno se nedá stihnout.
0: Do Boskovic se po 34. vrací multižánrový festival na podporu židovské čtvrti a o jeho programu jsme mluvili s programovým ředitelem Milanem Kárníkem Jakešem. Milane, moc krát díky za milý rozhovor, přejeme úspěch celému festivalu. Ať se daří, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Moc děkuju a mějte se, přijďte se podívat.
0: Určitě, díky, naslyšenou.
1: Naschle.

0: piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hrách.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Do zahraničí v posledním roce podle průzkumu agentury Ipsos vycestovaly 2/3 Čechů, často ale podceňují zdravotní rizika. Neměli by zapomínat na doporučená očkování, mít si ruce a dodržovat principy pro minimalizaci rizik v některých zemích, upozornil přednosta kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petr Husa. Hasiči v noci lokalizovali požár v továrním areálu ve Zlíně. Oheň už tak mají pod kontrolou a dál se nešíří. Při požáru se nikdo nezranil, velká část výškové budovy se zřítila. Příčinu požáru zatím hasiči neznají. Firmy, které mají v budově sklady, ale odhadují škody ve stovkách milionů korun. Silničáři chtějí nechat demontovat střechu mezi schátralými budovami bývalé celnice v Mikulově. Je ve špatném stavu a její části by mohly spadnout a ohrozit projíždějící auta. Odstranění střechy plánuje ŘSD podle svého mluvčího Jana Rýdla na září. Výhledově nechá budovy zbourat a po výstavbě nové dálnice do Rakouska, která má začít příští rok, je nahradí nový komplex. Při slavnostním ceremoniálu na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou včera oficiálně převzal velení vzdušných sil armády České republiky Petr Tománek. Ve funkci vystřídal Petra Čepelku, který bude nově působit jako první zástupce náčelníka generálního štábu. V Brně na Špilberku je venkovní putovní výstava Lichtenštejně a Česká republika. Tvoří ji 6 oboustranných panelů s QR kódy. Návštěvníkům přibližují téměř 800 let působení šlechtického rodu v Česku. Výstava bude na Špilberku ještě 10 dní. Podobná je teď také v Lednici na Břeclavsku. Na jižní Moravě dnes bude většinou polojasno, po ránu ještě méně oblačnosti, v poledních a odpoledních hodinách může být až oblačno. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný a biozátěž kvůli horku střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Silný provoz je na D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Nesouvislá kolona začíná na stém 80. končí na stém 96. kilometru a v ní pozor na odstavené nákladní auto na stém 94. a půltém kilometru. Jde o kamion s návěsem. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: 8:37, tady je Český rozhlas Brno, čas na setkání s naším stálým sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Dnes to bude o tenisu a bude to radostné, protože neuvěřitelná senzace se stala, ve finále slavného Wimbledonu se utkají dvě naše tenistky. Pane Meixnere, vítejte, dobré ráno.
1: Dobré, horké, myslím, že to bude horké ráno také a samozřejmě je to příjemné ráno při pomyšlení tady na to tenisové klání, které nás čeká.
0: V prvním včerejším semifinále zvítězila Karolina Muchová nad Američankou Coco Gauffovou 2-1 na sety. V tom třetím až v tiebreaku a po náročné bitvě, pane Meixnere, jaké to bylo?
1: Opravdu to byla náročná bitva, ale ještě předtím bych chtěl říct, že ten Wimbledon, jak víme, je celý bílý hráč a tak dále. Ale jsou neukázní diváci, kteří, není jich moc teda, kteří tam jsou v takových roztodivných barevných košilích a podobně, to pořadatelé nezvládli podle mě. U vstupu mají říct, nemáš bílou košili, máš se převlíct, anebo si tady v krámě zakoup. Korunu tomu dal slavný Federer, který tam seděl a měl na sobě sice šik oblek, ale takové jakési tmavé barvy. Tak to je takové trošku nevážné, teď teda vážně. Tak byl to zaprvé, byl to parádní, nádherný tenis podání těchto dvou dívek. To byla radost se na to dívat a když ten tiebreak se posunoval samozřejmě a nakonec skončil výhrou Muchové 12-10, protože se hraje do 10, se hraje, jo, tady ten rozhodující tiebreak, ne, do 10, tak to byla óda na tenis, co jiného na to říct. A zvláštní teda je, jak to se přilívá. První set vyhrála Muchová úplně suverénně 6-2 a druhý zase Coco Gauffová 6-1. Takže to je prostě neskutečné, co se děje, ale no a naše Muchová to samozřejmě zvládla. I když měla Gauffová matchball za stavu pro ní 9-8 a Muchová to otočila a pak ten druhý matchball proměnila. Takže byla to nádhera.
0: Ve druhém semifinále Linda Nosková vyhrála nad Ukrajinkou Martou Kostýukovou 2-0 a znamená to, že její postup byl snazší než Muchové?
1: A byl snazší, už jenom to nasvědčuje, že tedy to bylo 2-0, že to nebyla taková bitva. Také časově tenhle ten duel trvá hodinu 21 minut, zatímco to je Muchové s tou Gauffovou trvá 2 hodiny 38 minut. Mm-hmm. Takže to už je skoro, opravdu to je hodinu víc, a ještě, že jo, to je hodně. A v podstatě Linda Nosková to rozhodla vždycky v závěru setu, kdy sebrala Kostýukové podání, poprvé 5-4, 6-4 a v tom druhém setu také prostě se jí to podařilo opět zase servis sebraný a co, takže a proměnila sice až druhý, ale proměnila ho matchball. Takže to je prostě jako neskutečné, ale je pravda, že ten první zápas byl daleko dramatičtější. Tady to bylo takové, řekněme, jednodušší. No a jinak sluší se na to dodat, že je to vlastně z jedné země, je to od roku 2009, kdy byli ve finále Američanky sestry Williams, je to poprvé, kdy budou z jednoho státu dvě dámy, což jsou teda Češky. A samozřejmě musíme se podívat i na to, že ten Wimbledon ovládáme, protože v 98. Brňačka Jana Novotná, 2011 a 14 Petra Kvitová, 2023 Vondroušová a 24 Krejčíková, dívka z Ivančic, tak to je neskutečné. Jedna smůla teda je, že je pár Siniaková Tousedová, to jsou světové jedničky, prohráli ve čtvrtfinále s Číňankou Guovou a Mladenovičovou z Francie 0-2 za 2 hodiny. Zvláštní, nějakým ten zápas nevyšel. No a dneska to pokračuje, hrají muži semifinále, Zverev se utká s tou senzací Britem Ferrym a Sinner přivítá do boje Nestora Djokoviče. Tečka.
0: Pane Meixnere, moc krát díky za dnešní setkání, mějte se hezky a těšíme se na dalším. Přejeme krásný víkend, naslyšenou.
1: Já vám také a všem posluchačům, naschledanou.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno s předpovědí počasí. Je přesně 8:45. Teploty na jihu Moravy stoupají. Momentálně se pohybují mezi 15 a 19 stupni Celsia. V Brně je kolem 18 stupňů. A předpověď počasí pro dnešek, ta slibuje ráno méně oblačnosti, přes den postupně polojasno, odpoledne může být až oblačno, večer bude oblačnosti opět ubývat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Ráno a večer slabý, přes den mírný vítr severních směrů do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je dnes na dvojce a slunce, které vyšlo 2 minuty před pátou, zapadne přesně v 21 hodin. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Vlastně úplně první knížky, které jsem udělal, byly její. Tereza potom vydávala další knížky. U Velesu mám dojem a Červenýho obra, za kterýho dostala vlastně magnézii, tak to vydala u Odeonu. Ale seznámila se se svým současným manželem, Radkem Štěpánkem, kterýmu jsem vydal rám pro pavoučí síť, ke kterému Tereza dělala ilustrace a vlastně tím to začalo.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno a je tu pro vás další díl temných letopisů moravských. Tentokrát nás Michal Isteník vezme k místu pádu rychlíku Panonia před 650 lety.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1970. Tragédie expresu Panonia. Jedna z největších železničních tragédií v dějinách Československa může být vlastně trošku místopisný rébus. Stala se na rozhraní katastrů obcí Žďárec a Lubné. Spousta lidí ji nesprávně připisuje k některému z dalších mostů na tamní železniční trati. Ovšem nejčastěji se jí říká nehoda u Řikonína. Podle blízké stanice na trati spojující Tišnov a Žďár nad Sázavou. A současně místa osudové chyby. Bylo ráno, pátek 11. prosince 1970 a malebný viadukt přes říčku Libochůvku měl mít před sebou další den spolehlivé služby. Trať byla celkem nová, pro elektrické vlaky ji navíc upravili jen před pár lety. Chybělo ovšem automatické zabezpečení a tíže zajištění provozu zůstávala hlavně na telefonování. Zimním šerem krátce po 7 hodině ve směru k Tišnovu projížděl nákladní vlak s téměř 5 desítkami vagónů. Musel ale kvůli signálu na návěsti dle zastavit dříve, než vjel do Řikonínské stanice. Stál v zářezu, z Řikonína na něj nebylo vidět. Ve stejných okamžicích ovšem železničářka sloužící v předcházející hlásce v Níhově vpustila na koleje za nákladní vlak lokomotivu vracející se do brněnského depa. Hodiny ukazovaly 7.18, když do stojícího vlaku narazila. Vykolejilo 7 posledních vagónů. V ten čas se po protisměrné koleji od Tišnova rychlostí více než 80 km za hodinu řítil mezinárodní expres Panonia. Část pasažérů ještě spala, další šli do jídelního vozu na snídani. Od místa nehody vlak dělila stanice Řikonín. Tehdy ještě možná šlo další tragédii zabránit. Nebo ji alespoň zmírnit. Strojvedoucí nákladního vlaku věděl o nárazu, ale nerozsvítil na lokomotivě červená světla a nedal protijedoucímu vlaku předepsaný signál, aby zastavil všemi prostředky. A možný problém si naplno neuvědomil ani výpravčí v Řikoníně. Jemuž nešťastná hláskařka z Níhova volala hned, jak zjistila svou chybu. Vyšetřovací spis říká, že měl 45 sekund na to, aby dal na návěsti dle znamení. Ani on tehdy nevydal onen pokyn, stůj, zastav všemi prostředky. A tak lokomotiva Panonie v plné rychlosti narazila do vykolejených vozů zasahujících do protější koleje. Utrhla se od zbytku vlaku i s podvozkem prvního vagónu. Byl to lůžkový vůz a ten spadl z viaduktu do hloubky více než 30 metrů. Další jídelní vagón letěl zhruba 10 metrů hluboko. Do údolí padly i 4 vykolejené vozy nákladního vlaku. Na místě zemřelo 30 cestujících z Panonie, další žena podlehla zraněním cestou do nemocnice. 13 cestujících utrpělo těžká zranění, mnozí další lehká. Zranění byly 3 železničáři v lokomotivě, která narazila zezadu do nákladního vlaku. Osádka lokomotivy expresu zázrakem vyvázla bez zranění. Dnes by takové neštěstí plnilo titulní strany novin a weby. Tehdy se v Rudém právu objevilo 5 desítek řádků na druhé straně, zatímco na první zářil článek o tom, jak ústřední výbor komunistické strany ocenil správnost její linie a že lunochod projel měsíčním kráterem. Případ skončil u soudu. Hláskařka z Níhova, pro níž to byla první samostatná služba, dostala 6,5 roku nepodmíněně. Výpravčí o 2 roky méně. Všichni si uvědomovali obrovské štěstí v neštěstí, protože Panonie měla 12 vozů a v daném místě stoupala, což pomohlo následky zmírnit. Dobové snímky ukazují další nakloněné vagóny, které mohly padnout do údolí. Vyprošťování trosek trvalo dlouho a ještě dnes lze v malebném údolí stopy tragédie najít. I nápis ve dvou jazycích, češtině a polštině, protože velká část obětí a zraněných byli cizinci, zejména Poláci.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: I tento díl temných letopisů najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Tady Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 55 minut, je pátek 10. července a pátek, svátek, kabátek určitě prožívá i Zdeněk Junák, který už je se mnou ve studiu. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Noc byla poněkud neklidná, protože
0: jak to?
1: No, spal jsem sám.
0: Aha.
1: Jirenku jsem včera odvezl na Radějov, takže to víš, jako my spolu, my nemáme oddělené lože. Já možná chrápu nebo nechrápu, já nevím, ale Jirenka to se mnou nese, jako nestěžuje si. A jak vedle mě není, tak prostě jsem takový nervózní. Ale Jirenka říká to samé. Jinak jsem v 10 sedl k fotbalu, koukal jsem na zápas Francie-Maroko. První poločas teda, to jsem viděl celý, druhý poločas to už jsem u toho klimbal. No potom, jak, že, tak už to bylo 2-0, tak jsem říkal, to už snad dobře dopadne. No, takže ráno jsem se probudil, vidím, že máme sluníčko, nám svítí krásný letní den, no a tak dneska ještě něco pošontám a večer už mám představení Noc na Karlštejně, to mám
0: ano,
1: ještě
0: ano,
1: v sobotu,
0: ano.
1: Ještě v neděli a pak už od divadla chalas, konec prostě a začnou jako prázdniny teda. No, takže jinak pohodička, dneska si založím hovnovězí vývar, protože já mám rád polívky a jak jsem doma sám, tak to já si udělám kýbl polívky a můžu to jíst od rána do večera. No a jinak tobě přeji krásný víkend. Máš
0: děkuju,
1: volno?
0: Děkuju. Mám volno, ale máme zkoušku.
1: V sobotu se na tebe těším, ano. Já jedu do Blanska za skupinou Prasklý Bachor, abychom připravili následný koncert, který bude v Jedovnici u rybníka Olšovce. Všechny vás srdečně zvu, správné datum vám ještě řeknu.
0: 17. července.
1: Výborně, 17. července. Líder skupiny Prasklý Bachor to musí přece vědět.
0: Zdeňku, děkuju, tak krásný víkend tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Dáme básničku na závěr?
1: Dej básničku, já se budu těšit.
0: Těším se taky. Na závěr trocha poezie dnes pera neznámého autora. Láska, to je, když se z procházky v lese vracíte oba. Mějte se hezky, v pondělí naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Ovocnáři letos čekají nižší úrodu ovoce. Na jižní Moravě je koupání v přírodě bezpečné. Opatrní by lidé měli být ale na Žďársku. Policisté varují před novým typem finančních podvodů. Dnes bude většinou polojasno, teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Letošní úroda ovoce bude zřejmě o polovinu nižší než obvykle, vyplývá to z odhadů Ministerstva zemědělství. Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka největší újmu na ovoci způsobily dvě vlny jarních mrazů. Jablek bude oproti průměru letos asi 53%. O něco lépe jsou na tom meruňky. Úroda bude zhruba dvoutřetinová. Kromě mrazů ovoce poškodila i nedávná vlna veder, doplňuje Martin Ludvík.
2: U některých ovocných druhů došlo i k popálení té dozrávající úrody, ať to je třeba u rybízu, u malin, ale i třeba u meruněk. A také samozřejmě ty stromy v tak vysokých teplotách v podstatě přestávají růst a ty plody se nějak dál vyvíjet, takže někde to může mít vliv na to, že ty plody jsou o něco menší.
0: Nejnižší úrodu ovocnáři očekávají u hrušek, asi třetinu oproti průměru. Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy by měla být vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice, která sleduje kvalitu vody ve více než 20 nejvíce navštěvovaných přírodních koupalištích v kraji. Některá měření jsou ale i několik týdnů stará. Hygienici je totiž neprovádí u všech koupališť každý týden. Častější je jen tam, kde se kvalita vody zhoršila, vysvětlil ředitel odboru hygieny obecné a komunální David Marek. Na Žďársku má horší kvalitu vody Pelská nádrž a Domanínský rybník poblíž Bystřice nad Pernštejnem. Nižší kvalitu vody mělo i koupaliště v Novém Městě na Moravě a rybníky Medlov a Velké Dářko. Podvodníci připravili muže z Břeclavska o více než 200 tisíc korun. Na sociální síti klikl na odkaz, který sliboval zhodnocení peněz. Ze 2000 korun údajně měly být za pár dní skoro 2 miliony. Muže kvůli tomu kontaktovala žena s tím, že je potřeba peníze vybrat a ať jí pošle údaje o svém účtu. Za chvíli na to volala znovu s tím, že udělala chybu, pokračuje policejní mluvčí David Chaloupka.
3: Bohužel už prý odeslala původně uvedenou sumu a proto jej žádala o vrácení přeplatku. Muž si bohužel neověřil, jestli mu nějaké údajně zhodnocené peníze dorazily na účet a v dobré víře začal i hned odesílat peníze ze svých vlastních prostředků. Takto postupně odeslal 230 tisíc korun.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude většinou polojasno, v poledních a odpoledních hodinách může být až oblačno, teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, vítr mírný, večer slabý a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor ve směru na Prahu u Velkého Meziříčí. Na 46. kilometru je nehoda a blokuje levý pruh. Na příjezdu do Brna na D1 je stále kolona nesouvislá od 76. postí 96. kilometr. Zdržení je okolo 20 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Jména dvě nad další ční mají svůj den sváteční. Diář hlásí, nechť nám žije Libuše a Amálie. Obě dřív než za chviličku mají nárok na písničku. Nevěřím já na mou věru, že se spletu ve výběru. Jsem si jist, že můj hit hravě schválí všichni na Moravě. A když ne, tak složím rád z další písní reparát. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro mňom, srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Dobrou zprávu vám přináším taky, moji milí posluchači, protože jsou tady srdcovky Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 10. července roku 2026. Máme léto, máme prázdniny, někteří dovolené a někteří jen tak chodí taky, jak se říká, do zaměstnání, do práce, ale potom ta dovolená zase přijde. Dneska mají svátek Libuše a Amálie. Takže všem Libuškám, Amálkám všecko nejlepší k jejich svátku. A já bych rád taky dnes vzpomenul vynikajícího, excelentního muzikanta, kontrabasistu Vincence Kumra. Je to výborný kluk, bezvadný a hraje teď, už je samozřejmě v důchodku, a hraje v takové výborné skupině, v takovém bandu Breeze Band, který si říká Breeze Band a zpívající bubeník. Já na ně chodím každý měsíc, takže milý Vinci, pokud mě posloucháš, přeji ti prosluníčkovaný dnešní den, plný slunce, radosti, ať se radujete ještě dlouho se svojí paní, no a ty ať nás dlouho ještě obšťastňuješ svým talentem, úžasným muzikantským talentem a taky hlavně svojí přítomností. Užij si dnešní den. No a písnička, která bude následovat, ona má totiž název Vinci, báječná ženská, ale báječný chlap. Písničku ještě nikdo nenapsal, měl by ses do toho dát. Takže ta písnička bude taky pro tebe, ale mám tady přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Tento týden máme na prázdninách vnoučata Davídka, Silvinku a Inušku Řihákovi a ty prosí o zahrání písničky Jen tak pro radost. A pozdrav rodičům do Rosic u Brna a také sestřenicím Amálce a Mirince Polehňovým z Uherského Ostrohu. Ta jsou tento týden na dovolené u Máchova jezera. Děkujeme za písničku a přejeme hezký zbytek léta. Řihákovi ze Skoronic. Moji milí Řihákovi, to víte, že rád splním vaše přáníčko, ale mám tu ještě jedno z mailové adresy a to zní takto. Poděkování manželce Daně za pestrý a plnohodnotný život s tebou a za dva syny jako trvající opory ve stáří. Posílá do éteru manžel Evžen. Prosím o konkrétní písničku, když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Děkuji, Evžen Polenka. Milý pane Evžene, samozřejmě, že rád splním vaše přáníčko, vybral jste písničku, takže už je tady Michal Tučný a jeho báječná ženská.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: To byl Michal Tučný a jeho báječná ženská. Moji milí posluchači, to takhle lasice chytila kohouta. Měla hlad, ale zároveň se bála hospodáře, kterému kohout patřil. A tak jí napadla chytrá výmluva. Ty kohoute, povídá, já tě sežeru, ale ne z hladu. Nýbrž za trest. Co jsem provedl? Vylekal se kohout. No, ty svým raním kokrháním budíš hospodáře, řekla lasička. Ale vždyť právě proto si mě pán chválí, bránil se kohout. No dobrá, ale hospodář má jen jednu manželku a ty máš manželek slepic plný dvůr. Copak to je slušné? No ale hodně slepic náší hodně vajec a hospodář se raduje, vysvětloval kohout. No, už mě z tvých výmluv pořádně vytrávilo, zívla lasice a chudáka kohouta zakousla. A na dvoře zůstala jen hrst peří. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: No a protože je pátek, tak mám pro vás páteční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Ta je poslední pro tento týden. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 s audioknihou Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, dnešní páteční indicie tedy zní. Mnozí říkají, že jsem zvířata z Afriky jen vozil k nám. Já jsem ale vozil taky odsud tam. O kom to celý týden mluvíme? Opakují páteční indicii. Mnozí říkají, že jsem zvířata z Afriky jen vozil k nám. Já jsem ale vozil taky odsud tam. O kom to celý týden mluvíme? Tak to byla páteční poslední indicie pro tento týden do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. A já už vám pouštím Zdenku Lorencovou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Máme 2 minutky po 9:30 a dnešní srdcovky opět budou o 15 minut kratší, protože stále probíhá soutěž Zámecké léto. A já tady mám 2 přáníčka, to prvně z mailové adresy, pojďme si ho, tedy to vám přečtu. Dobrý den, pane Junáku. Prosím o písničku pro mě a hlavně pro mého manžela Milana, který se mnou celých 45 let od naší svatby sdílí, a doufám, že bude sdílet i dál, všechno, co nám život nabídl. S láskou, s klidem a hlavně s humorem. Prosila bych zahrát písničku Náš příběh. Zpívají Tereza Mašková a Marek Lambora. Děkuji a přeji vám a všem posluchačům krásný sluníčkový den. Helena z Brna. No, tak milá paní Helenko, to víte, že rád splním vaše přáníčko, ale když ten život 45-letý, co máte za sebou, tedy v manželství, sdílíte se svým manželem, no tak tu písničku si zasloužíte i vy, Helenko. No samozřejmě. Ale mám tu ještě jedno přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Vážený pane Junáku, prosím, zahrajte 10. července. Právě tento den, je to přesně 50 let, kdy jsme si s manželem Václavem Žáčkem řekli své ano. Bohužel osud nám nedopřál oslavit zlatou svatbu v rodinném kruhu. Snad Tony zaletí až do nebe a pozdraví Vaška od jeho Alenky. Moc děkuji.
0: Milá paní Alenko, rád splním vaše přání, samozřejmě. No a protože před vámi přišlo přáníčko od paní Helenky, to je k výročí svatby 45 let a vybrala písničku Náš příběh, doufám, že potěší vás s paní Alenko a potěšila ta písnička i vašeho pana manžela Václava. Takže Tereza Mašková, Marek Lambora, Náš příběh.
2: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, skupina Bee Gees zdárně dovedla dnešní srdcovky s datem 10. července do svého cíle. Ale než se ještě rozloučíme, vidíte to, já jsem zase takovej brajglista. Já jsem si někam založil svoji indicí, kterou jsem vám chtěl zopakovat, protože se to sluší, než se rozloučíme, abych vám to zopakoval, ale času má málo. Myslím, že to budu tak dlouho říkat, hledat, až mi vyprší čas a já vám to ani nezopakuji, ale pozor, už se mi něco vrbí, krikstá pána, kdybyste mi tady viděli, jak jsem orosenej, jak se prostě tady tím brodím, tady tou celotýdenní hádankou, ale já to teda opravdu dám dohromady tak. Zní takto. Mnozí říkají, že jsem zvířata z Afriky jen vozil k nám. Já jsem ale vozil taky odsud tam. O kom to celý týden mluvíme? Tak to byla páteční indicie a ještě než se úplně rozloučíme, tak vám připomínám jen, že vám rád plním vaše přáníčka, rád vám posílám písničky, ale to mi musíte dát vědět, máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zahřadit přáníčko v konkrétní den, konkrétní písničku, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili zařadit do scénáře. Tak, a to už je všechno. Už předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože začíná zámecké léto. A já se s vámi zítra po 11. hodině opět budu těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Zámecké léto.
1: Pátek 10. července je tady, také Pavel Kudrna, naše zámecké leto můžeme uzavřít, respektive druhý soutěžní týden. Vy, kteří nás posloucháte poprvé, tak vám všechno průběžně vysvětlím, no a vy stálí posluchači víte, že vás dnes čeká hned dvojí soutěžení. Jednak o náš zámecký cestovatelský balíček, no a hned potom z výherců tohoto týdne vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku, víc teď už prozrazovat nebudu. Ale František Kinsky by mohl prozradit, kam se dnes vydáme.
0: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vydáme do Dačic, kde na Horním náměstí vybudoval Oldřich Krajíř z Krajku takzvaný nový zámek, dnes zámek Dačice. Mísí se v něm renesance, baroko, klasicismus, neobaroko i secese. Více vám o zámku řekne kolegyně Irena Šarounová.
3: Kastelánkou dačického zámku Kristýnou Dvořákovou stojíme nad velkým košem plným pantoflí.
4: Velikánské filcové nahrazují nám takové ty kobercové dálnice.
3: Dačický zámek je zelený, nebo tyrkysový možná bych řekla. To je, co vidím na první pohled, ale pojďme trošku do té historie.
4: Je hlubší, než se na první pohled zdá.
3: Ne, klasicismus?
4: Dneska hlavně klasicismus, ale základ té budovy taky renesanční.
3: My si nebudeme vyjmenovávat majitele zámku od té renesance. Pojďme do začátku 20. století.
4: Rodina, která tady v té době žila, tak byla rodina von Dalberg. V roce 1940 Dalbergové vymřeli a na posledních 5 let, co byl zámek v rukou šlechticů, tak sem přišli jejich nejbližší příbuzní a dědicové, rodina Salm zu Salm.
3: Kudy půjdeme?
4: Těmi největšími dubovými dveřmi.
3: Hned proti hlavním dveřím z nádvoří nesmí chybět velký svazek klíčů a vidím kulečníkový stůl.
4: Teď se nacházím vlastně v přízemí severního křídla. Je to společenská část zámku, kdy se vlastně historický hlavní vstup do zámecké budovy.
3: Tady je i dětský stoleček.
4: Rodinou ceněný předmět, dar od císaře Františka Josefa. A totiž naše zámecká paní Charlotte byla rozená Štumfédr a její sestra Luisa byla vychovatelkou císařské rodině a vychovávala právě malého budoucího císaře Františka Josefa. Nechal tu lavičku opatřit cedulku s věnováním.
3: Tante Luise.
4: Ano.
3: Takže ji říkali tetičko.
4: Zdá se to tak být.
3: Co to je tady v té truhličce? To vypadá jako nějaká hrací skříň.
4: To je polifon, předchůdce gramofonu. Desky jsou plechové a jsou perforované. My tady máme vystavený pochod Radeckého. Zasunula kličku.
3: A točíme. A je to tam Radecký. Krásně to hraje. Procházíme zpátky do chodby.
4: Stojíme ve schodišťové hale, která zabírá polovinu východního křídla.
3: Jsme v prvním patře a teď předpokládám, že vstupujeme už do obytných prostor.
4: Friedrich Ferdinand Dalberg byl přírodovědcem a jeho hlavním zájmem byla ornitologie.
3: Proto ti ptáci vycpaní.
4: To je jenom taková hodně drobná ukázka těch několik vycpaní, co tady máme, protože v době Friedricha Ferdinanda Dalberga tady bylo více jak 1000 vycpaných ptáků, ne v této místnosti, na celém zámku.
3: Vy jste mi slibovala nějakou velkou vzácnost.
4: Naše nejcennější umělecké dílo. Na tom portrétu je Terezie von Dalberg, která zesnula velice brzo a rodina si na památku chtěla nechat vytvořit portrét podle fotografie. A fotografie půjčili studentovi umění a trefili mladého Františka Kupku.
3: Tady to vypadá jako knihovna a knížky jsou až po strop. Má to takovou tu krásnou staroanglickou atmosféru.
4: To je tak, jakoby se cestně lazená.
3: Knihy patřily Dalbergům?
4: Ano, je to vlastně rodinná knihovna.
3: Určitě je tady nějaký ornitologický atlas.
4: Mnoho. Jsou tady třeba celé ročníky vídeňských časopisů o módě, učebnice dětí.
3: Jsme na arkádách v prvním patře zámku a tady dokonce živí ptáci.
4: Klec s exotickými ptáky je zapsaná už stovky let zpátky, takže sem zkrátka nějací papoušci vždycky patřili.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Dačice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak to známe další zámek. Stejně musím říct, byli ti naši předkové šikovní. Zaujal vás taky ten polifon, perforovaná deska. Jak to vlastně udělali, aby to proděravili tak, že to hraje pak tu melodii? Já myslím, že bez umělé inteligence bychom se dnes neobešli. Já se tedy bez ní obejdu, ale bez počítače nikoliv. Vy budete telefonovat, kdo se zobrazí jako třetí, tak půjde do vysílání soutěžit. Hrajeme o zámecký cestovatelský balíček, nejprve tedy o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. 731 800 900. Startujeme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak já budu zvonit za chvíli jinak. Ta znělka, která bude výherní, věřím, tak zní trošku jinak než zvony, ale to je dobře. Doufám, že bude znít pro paní Alexandru ze Staňkova. Dobrý den, paní Alexandro.
1: Dobrý den, já taky doufám.
0: Tak já taky doufám, já vám to přeju, takže zámecký cestovatelský balíček je připraven, soutěžní otázka taky, tak já to dnes nebudu zdržovat, čeká nás i losování, pojďme na to. A já se ptám, z té reportáže samozřejmě, jakou barvu má fasáda dačického zámku? Za A bílou, za B červenou, za C zelenou?
1: Zelenou.
0: Je to tak, je to taková tyrkysová barva. Zámecký cestovatelský balíček je váš a máte pětku ode mě.
1: No, děkuji.
0: To je dobře nebo špatně, jestli máte pětku?
1: No.
0: Ono je to jedno, protože...
1: Já
0: vám takhle předvedu, tady je těch pět pingpongových míčků od jedné do šesti, do pěti, pardon, vy máte tedy tu pětku, takže pokud za chvíli vytáhnu pětku a řeknu paní Alexandra Staňkov, vyhráváte soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Mějte se hezky, hezký víkend, naslyšenou.

0: Já tam tu dvojku zase vrátím, protože to bude připraveno na příští pátek. No a nezapomeňte, zase v pondělí se sejdeme, jinak samozřejmě Zámecké léto pokračuje i o víkendu, to vás pozveme po 13. hodině v čase původních výletů mimo prázdninových, teď tedy Zámeckého léta na zámek v Neústupově v sobotu, no a v neděli to bude zámek v Týnci u Klatov. Takže já se na vás těším v pondělí v 9.45. Krásný den, hezký víkend. Víkend vám všem přeje Pavel Kudrna.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Češi podle průzkumu podceňují zdravotní přípravu.

0: před cestou do zahraničí. Meziroční inflace v Česku v červnu zmírnila. Silničáři nechají odstranit střechu mezi budovami celnice v Mikulově. Dnes bude většinou polojasno, teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Do zahraničí v posledním roce podle průzkumu agentury Ipsos vycestovaly 2/3 Čechů. Často ale podceňují zdravotní rizika. Průjmy, horečky, kožní problémy nebo respirační infekce řešilo přibližně 5% cestovatelů. Lidé by neměli zapomínat na doporučená očkování, mít si ruce a dodržovat principy pro minimalizaci rizik v některých zemích, vysvětluje přednosta kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petr Husa.
1: Nepít vodu, která není balená, odmítat led, protože může být vyroben právě z té vody, která není dostatečně prověřená. Ovoce, zelenina, jenom pokud se loupou, nikoliv jenom omývaný, protože zase můžou být omývaný tou vodou, která není úplně v pořádku.
0: Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% bodu nižší než v květnu, potvrdil to Český statistický úřad. Podle něj ke zmírnění inflace výrazně přispěl pokles cen pohonných hmot po březnovém prudkém zdražení. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Na Vsetínsku se pohybuje medvěd. Lidé ho viděli v lesích u Horní Jasenky, informoval mluvčí vsetínské radnice Michal Horský. Turisté a další návštěvníci lesa by měli být velmi obezřetní v okolí červeně značené turistické trasy od vrchu Klášteřiska směrem na Dušnou, kde byl pohyb medvěda zaznamenán. Silničáři chtějí nechat demontovat střechu mezi schátralými budovami bývalé celnice v Mikulově. Je ve špatném stavu a její části by mohly spadnout a ohrozit projíždějící auta. Odstranění střechy plánuje ředitelství silnic a dálnic podle svého mluvčího Jana Rýdla na září.
2: Důvod je prostý. Při průjezdu nákladních automobilů dochází k podtlaku, kdyby mohlo dojít k odtržení ocelového profilu podhledu a způsobení tím dopravní nehody. Čili jedná se o preventivní opatření zhruba v hodnotě 3 milionů korun.
0: Výhledově nechá se do budovy zbourat a po výstavbě nové dálnice do Rakouska, která má začít příští rok, je nahradí nový komplex.
3: Počasí.
0: Dnes bude na jižní Moravě většinou polojasno, teď je ještě méně oblačnosti, v poledních a odpoledních hodinách může být až oblačno, hlavně na severovýchodě. Večer bude oblačnost opět ubývat. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Vítr mírný severních směrů večer slabý. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž kvůli horku střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda je na dálnici D1 ve směru z Brna na Vyškov mezi 207,5 a 208 kilometrem blokuje levý pruh. Havarovalo tam 3 osobní auta. Před nehodou se tvoří kolona, která aktuálně začíná na 206,5 kilometru. Zdržení je okolo 5 minut. Opatrně i na tahu Tišnov-Kuřim. Na kruhovém objezdu u Čebína je odstavené nákladní auto. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné páteční dopoledne, milí posluchači. Dnes vás na vlnách Českého rozhlasu Brno zdraví Zdeněk Truhlář ze Zooparku Vyškov a začíná speciální dvouhodinové vysílání. Mými hosty budou ředitelka zoo Dagmar Nepeřená, zooložka Iva Rádce Toulalová, veterinář Vladimír Pjaček a ošetřovatelé zdejších zvířat. Dozvíte se nejen mnoho zajímavého o obyvatelích vyškovské zoo, ale po 11. hodině bude prostor i pro rady k chovu domácích zvířat a samozřejmě také vaše dotazy, protože vždy v pátek po 11. je chovatelská poradna. Do zoo se za námi můžete přijít také podívat, takže pokud jste někde poblíž Vyškova nebo poblíž zooparku, tak nás najdete u Hanáckého statku. Přeji vám příjemný poslech.
3: Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte speciální dopolední letní vysílání se Zdeňkem Truhlářem ze zooparku Vyškov, kde se nacházíme u Hanáckého statku. Koukáme se tady na spoustu zvířat, která jsou všude okolo. No ale také, a co je důležité, tak tady přivítám prvního hosta dnešního speciálního vysílání a tím nemůže být nikdo jiný než paní ředitelka zooparku Vyškov Dagmar Nepeřená. Dobrý den.
1: Dobrý den i vám.
0: Tak pro ty, kteří třeba ve vaší zoo ještě nebyli nikdy, připomeňme, na chov jakých zvířat se ve Vyškově zaměřujete?
1: Tak jsme trošku atypická zoologická zahrada, byť jsme v síti zoologických zahrad a pod Unií českých a slovenských zoologických zahrad, ale věnujeme se speciálně domestikovaným zvířatům z celého světa. To je taková naše hlavní motto.
0: Takže nejenom ta domácí zvířata, která známe třeba z babičných dvorečků, ale i zahraniční tady máte. No, tady vedle nás ve výběhu jsou takový velcí tuři, bych řekl.
1: Jsou to krásní tuři, jsou právě takové menší konstituce a je to portugalský skot Cachenha. Nám se velice líbil, protože vypadá jako by z těch historických starověkých kreseb bývalých domorodců, takže pořídili jsme si ho a je to portugalské plemeno.
0: Mají takové velké mohutné rohy, to vypadá docela dost nebezpečně, k takovému zvířeti bych se tedy bál přiblížit.
1: Tak, jak jste říkal, máme domestikovaná zvířata, ale některá jsou skutečně dominantní a nejsou to všichni úplní mazlíčci, takže někteří jsou právě nebezpeční jaksi těmi rohy, ale někteří jsou opravdu velcí, takže opatrnosti nezbývá, naši ošetřovatelé s nimi určitě podle toho nakládají.
0: No ale i ta běžná domácí zvířata tady mohou lidé potkat a to přímo na dosah, by se dalo říct.
1: To je taková naše už dlouhodobá specialita, že jsme umožňovali vždycky přístup těm domestikovaným zvířatům našeho pásma, to znamená kozy, ovce, prasátko, drůbež a i to je poslední dobou velký hit. Vidět tygra za sklem je krásné, ale pomuchlat se s kozičkou, tak je prostě zážitek jak pro malé děti, tak někdy i pro ty větší.
0: No to je pravda, myslím, že i pro dospělé. Ostatně já jsem měl tu možnost se tam také podívat a musím říct, že i mě to docela dost bavilo a zaujalo. Nicméně, paní ředitelko, co vy sama? Máte nějaké oblíbené zvíře tady v zoo nebo oblíbený druh, nějaká zvířátka, která máte vyloženě ráda?
1: Je pravda, že jsem ten dotaz dostala už dříve a docela mě to překvapilo, protože jsem úplně neuměla říct, ale když jsem si to jakoby položila tu otázku, tak jsem zjistila, že je mi vlastně velmi sympatická lama, krotka. Ona je velmi mírné zvíře, odolné, strašně užitečné v tom pásmu, kde žije a vlastně mi sympatická tou svojí mírností a mláďata jsou prostě nádherná. Takže asi ta lama, takže když potom jsem žádala našeho grafika o polepy na svůj služební automobil, tak jsem si vyžádala, že prostě vepředu na těch dveřích bude lama.
0: Takže jste lamistka, by se dalo,
1: tak trošku, ano.
0: Dalo říci. No tak to možná se zastavte někdy k nám do Brna, tam máme také lama centrum, takže tam je možné také se zastavit za lamami. Ale ty chováte i zde?
1: Ano, máme teda jeden tento druh toho, té zdomácnělé formy, nemáme ty divoké formy, ale měli jsme takovou asi desetiletou přetržku v chovu, takže jsme rádi, že se nám podařilo sestavit skupinu, kde se nám zase začaly rodit mláďata, máme už třetí mládě a je to v pořádku.
0: A chodíte se i za lamami občas pomuchlat, jak jste říkala?
1: Musím říct, že já mám ke zvířatům docela respekt a vždycky mám jakoby pocit, že se máme chovat k ním jako k partnerům s respektem. Takže pokud nevím, že to zvíře má rádo ten kontakt, tak ho vlastně vůbec nedělám.
0: Takže jen tak zpovzdálí.
1: Tak zpovzdálí, že občas jdeme i do toho výběhu, protože řešíme třeba nějaký technický problém, chceme si prohlédnout to místo přímo u nich v tom výběhu, ale vždycky jsem radši, když je tam ošetřovatel, který ví, jaké má každé zvíře zvyklosti.
0: Ale já si myslím, že to je důležité mít ke zvířatům respekt. Ředitelka zooparku Vyškov Dagmar Nepeřená, se kterou si povídám v dnešním speciálním vysílání přímo z Vyškova. Klidně se za námi můžete zastavit. Teď si dáme další písničku, no a potom nahlédneme trošku do historie vyškovského zooparku.
2: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: byla kapela Šalom. Posloucháte speciální živé vysílání z Vyškovského zooparku na vlnách Českého rozhlasu Brno. No a se mnou stále ředitelka zooparku Vyškov Dagmar Nepeřená. Paní ředitelko, když se podíváme do historie, vy jste vlastně loni slavili jedno kulaté výročí.
1: Je to tak, je nám už 60 let.
0: 60 let. No tak to je docela slušná řádka. To jste takový už jako ještě čerství seniori, by se dalo říct. Každopádně, jak to vlastně začalo celé? Jaký je ten prapočátek zooparku Vyškov?
1: Tak myslím, že každý Vyškovák zná tady to zařízení a pamatuje si, pokud byl v tom roce, nebo když tím věkem odpovídá, tak si pamatuje ten začátek, byl to, jak jsme nahané, tak se říkalo zookótek, do dneška to spousta občanů ještě říká, ale bylo to takové zařízení, které z ničeho vykřesal velký milovník zvířat, pan Sokolíček, který celý život se věnoval vlastně chovu zvířat. A tady bylo takové malé území, které začal vybavovat zvířaty v podstatě ve spolupráci s ostatními zoologickými zahradami získal různá zvířata a on byl opravdu bytostný chovatel, takže to byl úplný prapůvod. Zásadní asi změna potom nastala po roce 90, protože tehdejší zookoutek opravdu patřil pod městské kulturní středisko. Nebyla to samostatná organizace a tomu dost odpovídalo i jakoby to zázemí. Bylo to všechno takové dřevní, takže se velmi zásadně rozhodovalo o jestli se bude vůbec pokračovat.
0: No právě, tam totiž hrozilo, že vlastně ten zoopark zanikne, nebo ten zookótek,
1: jak jste říkala. Je to tak a vlastně v roce 92 byla zřízena příspěvková organizace Zoopark Vyškov a ta dala základ tomu, že tato samostatná organizace mohla vykročit tím modernějším, novějším způsobem chovu zvířat. Posléze nastala ta specializace na ta domestikovaná zvířata, protože přece jenom naším zřizovatelem je menší město. Ten rozsah území také není úplně veliký, takže začali jsme se věnovat něčemu, co nám jde, co nám sluší a vlastně od té moderní doby kráčíme tím směrem pořád dál a já doufám, že pořád ještě máme co zlepšovat.
0: Zoopark se docela rozšířil od těch prvních počátků. Jestli ještě kam rozšiřovat?
1: Tak to bohužel už není, protože my jsme opravdu postupně obklopeni městem, takže území, které máme, je prostě to poslední, ale i tam je pořád co vylepšovat.
0: No a vlastně v tom roce 2007 tam ještě byl jeden klíčový moment. Vzniklo, když to tak řeknu, v uvozovkách detašované pracoviště s prehistorickými zvířaty.
1: Je to tak, vlastně v roce 2006 jsme otevřeli brány Dinoparku po asi roční výstavbě a přípravách. Nebyla to jenom tady ta nová část v Dinoparku, ale vlastně zoologické zahradě přibyla nová část té nové zahrady. Tenkrát to byly vlastně pozemky, které město získalo po ukončení činnosti cukrovaru. Takže to bylo to rozšíření a celá ta nová část nám umožnila vlastně vytvořit komfortnější parkování, vstup, všechny ty služby, které jsou s tím naprosto spojeny, protože my jsme vlastně z roční návštěvnosti zhruba 40 tisíc lidí skočili na 200 tisíc a to opravdu si vyžádalo spoustu dalších.
0: Panečku, no tak mezi nimi je také náš regionální stopař Vojta Halaš, kterého jsme vzali sebou, protože jsme si říkali, že by bylo škoda, kdyby jsme zůstávali jenom na jednom místě, takže já doufám, že se s Vojtou slyšíme. Vojto, jsme propojeni. Halo, halo.
2: Ahoj, Zdeňku, slyšíme se, ano.
0: Výborně, tak Vojto, kde ty se nacházíš tady v areálu zooparku?
2: Já jsem se vydal od vchodu doprava mezi zvířata, nebo ne mezi zvířata, ke zvířatům z Asie a vidím tady kromě buvolů také čtveřici velbloudů dvouhorbých, z nichž nejmladší se narodil letos v březnu a zaujalo mě dle popisku, že velbloud vydrží až 45 dní bez vody a pak je schopen během krátké doby vypít až 120 litrů vody. Takže u velbloudu tam se právě nacházím.
0: No a rozhodně tam Vojta Halaš nezůstane dlouho, protože se vydá na další vycházku k dalším zvířatům. Opět se propojíme. Vojto, děkuju. No a povídám si také s paní ředitelkou Dagmar Nepeřenou. Za chvíli k nám přibudou také ošetřovatelé zvířat. Teď další muzika.
3: Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

0: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem, a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
1: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: No a v našem vysílání dnes na vlnách Českého rozhlasu Brno se hlásíme z Vyškovského zooparku, kde jsme se rozprostřeli tady před Hanáckým statkem, takže ti, kteří míří do zoo, se s námi také mohou potkat a mohou se potkat třeba s ošetřovatelem Josefem Drábkem, kterého teď vítám u mikrofonu. Dobrý den.
5: Krásné dobré dopoledne.
4: Tak co máte na starosti tady v zoo? O která zvířata se staráte?
5: No, já mám vlastně na starosti úsek Afriky, to znamená hlavně velké přežíkavce, krávy vatusy, velbloudy jednohrbé, ovce, kamerunské, kozy borské a ještě tam mám pštrosy. A příležitostně mám na starosti ještě úsek Asie, to je velmi podobný úsek, zase jaci, buvoly a velbloudí dvouhrbí pro změnu.
4: Máte i vy nějaký oblíbený druh, oblíbené zvíře nebo vyloženě nějakého konkrétního jedince?
5: No tak moje obecně nejoblíbenější zvíře předtím, než jsem začal pracovat v zoo, tak byl skot obecně a vůbec nejradši jsem měl buvoly, takže to, že jsem tadyhle vlastně, že mám teďka možnost pracovat s buvoly, aspoň na té Asii, aspoň o víkendech, tak to byl takový trochu splněný sen. No.
4: Nebojíte se, to jsou poměrně velká zvířata.
5: Tak jsou, ale oni jsou rozumní, ono dá se s nima pracovat. Když si dáváme vzájemně prostor a vzájemně se respektujeme, tak...
4: A dají se třeba i vycvičit, natrénovat na nějaké povely?
5: No rozhodně, určitě. Dají se třeba naučit na jméno, dají se na nějaké základní povely. Záleží, jak moc s nima člověk pracuje, ale určitě se dají vycvičit.
4: Provádí vám třeba i nějaké alotrie? Jsou občas takový trošku rozverní?
5: No, to určitě. Obzvlášť ty buvolice se umí... Ani ne, že by byly rozverný, ale dokážou se zaseknout, pak s nima nejde vůbec hnout. Aha. Je nejjednodušší způsob, jak odhladit pryč, to znamená chvilku drbat, pak jim o metr ustoupit, natáhnout ruce a oni se přijdou podrbat zase blíž a tak dál si je odhladit z toho místa, kde vám zavazí.
4: Odhladit, to je zajímavé, to jsem ještě neslyšel, že by se dal takový obrovský jedinec odhladit někam. No tak je to docela překvapivé, že vlastně tak velké zvíře, když se k němu přistupuje s jemností, tak to jde lépe než nějakými tvrdými povely.
5: Tak ono, samozřejmě u všech zvířat to funguje trošku jinak, ne všechny ty zvířata, co tam máme, tak jsou úplně kontaktní, ne každý se chce hladit. Obecně zvířata si udržují nějaký přirozený respekt, přirozený odstup, to znamená, že vy je nemusíte vyloženě nějak násilně napadat, ale oni si ten odstup od vás drží, pokud nejsou vyloženě rozmazlený. Takže takový zvířata vám ustoupí sami, ale ty buvolice, které rozmazlený jsou, tak tam je v tomhle trošku komplikace.
4: Tak vy si tady rozmazlujete buvolice, to je pěkné tedy. Jak se s nimi pracuje v tom smyslu, jestli, jak to říct, jestli na vás reagují i když vás vidí?
5: Určitě. A dokonce mě s kolegou poznají, s kolegou, který má teda ten úsek na starost primárně, tak nás poznají i v civilním oblečení. Jinak ty zvířata tady hodně reagují na tu zelenou barvu, ve které jsme oblečení, ale nás, co tam pracujeme vlastně denně, tak poznají i v jakýmkoliv přestrojení.
4: Ano, tak v zeleném je i náš regionální stopař Vojta Halaš, který se určitě přesunul k nějakému dalšímu výběhu, takže se Vojto ptám, kde jsi teď a co vidíš pěkného?
6: Já jsem se tryskem přesunul z Asie do Afriky a tady mě zaujalo plemeno vatusy, což jsou takové, řekl bych, jsou podobné českým kravám, akorát mají ještě mohutnější rohy, ty jsou dlouhé, až 100 metrů. Je tady velmi roztomilé, asi dvoutýdenní mládě tohoto druhu a zaujalo mě, že ve své domovině jsou symbolem movitosti majitele. Chovají se na maso, na mléko, krev a kůži a z těch mohutných rohů se vyrábí i šperky.
4: Tak to je Velmi zajímavé. Myslím si, že tady ale jsou tyto zvířátka spíš opravdu mazlíčky, jak jsme slyšeli tady od pana Drábka, to můžete potvrdit. Tak Vojtu Halaše zaujala tato zajímavá zvířata. Co bychom o nich mohli říci zajímavého ještě navíc?
5: No, co máte na mysli, jako zajímavého?
4: Z toho jejich přirozeného života. Tady jsou v zajetí.
5: Jo, tak obecně je to hodně klidné plemeno, včetně býků. Oni asi musí z toho, jakým způsobem žijí v Africe, jak se o ně starají, že tam vlastně nemají asi možnost s nima úplně pracovat bezkontaktně. A takže se s nima pracuje obecně celkem dobře, i navzdory tomu, jak dlouhé mají rohy, že to vypadá nebezpečně, tak většinou jsou dost opatrní s tím, kam těmi rohy jdou, ale samozřejmě pořád člověk to zvíře musí respektovat, pořád si musí držet nějaký určitý odstup a nedostat se s ním třeba někam do rohu nebo ke zdi a tak podobně.
4: Tam už by asi nebylo úniku. No tak přeji vám ještě spoustu dalších pěkných, příjemných zážitků se zvířaty, o které se staráte. To byl Josef Drábek, ošetřovatel. No a my si za chvilku budeme povídat s dalšími hosty. Vám poděkuju a nashledanou.
5: Děkuju, nashledanou.
4: Pěkný den. No a teď další muzika, milí posluchači. Lucie Bílá, Amor Magor. Český rozhlas.

0: Máte naladěn Český rozhlas Brno a dnes posloucháte speciální živé vysílání přímo z Vyškovského zooparku, kde se nacházíme u Hanáckého statku. Je tu u mikrofonu Zdeněk Truhlář a také někde v areálu zahrady se pohybuje náš regionální stopař Vojtěch Halaš, kterého opět zdravím a ptám se, Vojto, kde jsi tentokrát?
1: Já jsem se přemístil na dvoreček naší babičky, což je takové otevřené prostranství, kde je spoustu druhů koz, ovcí i prasat, které tady volně pobíhají nebo odpočívají a můžou se tady s nimi návštěvníci i třeba pomazlit, pohladit je a podívat se na ně zblízka.
0: Ano, tak v tom případě by mě zajímalo, Vojto, jestli jsi si taky už pohladil nějaké to zvířátko, nebo jestli máš z nich respekt?
1: Respekt, asi bych neřekl respekt, už jsem si stihl tady pohladit ovečku, která je tady přímo pod mýma nohama teďka, takže ovečku jsem si pohladil, na ostatní zvířata jsem si zatím ještě netroufl, zvlášť ty s rohama.
0: No tak buď opatrný, já tady mám teď vedle sebe pana Zdeníka Trávníčka, což je ošetřovatel právě tohoto úseku, jestli to říkám správně, pane Trávníčku, dobrý den.
2: Dobrý den, říkáte to velice správně.
0: Tak jak zvířata snáší vlastně ten přímý kontakt s lidmi a navíc tedy neustále s neznámými lidmi, protože samozřejmě se tam lidé střídají?
2: No střídají se tam, to je fakt, ale ty zvířátka už jsou na to zvyklí, protože tam bývá pohyb dost často a jsou tam i mladí kusy, i starší kusy, takže ty starší kusy, ty mladí naučí, co můžou, co nemůžou, takže v pohodě.
0: Vážně se takhle učí od sebe, jak se chovat třeba k dětem?
2: No u dětí je to trošku horší, protože někdy se stává, že tam rodiče pustí svoje děti samostatně a nechají jim ještě v ruce, jim nechají krmení. A ty zvířátka, když vidí nějaký krmení v ruce, tak za těma dětma utíkají a když je dítě hodně k těmu dítěti, tak se může stát, že ho zraní. Proto tam musí chodit rodiče i s dětmi. Takže a ty děti, když jsou bez krmení, tak jsou v pohodě, ty zvířátka si jich moc nevšímají, oni si k dětem, děti si přijdou ke zvířátkům sami, pohladí si je v pohodě.
0: Tak na to pozor, to je možná dobrá rada, když navštěvujete, milí posluchači, babiččin dvoreček, tak krmení možná předávat až přímo dětem v tom výběhu, aby tedy potom nabídli zvířátkům takhle?
2: No, ono se taky může stát, že někdy maminky nebo otcové mývají to krmení v ruce a začnou to dávat malému dítěti, teď slyší ty zvířátka, slyší šustění papíru a jdou za tím. Mm-hmm. Takže oni začnou otravovat ty rodiče, ty zvířátka, a teď rodiče dávají dětem, děti natahují ruky, zvířátka mezi tím a teď rodiče neví, co první mají vzít do ruky. Mm-hmm. Jestli to krmení pro zvířátka, nebo děti zvednou to mezi z těch zvířátek, jo? Takže tam je fakt rozumnější, buď krmit z plotu, jako za plotem,
0: ano.
2: Anebo tam vůbec nekrmit.
0: Ano. No. Tak to jsou takové dobré užitečné rady z pohledu ošetřovatele. Stávají se i nějaké takové veselé příležitosti? Ptají se vás třeba lidé, když vás vidí ve výběhu, také na nějaké zajímavosti?
2: No, ano, ptají, protože my tam třeba máme ovce, který nemají vlnu, což jsou někdy tam ty ovce kamerunské, které máme momentálně na Africe. Mm-hmm. A pak tam máme třeba kozy, které mají vlnu, což jsou kašmírské kozy.
0: Ano.
2: Jo, z těch se dělají ty kašmírské látky z té jejich vlny. Takže si myslí, že se dívají na ovce a přitom je to koza.
0: No tak to potom uvádíte na pravou míru. Vsadím se, že děti mají spoustu takových, řekněme, roztodivných dotazů. Zaskočil vás někdy nějaký takový?
2: No, to musím teda pořádně přemýšlet, protože ono těch dotazů někdy je tolik, že fakt to... Jo, jednou přišlo takový malý dítě a povídá mi, pane, tady to prasátko je divoké. Pám, no je divoké, proč by nebylo? No, protože mě chtělo ukousnout prstejček. No, povídám, nemůžeš tam strkat ručičky, protože prasátko je všežravý a zbaští ti i prstíček.
0: No, věda, tak pozor na prstíčky. To byl ošetřovatel Zdeněk Trávníček, který se stará o úsek babičči na dvorečku, kde jsme se také před chvilkou spojovali s naším regionálním stopařem Vojtou Halašem. Pane Trávníčku, já vám děkuju a přeju spoustu chovatelských úspěchů.
2: Děkuji a naschledanou.
0: No a teď další muzika.
3: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Ve středu 15. července budou hosty v poradně pro zdraví lékaři Kateřina Bouchalová a David Gronich a povídat si budeme o léčbě artritidy. Artritida neboli revma se netýká jen seniorů, objevuje se i u mladých lidí a to v juvenilní idiopatické formě. Jak současná medicína přistupuje k zánětlivému onemocnění kloubů, jaké klouby bývají nejčastěji postiženy a jak toto onemocnění zvládnout? Naši hosté jistě poradí, prostor bude i na vaše telefonické dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Tak to byly pozvánky, no ale teď už se vám opět hlásíme z Vyškovského zooparku u mikrofonu Zdeněk Truhlář. Jste na vlnách Českého rozhlasu Brno. No a teď už vedle mě je také další ošetřovatelka nebo chovatelka, pečovatelka, já vlastně nevím, jak to říct. Každopádně Patricie Kachlíková, která se stará o další druhy zvířat. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Která zvířata máte na starosti tady v zoo?
4: Tak v podstatě se pohybují kolem všech drobných zvířat, ale primárně kolem drůbeže, nutrie. Zaskakujeme teď za kolegyní dlouhodobě, takže pokrýváme všechna drobná zvířata v naší zoo.
3: Co to všechno obnáší, taková práce chovatele? Asi vstáváte brzo a chodíte spát pozdě?
4: Tak to ano, protože i doma mám zvířata, takže než přijdu sem, musím se postarat o svoje zvířata. A ráno samozřejmě musíme tady v zoologické zkontrolovat, jestli je vše v pořádku, protože se můžou i přes noc vyskytnout různé komplikace neočekávané, takže celou zoo obejdeme, zkontrolujeme zvířata, jejich zdravotní stav, aby se mohl popřípadě neprodleně řešit. Zvířata se každý den samozřejmě krmí, doplňuje se čistá voda, někde se dělají pravidelné veterinární úkony, někde neplánované. A občas i výcvik některých zvířat nebo základní manipulace, která nám potom pomáhá u veterinárních ošetření nebo třeba u koní, u kováře, ale to mají na starost zase jiní kolegové.
3: Já jsem si skoro říkal výcvik u drůbeže, to mi trošku nešlo dohromady. Takže drůbež tam výcvik asi neprobíhá.
4: Ne, drůbež necvičíme, ale samozřejmě už jenom to, že přijdeme na ten rajon, tak ta drůbež nás očekává
3: a už je naučená.
4: A ví, že už bude krmení a dostávají samozřejmě i různé dobroty a zpestření a takzvané enrichmenty, aby ta chvíle vlastně jim utíkala rychleji. Takže když vidí toho ošetřovatele, tak ví, že se bude něco dít, že přijde něco zajímavého.
3: Co to je ten enrichment v případě drůbeže?
4: No, měli jsme třeba takové lepené jakoby kostky nebo válečky, různé krmení zajímavé, červici v tom byly, korýši, prostě něco, co ta drůbež si běžně tady u nás jakoby nenahrabe, protože je ve voliérách, tak dostane prostě toto krmení v nějakém slepeném nebo prostě spojeném stavu, musí si to jakoby rozhrabat, rozklovat, zabaví je to a dostanou vlastně i tu plnohodnotnou potravu, kterou potřebují.
3: Ano, tak já mám pocit, že Vojta Halaš se právě někde kolem drůbeže pohybuje. Vojto, kde jsi teď v rámci zooparku Vyškov?
5: Ano, jak jsem vás slyšel, tak jsem se hned musel přesunout taky za drůbeží a zaujal mě tady druh, který se jmenuje, nevím, jestli to řeknu správně, Ayam Cemani. Dozvěděl jsem se, že to je drůbež původem z ostrova Java v Indonésii a ono má takovou velice sytě černou barvu. Má černé nejen peří, ale taky zobák, hřeben, laloky, nohy. A jak jsem se dozvěděl, obyvatelé právě Indonésie je často kupují na rituální účely, protože věří, že jejich černé maso a černé vnitřnosti mají prý magické schopnosti. Takže to mě zaujalo.
3: Panečku, tak možná nějaká ta magická schopnost dolehne i na našeho regionálního stopaře Vojtu Halaše, který tam je možná i u kohoutů, které tam slyšíme taky. Jak se vlastně snášejí, paní Kachlíková, ty druhy, které jsou úplně z jiných oblastí zeměkoule s těmi třeba našimi? Lze to vůbec, nebo je potřeba je chovat odděleně?
4: Tak tady u nás má každý, jako každé plemeno, svoji voliéru, takže my je nechováme dohromady. Samozřejmě byl by i problém, protože máme hodně kohoutů a ty kohouti by měli konflikty kvůli slepicím. Ale obecně můžete chovat víc druhů slepic dohromady, ale některé mají takovou klidnější, mírumilovnější povahu a jiné jsou temperamentní nebo ty bojové můžou být až agresivní vůči jiným jakoby slepicím, takže chce to správně zvolit ta zvířata, aby mezi nima nevznikaly konflikty a nenadělalo to nakonec víc škody než užitku.
3: Mm-hmm. Tak to byla ošetřovatelka Patricie Kachlíková, která se tady stará především o drůbež, ale dokáže se postarat prakticky o jakákoliv zvířata, říkám to správně?
4: Myslím si, že ano, co se týče tady naší zoologické, tak si myslím, že by to nebyl problém.
3: Tak ať se vám tady v zoo daří, děkuji za rozhovor a nashledanou.
4: Děkuji, nashledanou.
3: No ale stále s námi zůstává také ředitelka zooparku Vyškov Dagmar Nepeřená, paní ředitelko. Tak nejenom zvířata, která tady musíte obezpečovat a obhospodařovávat, ale také zaměstnanci a ošetřovatele, to není úplně jednoduché.
6: Je to celková otázka vlastně fungování zoologické zahrady. Máme tady různé profese, které třeba nejsou tak viditelné, ale vlastně bez nich by to nešlo. Ošetřovatelé jsou ta první linie, jak pro zvířata, tak samozřejmě i pro návštěvníky. Ale máme tady ekonomy, máme tady vzdělavatelky, máme tady grafika, máme tady pokladní. Prostě každá pozice je pro zoologickou cena. Je nás tady 28 stálých zaměstnanců. Přes tu sezónu samozřejmě máme spoustu brigádníků, protože teď je vlastně úplně hlavní sezóna zoologické zahrady. Ty prázdniny jsou většinou přesně ta doba, kdy máme nejvyšší návštěvnost, takže potřebujeme i pomoc pro to, ale vlastně celé je to takový jeden velký organismus, který je potřeba pořád ladit.
3: Přesně tak. No a vy to ladíte a budete ladit snad i nadále. Každopádně jsem rád, že jsme se tady dnes potkali. To byla ředitelka zooparku Vyškov Dagmar Nepeřená. Děkujeme a i vám příjemný den a hlavně úspěšnou sezónu. Díky, nashledanou.
6: My děkujeme.
3: No a milí posluchači, teď zase muzika, pak už budou zprávy. No a potom po 11. hodině nás čeká chovatelská poradna, dnes speciálně z Vyškovské zoo, tady s ošetřovateli a také s veterináři. Příjemný poslech.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Brno bude mít další nové tramvaje. Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požáru. Požár budovy 34 v Baťovském areálu ve Zlíně mají hasiči pod kontrolou. Dnes bude většinou polojasno, teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Brno bude mít další tramvaje ze série Drak. Pracovníci dílen brněnského dopravního podniku začali pracovat na jejich kompletaci. Do roku 2033 by mělo v Brně přibýt až 60 těchto vozů. Výhodou draků je, že se dají využít jak samostatně, tak ve dvojici, která pak tvoří velkou

0: kapacitní soupravu, pokračuje mluvčí dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.
1: Tramvaje drak jsou nízkopodlažní, klimatizované vozy, vybavené moderním informačním systémem s LCD monitory i USB zásuvkami. V provozu postupně nahrazují starší tramvaje, a to z 60. a 80. let minulého století. Vypravujeme je především na tramvajové linky 1 a 4, ale do budoucna je rozšíříme i na další.
0: Meteorologové dnes rozšířili výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Nově platí v celém Jihomoravském kraji a v části okolních regionů, a to až do odvolání. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Důvodem je dlouhotrvající sucho. Požár budovy 34 v Baťovském areálu ve Zlíně mají hasiči pod kontrolou. Lokalizovaný oheň hasí 15 jednotek hasičů. Podrobnosti dodává mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Pavel Řezníček.
2: Ráno došlo vlastně vystřídání jak zasahujících jednotek, tak štábu velitele zásahu. A teď je situace taková, že na místě zasahuje 15 jednotek jak dobrovolných, tak profesionálních hasičů. Na místě je dronová služba, která neustále provádí monitoring jak zasaženého objektu, tak vlastně objektů okolních, hlavně střech a tak dále.
0: Hasiči počítají, že práce budou pokračovat i o víkendu. V Boskovicích dnes pokračuje 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť. Až do neděle nabídne koncerty různých žánrů, divadelní představení nebo promítání filmů. Pořadatelé se snaží o propojení současného umění s historií. Součástí programu jsou proto i prohlídky města nebo příběhy z 20. století, upozornila mluvčí Michála Jurenová.
3: Sport.
0: O titul na Grand Slamu se poprvé v historii utkají dvě české tenistky. Do finále Wimbledonu postoupily Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová zdolala Američanku Goffovou ve třech setech, Nosková porazila Ukrajinku Kostěkovou 2-0 na sety. O vztahu s krajankou a finálovou soupeřkou mluví Karolína Muchová.
4: Známe se, asi bych řekla, jako tenisově samozřejmě, ale vídáme se prostě každý skoro týden, každý druhý týden na těch turnajích. Domluváme se tréninky, protože je to fajn, je takový pohodář, já taky. Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě a máme hezký vztah.
0: Finále tenisového Wimbledonu začne zítra v 17 hodin našeho času.
3: Počasí.
0: Dnes bude na jižní Moravě většinou polojasno, v poledních a odpoledních hodinách může být až oblačno, hlavně na severovýchodě. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Vítr je mírný, večer bude slabý a biozátěž kvůli horkostřední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 stále nehoda a zdržení ve směru z Brna na Vyškov na 208. kilometru. Havarovalo několik osobních aut. Aktuálně je neprůjezdný levý pruh. Auto po nehodě tam čeká na odtah kolona. V místě je od 200. kilometru a zdržení zhruba 20 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Speciální dopolední vysílání se Zdeňkem Truhlářem ze zooparku Vyškov je těsně za polovinou a protože tento čas je ve vysílání Českého rozhlasu Brno vyhrazen chovatelské poradně, nepřijdete o ně, milí posluchači, ani dnes. Mými hosty totiž budou už za chvíli zooložka Iva Rádsetoulalová a veterinář Vladimír Pjaček a budeme si povídat o chovu užitečných zvířat, jako jsou ovce, kozy a podobně. No a jako vždy i dnes můžete telefonovat vaše dotazy na číslo 726465200. Dobrý poslech.
3: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.

0: To byla kapela Žlutý pes. Posloucháte speciální dopolední vysílání se Zdeňkem Truhlářem na vlnách Českého rozhlasu Brno, dnes ze zooparku Vyškov, odkud dnes vysíláme také takovou trošku speciální chovatelskou poradnu. A já tady už u mikrofonu vítám zooložku Ivu Rádce Toulalovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A také veterináře Vladimíra Vjačka. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
0: Tak předpokládám, že v zooparku Vyškov asi nechováte žlutého psa. To tady není. Tak paní Rádce Toulalová, vy máte na starosti všechna zvířata, co se týče toho zoologického hlediska?
1: Ano, moje náplní práce je zajišťování tady vlastně starosti o ta zvířata, jejich evidence, případně nějaké obchodování s nimi, spolupráce se zoology různých dalších zoologických zahrad a také vedení ošetřovatelů a zajišťování vlastně jejich každodenní náplně práce.
0: Tak to, kdybych tedy chtěl být trošičku nevhodný, bych řekl, to jste tedy velké zvíře v zoo. Alespoň tady z tohoto manažerského pohledu. Každopádně, když se se zvířetem cokoliv stane z toho zdravotního hlediska, to už se volá veterinář.
1: Tak nejprve ošetřovatelé, kteří mají nejvíc nasledovaná ta zvířata, kontaktují mě. A na mě je vlastně vyhodnotit a posoudit, jestli je potřeba už volat pana doktora, nebo jestli to ještě zvládneme s vlastními silami, případně jestli teda to zvíře vůbec se bude léčit, nebo jaký bude jeho osud. Ne?
0: Tak když už dojde na to v uvozovkách nejhorší, přichází veterinář, tady pan Pjaček. Co jste teď třeba v poslední době museli řešit? Předpokládám ale, že o zvířata je dobře postaráno tady v zoo.
2: No, to máte velkou pravdu. Je to v rámci zoologické zahrady Vyškov tak, že ta prevence je opravdu na vysoké úrovni, takže pak těch jednotlivých problémů je poměrně malé množstvo.
0: Přesto ale nějaké zdravotní komplikace mohou nastat, tak budeme se držet těch domácích zvířat, protože, jak jsem říkal, dnešní poradna je zaměřená na ta domácí zvířata, to znamená ovce, kozy a podobně. Jaké komplikace můžou nastat i v chovu, kde je o zvířata dobře postaráno?
2: No tak drtivá většina té problematiky, která je, tak jsou drobná zranění, nějaké oděrky, škrábance, jo, nebo ty zvířata, když jsou chovaná ve skupinách, tak se můžou napadat, jo, a podobně. Pak je to otázka nějakého managementu parazitologické situace v té zoologické zahradě. Tady je opravdu velké množství té péče věnováno té depistáži a pak teda konkrétnímu léčení.
0: Když se zaměříme ale na ty domácí chovy, tam to asi je trošičku rozdíl, tam zřejmě ty komplikace mohou nastat různé právě u těchto zvířat, tak setkáváte se tady s jakými problémy zdravotními?
2: Tam těch traumat je poměrně velké množství, zejména teda je to nějakým nekvalitním ohrazením nebo přístupem volně žijících zvířat a podobně, tak s tím se opravdu setkáváme.
0: Co se týče zdravotní prevence, tak v těch domácích chovech jsou třeba nějaká povinná očkování u ovcí, u koz a podobně, tak jak je tomu třeba u psů?
2: Tak u ovcí jako žádné vysloveně povinné očkování neexistuje. Dneska přednedávnem to ještě teda byla vakcinace proti katarální horečce nebo takzvanému blutangu, že? Ale to dnes už povinné není, nicméně je to doporučeno ze strany státní správy a z mé strany určitě taky teda. Takže pak ještě mezi ty další vakcinační programy v chovech ovcí a koz, tak je to boj proti klostridiovým infekcím, jestli jsou to už enterotoxemie nebo tetanus, ale to je taky jedna z použitých vakcín. No.
0: Pokud byste se, milí posluchači, chtěli na cokoliv zeptat našich dnešních hostů, tak samozřejmě můžete využít naší telefonní linku 726 46 5200. Rádi vám poradí. Teď je další muzika a pak si zase budeme povídat. Pěkný poslech.
3: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Hrál a zpíval nám Cliff Richard na vlnách Českého rozhlasu Brno, kde dnes vysíláme speciálně z Vyškovského zooparku, ale to neznamená, že by nebyla chovatelská poradna, právě naopak. Takže milí posluchači, pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat ohledně chovu ovcí a kos, můžete volat na naše číslo 726465200. Určitě vám rád odpoví také pan veterinář Vladimír Pjaček, který je tu teď se mnou u mikrofonu. Pane doktore, pokud by někdo uvažoval o tom, že si třeba pořídí ovečku nebo kozu, tak pojí se s tím také nějaká legislativa, něco, co by musel splnit?
1: Tak je to tak, jak u většiny zvířat, které jsou chována v České republice, i na ovce a kozy se vztahuje celá řada legislativních opatření, zejména teda veterinární zákon, respektive zákon o veterinární péči, pak je to zákon o šlechtění o plemenitbě, jejich předružené vyhlášky, dále je to vyhláška o minimálních standardech, teda v jakých podmínkách minimálně můžete ty zvířata chovat.
0: Takže to není jen tak jednoduché, zkrátka řeknu si, mám kousek zahrady, tak si pořídím kozu a bude to.
1: No, v zásadě můžete, ale do 7 dnů musíte si registrovat, že? A musíte mít takzvané číslo hospodářství, které si zařídíte, že? A je to vlastně taková, řekl bych, papírová záležitost, jo? Ale je opravdu potřeba ho mít, abyste mohl vést evidenci, vést nějaký stavový registr a tam evidovat nejen teda, že ty zvířata máte, po případě, že přesouváte, kupujete, prodáváte a podobně.
0: Takže to je ta registrace a teď, co se týče vlastně té veterinární péče, když si takové zvíře pořídím, musí hned projít také třeba kontrolu veterináře?
1: Tak určitě bych to doporučil, minimálně taková ta vstupní kontrola těch nově pořízených zvířat, které si do toho chovu dovezete, tak je velmi vhodná. Dále pak jako nějaká pravidelná kontrola určitě je taky velmi vhodná.
0: Když říkáte pravidelná kontrola, tak pokud se tedy nic neděje, tak jak často by měla být ta zvířata kontrolována?
1: Tak minimálně z toho pohledu té parazitologické situace v tom chovu, která je velmi často u těch ovcí jako velmi problematická, tak tam bych to doporučoval minimálně 2 až 3x ročně.
0: 2 až 3x ročně dokonce. A pokud jsou nějaké mimořádné situace, to se asi také vztahuje na tato zvířata? Různé ty infekce, nemoci a podobně?
1: Tak mimořádné situace je pochopitelně, pokud ten chovatel vidí jakékoliv změny v tom chování toho zvířete, v tom zdravotním, nejen v tom zdravotním stavu, může to být taky psychická změna. Jo, to zvíře nějak je netečné nebo apatické. Okamžitě by měl kontaktovat veterináře ve svém okolí.
0: Když se teď přidržíme opravdu druhově těch koz třeba, protože koza také velice oblíbené zvíře pro chov, zvláště ve venkovských podmínkách, tak na co by si měl chovatel dávat pozor? Co hlídat vlastně u těch koz, tak aby koza prospívala zdravotně?
1: Ta koza, jak známo, je velice ochotný konzument svého rostlinného okolí, že? Takže je potřeba dbát na to, aby teda v tom výběhu se nenacházely žádné potenciálně jedovaté rostliny, že pro tu kozu, i když ona toho taky dozvládne. Dále u těch přežvíkavců, i u těch drobných přežvíkavců, nebo menších přežvíkavců je nutno dbát na to, aby to zvíře nikdy nebylo chováno samostatně. Jo? Vždycky musí být alespoň 2 kusy. Mm-hmm. Je to stádové zvíře, takže na to, aby jsme nějakým způsobem podpořili ten stádový put, tak je potřeba, aby teda byly minimálně 2 v té skupině.
0: Minimálně 2 kozy.
1: Minimálně 2 kozy, ovce taky.
0: Pořídit si 1 kozenku, to asi tedy není úplně nejvhodnější.
1: Není to ani nejvhodnější, ani legislativně možné.
0: Tak jak vlastně přistupovat k větší pohodě zvířat, o tom si za chviličku budeme povídat také se zooložkou Ivou Rádsetoulalovou. No a milí posluchači, stále platí, pokud byste se rádi na cokoliv zeptali, tak můžete využít naší telefonní linky 726465200. Jsme propojeni i přesto, že naše improvizované studio je teď mezi zvířátky v zooparku Vyškov, tak určitě se k nám dovoláte. Teď nějaké pozvánky a za chvilku opět muzika.
2: Pondělí 13. července pro vás chystáme mimořádné dopolední vysílání z exotické zahrady v Přibicích, kde právě kvetou granátová jablka a k vidění je tam i 400 let starý olivovník. Když za námi mezi 10. a 12. hodinou dopolední dorazíte, můžete si přičichnout ke květu perské akácie, ze které se vyrábí parfémy, obdivovat nejvyšší palmu u nás nebo vidět 30-kilového želvího samce Martina, případně nakrmit kojka pryv okrasném jezírku. Poradíme, jak se postarat o to, aby exotické rostliny na vaší zahradě nebo terase prospívaly. A hostit nás budou pěstitelé i vizionáři a chovatelé želv Jiří Michna a Miroslav Effenberger. Nenechte si ujít návštěvu místa, které připomíná Španělsko nebo Itálii. Z exotické zahrady v Přibicích bude Český rozhlas Brno vysílat už pondělí 13. července. Vřele zve a už se moc těší Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, písničky.

0: Za 5 minut bude 11:30 a my jsme stále ve Vyškovském zooparku, odkud se hlásíme na vlnách Českého rozhlasu Brno. Zdeněk Truhlář od mikrofonu a se mnou také zooložka Iva Rácetoulalová, se kterou se teď zaměříme na to, co vlastně je potřeba připravit, než vůbec si přivedeme domů, ať už kozy nebo ovce. Tak jak se na to má chovatel vlastně připravit, co všechno potřebují ta zvířata ke svému životu? Můžeme to rozdělit zase na kozy a ovce, jestli tam rozdíl je?
1: Tak už jak říkal pan doktor, je potřeba mít teda zaregistrované hospodářství. A to se dělá přes Českomoravskou společnost chovatelů, kdy vlastně přes registrační lístek ten chovatel dostane číslo hospodářství a tomu potom slouží k registraci a k evidenci právě těch zvířat. Jak už bylo řečeno, je to stádové zvíře, jak ovce, tak kozy, takže určitě nechovat jenom jeden kus. Chovatel by samozřejmě měl pro ně mít nachystané nějaké zázemí, nějaký přístřešek, kde vlastně by přečkali nějakou nepohodu. Největší problém je teda průvan, takže v těchto počasích je taky i nějaký stín je potřeba. Je potřeba mít i nějakou pastvinu, což v dnešní době je taky trošku problém, protože přece jenom ten trávník jako nám docela usychá. Ale to nevadí, zajistí se kvalitní seno, je důležitý neustálý přístup k pitné vodě, nějaký minerální lis a hlavně teda ta veterinární prevence potom.
0: Co se týče velikosti vlastně toho výběhu nebo zkrátka toho místa, kde chováme, třeba přidržme se u toho počtu 2 kusů, když si chovatel pořídí třeba 2 ovečky, jak velký musí mít prostor, nebo co už je malý prostor?
1: Tak počítá se tak 2,5 m² na kus a určitě je potřeba to mít obehnané taky nějakým plotem podle velikosti toho plemene, tak kolem toho metru, 1,5 m vysoký plot.
0: Sama jste zmiňovala, že teď to suché počasí znamená, že tráva usychá, takže i když máme třeba pastvinu větší, tak ta tráva může být suchá. Je potřeba nějakým způsobem přikrmovat ovce, kozy, tak aby zkrátka pořád měli dostatek potravy?
1: Tak určitě jsou to přežvíkavá zvířata, která vlastně se nažerou a potom tráví čas v klidu, kde vlastně tu potravu přežvíkují. Takže určitě zajistit kvalitní seno, aby měli neustálý přístup k takhle k potravě.
0: Ty vysoké teploty, které panují a možná zase začnou panovat v těchto dnech, tak ty rozhodně asi hůře snáší i tato zvířata, zvlášť když ovečka má na sobě ještě vlnu, to je asi musí být pěkné horko. Jsou nějaké způsoby, jak zvířata třeba ochlazovat, krom toho, že tedy jim nabídneme ten stín?
1: Tak ona i ta vlna má vlastně tu termoizolační ochranu, takže doporučuje se vlastně před tou sezónou, ještě než jsou ta horka, ostříhat vlnu. Musí se vlastně minimálně 1x za rok ta vlna z těch ověček ostříhat. Někteří chovatelé to dělají spíš až na podzim, právě aby přes léto nedošlo k nějakému poškození té kůže od toho slunce, nějaký úplný úžehy.
0: To jste vlastně zmínila docela zajímavou záležitost, když je ta ovečka opravdu ostříhaná, tak nemůže se třeba, tak říkajíc, spálit tak jako člověk, když se nenamaže krémem?
1: No právě proto by se měla stříhat buď na ten podzim, aby zase nebyla jakoby nahatá na zimu, anebo právě na jaře, někdy kolem toho dubna, tak aby ještě začnou tady ty vedra.
0: Ano, tak slunce. Aby ta srst povyrostla trošičku a zase začala plnit tu svoji ochranu. Iva Rácetoulalová, zooložka zooparku Vyškov, se kterou si také povídáme v dnešní speciální chovatelské poradně. Milí posluchači, pokud byste měli jakékoliv dotazy, tak se s námi můžete propojit telefonicky 726 465 200. Můžete se ptát našich dnešních hostů. Teď ovšem vám nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Brno Karla Zicha.
2: Posloucháte chovatelskou poradnu s Českým rozhlasem Brno.
3: Já si myslel kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Posloucháte speciální živé vysílání z Vyškovského zooparku na vlnách Českého rozhlasu Brno a chovatelská poradna, která tradičně je vždycky v pátek po 11. ta samozřejmě nesmí chybět. Dnes tu mám milé hosty právě z Vyškovského zooparku, tedy zooložku Ivu Rácetoulalovou a veterináře Vladimíra Pjačka, se kterým si za chviličku budeme povídat a vlastně nasměruje jeden dotaz, i když dnešní poradnu věnujeme tedy těm hospodářským zvířatům ovce, kozy, tak přece jenom jeden dotaz jsme měli. Náš posluchač nebo posluchačka sice volala nebo volal do našeho vysílání, ale nechtěl naživo, takže mám tady ten dotaz, ten se tedy netýká těch hospodářských zvířat velkých, ale jestli je problém, když slepička má na vajíčkách krvavé tečky, pane doktore, je to problém?
1: Tak já se pokusím odpovědět co nejefektivněji, když ten dotaz je poměrně strohý. Záleží teda na hodně okolnostech, které se toho týkají, jo? Jestli je to mladé zvíře, které je na začátku snůšky, v tom případě by to bylo víceméně fyziologické, pokud se to neopakuje a není tam prostě té krve velké množství, ale pokud by se jednalo o starší zvíře, třeba starší než jeden rok a podobně, snůšky, myslím, ne věku, tak tam už by se mohlo jednat o patologický stav, záleží v které části teda toho vejcovodu, z největší pravděpodobností by to byl asi kaudální úsek vývodních cest pohlavních, ale to by pak záleželo na dalším vyšetření toho jedince, to nejsem schopen takto na dálku určit.
0: Takže tam je potřeba zkrátka kontaktovat asi veterináře.
1: Bylo by to nejlepší.
0: V tomto případě. Nicméně ano, máme specialistu na drůbež, pana Miloslava Martince, který bude určitě hostem nějaké z dalších chovatelských poraden. Dnes ovšem veterinář Vladimír Pjaček a dnes se tedy zaměřujeme na chov ovcí a koz. Co by měl chovatel dělat proto, aby jaksi udržoval v dobré kondici to zvíře, to znamená taková ta pravidelná péče, ať už zdravotní nebo v uvozovkách údržbová. Napadají mě třeba typicky kopítka nebo rohy u kozy, jestli i tady je potřeba nějakou pravidelnou péči?
1: Tak v rámci pravidelné péče u ovcí jako jsou to zejména úprava paznechtu a to stříhání vlny. No, je to jednak u těch dlouhozrstých koz, tak u oveček, které mají tuto potřebu. Pravidelnost je zhruba dvakrát ročně, co se týče těch paznechtů, co se týče té vlny, je to jednou ročně. Po případě v nějakých odůvodněných případech to může být i častěji. Ta úprava rohu není na pravidelné bázi. Je to spíše v individuálních případech, kdy ten roh má nepřirozený tvar, je vrůstavý do krku, do zadní části hlavy a podobně, tak tam je možnost pak ten roh částečně odstranit nebo absolutně odstranit v odůvodněných případech.
0: I to absolutní odstranění je možné, není to potom nějaká další komplikace třeba?
1: Je to možné, je to teda zákrok poměrně komplikovaný u dospělých zvířat, u těch mladých zvířat to tak komplikované není. Je to zásah do velké části vlastně lebky, že v podstatě, takže tam je potřeba dodržet několik důležitých zásad, ale to je na delší rozpravu, ale je to možné, opravdu se s tím někdy setkáváme.
0: Ještě mi napadá v této souvislosti, když už zmiňujeme rohy, paznechty, to samozřejmě také asi souvisí s potravou a se skladbou té potravy. Je potřeba těmto zvířatům doplňovat nějaké minerály pro to, aby dobře rostly právě třeba rohy?
1: Tak není to úplně o růstu rohu, je to víceméně o celkové tělesné nebo fyzické kondici a konstituci. Je obecně známo, že v střední Evropě jsou pastviny poměrně chudé na selen, v určitých lokalitách také na horčík, takže minimálně tyto dva prvky je potřeba v krmné dávce doplňovat, či už je to nějakým minerálním lízem nebo v rámci té údržby, jak jste poznamenal, tak injekčně, nebo prostě v nějakých bolech bachorových, nebo jakýmkoliv způsobem, který ten chovatel zvolí.
0: Jak se vlastně projevuje nedostatek těchto látek? Pozná to chovatel, že tomu zvířeti chybí právě tyto látky?
1: Nemá to žádné specifika, no, je to spíše takové chradnutí, neúplně specifické, malá životaschopnost těch mláďat, že od těch matek se to v mléku a mléku nedostává do těch mláďat, že tam není a podobně. Takže poznáme to v podstatě na první pohled, když přijdeme do chovu a ten chovatel nemá zkušenost s podáváním těchto mikroprvků, tak vidíte, že to stádo je takové neucelené, jsou tam hubení jedinci, jsou tam slabo, málo životaschopné mláďata a podobně. Takže to poznáme my. Ten chovatel, který s tím zkušenost nemá, to nepozná, protože trpí takovou tou slepotou každodenní, že provozní, že to vidí každý den, tak mu to nepřijde. Že? Takže tak.
0: Takže ona ta pravidelná návštěva veterináře rozhodně i z těchto důvodů je důležitá.
1: Určitě ano.
0: Říká veterinář Vladimír Pjaček, který nám radí v dnešní speciální chovatelské poradně z Vyškovského zooparku a uslyšíme se ještě za chvíli. Teď zase muzika.
2: Český rozhlas Brno.
3: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta.

0: pohyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Vlastně úplně první knížky, které jsem udělal, byly její. Tereza potom vydávala další knížky U Velesu, mám dojem, a Červenýho obra, za kterýho dostala vlastně Magnézii, tak to vydala u Odeonu. Ale seznámila se se svým současným manželem, Radkem Štěpánkem, kterýmu jsem vydal rám pro Pavoučí síť, ke kterému Tereza dělala ilustrace, a vlastně tím to začalo.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
5: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
4: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
5: Folklor a sport.
4: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
6: Ano, tak Vojta Halaš, náš regionální stopař, ten samozřejmě s námi také vyrazil do Vyškovského zooparku, odkud dnes posloucháte speciální dopolední vysílání se Zdeňkem Truhlářem na vlnách Českého rozhlasu Brno. Nicméně tento čas věnujeme chovatelské poradně a se mnou jsou stále u mikrofonu zooložka Ivana Cetoulavolová a veterinář Vladimír Pjaček. No a povídáme si o chovu ovcí a koz. Pane doktore, ta strava, to je taková možná trošku alchymie, i když u těchto zvířátek asi stačí tráva, kterou spásají na pastvě a potom třeba seno. Nicméně, kde mohou chovatelé v tomto případě udělat nějakou chybu, takže potom dojde třeba k zdravotním potížím u ovce nebo u kozy?
7: Tak v zásadě, tak jak říkáte, je pravda, že to kvalitní seno nebo ta kvalitná pastvina je základ té výživy. Pokud je to opravdu, jak je to v těchto týdnech, že ta tráva, ta pastvina není tak kvalitní, tak je možný nějaký přídavek, kompletní krmní směsi, granulí nějakých, že dneska je celá rada variant komerčně dostupných, které jsou v podstatě druhý den u vás, takže to je varianta doplňku stravy, nebo jsou to potom nějaké konkrétní vitaminové doplňky, které přimícháváte právě do těch granulí, nebo je to už hotová směs. Ale opravdu ten základ je kvalitní seno a pokud to seno má ty parametry, které má mít, tak obvykle není potřeba žádných jiných doplňků.
6: Přece jenom je u toho sena je potřeba dát si ale pozor.
7: No, je důležité, aby se neskrmovalo úplně čerstvé seno, že musí po té sklizni aspoň 14 dní, 4 měsíc takzvaně odležet, odstát, aby teda nebylo zapařené, nebylo nějakým způsobem pro ty zvířata nevhodné.
6: Paní Rádce Toulolová, na vás mám také dotaz, protože přece jenom i vaším úkolem je starat se o takovou, řekněme, pohodu těch zvířat. Říkám si, jestli i pro ovce a kozy existují nějaké takové laskominy, něco, co jim třeba můžete nabídnout i mimo tu běžnou stravu.
8: Tak my tady máme babičin dvoreček, což je kontaktní část zoo, kde vlastně vstupují ti návštěvníci a můžou si zakoupit buď na pokladně, anebo v krmných automatech pro ta zvířata krmivo. A až do nedávna jsme měli pouze takové kukuřičné kuličky, a teď jsme přišli na takovou zdravější alternativu a to jsou různé sané granule a bylinkové, takže mají jako takové obohacení tady tímto zdravějším.
6: Takže i bylinky se tady spásají. No, jsou bylinky vlastně takovou zajímavou stravou pro ta zvířata? Dokážou i rozlišovat a vnímat, která bylinka jim třeba chutná víc nebo voní víc? To asi ano.
8: Určitě ta vůně i vlastně některé bylinky jsou sladší, některé jsou třeba hořké, takže
6: dá se i takto. Dnes jsem si povídal v speciální chovatelské poradně s milými dvěma hosty, a to zooložkou Ivou Rácetovlalovou a veterinářem Vladimírem Pjačkem. Já vám oběma moc děkuji, no a snad někdy příště zase naslyšenou.
8: Děkujeme, naschánou.
7: Také děkujeme, naschledanou.
6: No a milí posluchači, teď mám pro vás ještě jednu písničku a bude to Jaroslav Vikrent, Ty moje lásko.
9: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.
0: Ty moje lásko pobledlá, ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc.

0: Ty moje lásko, zpíval Jaroslav Vikrent. No a my dnes vysíláme speciálně z Vyškovského zooparku, kde láskou jsou především zvířata, zejména ta hospodářská, ale i exotická, takže kdo vyrazí do Vyškovského zooparku, může poznávat spoustu zajímavých druhů. My už se ale odtud dnes rozloučíme. Dvouhodinové speciální dopolední vysílání se Zdeňkem Truhlářem končí, ale pokud byste si cokoliv chtěli poslechnout znova, můžete kdykoliv v mobilní aplikaci a nebo také na webu Můj rozhlas.cz. Zdeněk Truhlář vám přeje krásný den a příjemný víkend, naslyšenou a naslyšenou.
1: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Hasiči mají požár ve Zlíně pod kontrolou, zasahovat ale budou určitě i o víkendu. Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí ANO. V Boskovicích dokončili obnovu mokřadu a dnes bude většinou oblačno s teplotami do 29 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Hasiči druhým dnem zasahují u požáru výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně. Oheň už mají pod kontrolou, zatím ale od budovy drží bezpečnostní perimetr 70 metrů, protože ve dvou částech se už včera zřítila. K hašení využívají i vrtulníky a místo kontrolují drony. Příčinu nebo předběžnou škodu zatím hasiči neurčili a zatím ani nejde říci, jak dlouho budou muset na místě zasahovat, říká mluvčí zlínských krajských hasičů Pavel Řezníček.
2: Vzhledem k tomu, že v budově i nadále hoří. My provádíme dohašování těch jednotlivých ohnisek a hasební práce. Počítáme s tím, že nasazení bude během víkendu určitě.
0: Firmy, které měly v budově například sklady zboží, vyčíslily zatím předběžně škodu na stovky milionů korun. Zhořelo také 30 000 knih nadace Tomáše Bati. Volby do sněmovny.

0: Sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 34% hlasů, vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median. Na druhém místě skončilo s odstupem ODS se 13%, těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5% voličů. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti, SPD a těsně na 5% hranici Motoristé. Ostatní uskupení by zůstala mimo sněmovnu. Na okraji Boskovic směrem k průmyslové zóně je čerstvě obnovený mokřad. Na místě původního vznikly dvě tůně s rozsáhlou rostlinnou výsadbou, které slouží jako útočiště hmyzu a dalších živočichů. Vodní plochy zabírají plochu o velikosti menšího fotbalového hřiště. Ke slavnostnímu otevření by mělo dojít v září. Jak se bude prostředí využívat, vysvětluje nezávislá starostka Boskovic Jana Sirovátková.
1: Vzniklo proto, aby v Boskovicích jsme vytvořili místo, které bude skvělé jak pro zvířata, pro biotop, tak ale i pro trávení takového toho volného času nebo chvilky, kde se člověk může zastavit.
0: Kvalita vody v Plumlovské přehradě na Prostějovsku a jezerech Poděbrady na Olomoucku je stále dobrá. Lidé se tam můžou podle hygieniků koupat bez obav. Další kontroly vody odborníci provedou 20. července na Plumlově a 3. srpna na Poděbradech. Vyplývá to z tiskové zprávy hygieniků.
2: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude dnes převážně oblačno, večer pak bude oblačnost většinou ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, severozápadní nebo severní. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, večer pak čekejte dobré a biozátěž zůstává střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 se u Velké Býteše a dál pak od Domašova tvoří kolony. Na 204. kilometru ve směru na Vyškov pozor na odstavené auto s poruchou. A s omezením po nehodě teď počítejte na takzvané staré silnici z Brna do Vyškova u Holubic. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písně.

Krásné prázdninové páteční poledne přeji z brněnského studia všem našim milým posluchačům. Moravanka to písničkou Václava Maňase mladšího Julie Běhonkové pěkně rozjela a pořad Morava krásná zem samozřejmě pokračuje dále. Myslím, že některé dětičky prázdninující u babiček, dědečků, strýčků či tatiček již ladí hlásky a my za malinkou chvilku nadálku zatleskáme jejich výkonům. Prosím proto o vaši trpělivost, nechte po následující písničce prostor dětem. Díky, díky, díky. A tady je číslo 726 465200 a svátek neslaví Libuše či Amálie. A než zazní písnička a zavolají dětičky, předám první gratulace. Ta první je pro Bohušku Vrbovou, která slavila svátek. Přejeme hodně zdraví, štěstí, pohodu. Přeje manžel Vítě, Helča a Fanek, Rosice u Brna. Taky pro paní Janu Malinovou z Buchlovic, která roznáší poštu Uherském Hradišti, je milá, ochotná a ráda vyjde vstříc. Posíláme pozdrav od Helči a Fanka Jurčíkových. A poslední přání je pro Aničku Štolchovou z Morkovic k narozeninám, které bude slavit 12. června. Hodně zdraví, štěstí přeje manžel Karlíček, Helča a Fanek Jurčíkovi. Tak, jedna gratulace a ještě jedna. Mezi nositelkami jména Libuše je i naše velmi dobrá a spolehlivá sousedka paní Libuše Kolbábková z Třebíče. Její velkou radostí je práce na zahrádce, luštění křížovek. Přejeme jí hlavně zdraví, spokojenost, radost dětí, vnoučat a dokonce i pravnoučat. To jí přejí sousedé Soufalovi z Třebíče. Tak, tolik první gratulace. Písnička Zdeněk Vaďka, Barbora Jankových, Za Strňanským hájkem a Šohajka.

0: Rozpívali nám dvě skvělé zpěvačky, Jošinka Ducháčková a Janička Janošková, a bude nám zpívat i do třetice další zpěvačka šikovná. Zdravíme Šarlotku Svačinovou. Šarlotko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se máš?
1: Dobře.
0: To je fajn. Co máš dneska k obědu?
1: Rajskou omáčku.
0: Je, tak to se ti přiznám, že teda rajskou já můžu. To je úplně skvělé. A ty jsi teď u babičky v Petrově, jestli jsem tomu dobře porozuměl. A odkud jsi jinak? Kde bydlíš?
1: Z Petrova.
0: Taky v Petrově, takže jste jenom takhle třeba přes ulici se sešli. Dobře, Šarlotko, pak si ještě chvilku popovídáme. Budeš nám zpívat písničku s názvem...
1: Kolíbačka.
0: Kolíbačka, tak my se těšíme, teď všichni posluchači se těší na to, jak nám zaspívá krásně Šarlotka Svačinová.

0: Tak, je to všecky. Dobře, děkujeme, Šarlotko, je to celé. Ano, díky. Vidíš, tuším, tři krásné sloky. Slyšíme se dobře, nebo ne? Neslyšíme.
1: Ano,
0: no, výborně, výborně, teď jsem se lekl, že jsi se ztratila, že spoločila telefon. To byla ukolébavka, pokud jsem tomu porozuměl.
1: Kolíbačka.
0: No, ale jakože to byla ukolébavka, jako typ písně.
1: A, jo.
0: A zpívával ti někdo ukolébavky, když jsi byla malá?
1: Ano.
0: A kdo pak?
1: Mamka a jsem tam babička.
0: Fakt, hezky.
1: Ale spíš víc babička.
0: Asi. Babička zpívala, a jak se jmenuje babička?
1: Miroslava Lončíková.
0: Mirka, Miruška, Miruška, babička Miruška. No to je krásné. A co ty tak ráda děláš, Šarlotko? Ty máš 10 roků, to už jsme tady se zmínili, tak ty už budeš mít nějaké zájmy. Máš, chodíš do nějakého souboru, tancovat,
1: já
0: zpívat?
1: Já chodím tančit a zpívat.
0: Ano, a kam?
1: Do Strážnice, do umělecké školy.
0: Ano, do hudební školy, jo?
1: Ano.
0: Bezvadný, a hraješ na nějaký nástroj? Nebo chodíš jenom zpívat?
1: Nehraju.
0: Chodíš se učit zpívat a tancovat. To je krásně. A co ještě máš, tak co by tě ještě tak zajímalo, Šarlotko?
1: No, ráda třeba vyrábím i náramky.
0: Počkat, fakt? A z čeho to děláš?
1: Z korálka.
0: Jo, jako vezmeš si a navlíkáš?
1: Ano.
0: A jakou barvu máš nejradši?
1: Světle růžovou.
0: Světle růžovou, to je krásný. Tak Šarlotko, děkujeme moc krát za tvůj výkon. Já to předám v kanceláři všechny ty nacionále. No a potom, že jo, tentokrát už se nehodnotí, tentokrát se losuje, pokud se nemýlím. A v neděli se losuje a to už bude sloužit paní Květuška Navrátilová. Ta bude vysílat, takže třeba se podaří a vylosuje tebe, protože ti, které vylosují, tak dostanou, tuším, lístek do zoologické zahrady. Takže a tam je krásně, tady je opravdu, ty zvířátka jsou nádherné. Šarlotko, měj se krásně, zpívej dál, užívej prázdnin a pozdravuj babičku Mirečku. Ahoj.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Ahoj, ahoj. A my si poslechneme tu faranku, Václav Mejac, mladší Standa Pěnčík, muzikanti z Moravy.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tolik Tufaranka, písnička moravská, potěší Polaska. Zítra bude Tufaranka těšit a laskat od 16. hodin bude Tufaranka Fest v Rakvicích, tak jste srdečně zváni. Teď nás potěší Tereska, nebo spíše potěší Tereska někoho ze svých blízkých z Vyškova. Teresko, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Hegner. Já bych prosila nechat zahrát paní Lidušce Šafaříkové z Vinných Šumic. Jejím narozeninám. Milá Liduško, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, lásky od nás všech přátel, za kterýma jezdíš na polní do Vyškova. Hodně a rozvojáváš radost. A my děkujeme za tvou pozornost, úctu, kterou nám zachováváš. Ani nevíš, kolik lásky dáváš ty nám. A to jen tím, že jsme přátelé. To je tak krásné a naschledanou za všechny. Děkuji, Tereska Kudrnová.
0: Teresko, děkujeme taky. Mějte se moc hezky. Naschledanou. Hezký den. Naschledanou.
1: Díky.
0: A Bětuška Velké Pavlovice. Bětuško, slyšíme se?
2: Ano.
0: Já už se ptám radši, nemáte puštěný hlasitý odposlech, nemáte puštěné rádio, protože toto nám dělá tady paseku, takže snad to bude všechno v pořádku, protože někteří posluchači pustí, víte, hlasitý odposlech, jako přes telefon, anebo mají puštěné rádio a pak to fakt bere vazbu. Ale myslím, že ve vašem případě je to naprostém pořádku, Bětuško, že?
2: Ano.
0: Výborně, výborně, povídejte, Bětuš.
2: Já bych chtěla popřát dědovi Cirdovi Havlínovi ze Znojma k dnešním narozeninám všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky.
0: Krásný, aha. A Bětuško, a Cirda je co? Co máš?
2: Děda.
0: Dědeček, já jsem si to tak typoval, Bětuško. A vy se nechystáte zpívat? Teď samozřejmě dneska ne, ale třeba příště někdy?
2: Asi ne.
0: Asi ne? Dobře. Tak Bětuško, děkujeme. Cirda je šťastný a spokojený, že má takovou šikovanou vnučku a určitě děkuje nadálku za prostě za tu gratulaci. Bětuško, mějte se krásně.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou. A písemné gratulace. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody ke krásným 91. narozeninám naší nejmilejší babičce Zdeňce Kozmanové ze Šošůvky. Jedna gratulace. A teď 11. července se dožívá 70 let pan Stanislav Řezníček z Újezce u Luhačovic. K tvým krásným 70. narozeninám ti ze srdce přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, spokojenosti, mnoho krásných chvil v kruhu rodiny. Ať tě na každém kroku provází Boží milost, láska, požehnání. Zítra si se skleničkou přiťukneme, to ti přeje syn Zdeněk s Veronikou. Ještě jedna gratulace, písničku k svátku paní Libuši Pivodové ze Sarov u Zlína. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. To přejí manžel Antonín a dcera Hana. Mamička povídala, lidová písnička v podání Lanžočanky, Jituška Osičková s Alenkou Balgovou zpívají.

0: Tolik Lanžot Čanka a bude povídat Jiřinka z Viničních Šumic. Dobrý den, Jiřinko.
1: Dobrý den, pane Hegner. Já se budu trochu opakovat. Já mám přáníčko pro paní Lidušku Šapaříkovou z Viničních Šumic, která měla teď tu předešlou písničku už.
0: Aha, jo, takhle.
1: No a je to naše členka věrné gardy Sokolek. Slaví narozeniny teda zítra v sobotu. A já bych jí chtěla za všechny holky popřát hlavně zdravíčko, pohodu v rodině a ať je taková, jaká je, je to bezvadná děvčica. Předešla paní to teď říkala. Takže Liduško, opatruj se a budeme rádi, když budeme takhle parta pořád spolu. Děkuju, pane Hegner, děkuju moc.
0: Jiřinko, jasně, mějte se krásně, hezké odpoledne přejeme.
1: No, vy taky, pane Hegner, moc vás zdravím, moc.
0: Ano, děkujeme.
1: Nashledanou.
0: Tak to byl pozdrav z Viničních Šumic a teď bude následovat další pozdrav, pozor, a ze Šumic u Uherského Brodu paní Mařenka. Dobrý den, Maruško.
2: Dobrý den, pane Hegner.
0: To se to sešlo, co krásně, že?
2: No, také na to, já ti poslouchám. Chtěla bych poslat písničku kamarádce Aničce Pumerové k dnešním narozeninám. Já už jsem jí přála osobně a tuto písničku jí přidávám pro radost.
0: Dobře. A tady už nepopřejete v rozhlase ještě jednou?
2: No, tak všechno nejlepší.
0: Dobře, tak krásně. Tak jste to zvládla i osobně, i prostřednictvím tady
2: ano,
0: Českého
2: děkuju.
0: Rozhlasu Brno. Mějte se krásně, nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.
0: Dnes slaví své 78. narozeniny dlouholetá posluchačka paní Anna Pumerová ze Šumic Uherského Brodu. Celá rodina jí přejeme krásný narozeninový den a velkou pusu prababičce posílají pravnoučátka Jáchymek, Linduška, Dominiček, Hanička, Ondrášek a Matyášek. Tak vidíte to, jak to máme krásně, sotva se popřálo paní Maruška, tak hned tady má písemnou gratulaci, kdy přeje celá rodina. A ještě jedna gratulace. Písničku chceme nechat zahrát panu Karlu Zárubovi z Brna Černovic, který dnes slaví 90. narozeniny. Přejeme mu pevné zdraví, spoustu krásných chvil se svými blízkými. Manželka Aneta, syn Karel s Lenkou, syn Roman, dcera Vlaďka, vnuk Aleš s Verunkou a pravnučky Elizabet a Beatrice. Písnička lidová, Hradišťan, ještě som sa neoženil.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Ano, tolik upoutávka a dovolala se Jožinka ze Sobůlek. Dobrý den, Joži.
4: Dobrý den, pane Hegrér, já vás tam všechny zdravím a přála bych si zahrát nějakou hezkou písničku pro Maženku, paní Maženku Vrbíkovou, která mě prostě dělá takový, no, je obětová ženská a zaslouží si všecko na světě, si zaslouží za to, že mě vždycky v té těžké, když nemůžu na nohy nebo něco, tak mě vždycky pomůže, nakoupí a donese. Dneska mě třeba donesla tak krásně vyšívaný bůček. Zas budu dělat segeďák.
3: Segeďák, a? Se smetanou?
4: To já mám nejradši ten segeďák.
3: No, a smetanu to víte, do toho?
4: Dvě dcery tu mám, dvě vnučky tu mám, tak ale to... já musím otravovat chudérku tady přes jedno Maženku Vrbíkovou, to je tak zlatý člověk.
3: Když jste kamarádky, tak je to fajn. No.
4: Asi tak zaslouží, něco pěkného i zahrajte.
3: Máme nachystaný, Joži, máme.
4: No a moc vám za to děkuju, za to děkuju, že jste tak hodní tam, že všechny, že vždycky vyhovíte mě.
3: Dobře, děkujeme, Joži, a ať se to podaří, ten segeďák, jasně.
4: Já vás pozvu, můžete dojít z Brna, to se bude.
3: Dobře, děkuju, hezký den, nashledanou.
4: Bývala kuchářka, já jsem bařívala, nebojte se, bařívala ve škole.
3: A tam nepochybujem, ať se daří, nashledanou.
4: Ano, a děkuju vám ještě jednou, moc vám děkuju, pane Hegner.
3: Tak, Liduška ze Štítné, dobrý den, Liduš.
5: Dobrý den, já vás ještě jedenkrát, Karličku, zdravím a chtěla bych popřát švagrovi Josefovi Hnilovém, který tráví svůj čas momentálně v Buklovicích domově pro seniory. Chtěla bych mu po jeho narození nám popřát hodně štěstí, zdraví, božího požehnání, hlavně to zdraví, ať mu to slouží, aspoň tak mu to slouží teď. A tomu přeje od srdce bratr Ladislav, manželka a celá Hnilova rodina.
3: Dobře.
5: Takže vám moc krát děkuju.
3: Ano, Joži, Liduško, udělala jste Jožíkovi radost. Určitě.
5: Jo, a pozdravuju tam celý areál.
3: Jasně, v celý domov důchodců. Ať se daří, nashledanou.
5: Děkuju,
3: nashledanou. Chci nechat zahrát Jaroslavu Machalíkovi, který se dnes dožívá 71 let. Milý dědo, 71 let, to není žádné stáří, to jsou jen zkušenosti nazbírané za dlouhá léta. Přeji ti, aby ti energie vydržela na všechny nápady a humor tě nikdy neopustil. Užij si svůj den naplno a pamatuj, že věk je jen číslo. Ale dobrá nálada je k nezaplacení. To ti přeje vnuk Krištůfek, syn Jiří s rodinou, manželka Květa a ostatní rodina. Ano, souhlasíme s gratulací. A další, dneska se dožívá 70 let kamarád a muzikant pan Jiří Sládek z Luhačovic. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Přejí manželka Marie, děti s rodinami, sourozenci s rodinami a muzikanti dechové hudby Dolněmčanka, kamarád Broněk. Kdybych já věděla, Drietamanka nám zahraje, zaspívá.
0: Český rozhlas Brno.

0: Ano, to Lídr je Tománka, ta zase v neděli v Ratiškovicích odpoledne, sam Stříbrňanka, veselá muzika ze Šardic, z Ratiškovic a prostě další a další Žadoviáci, tuším, takže se srdečně zváním. Jo, a taky Vracoviáci, ti nám budou hrát za chviličku. Evička z Veselý nad Mrou se dovolala. Dobrý den, Evičko.
1: Dobrý den, ještě jedenkrát, pane Hegner. Ano. Jsou ráda, že jste se jako dovolala, vzali jste mě to. Dnesky se dožívá krásných let. Moje vnučka Nelly má 15 roku. Před měsícem měla starší vnučka, ta měla 18, tak jim chci popřát hodně, hodně zdravíčka, aby v životě měli štěstí a aby se jim dařilo ve škole, aby jich měli všetci rádi. A bude Olinky a máme sousedu Olinku Konečnou. Tak teď za celou rodinu přejeme hodně a hodně zdraví, které potřebuje, štěstí, boží požehnání, ochranu panenky Marie. A to jí přeju sousedi. A zahrajte jim nějakou pěknou písničku od nás.
0: Máme nachystané.
1: Máte.
0: Evičko, děkujeme moc krát.
1: Ano, mějte se, už jsme se dlouho neslyšeli, pane Hegner, ale ještě aj zahrajte aj všetkým do Veselí a do Milokoště, kdo mě znají a
0: no
1: oni, oni ví, kdo jsou. Ano,
0: dobře.
1: Stačí, když jsou Eva z Veselí, to už každý bude tušit, tak aj tým zahrajte.
0: Ano, zahrajeme.
1: A jsou všetci zdraví a šťastní a...
0: Dobře,
1: tak,
0: Evi, mějte...
1: A vítám v rozhlase, pane Hegner, vy sem do Veselí často jezdíte za Smutným.
0: No, to je ano, my spolu zpíváme s tým Málkou.
1: Vy zpíváte, no.
0: Ano,
1: no.
0: Tak mějte se krásně, Evičko.
1: Taky, naschle, děkuju.
0: Ano, naschledanou.
1: Ano.
0: Tak to bylo Veselý nad Moravou a vrátíme se kousíček pár kilometříčku zpátky. Strážnice, paní Maruška, to nám to sedí. Veselý strážnice za sebou. Povídejte, Mařenko, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Hegner, zdravím Český rozhlas Brno a Zlín. A prosila bych nechat zahrát dnešnímu svátku a malce Mikuličkové z Jarošova. A protože zítra bude aj Olinky, tak bych chtěla popřát Olince Filipové z Loučínova, mojej bývalé spolužačce. Všem bych přála oběma dvěma hodně štěstí, zdraví, pohody, aby se měli opravdu dobře a byli šťastní. To jim ze se přeje Majka Žovková. Děkuji moc.
0: Ano,
2: a
0: Marušku, čekal jsem, jestli někdo popřeje Amálkám, protože dřív za nás to jméno tak neletělo, že jo, přeje se Libuškám a Amálkám mají společně. Já jsem měl paní profesorku Libuši Lesmanovou, ano. Tady mě učila na JAMU a tak se potěšila, že už těch Amálek je trošku víc. Tak ať se daří,
2: ano.
0: Mařenko.
2: Děkuju moc. Naschledanou.
0: A Libušku z Veverské Bytýšky zdraví Jarda Wolf a píše, že jí přeje pevné zdraví, spoustu štěstí, lásky, radosti, pohody a je každý tvůj den naplněný úsměvem, krásnými okamžiky, lidmi, kteří tě mají rádi. Přeji ti, aby se ti splnila všechna přání a tě doprovází dobrá nálada, štěstí, životní spokojenost. Užij si svůj sváteční den naplno a měj kolem sebe jen samé milé lidi. E-mail: dnes slaví životní jubileum 70 roku pan Radomír Válníček Stroubek. Přejeme mu moc a moc zdraví, štěstí, radosti, znoučat, pravnoučat a ještě nějaký myslivecký zážitek. To přejí sousedi a kamarádi myslivci. Písnička Co nového frajárečko, Mirek Kolstruk mladší, Miluška Gurská a Vracoviáci.

0: Vracoviaci taky budou na festivalu v Ratiškovicích. Začíná program v 11 hodin až do večera. Prostě jste srdečně zváni, samozřejmě. Růženka, ano, výborná zpěvačka, za Svobodná Šupová a vdaná Gabrielová? Říkám
1: ano,
0: to Frantiči. Dobře.
1: Ano, říkáš to dobře, Karličku.
0: Tak
1: říkáš.
0: Tě zdravíme ve vysílání.
1: Já tě taky
0: ahoj.
1: Zdravím. Zdravím tebe a tvého kolegu samozřejmě ve studii.
0: Borka, ano.
1: Posluchače, a já bych chtěla popřát člověkovi, který už nějaký rok je v naší rodině.
0: No a kdo pak to je?
1: Je to Kristián Janočko, přítel od Peťky. 7. června měl narozeniny, krásné třicátiny. A chtěla bych mu za mě, za celou rodinu popřát hlavně zdraví, hodně štěstí, zatrpělivost s námi, se všemi a moc úspěchu a hlavně, ať se mu daří jak v muzice, tak v práci a prostě v životě. Máme ho rádi strašně moc. A přeju mu úžasnou oslavu dneska. Myslím si, že bude fajn a ať se mu v životě hlavně daří.
0: Růženko, k tomu přání se připojujeme všichni muzikanti a samozřejmě všichni posluchači Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože Kristián je fakt moc šikovný chlapec, empatický, milý, žádný náfuka, prostě bezva chlap, takže to se nedivím, že si ho takhle vážíte v té rodině.
1: Určitě, děkuji moc.
0: No,
1: děkuji moc.
0: Taky, tak to oslavte hezky a mějte se pěkně, Růženko. Taky,
1: mějte krásně,
0: taky zase někdy naviděnou, naslyšenou a na zpívání. Ahoj. Boženka Horní Kounice se dovolala. Dobrý den, Boženko.
2: Dobrý den, pane Hegner. Zdravím všechny dechovkáře, kteří jsou tady v okolí a chtěli bychom všichni popřát Pavlu Jechovi do Kyjova do nemocnice, nebo jestli už je doma, nikdo neví zatím, protože měl takovej úraz, tak mu přejeme brzky uzdravení a všetci na něho myslíme, ať se vrátí brzo do Žadoviáku a může zase nás tady obšťastňovat jeho písničkama a hraním. Aha, děkuji.
0: Boženko, máte pravdu, něco jsem takového zaslechl, tak Pavlíka samozřejmě, pokud poslouchá, tak moc zdravíme, ať je fit a samozřejmě ho rádi mezi Žadoviáky, vždycky všichni uvidíme. Jo, boží, ať se daří, mějte se hezky.
2: Naschledanou.
0: Manželé Gurští, Netrhaj má milá a Gloria.

A ještě rychle tady několik e-mailů. K svátku přejeme paní Libušce Lajcmanové z Veverské Bytýšky pevné zdraví, hodně štěstí, pohodu, lásku svých blízkých. Přeje Marie Kresková ze Svatoslavy a taky v červnu oslavil pan Ludvík Rezek z Brna Líšně narozeniny. Hodně zdraví, štěstí, lásku od blízkých, pohodu, ať ho práce na zahrádce stále baví a má radost ze svých kaktusů. Přeje Marie. Další gratulace. Do Korytné paní Aničce Jančové narozeniny slaví, přejeme hodně zdraví, ze srdce ti chceme přát, ať máš důvod, kdy se smát, štěstí na každém tvém kroku číhá, ať anděl tvůj tě stále hlídá, neustále ve tvé tváři štěstí, smích a radost září a pevné zdraví a boží požehnání. To vše přejí kamarádky tetky zvané TKZ Žetky. Tak a ještě jedna gratulace. Jarda Wolf zdraví Ivanku, že je mu smutno, aby se měla co nejlépe, hodně sil, klidu a důvodu k úsměvu. Těší se na ní. A ještě Zdeněk Kučera, všechno nejlepší k narozeninám Jirkovi Sládkovi z Luhačovic. Přeje kolega Zdeněk Kučera z Řivínova újezda u Luhačovic. A nám zahrají ještě Ištvánci, Pavel Svoboda, Václav Hasík, Podmáju, Hodovku.

Přátelé, těšíme se na setkání s vámi v 18 hodin. Krásné odpoledne vám přejeme, poslouchejte Borka Kapitánčíka ve 2 hodiny. No a teď romance pro křídlovku, žarovějící Josef Vejvoda, Tomáš Marada hraje solo. Krásné.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Honzíka čekají přijímačky na střední školu a Josef s Hinkem jedou do Sovětského svazu. Seriál vyprávěj. ČT2. Z pátrání po slepé dívce se stává nebezpečná past. Alan Delon je sám proti gangstrům ve filmu Kdo nastaví kůži. A ČT Art uvádí koncert legendární slovenské rockové skupiny z pražské Lucerny. Elán. Páteční večer s Českou televizí.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Češi podceňují zdravotní přípravu před cestou do zahraničí. Koaliční rada se dnes bude mimo jiného zabývat pomocí Ukrajině. Z hudební akce u Čejkovic ujíždělo 5 řidičů pod vlivem alkoholu nebo drog a dnes má být většinou oblačno s teplotami do 29 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Do zahraničí v posledním roce podle průzkumu agentury Ipsos vycestovaly 2/3 Čechů. Často ale podceňují zdravotní rizika. Průjmy, horečky, kožní problémy nebo respirační infekce řešilo přibližně 5% cestovatelů. Lidé by neměli zapomínat na doporučená očkování, mít si ruce a dodržovat principy pro minimalizaci rizik v některých zemích, vysvětluje přednosta kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petr Husa.
2: Tepit vodu, která není balená, odmítat led, protože může být vyroben právě z té vody, která není dostatečně prověřená. Ovoce, zelenina, jenom pokud se loupou, nikoliv jenom omývaný, protože zase můžou být omývaný tou vodou, která není úplně v pořádku.
0: Vládní strany se budou vysvětlovat finanční příspěvek Ukrajině. Peníze do programu PURL na pomoc napadené zemi přesměroval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Nesouhlasí s tím ale zástupci SPD. Koaliční partneři krok podle nich předem neprojednali. Šéf diplomacie Macinka se koaliční rady kvůli zahraniční cestě nezúčastní, tvrdí ale, že je připraven vše vysvětlit poslancům SPD. Jihomoravští policisté zastavili 5 řidičů, kteří pod vlivem alkoholu nebo drog ujížděli z hudební akce poblíž Čejkovic na Hodonínsku. 3 z nich usedli za volant po požití alkoholu, jeden od

0: odmítl orientační test na drogy, další mu vyšel pozitivně. Policisté všem na místě zabavili řidičské průkazy. Policejní mluvčí Petr Vala zdůrazňuje, že alkohol i drogy výrazně zhoršují schopnost řídit.
1: Řízení pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek může být v závislosti na konkrétních okolnostech kvalifikováno jako přestupek. V případě vyšších naměřených hodnot nebo závažnější okolností se však může jednat také o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky.
0: Setkáním u Lípy bratrství začnou dnes večer ve Starém Hrozenkově kopaničářské slavnosti. Návštěvníci můžou v sobotu a v neděli přijít na vystoupení špičkových folklorních souborů, koncerty dechových hudeb, jarmark řemesel a mnoho dalšího. Na letošním 70. ročníku kopaničářských slavností nebudou chybět hudební a taneční soubory z Moravy, Slovenska či Nizozemska.
2: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude převážně oblačno, večer pak bude oblačnost většinou ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, severozápadní nebo severní. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, večer pak budou dobré a biozátěž zůstává střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony na cestě do Brna po dálnici D1 se tvoří od Ostrovačic. Na silnici 43 projíždějte opatrně místem nehody kamionu u Krhova a na silnici 50 pak počítejte s omezením mezi Brankovicemi a Nesovicemi. Pracují tam silničáři. Volné cesty přeje ze studia také Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
3: Hezké odpoledne, možná večer, záleží, kdy nás posloucháte, jestli v premiéře nebo v naší repríze. Každopádně vítáme vás s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: A dneska máme zácpu oba. A vlastně i vy všichni máte zácpu.
3: Ano, ve vysílání jako ano. Téma. Velmi zajímavé, úspěšné a zdá se, že to trápí hodně lidí, protože se k tomu tématu vracíme na základě vašich dotazů. Starý pán je na vyšetření u doktora. Doktor se ho ptá: dědo, a co stolice? Máte ji pravidelnou?
5: Jo, pane doktore, pravidelnou. Každý ráno v 6.
3: A kdy se probouzíte? Obvykle v 6.15.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vesele a zdravě, dnes téma zácpa. Ta se často nestává ale tématem společenské konverzace. S nadsázkou můžeme říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se vypravila za přednostou klinického centra Isker Milanem Lukášem a položila mu několik choulostivých otázek.
1: Co se ucpává, když máme zácpu?
2: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
2: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizována právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
2: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
3: Pepino, už toho máme dost.
4: Vy taky, Matýsek se posral.
3: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
2: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
2: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, jde se poprvé v životě, měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
5: Vesele a zdravě.
0: Paní doktorko, je zácpa pro náš organismus zátěž, nebo to přežije jednou za čas v pohodě?
6: Tak vzhledem k tomu, že ta stolice je něco, co to tělo už na nic nepotřebuje, a té stolice může být až 2,5 kg, tak bych řekla, že to docela zátěž může být. Já bych k tomu, co říkal pan doktor, který hovořil o té zácpě atonické, to znamená, kdy to střevo se nehýbe a není schopno posunovat tu stolici, ještě přidala takovou bolestivou spastickou křečovitou, kde je vlastně zvýšená střevní dráždivost, kdy se zmenší průměr toho střeva a dojde vlastně k tomu, že ta stolice jakoby
0: neprojde
6: a bolí to teda strašlivě a můžou být výrazně zúženy úseky střeva, který okolo nich jsou pytlovitě zase rozšířené, jo? Čili ta zácpa jako nemusí být úplně jenom kosmetická, jednoduchá věc.
0: Může tohle to být se, i poruchou toho potrubí, když to takto
6: tohle
0: řeknu.
6: Se děje nejčastěji u mladých žen v těhotenství, protože tam vlastně všechno se stará o to, aby chránil se ten plod, čili tam potom ovšem v okamžiku, kdy ta maminka má bolesti břicha, no tak je to hrozně diskomfortní. Jinak z těch věcí, které by se dali zkusit. Olej taky nedoporučuji, ale lněné semínko může dělat docela dobře.
0: Jako takové, nebo třeba nějaký výtažek olejní?
6: Jako takové, ne, jako právě takové. Že olej ne. Radši se přidává to semínko jako takové do jogurtu, do tvarohu, na chleba, nebo v pečivu bývá.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí i vám v pořadu Vesele a zdravě. Budeme řešit právě zácpu a brzy odpovídat i na vaše otázky.
5: Vesele a zdravě.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Vracíme se k tématu, které nám připomene i náš posluchač. K tématu, které jste zvolili i vy svým zájmem.
1: Zdraví Petr. Čtvrtý den a zase nic. I když tlačím sebe víc, jsou to stavy nemilý. Zkusím to zas za chvíli.
2: Děkuji, pane Petře, protože nám připomínáte římská vlastně kritéria zácpy a to, že máme méně než 3 stolice v týdnu, to znamená čtvrtý den zase nic, to znamená, že už jako spozorníme.
0: No to se chci zeptat, podle mě každý to vnímá jinak, přece každý nechodí úplně ve stejném rytmu, frekvenci.
2: Ne, ale...
0: Někdo může jít... Jednou za 2 dny někdo může jít každý den, kdy už to máme brát, že je ta zácpa tedy?
2: Ano, pokud je za týden méně než 3 stolice, to patří mezi jedno vlastně z těch římských kritérií a druhé, které
0: nám... To se jako lékaři v Římě dohodli nebo staří Římané?
2: Pravděpodobně obojí, jo. Určitě již staří Římané a jinak ta římská kritéria vycházejí z konference, která se konala vlastně, myslím, v roce 99. A ta římská kritéria byla odsouhlasena, že teda jako takhle to má být. A oni jsou už druhý římský kritéria, tohle už jsou 2. A jinak ještě další, co nám připomněl pan Petr, pokud je tuhá, obtížně vyprazdnitelná stolice víc než ve čtvrtině případů, to znamená, jako když já jdu 3 stolice týdně a všechny 3 tlačím, tak to je přesně už ten případ, jo. A když za 2 týdny dny tlačím vlastně 2 stolice moc, jo, tak je to zas ten případ.
0: Je to tlačení v pořádku? Neškodíme si tím třeba už kvůli hemoroidům nebo tak?
2: No tak samozřejmě, jako když nemáme třeba úplně silné břišní svaly, tak to tlačení je k ničemu. Používáme potom jiné svaly a můžeme mít různé problémy. Jinak při tom tlačení my zadržujeme většinou dech, což zase je takzvaný Valsalvův manévr, který taky jako nemusí být úplně dobře. Zvyšuje se tlak v celé dutině břišní, což může dráždit žaludek. Takže jako to tlačení, no a navíc můžeme si zvýšit krevní tlak vlastně i v hlavě a může při tom tlačení docházet ke zvyšování vlastně krevního tlaku jako takového. Takže to není dobrý nápad. Další, pokud u čtvrtiny z těch stolic máme nekompletní pocit vyprázdnění, to znamená, že jako se vyprázdníme a furt máme pocit, že ještě by tam bylo potřeba, anebo pokud dokonce musíme používat manuální nějaké vyndavání té stolice, ano. Že jako strčíme si prst do zadečku a vyndaváme
0: stolici.
2: Tak to
0: stolici. Je taky problém.
2: No samozřejmě.
0: Naše babičky kdysi říkávaly, že střeva mají svůj mozek.
2: Ano.
0: Je
2: mají.
0: To pravda?
2: A dokonce už dnes víme, že máme dokonce naše bakterie ve střevě a to je 1,5 kila dokonce, to znamená, že to je opravdu hodně bakterií a to je náš druhý mozek, který nám vyrábí 60% serotoninu, což je hormon spokojenosti. Jináč Američané...
0: To je takové to, proč když se nám to dobře povede, že se dobře cítíme?
2: Ano, no tak samozřejmě úspěch, že to je vždycky, ale Američani a Angličani nebo anglosaská angličtina vlastně říká gut feeling, v tom, co my říkáme, cítím to v kostech, tak oni to cítí ve střevech a další vám řekne vlastně věda o čakrách, což jsou takové ty jako oblasti koncentrace různých energií, že ta čakra, která je za pupíčkem, to znamená v oblasti těch střev, je čakra vůle. A údajně se, pokud ji chcete harmonizovat, tak se harmonizuje zvuky strunných nástrojů, to znamená housle nebo kytara. Harmonizujete si čakru vůle. A zajímavé je...
0: Počka, to když si k tomu pustíme nějaký takový smyčcový koncert, tak nám to půjde líp?
2: No, harmonizujeme údajně, a nebo tóny kytary, takovýto brnkání. A ten důvod, proč v Japonsku se dělala sepuka, které se u nás chybně říká harakiri, bylo přesně, že člověk vyřezával centrum své vůle jako potrestání za to, že neudělal věci správně.
0: To prosím nedělejte.
2: Nedělejte.
0: Ano. Vyřešíme zácpu jinak.
2: Ano.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dostává se konečně v pořadu Veselé a zdravě na ty dotazy, které jste nám nechali na telefonním záznamníku, případně v psané formě přes stránky veseleazdravie.cz jste je poslali. Tady je první dotaz.
1: No dobrý den, paní doktorko, já bych se vás jenom chtěla zeptat. Já mám taky tu zácpu, ale u toho mám další problém a nikdo mě, aj v nemocnici jsem byla, řekli mě, že jsou zdravá, nic. Dali mě lék Neurol jednou za 6 hodin a teďka mě to nepomáhá, spíš na horečku, ale horečku nemám a je mě fakt špatně, tak co s tím?
2: Tak lék Neurol není ani na horečku, ani na zácpu. Lék Neurol je lék na uklidnění, vlastně na snížení takového celkového napětí. Čili je možné, že pokud vám někdo vyšetřil bříško, tak zjistil, že spíš máte stažené svaly a proto vám dal Neurol na uvolnění.
0: Že to je třeba z psychiky?
2: Může to být z psychiky, ano. Existuje návyková zácpa, která je způsobená vlastně tím, že třeba právě radši chodíme jenom doma, abychom se pak mohli umýt nebo podobně a tak vlastně tak dlouho zadržujeme, až je problém s vyprázdněním. Čili tady bych doporučila zajít za obvodním lékařem, případně na gastroenterologii, aby se někdo podíval. Já nevím, jestli chodíte na kolonoskopii, ale asi tady by možná byla potřeba.
0: Když jste zmínila, že ne každému je komfortní chodit na toaletu mimo domov.
2: Ano.
0: Stává se, že třeba, i když jedeme na dovolenou, tak máme takovou tu začátečnickou zácpu, že jsme mimo v tom prostředí, je to taky dáno takhle psychicky,
2: ano.
0: Než jdeme poprvé se uvolnit na záchod.
2: Prosím pěkně, tady popisuje pan Jakub a paní Vlasta a vlastně možná trošku i paní Malá, popisují vlastně zácpy u dětí a u dětí velmi často psychogenní zácpa je známka určitého diskomfortu nebo strachu. Říká se stažený žaludek, ale to též platí pro stažený vlastně zbytek trávicího traktu.
0: Takže to děti znamená, stresujeme něčím?
2: Že dítě, pokud je stresované, šikanované, bojí se nebo má nějaké problémy, tak má stažený žaludek, může méně jíst. To platí pravděpodobně tady u paní Malé, syn 6 let 17 kilo, to je hodně málo teda, bych řekla, na 6leté dítě. A ta říká, že dítě chodí každé 4 dny s obrovskou stolicí a nebolí ho to. Tady si myslím, že jde o slabé břišní svaly, to znamená, že to vyprázdnění vlastně není možné, dokud není ten střevní obsah velký. A tady bych doporučila vlastně pokonzultovat s pediatrem, jestli netrénovat břišní svalstvo různými cvičeními v leže a podobně. Ale u pana Jakuba a paní Vlasty, co dělat a co rozhodně nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, tak tam bych posilovala pocit bezpečí, uvolnění, učila dýchání, držela třeba v náručí, masírovala bříško teplou rukou, to může pomáhat, učila i dítě, aby masírovalo bříško a podporovala bych vlastně tu stolici vyvoláním takzvaného gastrokolického reflexu, to znamená, že žaludek dá podnět střevu k vyprázdnění a to se dobře trénuje, když se rád ano, to děťátko napije chladné vody na lačný žaludek.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Další dotazy přijdou na řadu hned po písničce, po malé pauze.
3: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, ve studiu Patrik Rozehnal, doktorka Kateřina Cajdamlová a odpovídáme na dotazy, které jste nám už před časem nechali, když jsme poprvé vysílali téma zácpa. Sešlo se tolik dotazů, že na některé z nich chceme odpovědět i dnes.
1: Dobrý den, paní doktorko, prosím vás pěkně. Trpím zácpou a stolice dojde až do konečníku a neozve se, nedá znamení, že je plný ten konečník. Takže s tímto mám problém, aby se potom mohla vyprázdnit. A nevím, proč tomu tak je, kde je chyba.
2: Tak inervace této části vlastně trávicího traktu. Zásobení nervy, protože tady se bavíme o senzitivních nervech, které si mají všimnout, že vlastně je na čase, aby se vyprázdnilo střevo, tak to bych doporučila nechat zkontrolovat jednak lokálně, to znamená podívat se, co s tím konečníkem je, jestli vlastně není třeba spastit jako v křeči, nebo jestli nedělá nějaké jiné potíže.
0: To budeme dělat sami nebo lékař?
2: Tohle by měl dělat lékař. Říct to vlastně svému obvodnímu lékaři. Já vím, že je to trošku intimní, ale bez toho, že se podívá, co se děje v oblasti konečníku, těžko, protože to mohou být i hemoroidy, může to být greco. A druhá možnost je trénovat vyprazňování, protože to je reflex a ten reflex může s vyšším věkem vyhasínat. A třetí možnost, že by něco mohlo být z dolní bederní páteří až křížovou oblastí a tam zase to ten lékař nejsnáze pozná, protože nám udělá různé manévry a zjistí. Čili může to být těmito třemi věcmi.
0: Přidejte i další dotaz z našich stránek veseleazdravie.cz.
2: Ano, chci se zeptat, čím to může být, jak řešit, když stolice se nahromadí z kamení u konečníku, takže nejde ven. To znamená, tady to je, bych nejprve zkusila řešit přidáním pitného režimu, přidáním vlákninové stravy, už tady zaznělo různé kivy nebo lněné semínko, zkusila bych přidat ovoce, zeleninu, zase tady připomínám, že na každých 10 kg hmotnosti potřebujeme 100 gramů vlákninové stravy, čili tohle bych zkoušela. Jinak tohle je přesně na to manuální vybavení, abych vlastně roztáhla ten konečník, šahnu si tam prstem a vybavím. No ale nenechávala bych to být, podívala, zase bych stála v kolonoskopii, aby se někdo na tu poslední část střeva podíval, jestli tam není nějaká překážka.
0: Další dotazy budou následovat po krátké pauze a tu nám vyplní opět písnička.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je připravena odpovídat na další otázky, které jste předem nechali na našem telefonním záznamníku a také na stránkách veseleazdravie.cz. Co tam máte ještě, paní doktorko?
1: Paní Monika před týdnem na toaletním papíře našla drobné stopy krve, asi před 3 dny i pocit zácpy, časté chození na toaletu a nic nevyšlo, pocit překážky. Tady už vlastně slyšíme, že to pravděpodobně bude záležitost hemoroidů. I s tím krvácením, pokud ta krev je červená, tak to opravdu vypadá, že tam jsou ty hemoroidy, což jsou vlastně určité, jako kdybych rozšířené žíly v oblasti konečníku a mohou tu sliznici takovým způsobem vytlačit, že brání průchodu stolice. No, protože ten hemoroid je vlastně pod tou sliznicí, čili tím, jak se zvětší a zadržuje tu krev, tak zastavuje vlastně průchod stolice. Takže já si nemyslím, že se jedná o rakovinu tlustého střeva, ale každopádně do toho konečníku by se někdo měl podívat.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, tady Ošerová Eva, mám 84 roku, mám problémy se zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v bruchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
1: Tak, nejprve drobné uklidnění, protože pokud za 2-3 dny nakonec ta stolice je, tak se pravděpodobně nejedná o nic vážného. Další uklidnění, je to typický příznak u poruch snížené funkce štítné žlázy, čili bych to určitě nahlásila jednak svému obvodnímu lékaři, ať třeba zkontroluje, jestli těch tabletek není potřeba trošku víc. To znamená, tohle by to mohlo být. No a samozřejmě pitný režim a čtvrtá věc, s vyšším věkem slábne svalstvo, zejména ženám, protože už nemáme ty anabolické steroidy, čili může jít i právě o to, že to břišní svalstvo už tak úplně nefunguje. Tam se doporučuje vlastně zase masáž toho bříška, zatlačit si třeba i rukou a pomáhat tomu střevu těmi masážemi. Je to z té pravé dolní jámy kyčelní směrem nahoru jako obrácené U do té dolní levé jámy kyčelní. Ruka by měla být teplá a měli bychom to dělat vlastně pravidelně s pokusem o vyprázdnění a můžeme zkusit i ten gastrokolický reflex, to znamená ráno nalačno se napít studené vody.
0: Máme ještě dotaz psaný?
1: Tady máme ještě, co nedělat, já jsem to možná dostatečně neřekla, co určitě nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, takže nutit k vyprázdnění radši ne, opravdu spíš ten pocit bezpečí a pátrat, co by to dítě mohlo děsit a jestli navštívit dětského psychiatra, já bych nejdřív zaskočila za obvodním lékařem a zkusila vlastně pohovor, protože ti obvodní lékaři, oni mají školení na různé typické poruchy dětského věku a co se psychiatrů, psychologů dětských týče, tak tam může být třeba rok objednací lhůta, čili určitě tohle bych řešila už se svým obvodním lékařem.
0: I u těch dospělých je možné, že si třeba zácpu přivodíme sami nějakým špatným návykem?
1: Určitě, ano. Ta psychogenní zácpa, to je pocit trapnosti nebo strachu nebo nějakého jako lidského jde třeba, kteří trpí meteorismem, to znamená, že odchází plyny.
0: Jsou hlasitější to?
1: Ano, tak si zvýší tonus vlastně konečníku tím, že se snaží, aby právě k tomu odcházení plynů hlasitě nedošlo a výsledkem potom může být, že ten konečník se stane spast plastickým. Čili zase...
0: Jakože nefunguje, není tak pružný?
1: Je v křeči.
0: V křeči.
1: Je v křeči. No, že prostě drží.
0: Drží to.
1: Drží, ano. Takže celkové uvolnění může vést i k tomu, že se uvolníme takto. A jinak bych doporučila, pokud je ta zácpa dlouhodobá a jsou ještě další příznaky, jako třeba únava nebo nějaké přibývání na váze, tak i zvážit, že by se jednalo o tu štítnou žlázu a nechat si vyšetřit i tu.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká za malou chvíli.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: závěr si s doktorkou Kateřinou Cajdanovou připomeneme v pořadu, který řeší zácpu, tedy jak ji léčit nebo jak si od ní odpomoci, jak jí předejít, paní doktorko?
1: Tak doporučila bych pár věcí. Tak pokud se to stane poprvé, to znamená, že máme náhle zácpu, nevíme proč, tak bych zkusila nějaký čaj nebo nějaký čípek, tady poradí nejlépe v lékárně. Takže určitě si přečíst příbalák a držet se dávkování. Rozhodně projímadla u chronické zácpy ne, protože na ně vzniká návyk a může dojít k poškození sliznice střeva a úplnému jako odumření té hladké svaloviny. Čili
0: kdy
1: fakt ne.
0: Použít projímadlo?
1: No,
0: málo
1: jako
0: kdy.
1: Málo, skoro nevím. Já spíš čípky, kapky a spíš ty čaje. Jinak je důležité, jak dlouho ty problémy trvají, kdy to začalo, jestli k tomu zvracíme, máme krev ve stolici, nějaké bolesti, jestli nemáme teplotu a jestli to má někdo v rodině, protože zácpa bývá dědičným problémem. Je to záležitost inervace a vlastně aktivity střeva. Jinak je důležité přidat tekutiny, přidat pohybovou aktivitu. Pokud náhodou berete nějaké léky dlouhodobě, přečtěte si příbalák, řekněte to lékaři. No a vyšetřit konečník, pokud vlastně tam, jak jsme říkali, dochází k tomu, že ta stolice neodchází, rozhodně ho vyšetřit, když je jakékoliv krvácení a dělat i vlastně vyšetření na takzvané okultní krvácení, které není červené a není vidět, ale je to krvácení do střeva. To se dělá vlastně ze stolice a je to vyšetření laboratorní, protože pokud se někdo bojí nádoru tlustého střeva, tak tam tenhle ten příznak bývá často pozitivní, ještě v době, kdy třeba ta zácpa není tak úplně vážná. Jinak je důležité vlastně absolvovat pravidelné kolonoskopie. No a v okamžiku, kdy ten lékař rozhodne, že už ta zácpa nějakou dobu trvá a to je potřeba to střevo vyprázdnit, no tak se dávají ty klistýry takzvané. Ale já bych si je nedávala doma, prosím.
0: Závěrečná rada doktorky Kateřiny Cajdanové. Ať je všechno v pořádku, těmito problémy netrpíte ani žádnými jinými, jinak jsme vám samozřejmě kdykoliv k dispozici a ty příznaky různých nemocí s vámi budeme dál řešit pravidelně v našem pořadu Veselé a zdravě. Nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, tam jsou články, záznamy našeho pořadu, můžete se k tomu vrátit. A aby vám nic neuniklo, tak se přihlašte jako fanoušci na náš profil na Facebooku Veselé a zdravě. A my se budeme těšit zase příště.
1: My se budeme těšit a vám přejeme, buďte veselí a zdraví.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Brněnský dopravní podnik montuje nové tramvaje Drak. Střechu zámku v Miloticích čeká rozsáhlá oprava. Požár budovy 34 ve Zlíně díla Krajské galerie výtvarného umění nepoškodil. A dnes má být většinou oblačno s teplotami do 29 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Pracovníci dílen brněnského dopravního podniku začali pracovat na kompletaci dalších tramvají ze série Drak. Těchto vozů by do roku 2033 mělo v Brně přibýt až 60. Výhodou je, že se dají využít jak samostatně, tak ve dvojici, která pak tvoří velkokapacitní soupravu, pokračuje mluvčí dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.
4: Tramvaje Drak jsou nízkopodlažní, klimatizované vozy, vybavené moderním informačním systémem s LCD monitory i USB zásuvkami. V provozu postupně nahrazují starší tramvaje, a to z 60. a 80. let minulého století. Vypravujeme je především na tramvajové linky 1 a 4, ale do budoucna je rozšíříme i na další.
2: Státní zámek v Miloticích čeká rozsáhlá rekonstrukce střechy hlavní zámecké budovy. Důvodem je její špatný až havarijní stav způsobený dlouhodobým zatékáním. To poškodilo hlavně dřevěnou konstrukci krovu. Oprava zahrne výměnu poškozených částí krovu a střešní krytiny, obnovu komínů i výměnu okapů. Památkáři zároveň zkontrolují ozdobnou makovici na věži a zámecké hodiny. Požár 34. budovy Baťovského areálu ve Zlíně neponičil díla Krajské galerie výtvarného umění. Ta se nachází jen asi 200 metrů od hořící budovy. Exponáty dnes kontroloval sám ředitel Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, říká její mluvčí Zuzana Bílá.
5: Dle posledních informací od našeho ředitele Václava Mílka, který jel na místo všechny exponáty osobně zkontrolovat, je informace taková, že všechna díla, která máme ve 14. budově Krajské galerie, jsou v pořádku a nemělo by se jim nic stát.
2: V budově 1415 kromě galerie sídlí i Muzeum jihovýchodní Moravy a Krajská knihovna Františka Bartoše. Kvůli požáru budovu instituce zavřeli až do pondělí. Prostor budov aktuálně slouží jako zázemí pro hasiče. A my se požáru v Baťovském areálu budeme věnovat za půl hodiny.

0: Zdravotníci v Olomoucké fakultní nemocnici implantovali v roce 2024 defibrilátory i pacientům, kteří to nepotřebovali. Vyplývá to z předběžného stanoviska komise odborníků, která vznikla v souvislosti s kauzou z iniciativy nemocnice. Podle mluvčího Adama Fričera vedení zdravotnického zařízení předalo stanovisko komise policii. Ta zahájila trestní řízení v únoru v souvislosti s podezřením na obcházení kritérií k implantaci u několika set pacientů Olomoucké fakultní nemocnice mezi lety 2015 a 2025.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude převážně oblačno, večer pak bude oblačnost zase většinou ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnským meteorologem Petrem Minsterem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se kolony před Brnem tvoří Ozříčan. S omezením po nehodě počítejte na Loutské ulici ve Znojmě a také na okraji Babic na křižovatce do Kudlovic. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Klidné letní odpoledne přeju všem naslouchajícím, vážení přátelé. A k tomu, aby takové skutečně bylo, vám v příštích 2 hodinách našeho odpoledního vysílání chceme znovu nabídnout čerstvé zprávy z jihomoravského regionu, reportáže o dění kolem vás, písničky, které nestárnou, zámecké léto, víkendovou trefu a pravidelné páteční informace z dopravy z jihomoravského Kordisu. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno z Beethovenovy ulice vás zdraví Borek Kapitánček a přeju krásný 10. červenec. Samozřejmě, že gratuluju všem Libuším, které dnes slaví své jmeniny. Ale ještě něco bych k tomu dnešnímu dni rád řekl. Bylo to 10. července 1954, je to tedy, počítám-li správně, 72 let, co memfiský rozhlasový DJ Dewey Phillips byl prvním DJem, který do éteru toho rozhlasového pustil písničku Elvise Presleyho. Na vlnách rozhlasové stanice WHPQ zazněla v 21 hodin 30 minut skladba That's Alright Mama, kterou mu na acetátové desce věnoval Sam Phillips z nahrávacího studia Sun Records. Následující 2 hodiny se posluchači pomocí telefonních linek nepřetržitě dožadovali opakování songu. Tak snad na něj během dnešního dobrého odpoledne taky přijde. Ale teď už startujeme s naším dobrým odpolednem na vlně Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Je pátek 10. července 2026, okolo nás letní teploty na nebesách, pardon, na obloze, abych třeba někoho neurazil, tak na obloze modro-bílo a ve vysílání Českého rozhlasu Brno opět písnička Elvise Presleyho po 72 letech. Je to vlastně 72 let poté už zmíněné premiéře. Ale teď spíše k tomu počasí. Informace o něm má Petr Minster z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Přeju dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jste sice až druhý za Elvisem, ale všichni toužebně očekávají vaše informace o tom, jak bude i o víkendu, ale vezměme to po pořádku. Jak máme teď na Jižní Moravě? Kolik stupňů?
2: Tak já si to dovolím nezaspívat, ale jenom to prostě řeknu. Oblačnost, už jste naznačoval, je celkem drobná, kupovitá a většinou malá. Nejméně je na jihozápadě, tedy na Znojemsku, směrem na tom východě, severovýchodě je trochu více, ale stále převažuje to slunečko. Beze srážek teploty dosahují zatím do 28 stupňů, nejchladněji potom ten sever kraje, tam je to kolem 25, no a vítr ten pofukuje od severozápadu nebo severu, většinou je mírný.
1: Jak se bude vyvíjet oblačnost během odpoledních a večerních hodin na Jižní Moravě?
2: Ještě může trošičku zmohutnět ta oblačnost právě v té východní, severovýchodní části, zatímco Znojemsko zůstane tak, jak je. Nicméně v pozdější odpolední a večerní hodiny budou spíš ve znamení ubývání oblačnosti. Té oblačnosti bude málo celkem i v noci, i když přechodně tam může být oblačno, jinak bude převažovat polojasno, skoro jasno. Teploty poklesnou do rána na hodnoty mezi 14 až 11 stupňů a tam, kde déle bude bezvětří, hlavně v údolích, tak to může být zase jenom těsně kolem 10. No a zítra začneme slunečným minimálně ránem, odpoledne opět bude narůstat kupovitá oblačnost, tak bude převažovat oblačno, o něco více jich bude než dnes těch oblaků, no a teploty zase o stupínek vyšší 27 až 30 stupňů, Vyškov, Blansko, to jsou oblasti, kde bude o něco chladněji, spíše 26, ale zase to budou jenom třeba ty střední polohy.
1: Taková by měla být sobota 11. července. K tomu dodám, že bude platit také stupeň číslo 2 biometeorologické zátěže. Zátěž střední. A počítáte-li den vždy od začátku slunečního svitu, tedy od východu slunce, tak zítra si dejte budíka na 4 hodiny a 59 minut letního času, středoevropského letního času. Západ zítra v Brně nastane v 21 hodin a 0 minut středoevropského letního času opět. Jaká bude neděle a co přinese pondělí, Petře, prosím?
2: V neděli sice začneme opět malou oblačností, ale postupně jí bude více. Mohly by se objevit i přehánky spíše v odpoledních večerních hodinách, ale budou krátké a ještě navíc ta šance je mimo Jihomoravský kraj, takže tady budeme spíš koukat, jestli z nějakého toho mohutného mraku něco spadne. Teploty budou hodně podobné, po ránu kolem 13 stupňů, odpoledne potom 26 až 30, opět s tím, že ten sever chladnější, jich teplejší, vítr opět od severu mírný, tak to bude podobně i v následujících dnech s tím, že to pondělí bude slunečnější. Naopak v úterý už by se mohla nějaká přehánka nebo bouřka objevit. Oba dva týdny příštího týdne potom skokově o ty 2 stupínky se dostaneme víc, takže těch tropických teplot po kraji bude o něco více až do 32 stupňů.
1: Děkuji za informace o počasí a přeju vám krásný víkend. To byl Petr Minster, meteorolog brněnské pobočky ČHMU. Naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
1: A ještě přidám informace pro ty, které trápí alergie. Dominantním alergenem je pro tuhle chvíli na Jižní Moravě alergen, který moc dobře známe. Trávy. Ovšem, bude tomu tak pokračovat i v dalších dnech. Jeho koncentrace v ovzduší, tedy tohoto alergenu, se ale už pozvolna začne snižovat. Naopak se zvýší množství pilů merlíkovitých. Ojediněle se už mohou objevit také pilová zrna pelinku. Vedle těchto alergenů se v příštích dnech na alergických potížích může podílet ještě pil jitrocele, lípy malolisté a vzdušných plísní. Koncentrace spor vzdušných plísní se bude dlouhodobě držet na vysoké úrovni.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: pondělí 13. července pro vás chystáme mimořádné dopolední vysílání z exotické zahrady v Přibicích, kde právě kvetou granátová jablka a k vidění je tam i 400 let starý olivovník. Když za námi mezi 10. a 12. hodinou dopolední dorazíte, můžete si přičichnout ke květu perské akácie, ze které se vyrábí parfémy, obdivovat nejvyšší palmu u nás nebo vidět 30-kilového želvího samce Martina, případně nakrmit kojka pry v okrasném jezírku. Poradíme, jak se postarat o to, aby exotické rostliny na vaší zahradě nebo terase prospívaly, a hostit nás budou pěstitelé i vizionáři a chovatelé želv Jiří Michna a Miroslav Effenberger. Nenechte si ujít návštěvu místa, které připomíná Španělsko nebo Itálii. Z exotické zahrady v Přibicích bude Český rozhlas Brno vysílat už v pondělí 13. července. Vřele zve a už se moc těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Pomyslná velká ručička se na vašich analogových hodinách už blížíte 600 dole. 600 dole vpravo. No, 600 dole, to bude lepší. No, za jinými slovy, za malou chvilku bude půl třetí. A já pro vás mám v našem dobrém odpoledni hned dvě hudební pozvánky na dnešní večer. Ta první je na hudební večer s kapelou 2,5 švagra. Srdečně vás zvu na tento hudební večer s živou hudbou. Jak už jsem říkal, představí se vám kapela 2,5 švagra Stelnice, která hraje vlastní tvorbu na pomezí country, popu a rocku. A těšit se můžete na autorské písně, pohodovou atmosféru a energické vystoupení kapely, která si získává posluchače svým osobitým stylem i dobrou náladou. Vstupné na tuhle akci do restaurace u Marků v Otnicích, to je důležité říct, je dobrovolné a začíná se dnes 10. července v 19 hodin. A ta druhá hudební pozvánka? Asi tušíte, že to bude Směr Mikulov, kterým vás teď budu lákat. Fabio Zanon, to jméno znáte? V rámci 38. kytarového festivalu Mikulov totiž vystoupí právě on, brazilský kytarista Fabio Zanon, považovaný za jednu z nejvýznamnějších osobností současné klasické kytary. Jako solista koncertoval ve více než 50 zemích světa a vystoupil v prestižních sálech, jako jsou londýnské Wigmore Hall a Royal Festival Hall, berlínská Philharmonie či Carnegie Hall v New Yorku. Vedle koncertní činnosti působí Fabio Zanon také jako dirigent, pedagog, autor a rozhlasový moderátor. Jeho interpretace vynikají mimořádnou hudební představivostí, kultivovaným tónem a hlubokým porozuměním repertoáru. A dnes si tohle všechno můžete v Mikulově na zámku od 20 hodin a 20 minut vyslechnout. 38. kytarový festival Mikulov, dnes od 20 hodin a 20 minut Fabio Zanon. Teď už jen 5 minut do půl třetí a za malou chvilku se dozvíme, jak to vypadá ve Zlíně. Policie totiž prověřuje požár výškové budovy v centru Zlína jako trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti. Hasiči na místě zasahují už druhý den a zůstanou tam do pondělí, takže o situaci v centru Zlína budeme už za pár minut mluvit v dobrém odpoledni s naší reportérkou. S něčím veselejším se ale teď hlásí Eda Štatlař.
1: Edův zvonek.
2: Koňadra sícní v Augecu na lavce a nadává jak dlaždič. Kolem jde malé žropal a vaří tázanec. Proč tak nadáváte? No tak si taky sedni a já ti to pošeptám. Rybízek hodí sícnu a začne bořit jak ten nejhorší kanál. Kolem si to čáruje stará gapa, čučí na ty dva a pak hodí tázanec. Proč tak prostě nadáváte? No tak se posaďte a my vám to pošeptáme. Babča hodí síc a začne taky odlovat. Kolem se šíne staré Dóda, něco si brblá pod fosy, přijde k ním a háže tázanec. Proč všichni tak strašně nadáváte? No tak se posaďte, dědo. Dědek si sednul a babka mu hoká. Ta lavka je čerstvě natřená.
1: Český rozhlas Brno.

0: drzostí. Tyhle písničky Petra Spáleného mi tam vždycky blikne ten Dostojevský. Ale po trestu, no, raději se věnujme slíbenému tématu. Policie totiž prověřuje případ požáru výškové budovy v centru Zlína jako trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti, řekla to krajská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení. Na místě vše sleduje reportérka Michaela Kočendová. Přeju jí dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Nad hlavami přihlížejících lidí přímo naproti poslední stojící stěně budovy s číslem 34 v bývalém Baťově továrním areálu znovu létají vrtulníky z Bambivaky. Ty měli krátkou přestávku, kdy si letěli dotankovat palivo a velitelé zásahu rozhodovali, jestli se do hasebních prací znovu zapojí. Na místě nadále zůstává nejméně 15 jednotek dobrovolných i profesionálních hasičů. Z mého místa vidím hasiče z proudy vody, kteří tu budovu pomáhají ochlazovat z bezpečnostní vzdálenosti 70 metrů od budovy. Hasičům se také už včera večer podařilo požár dostat pod kontrolu tak, aby se dál nešířil a následně také snížili stupeň požárního poplachu ze zvláštního na třetí.
0: Platí i nadále ta doporučení od hasičů, aby lidé nevětrali a venku byli jenom po dobu nezbytně nutnou?
1: Ano, tato opatření stále platí, dokonce je tady krátce po 13. hodině také zopakoval místní rozhlas. Navíc z mého místa vidím, že z budovy stále stoupá takový tmavě šedý kouř, který se kvůli větru drží nízko nad zemí a směřuje nad město. Obyvatelé okrajových částí Zlína a okolních obcí, například Luškovic nebo Lukova, potvrzují, že zápach kouře dnes cítí i tam, kde ho včera ještě necítili. V těchto místech se také objevují ohořelé papíry s firem, které v budově měly své sklady. Například firma Vasky požárem přišla o 75 tisíc párů bot v celkové hodnotě asi 150 milionů korun. Alpinepro vyčíslilo škodu na 500 000 000. Nadace Tomáše Bati přišla o 30 tisíc knih v hodnotě 5 milionů korun a třeba také zásilkovně uhořelo asi 9 tisíc balíků, protože v budově měla své regionální depo.
0: Míšo, připomeň prosím ještě, jak a kdy ten požár vznikl.
1: Budova číslo 34 s 11 nadzemními podlažími, kterou vlastní společnost Krým, začala hořet včera ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, jedna její stěna ale zůstává stále stát. Hořet podle mluvčího společnosti Krým Group Marcela Šmita začalo v 9. patře ve skladu obovy společnosti Vasky. Odtamtud se požár rozšířil i do dalších pater a na střechu. Na místě nebyl nikdo zraněný. Doplním ještě, že firma Krým Group, která vlastní tuto i řadu dalších budov a pozemků v areálu, plánovala rozsáhlý mnohamiliardový projekt. Ten měl celý prostor v souvislosti se stavbou nového vlakového nádraží výrazně proměnit. Konkrétně ona zhořela budova 34 měla projít rozsáhlou rekonstrukcí. Poté v ní mělo být na 300 bytů sportovní centrum s několika halami, fitness centrum nebo wellness. Mluvčí Krýmu Pavla Srkalová-Jemelková v dubnu Českému rozhlasu potvrdila, že společnost má na celý projekt stavební povolení. Z jeho realizací podle ní chtěla počkat, až bude hotové nové vlakové nádraží.
0: V dobrém odpoledni to byla reportérka Michaela Kočendová z centra Zlína, kde sleduje vývoj situace okolo budovy, která včera ráno začala hořet. Budovy číslo 34. Děkuji za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Je 14 hodin a 630 minut. Dobré letní odpoledne přeju všem, kteří poslouchají a byť o sluneční paprsky v těchto dnech není taková nouze, přesto vás už za chvilku bude chtít Hana Slabáková pozvat na jednu z letošních cest za sluncem. O víkendu se koná tahle turistická akce.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: O víkendu a na sever od Brna. Ale pozornost Haně Slabákové budete moci věnovat už za 7 minut.

0: Ve středu 15. července budou hosty v poradně pro zdraví lékaři Kateřina Bouchalová a David Gronich a povídat si budeme o léčbě artritidy. Artritida neboli revma se netýká jen seniorů, objevuje se i u mladých lidí, a to v juvenilní idiopatické formě. Jak současná medicína přistupuje k zánětlivému onemocnění kloubů, jaké klouby bývají nejčastěji postiženy a jak toto onemocnění zvládnout? Naši hosté jistě poradí, prostor bude i na vaše telefonické dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Dobré letní odpoledne s Českým rozhlasem Brno přeju, vážení přátelé, a to zejména vám, kteří čekáte na další pozvánku na výlet a říkáte si, kdo pak asi bude u mikrofonu a kam pak nás asi pozve. Tak pěkně po pořádku. Hana Slabáková z Klubu českých turistů vás chce pozvat na tuto neděli na jednu z cest za sluncem. Hanko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: To je vlastně celý cyklus tohoto názvu a vždycky střídáme místo, odkud se vychází a kam se potom také přichází. Jaká bude ta výchozí startovací pozice dnes, respektive v neděli 12.
1: Tak nejdůležitější je cílová stanice a to je kostel svaté Kateřiny v Šebrově, kde nás pořadatelé budou čekat od 10 do 13 hodin. Abychom si něco řekli o tom kostelíku, tak stojí na vyvýšeném skalním ostrohu ve vesnici svatá Kateřina, kde se podle místní legendy nacházel pohanský obětní kámen. Později bylo toto místo spojováno s Cyrilem a Metodějem, kteří se zde měli roku 861 zastavit a vztyčit zde kříž. Na jeho místě měl být vystavěn první dřevěný kostelík. Současná, pozdně gotická podoba kostela pochází z konce 15. století. Jeho stavba je spojena s rodem černohorských Voskovic. No a nejbližší přístup ke kostelu je samozřejmě od autobusové zastávky Šebrov Kateřina, svatá Kateřina, po modré turistické trase k pomníku a kříži a pak po místní komunikaci až ke kostelu je to nějakých 550 metrů. A nebo, chceme-li delší procházku, tak od vlakové stanice Blansko po modré turistické značce až k pomníku a tam je to 5,6 kilometrů se stoupáním 165 metrů. Samozřejmě si můžeme zvolit i vlastní trasu, třeba od Vranova, nebo no vlastně se meze Nekladou od Tišnova se dá jít také přes Svinošice a podobně. Tyto pochody bývají vždycky opravdu dostředné, hvězdicovité, takže každý si může vybrat, jak chce. Ale možná ta trasa z Blanska, že je docela jako dobře použitelná, nebo se dá dojet jenom tam a potom si udělat odpolední procházku právě třeba na Vranov nebo tím směrem do Lelekovic a podobně. Takže jako vždy od 10 do 13 hodin na místě samém čeká inženýr Petr Vachut a turisté z klubu Fénix Medlánky.
0: A já si dovolím dodat ještě jednu drobnost ke kostelu svaté Kateřiny. Ten reliéf s Cyrilem a Metodějem, ten je tam krásně vidět na tom bílém podkladu. Je hnědé barvy a vy ho určitě uvidíte tuhle neděli. Mějte se hezky, Janko.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Sněmovna i přes kritiku opozice schválila novelu stavebního zákona. Silničáři vypsali výběrové řízení na stavbu dálnice D55 z Napajedel do Babic. Letecký den v Břeclavi se letos neuskuteční a zítra bude skoro jasno, odpoledne oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Jde o návrh koaličních poslanců, který má podle nich zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Stavební úřady by měly nově fungovat pod státem. Vzniknout by měl úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků ze stávajících úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení, vedené jedním úřadem, zakončené jedním razítkem. Pokračuje ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
2: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů a abychom dohnali co nejdříve naše sousedy a celou Evropu.
0: Opozice koaliční novelu dlouhodobě kritizuje, nejen proto, že podle ní stavební řízení nezrychlí, ale i proto, že jde o návrh poslanecký a ne vládní a neprošel tak řádným připomínkovým řízením. Ředitelství silnic a dálnic začalo hledat firmu, která za více než 9 miliard bez DPH postaví úsek dálnice D55 z Napajedel do Babic. Jde o jeden z nejnáročnějších dálničních úseků v Česku. Na 7 kilometrech bude 10 mostů, 4 kilometry opěrných zdí nebo velká mimoúrovňová křižovatka Babice. ŘSD chce začít stavět v příštím roce. Po dálnici by se mělo jezdit v roce 2029. Letecký den v Břeclavi se letos neuskuteční. Pořadatelé akce před dvěma týdny odložili z důvodu extrémně vysokých teplot. Kvůli vysoké vytíženosti dalších leteckých akcí i pilotů se jim nepodařilo najít náhradní termín, říká předseda Aeroklubu Břeclav Libor Babák.
3: My se musíme řídit i tím, jaké akce se v okolí dělají a třeba i některýma leteckýma dnama, protože dalo by se říct, že můžeme udělat letecký den ve stejný termínu jako Plasy, protože se nacházíme na opačných stranách republiky, takže si nebudeme přetahovat návštěvníky, ale problémy u vystupujících.
0: Lidem, kteří si koupili vstupenky v předprodeji, organizátoři v nejbližších dnech odešlou informace o vrácení peněz.
1: Sport.
0: Fotbalisty Artisu Brno by měl posílit brankář Tadeáš Stopen z Olomouce. 22-letý gólman se zapojil do přípravy nováčka nejvyšší soutěže a mohl by se v jeho dresu představit už v dnešním přípravném utkání. Kluby na svých webech informovali, že řeší formu případného brankářova působení v Artisu.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte ráno a večer skoro jasno.

0: Během dne bude narůstat kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, postupně mírný severních směrů. Biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně počítejte s omezením po nehodě na Hladíkově ulici ve směru do Slatiny a také na Zborovské. Silnice 43 je kvůli vyprošťování havarovaného kamionu u Voděrad dočasně uzavřena. A ještě jednou ze stejné komunikace silnice 43, tentokrát pozor u nehody na okraji Lipůvky na křižovatce do Blanska. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pěkné páteční odpoledne, vážení přátelé, zdravím vás ze studia Českého rozhlasu Brno a dovolím si tu druhou hodinu otevřít jedním, no trošku jiným hlášením, tedy jednou pozvánkou v trošku jiné formě. Je to taková odezva toho, co jsem právě našel na Facebooku. Je to informace z Hvězdárny a Planetária Brno, takže hlásím společně s nimi, máme nafouknuto. Gigalón, Teralón, Lunalón, Heliosféra i Singulóna jsou na svých místech. Tak abyste věděli, v Brně na Kravý hoře probíhá festival Planeta. Možná se tam podíváme společně. Ale kam se rozhodně podíváme v té nastávající hodině? Na jeden zámek. Ale taky na silnice a na koleje čeká vás pravidelná páteční dopravní informace z jihomoravského Kordisu a dozvíte se i to, co v učebnicích nebylo. Otázkou ovšem je, zda dnes někdo z vás předstihne našeho... No, v tomhle týdnu volal, jestli se nepletu, čtyřikrát. Takže našeho pravidelného soutěžícího v trefě, Pepu. Možná, že mu to prvenství na čísle 726 46 5200 svým telefonátem vezmete. A právě vy tedy možná budete soutěžit ve víkendové trefě. V ní je opět cenou kniha z nakladatelství Kazda a já vám při telefonování budu držet pěsti. Nejprve jedna písnička, kterou si pamatujete z velmi známého filmu a potom ještě Andrea Bocelli a pak už čas na víkend. Víkendovou trefu. Víkend začíná, proto víkendová. Hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Brno.

0: byl hlas. To byl hlas Andreje Bocelliho na vlně Českého rozhlasu Brno, na které ale teď vítám dalšího majitele hlasu. Tentokrát je to Eda, abychom si představení vychutnali až do konce, který chce soutěžit v naší víkendové trefě. Edo, přeju vám dobré odpoledne.
1: Ahoj, Borku.
0: Zdravím vás. A mám dobrou zprávu. Když to bude aspoň polovina správných odpovědí v té nastávající soutěži, tak si dokonce budete moci vybrat mezi dvěma knihami z nakladatelství Kazda. Buď Dívka v bouři, všechno, co by dívky a jejich rodiče měli vědět o pubertě, i z obrázky, anebo román Eriky James, Matky a dcery. Podtitul Co jsme si nikdy neřekli. Ovšem, já na vás teď budu mluvit, já vám řeknu, jaké jsou otázky. Sice si nevybíráte témata, jak je tomu již tradicí ve víkendové trefě, ale jak už jsem říkal, polovina a více správných odpovědí bude stačit na to, abyste dosáhl na dnešní odměny. Myslím, že pravidla Eda zná, pokud ne, tak se ještě ptejte, než spustím minutový limit.
1: No dobrý, souhlasím.
0: Můžeme jít na to. Spouštím tedy limit, který ohraničí naši trefu a na konci se teprve uslyší, kolik padlo otázek a kolik tím pádem musí být správných odpovědí. Jedna za druhou, moravské, ze všeobecných vědomostí, to všechno je před vámi. Otázky otvírám právě teď. V týdnu, který je za námi, jsme si připomněli hned dva siláky původem z Brna. Před 35 lety totiž valil tlačit mraky Franta Kocourek. A před 135 lety se v Brně narodil silák, vzpěrač a zápasník, jehož měl Franta za svůj vzor. Takže na toho druhého se ptám. Jmenoval se Augustin Frištenský, nebo František Česal, nebo Alois Lamr?
1: Franta Ačko Frištenský.
0: Frištenský. Komu patřil klobouk sloužící jako noclehárna Bobu a Bobkovi? Buď loupežníku Rumcajzovi, nebo kouzelníku Pokustónovi, nebo řediteli školy v Bradavicích Albusi Brumbálovi?
1: Kouzelník Pokustón.
0: Jak se jmenoval zakladatel legendární brněnské šelebky? Od sklonku 60. let nepřehlédnutelná osobnost brněnské klubové scény, jehož nedožité 79. narozeniny jsme si připomněli ve středu. Valdemar Plch, Tibor Lenský nebo Miloslav Bernátek?
1: Miloslav Bernátek.
0: Tři otázky, tři odpovědi. A jen jediná odpověď byla chybná, protože před 135 lety 6. července 1891 se v Brně narodil silák, vzpěrač, zápasník, ten, který se vyučil kotlářem v Porgesce, František Česal. Ale jinak jste trefil kouzelníka Pokustóna i Miloslava Bernátka, takže teď už si musíte jenom vybrat, Edo. Já gratuluju, je to trefa.
1: Děkuju.
0: Buď Erika James, Matky a dcery, anebo Dívka v bouři. Všechno, co by dívky a jejich rodiče měli vědět o pubertě. Obě z nakladatelství Kazda. Která to bude?
1: A protože nemám dívku a nepotřebuji teda vědět o pubertě, tak bych si vybral ten...
0: Ten letní román, ten bestseller Eriky James. Citlivý a emotivní román o matkách a dcerách, lásce, ztrátách a odvaze otevřít srdce novým začátkům. Konec citátu z přebalu téhle knížky, která k vám už příští týden bude směřovat za pomoci poštovních služeb. Edo, vydržte prosím na telefonu, nezavěšujte a já vám přeju krásný letní víkend. Naslyšenou.
1: Taky, Borku, tobě taky.
0: Je 15 hodin a 17 minut, posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a jistě čekáte na to, kamže se dnes půjdeme podívat na zámek. Zatím to ještě neřeknu celé, ale vězte, že ani před víkendem nebude v našem vysílání chybět zámecké léto. Už za chvilku pro vás bude mít další pozvánku František Kinský, který vám všechny podrobnosti také sdělí.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem, a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
1: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
0: Český rozhlas Brno, písně.

0: Za pár chvíl bude 3:30, nad Brnem, tedy nad centrem Brna, se znovu objevila modrá obloha, sluníčko pálí a nás čekají krásné odpolední teploty. A možná si dáváte dohromady svůj program na víkend. A možná, že to není jen ten, který je těsně před námi, možná to bude jiný prázdninový víkend. Co takhle zámek? Ptám se. Se zámeckým létem navštěvujeme po celé prázdniny naše památky. Výjimku neuděláme ani dnes, tedy v pátek 10. července. A kam se vydáme tentokrát, to ví, jako vždy, průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vydáme do Dačic, kde na horním náměstí vybudoval Oldřich Krajíř z Krajku takzvaný nový zámek, dnes zámek Dačice. Mísí se v něm renesance, baroko, klasicismus, neobaroko i secese. Více vám o zámku řekne kolegyně Irena Šarounová.
3: S kastelánkou dačického zámku Kristýnou Dvořákovou stojíme nad velkým košem plným pantoflí.
4: Velikánské filcové nahrazují nám takové ty kobercové dálnice.
3: Dačický zámek je zelený, nebo tyrkysový možná bych řekla. To je, co vidím na první pohled, ale pojďme trošku do té historie.
4: Je hlubší, než se na první pohled zdá.
3: Ne, klasicismus?
4: Dneska hlavně klasicismus, ale základ té budovy taky renesanční.
3: My si nebudeme vyjmenovávat majitele zámku od té renesance. Pojďme do začátku 20. století.
4: Rodina, která tady v té době žila, tak byla rodina von Dalberg. V roce 1940 Dalbergové vymřeli a na posledních 5 let, co byl zámek rukou šlechticů, tak sem přišli jejich nejbližší příbuzní a dědicové, rodina Salm zu Salm.
3: Kudy půjdeme?
4: Těmi největšími dubovými dveřmi.
3: Hned proti hlavním dveřím z nádvoří nesmí chybět velký svazek klíčů a vidím kulečníkový stůl.
4: Teď se nacházím vlastně v přízemí severního křídla. Je to společenská část zámku, kdy se vlastně historický hlavní vstup do zámecké budovy.
3: Tady je i dětský stoleček.
4: Rodinou ceněný předmět, dar od císaře Františka Josefa. A totiž naše zámecká paní Charlotte byla rozená Štumfédr a její sestra Luisa byla vychovatelkou císařské rodině a vychovávala právě malého budoucího císaře Františka Josefa. Nechal tu lavičku opatřit cedulku s věnováním
3: tante Luise.
4: Ano.
3: Takže ji říkali tetičko.
4: Zdá se to tak být.
3: Co to je tady v té truhličce? To vypadá jako nějaká hrací skříň.
4: To je polifon, předchůdce gramofonu. Desky jsou plechové a jsou perforované. My tady máme vystavený pochod Radeckého. Zasunula kličku.
3: A točíme. A je to tam Radecký. Krásně to hraje. Procházíme zpátky do chodby.
4: Stojíme ve schodišťové hale, která zabírá polovinu východního křídla.
3: Jsme v prvním patře a teď předpokládám, že vstupujeme už do obytných prostor.
4: Friedrich Ferdinand Dalberg byl přírodovědcem a jeho hlavním zájmem byla ornitologie.
3: Proto ti ptáci vycpaní.
4: To je jenom taková hodně drobná ukázka těch několik vycpaní, co tady máme, protože v době Friedricha Ferdinanda Dalberga tady bylo více jak 1000 vycpaných ptáků, ne v této místnosti, na celém zámku.
3: Vy jste mi slibovala nějakou velkou vzácnost.
4: Naše nejcennější umělecké dílo. Na tom portrétu je Terezie von Dalberg, která zesnula velice brzo a rodina si na památku chtěla nechat vytvořit portrét podle fotografie. A fotografie půjčili studentovi umění a trefili mladého Františka Kupku.
3: Tady to vypadá jako knihovna a knížky jsou až po strop. Má to takovou tu krásnou staroanglickou atmosféru.
4: To je tak, jako by secesně lazená.
3: Knihy patřily Dalbergům?
4: Ano, je to vlastně rodinná knihovna.
3: Určitě je tady nějaký ornitologický atlas.
4: Mnoho. Jsou tady třeba celé ročníky vídeňských časopisů o módě, učebnice dětí.
3: Jsme na arkádách v prvním patře zámku a tady dokonce živí ptáci.
4: Klec s exotickými ptáky je zapsaná už stovky let zpátky, takže sem zkrátka nějací papoušci vždycky patřili.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Dačice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Nechte si to zatím pro sebe, ale v pondělí bude dalším zámeckým cílem, tedy v našem zámeckém létu, jeden zámek v okrese Náchod. No tak tím jsem prozradil vlastně úplně všechno.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Jak se tak dívám z okna Českého rozhlasu Brno, tedy ze studia na Beethovence, tak vidím, že jsem se asi před chvilkou příliš rozběhl s tím slunečním svitem a chvalospěvem na něj. Je to tam pořád ještě tak na střídačku, takže si dovolíme znovu zopakovat to, co jste možná před hodinkou a 10 minutami slyšeli od Petra Minstra, meteorologa brněnské pobočky ČHMU, že až na večer bude oblačnosti na jižní Moravě většinou ubývat. Ovšem teploty do 29 stupňů to vypadá jako příjemné letní odpoledne. Tak ať ho máte taky příjemné a abyste měli i nekomplikované odpoledne, tak už za chvíli bude čas na dopravní informace od Květoslava Havlíka z Jihomoravského Kordisu.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: ve 83. roce, ze kterého je tahle písnička v podání Maggie Reilly a samozřejmě Mikea Oldfielda, se jí podařilo skladbě, která je za vámi, tomu půlnočnímu stínu, dostoupat až na vrchol hitparád, jak v Itálii, v Rakousku, anebo třeba taky ve Španělsku, ve Švédsku nebo ve Švýcarsku. No ale teď je podstatnější něco jiné. Teď je podstatné, jak se jezdí veřejnou dopravou. Informace o tom vám každý pátek přináší do odpoledne, do dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno, Květoslav Havlík. A je to vlastně taková, no, taková návaznost na to, co mi říkali, když jsem byl malý. Když něco nevíš, tak se zeptej. Tak Květoslave, dobré odpoledne, jak se jezdí veřejnou dopravou? Já to nevím.
1: Dobré, krásné koupací odpoledne. Jak se jezdí? Jezdí se dneska dobře a dá se říct, že právě to sluníčko, které za okny září a všichni nás láká na koupaliště, tak zřejmě odlákalo individuální dopravu z našich silnic. Takže situace v Jihomoravském kraji, co se týče veřejné dopravy, je, řekl bych, velice klidná, nadměru příjemná, v porovnání třeba s minulým týdnem nebo s předchozími týdny. V podstatě zmínil bych přece jenom pár drobností. V Lipůvce byla drobná dopravní nehoda osobních automobilů, ta už je vyřešena. Projíždím tam s velice mírným zpožděním a třeba i příjezd od Prahy po D1 také docela bezproblémový, autobusy nezískávají zpoždění. No a takové to třetí nejkritičtější místo v posledních týdnech, to znamená výjezd z Brna směrem na Vyškov. Tam je to trošičku ucpanější, ale dálkových autobusů, to znamená ty do Vyškova, do Kyjova se to v podstatě netýká, ty mají takové zpoždění maximálně 10 minut, někdy i méně a trošičku jsou tím postiženy ty lokálnější autobusy 601, 602, ty mají až 15 minut. A jinak, co se týče autobusové dopravy, nezaznamenáváme v celém kraji nic moc kritického a podobně tomu i u vlaků, ať už těch dálkovějších rychlíků nebo i těch našich místních regionálních, maximálně zpoždění 10 minut sem tam a já bych to rád zaklepal, aby to tak pěkně vydrželo nejenom do večera, ale celý víkend a příští týden.
0: No to klepejme, protože se ke mně zrovna dostala informace o tom, že na D1 je po dopravní nehodě na 197. kilometru ve směru od Brna na Ostravu srazilo se tam nákladní a osobní vozidlo. Je to zhruba v úrovni toho marketu na Kaštanové ulici. No tak to jsou informace o tom, jak se jezdí veřejnou dopravou, takže se vás zeptám znovu na to, jak změny a případně výluky k organizaci veřejné dopravy pro nastávající hodiny a dny chystáme.
1: Ano, každý pátek také říkáme posluchačům, co nás čeká, co nás nemine o víkendu a příští týden. Tady už těch změn bude trošku víc, ale jsou to spíš takové drobnější věci. Nejdřív bych se zastavil na chviličku ve městě Brně. Tam počítejme s tím, že od pondělí linka 46 na Lesné neobslouží některé zastávky a podobně trolejbusy na Vinohradech neobslouží některé zastávky Bořetická a Mutínská ve směru na Pálavské náměstí. No a potom také od pondělka až do konce července se drobně změní jízdní řády regionálních autobusových linek 510 a 513. Od středy musíme počítat s drobnými posuny objezdů na rychlíkové lince R9, která jezdí z Brna do Tišnova a dále potom do Prahy. No a taková největší změna, která se dotkne cestujících z Brna ve směru do Ivančic a Moravského Krumlova, ta začne v podstatě také od pondělka, potrvá až do konce srpna a místo vlaků pojedou tři autobusové linky náhradní dopravy, takže pozor, pokud byste chtěli z Brna někam vyrazit tímto směrem, tak zjistěte v prvé řadě, odkud to Brně odjíždí a bude to odjíždět od 5. nástupiště, nikoli tedy před budovou hlavního nádraží, ale od 5. nástupiště a vyberte si tu správnou linku, abyste do toho svého cíle dojeli co nejrychleji. A teď už jenom takové dvě drobné pozitivní zprávy. První zpráva pro obyvatele Židlochovic. Dříve, než se plánovalo, se podařilo zprovoznit důležitou zastávku Židlochovice sídliště, odkud jezdí a dá se říct polovina obyvatel Židlochovic ve směru do Brna, takže ta už bude v provozu. No a poslední zase něco pro obyvatele Znojemska. Jenom takové drobné upozornění. Jihomoravský kraj se domluvil s krajem Jihočeským a těm, kteří si koupíte jednodenní jízdenky, ať už pro okolí Znojma nebo třeba pro celý kraj, tak s touto jednodenní jízdenkou IDSMK můžete dojet a svést se i autobusy Jihočeského integrovaného dopravního systému, například do Slavonic nebo hradu Landštejn. Řada lidí volala právě potom, aby se dostala do ještě dá se říct Moravský Slavonic, takže teď už je to bez problému možné s naší jednodenní jízdenkou.
0: To byl Květoslav Havlík z Jihomoravského Kordisu, což je koordinátor veřejné dopravy na území našeho regionu. A to proto, tedy dostal svůj čas a svůj prostor proto, aby vám řekl, jak se jezdí právě teď před dalším červencovým víkendem. Květoslave, děkuji vám a přeju dobré odpoledne.
1: Já vám přeji krásné odpoledne, krásný víkend, naslyšenou.
0: Teď je 15 hodin a 41 minut a já si tak říkám, o čem asi dnes bude mluvit Martin Písařík. Co se od něj dozvíte? Nového. Nového, co nebylo v učebnicích. Tak jestli pak víte, kdy se u nás začaly pěstovat melouny? Nevíte? Dávejte dobrý pozor za pár chvil. Martin Písařík vám to v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, řekne.
2: Český rozhlas Brno.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že melouny se na našem území pěstovaly už ve středověku? Tohle sladké ovoce, které se správně česky nazývá lubenice obecná, má pro nás stále punc exotiky, daří se mu totiž v teplém podnebí. Ovšem bývaly doby, kdy se docela běžně pěstovalo na tuzemských polích. Dokládají to nejen zmínky ve starých textech, ale i objevy archeologů. Semena melounů objevili při vykopávkách v centrech měst jako Brno, Opava nebo Uherský Brod. Nálezy datovaly do 14. až 15. století, tedy na samý konec středověku. Podle toho se dá odvodit, že třeba na jižní Moravě panovalo teplejší počasí, které umožňovalo bezproblémové pěstování melounů. To samé se dá říct i o Polabí, kde jsou tyto sladké plody doložené v 17. století. Ten, kdo se pěstování melounů věnoval, měl dokonce své vlastní pojmenování, byli to takzvaní melouníci. Na závěr bychom si měli ujasnit jednu věc, ve které se často chybuje. Meloun je všeobecně považovaný za ovoce, ovšem ve skutečnosti je to zelenina. Melouny mají blízko třeba k cuketám nebo dýním. Zřejmě pro jejich sladkou chuť je však běžně označujeme za ovoce.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Party klasika v podání sestavy Show Wody Wody. Dokonce byly v 70. letech, možná si to taky vybavujete, jedenkrát hosty, minimálně jedenkrát hosty v Ein Kessel Buntes. No ale teď už zpět k tomu, co je před vámi. Protože do konce dnešního dobrého odpoledne na vlně Českého rozhlasu Brno příliš nezbývá, musím vám ještě rychle říct, že hostem Humoriády po 16. hodině a tím pádem také po zprávách s Pavlem Chaloupkou bude Jan Přeučil. A po 17. hodině na to bude čas našeho dne v kraji. A protože je pátek, tak v něm uslyšíte i Tomáše a Hanu. Hyperloop, hala pro Martinu Sáblíkovou i sjezdovky na brněnských kopečcích. Co všechno v Brně mohlo být, ale není? Brněnská jedenáctka dnes vydá speciální díl po 17. hodině. A v něm připomene ty nejlepší i největší nesplněné sliby brněnských politiků. Dost možná se některé z nich znovu objeví v předvolebních programech. To nemůžu predikovat. Uvidíme, co si letos politici v Brně nachystají. Jejich staré sliby vám dnes připomenou Tomáš Kremer s Hanou Florianovou po 17. hodině. Přeju vám krásný víkend. Ať léto je létem a vám ať se všechno podaří. Milí přátelé, naslyšenou u mikrofonu byl Borek.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Vlastně úplně první knížky, které jsem udělal, byly její. Tereza potom vydávala další knížky. U Velesu mám dojem a Červenýho obra, za kterýho dostala vlastně Magnézii, tak to vydala u Odeonu. Ale seznámila se se svým současným manželem, Radkem Štěpánkem, kterým jsem vydal rám pro pavoučí síť, ke kterému Tereza dělala ilustrace a vlastně tím to začalo.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požárů i za hranice Jihomoravského kraje. Česká armáda dneškem kompletně přezbrojila na moderní tanky Leopard. Nezletilí více páchají násilné činy, vede je k tomu nefunkční zázemí či internet. A zítra bude skoro jasno, odpoledne oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Výstrahu před vznikem požáru rozšířili meteorologové do odvolání kromě Jihomoravského kraje i na přiléhající části okolních regionů. Důvodem je pokračující suché a teplé počasí, které zvyšuje riziko a vznik požáru. O situaci dnes jednalo vedení Jihomoravského kraje. Jeho další postup objasňuje mluvčí Petr Holeček.
2: Jsme ve spojení s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje a situaci monitorujeme. Vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zvažováno. Přistoupilo by se k němu, pokud by vzrostl počet požárů v přírodě a zvýšila by se výstraha Českého hydrometeorologického ústavu.
0: Ve výzbroji české armády definitivně skončily sovětské tanky T-72. Nahrazují je moderní Leopardy 2A4. Poslední z flotily 42 obrněnců dopoledne převzali v posádce v Přáslavicích na Olomoucku. 28 tanků Česko získalo darem od Německa jako kompenzace za pomoc Ukrajině. Za 14 zbývajících zaplatilo bezmála 4 miliardy korun bez daně. O oficiálním vyřazení T-72 z armádního arzenálu ale ještě musí definitivně rozhodnout vláda. Mladiství a děti k páchání násilných činů vede hlavně nestabilní rodinné zázemí, čím dál víc také internet. Říká to například Zuzana Mokrá, klinická psycholožka ze spolku Ratolest. Mladí násilníci v sobě někdy drží vztek a nevědí, jak s ním pracovat, nebo jednoduše nedohlédnou, jaké bude jejich konání mít důsledky. S takovým uvědoměním pomáhají například individuální i skupinové terapie, doplňuje Zuzana Mokrá.
3: Většina mladých lidí a dětí dospěje k něčemu, co je pro ně důležité, co vidí jinak. Taky si to ověřujeme ještě z pohledu rodičů. Často zmiňují, že ten mladý člověk alebo to dítě už koná jinak, má jiné kamarády nebo tráví jinak volný čas. Už nechodí tolik venku, tráví více času s rodinou.
0: Setkáním u Lípy bratrství začnou za 2 hodiny ve Starém Hrozenkově kopaničářské slavnosti. Návštěvníci pak můžou v sobotu a v neděli přijít na vystoupení špičkových folklorních souborů, koncerty dechových hudeb, jarmark řemesel a mnoho dalšího. Na letošním 70. ročníku kopaničářských slavností nebudou chybět hudební a taneční soubory z Moravy, Slovenska či Nizozemska.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte ráno a večer skoro jasno, během dne bude narůstat kupovitá oblačnost. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, vítr bude foukat slabý, postupně mírný severních směrů, biozátěž zůstane střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor u nehody na 197. kilometru ve směru na Vyškov. S omezením po nehodě počítejte na silnici 50 na okraji Slavkova u Brna, na silnici 43 u Skrchova a také u Starovy.

0: Vlaček na silnici do Hustopečí. Cesty bez nehod přeje Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humor jáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je pan Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
4: Děkuji za přivítání, Pavle. Zdravím všechny dámy a pány, kteří nás poslouchají a pochopitelně svůj oblíbený klobouk před všemi hluboce smekám. A věřím, že dnešní humor jeda spolu s Pavlem přispěje krásné, milé atmosféře.
3: Ano, každý se těší na pátek s legrací doplných obrátek.
1: Humor jáda.

0: Václav Neskář nám zaspíval o jedné krásné mademoiselle, tak spoustu takových a nejen takových i jiných krásných žen a letních mužů potkal určitě Jan Přeučil na dovolené v Řecku, je to tak?
1: Ano, přesně tak, Pavle. Před několika dny jsme se vrátili s mojí milovanou Evinkou z Řecka, konkrétně z ostrovu Tasos, kam velice rádi jezdíme. Bylo to nádherné, ohromující.
0: Takže jste odpočatý, plný energie a elánu.
1: No, teďka se těším na letní shakespeareovské slavnosti, konkrétně na slavnou inscenaci, která už se leta hraje, a to jsou Veselé paničky Windsorské, jehož režii tenkrát Jirka Menzel uspořádal.
0: A hraje se v podstatě ve všech největších třech městech naší republiky.
1: Ano, je to tak. Ano.
0: Brno, Praha, Ostrava, tak tam můžete vidět pana Přeučila. A teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Ano, jako prvního nabízíme Lubomír Černík, scénka se jmenuje Porodnice aneb nestárnoucí smích.
0: Já jen dodám, že je to nahrávka Československého rozhlasu z roku 1964.
2: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onen příběh, kterak na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčilený občan a už z dálky vykřikuje: pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká: jste tady sám? Ježiš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Pustíme prosím úzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X, je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant. Cože? Mně se narodila? Snad moji paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. Kdo je tak dlouhý? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. A kolik, 3,60? Kdo? No dcera, no samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no to pořád, říkáte holčička, jo? No, vidíte to. A jakýho pohlaví? Ženskýho, no prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumbá? No promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo? Děkuju, mám čta. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Kliďas. Prosím? Porodnice, vydajte, aha. A sestra, no. A trojčata. Ale, ale. A kolikže je jich? Jo, 3, no, samozřejmě, samozřejmě, jo. A co miminka, a maminka? Šťastná, šťastná, no, to věřím, to věřím. Že blahopce jete, no, to se má, to se má. A komu blahopřejete? Jo, mně? No děkuju, já vám taky, jo. Co máte vyřídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak vyřiďte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, mal jste.
3: Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak
0: Tolik Lubomír Černík, trošku oprášíme informace o něm. Český divadelní filmový herec, zpěvák, dramaturg, dramatik a spisovatel, zakládající a dlouholetý člen satirického divadla Večerní Brno, což byla taková protiváha pražskému Semaforu.
1: Je to tak, ano.
0: Je to tak, potvrzuje Jan Přeučil. Možná pamětníci si vzpomenou na tento hlas pana Černíka. Můžeme ho slyšet dál na téma porodnice a rození dětí, anebo si dáme anekdoty, tentokrát s Petrem Rychlým. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: vítězství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Právě teď pokračuje Humoriáda, naším hostem je Jan Přeučil, zdraví vás je Pavel Kučera a máme tady hlasování, zdali chcete vyprávění Lubomíra Černíka na téma porodnice, které už jsme načali, anebo nastoupí anekdoty s Petrem Rychlým, a nebo B, je to jednoduché, volte si i vy. Dobrý den.
5: Dobrý den, Danda Zemník. Vás, Pavle, zdraví, pana Přeučila.
6: Děkuji, také pěkný den.
5: Já bych chtěl to Ačko, protože to jsme ještě nikdy neslyšeli, že ne?
4: No, zdá se, že ne, anebo dlouho ne. Tak.
5: No, dlouho ne, tak hele.
4: No.
5: Mějte se krásně.
4: Děkujeme.
5: A děkuju, ahoj.
4: Děkujeme,
6: taky naslyšenou. Všechno krásné vám přejeme.
4: Dobré odpoledne.
7: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Přeučile.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Brňákovi Lubomíru Černíkovi.
4: Výborně, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, pánové, vy jste tam úplně církevní, Jan Pavel, oba vás srdečně zdravím.
4: Včera byl Petr Pavel, dneska je Jan Pavel, no. Včera byl Petr Salava.
8: Musím hlasovat pro porodnici 64.
4: Výborně.
8: Já jsem se narodila v porodnici v roce 64.
4: Tak to sedí.
8: A zdravím taky pana Dalického, protože sotva jsem se narodila, protože bylo hodně dětí, málo postýlek. Tak mě dali do postýlky s nějakým panem Daleckým, tak kdyby se ozval pan Dalecký, který se narodil v Havlíčkově Brodě kolem 10. ledna 64, tak máte u mě oba dva něco dobrého řeckého podle výběru pana Přeučila. Tak.
6: Děkuji pěkně.
4: No, tak to je nabídka, která se neodmítá, no uvidíme, no. Mějte se hezky a děkujeme za připomínku tohoto silného ročníku, jak jsme slyšeli. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Míla, ušené z Prahy 8, Málenské vozdí, ale to je detail. Já vás oba dva zdravím a
6: děkujem.
9: Pane Přeučila o něco víc, protože jsem dneska uklízel na mém kanále a tam mám záznam snů z Nového Yorku. Předevčírem se to hrál, že?
6: Aha, ano, jo, jo.
9: A já mám rád tyhle ty věci, co jsou jako dobrý a starý dobrý humor, čili je mi jasný, že asi více, že je to prostě porodnice, protože to je nádhera nesmírná. To je humor, který je vtipnej, že?
4: Děkujeme pěkně.
6: Mějte se hezky.
4: Pán je znalec, díky moc. Dobré odpoledne dalšímu. Halo.
10: Dobrý den, tady Milan Cesoběsuk. Zdravím vás. Chtěl jsem hlasovat pro Bčko, pro pana Rychlýho. A chtěl jsem poprosit pana Přeučila, jestli by mě mohl, nebo všem teda říct, co, jaký film nejreč hrál, jestli by to šlo poprosit, jako co ho nejvíc tak bavilo. A co má za koníčky a co rád čte. Děkuju moc, naschledanou.
4: Tak to je jak tisková konference, dobře, zkusíme odpovědět. Tak který film máte nejraději z těch, ve kterých jste hrál, nebo který je vám blízký?
6: No tak já velice rád vzpomínám na svůj první film Smrt v sedle v roce 59-60. A nedávno běžel v televizi ve filmové relaci a je to velice zajímavý film s velikým krásným obsazením.
4: A ještě pokud si pamatuju, koníčky, co vás baví?
6: Koníčky, baví mě divadlo.
4: No tak to je jasné, ale ve volném čase prostě pouze relaxujete, čerpáte.
6: No já
4: energie.
6: Velice rád plavu, jo.
4: Dobře. Tak děkujeme za rozhovor.
6: Ano, tuto
4: chvíli. Já už mám sečteno, takže se vracíme do našeho archivu Československého rozhlasu do roku 1964 a je tam složka nebo nahrávka s názvem Lubomír Černík, nestárnoucí smích.
11: Profesor. Ano. U aparátu.
2: Jak dceruška. A narodila. Rozumím, Bohužel moje paní není tuším doma. Já si znamenám, mojí paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Jo, dceruška, rozumím. Ano, já jí to vyřídím, jakmile se vrátí, nazdar.
11: Praktik. A poradnice. A sestřička. A sestřičko, a co ve... Chlapeček. No, sláva. Sestřičko, a co ve... Paní, zdravá. No, výborně. Sestřičko, a co ve... 52 cm, no, tlacek, po mně. Já. Chlapeček, nešel na procházku, ne, no jo, to je malej. Sestřičko, a co ve... Jo. Jo, já taky. Sestřičko, a co ve... Děkuju. A co ve... Jo, já vím. A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina? Já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauc. Podnikový ředitel. Ano. Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlesá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji, ale prémie nebudou, poručím. Fotbalista.
12: Haló, sestřička, jo? Kluk? No to, sláva, kolik má nožiček? 10, ne. Jo, jenom 2. No, co se rád dělat?
11: Ahoj. A závěrem prodavač.
13: Prosím, psala jste si, cože mám? Chlapečka. Bohužel nemám. Chlapečky došly. Jo, a že jste to vy, paní, víte co? Zeptáte se v úterý. Mausa, služebník.
14: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Olga Lounová nás vyzvala v písni v závěru, ať si jdeme ještě užívat svět. Tak teď si ho užijeme s dalším humorem, který nám vybere náš dnešní host v Humoriádě, Jan Přeučil.
2: No tak já vybírám scénku, ve které vystupují moji kolegové, s kterými se dobře znám, a to je Jirka Lábus a Oldřich Kaiser.
1: Téma je zácpa, mimochodem to bylo i téma v pořadu Veselé a zdravě dnes po 13. hodině s Patrikem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, takže možná navážeme. Přepojujeme na pořad Ruská ruleta.
3: Přečtěte si to sami, ať vidíte, co vám píšou posluchači za...
4: Ještě silnější kalibr.
3: Ano.
5: Ježiš.
4: Zdravotní sestra, která pomáhá pacientovi při stolici. Tlač. Tady je v závoru se tlač.
3: Já tedy bych apeloval na diváky. Vidíte, kam až jsme se v ruské ruletě dostali, opravdu vašte ty náměty, protože co my s tím pak máme na ještě dělat.
4: Takže je to lidský. Že?
3: Lidské to je, ale nevím, jestli to bude ke koukání.
4: No právě.
3: Tak 2 minuty.
6: Haló? Wagner. Pořád stejný. No, nejde to, no. Zrušte mi ten briefing, jo? Rušte mi briefing, prosím vás. Opravdu se nedá nic dělat, no všecko zatím. Ty letenky do Abu Dhabi taky zrušit všecky na pozej 3, jo? Portfolio, jak to vypadá s tím portfoliem? No, tak to budu muset ještě někoho přemluvit, no dobře. Jo, prosím vás, ten banket s tím Tošovským taky rušte, já jsem zoufal, já prostě nevím, no vypadá to beznadějně. A co, akcie? Dobrý, to je dobrý, no. Tak uvidíme, jo. No, říkám, je to k steku všecko takové, to je. Tak na zdárek.
7: Na té chodbě, prosím vás, zalezte si, ano, a už nekouříme. Jo? Říkám to vám, ano, na vás mluvím. Tak co, jak to vypadá?
6: Pořádně, sestři.
7: Pořádně?
6: Ne, pořádně, sestři. Mám takový práce, víte, abych se steknul, jo. Teď mám, zítra mám letět do Abu Dhabi. No nic, to je, no nic, to je prostě.
7: Pojďte to zkusit, pojďte.
6: No,
7: pojďte.
6: Jsem... No, tomu nevěřím.
7: Pojďte to zkusit.
6: No, se pokusím, ale marný. Je to marný.
7: Pojďte, budete mít klid. No. To musíte zkoušet, no, to nemůžete ležet. No, to musíte zkoušet, pojďte.
6: Zkuste mi ještě dát ten preparát, jestli máte něco. Byste mi dal jenom jeden ten, ještě. Lelitin.
7: Vemte si tenhle ten, ano.
6: To mám jako pod jazyk, jo?
7: Vemte pod jazyk a cumlejte 2 hodiny, ano? Tak. Tady necítíte nic?
6: Vůbec nic, vaše ruku, ne. Prosím. Uh-huh. To marný, ne.
7: Tak. Mám bych chtěl chtěl trošku.
6: No. No. Nechte mě v klidu, můžeme
7: to kličku. Jo, dobře. Tak. Já za chvilku přijdu, ano? No. Tak no. Jo. Já jsem vám něco říkala, že jo? Na té chodbě. Koukejte mazat.
6: Haló? Wagner? Já jenom volám... Jo, tak ty letenky mi přece jenom na ten pozicích, mi blokujte letenky na pozici a do Abu Dhabi, ano? Vypadá to, ano, vypadá to dobře, možná, že, jo, a prosím vás taky, jo, ten banket, ten neodvolávám s tím Tošovským, to všecko platí, prosím vás, jo, a prosím vás, možná, že už budu u vás za dvě hodiny, možná budu u vás, a pak se domluví o lidi tak akcí, ano, na tu tutovku, no, to všecko bude, vypadá to velice slibně, vypadá to...
4: Rušte ty letenky taky.
6: Ne, to byl falešný poplach, ne, to byl... Rušte to, prosím vás, všecko rušit, banket rušit, všecko, ne, marnost, nic, ne, všecko rušit. Jak říkala cucat, a už to spolk. Šmaria. Mám to zapotřebí, to, zrovna, když se mi tak daří, víte, když mi to všecko tak vychází, že jsem mohl být za půl roku 2 milionář. Tak to budu jenom milionář. A těch je... steku.
7: Tak běžte, pane doktore, tady je ten pacient.
6: Ano. Haló? Teď jste něco hlo? Jo, možná, že by to bylo všecko zase, všecko to... Ne, to je falešný poplak, ne.
4: No, smysl.
8: Tak co?
6: Nic. Malinčko vždycky a zase naděje jo. Spadne. Hmm. Zas spadne naděje.
8: No jo, to už jste tady 3 neděle, člověče.
6: Peklo.
8: Co s váma?
6: A nevím.
8: To musí jít ven.
6: To mi říkejte.
8: No hlejte, zkusíme to ještě. Já teda jsem vzal takovýhle preparát.
6: Co to je?
8: Ten si občas teda dávám pro sebe.
6: To je novinka.
8: No, jo, to teďkom právě jsme fasovali. Hmm. Jo, a to je opravdu granát. Jo, to jako když prostě spolknete granát. Jo, to prostě. To je, kdybyste byl zabetonovaný, víte. To povolí všechno. To všecko povolí, jo. Takže prosím vás, tohle to byste si Vypil, ano. Počkejte, ještě máte čas. Já musím taky rychle odejít, víte? Tak. Můžete. Sestři, vidíte, kam zmizel ten pacient?
9: Nevím, pane doktore.
8: No jo, ale podívejte na to. No jo, tak ode dneška to bude Faustův dům.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik téma zácpa i léčba radikální s Jiřím Lábusem, Oldřichem Kajzrem a také průvodcem ruskou ruletou Markem Ebenem. Tak Jiří Lábus, to je naše téma. Ano. Pane přeučile, vy jste se určitě potkali spolu?
2: No, my se známe, poznali jsme se na divadelní fakultě, on byl o dva ročníky jinde, nežli já. No a měl jsem to ohromné štěstí, já se velice vážím jako kolegu a vynikajícího herce. Když jsem hostoval v Ypsilonce, tak seděl vedle mě v herecký šatně. Mm-hmm. A vzpomínám si na takovou situaci, kdy seděl vedle mě úplně zhroucený. Jo. A já říkám, Jirko, co ti je? A on říkal, Honzo, je to napitel. Já říkám, co ti je? Je to napitel. A co se ti stalo? Je to úplně napitel. A co máš? Máš nějaký problém? Ne, je to napitel. Ty nejsi zdravý, ne, je to napitel. A co se ti stalo? Musím lakovat okapy.
1: Aha, tak. Takže se vlastně
2: získal barák,
1: nestalo.
2: O táto mě nějak a musel lakovat okapy a byl úplně z toho pytli.
1: Měl řemeslnické starosti, no jo. Ale rádi ho vítáme v Humoriádě stejně jako vás. A děkuji. Teď můžeme pokračovat s našimi posluchači. Pustí se do hlasování. Vybíráte Jiřího Lábuse anebo herecké historky, tentokrát třeba s Ondřejem Sokolem. Humor mezera A, humor mezera B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A jsme zpátky v Humoriádě. Aktuální výběr pro naše posluchače a posluchačky a posluchačata možná Jiří Lábus anebo herecké historky. Vyberte si sami na telefonu 731 800 900. V tuto chvíli přidáte své hlasy. Třeba vy, dobrý den.
2: Takže Pavličku, já tě zdravím, tady je Milan Kuchař, jsem Mladý Boleslavy.
1: Zdravíme.
3: Ano.
2: Prosím tě, chtěl bych pozdravit pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: To je jasný. My se spolu známe, že jo, a chtěl bych chtěl bych teda Bčko. A zároveň, jestli můžu pozdravit Petra Štrejharovýho ze Sacký.
1: Už se stalo.
2: A celou partu Sacký.
1: Tak, dobře. A Jiří Lábus nebo herecké historky s Ondřejem Sokolem? To jsem nepostřel.
2: Pane Lábuse.
1: Dobře, ano. Děkujeme, Milane.
3: Mějte se hezky.
1: Přesně tak, mějte se krásně a zveme dalšího. Dobrý den.
4: Mirek, Velká Vítek, dobrý den.
1: Mirku, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Já bych volil pana Lábuse.
1: Ano.
4: A chtěl bych se zeptat pana Přeučila, kde jsou ti dnešní herci, zábava z 60., 70., 80. let úplně vymizela. Kde jsou ti dnešní herci?
3: No.
4: Na ty dnešní nové filmy na většinu se nedá ani dívat.
1: Tak třeba už všechno dobré bylo natočeno, co my víme?
4: Já nevím, ale každopádně člověk se dívá půl hodiny na film, vůbec nepochopí, co chtěl básník říct a kde spát. Děkuji,
1: no, jasně.
4: Mějte se pěkně.
1: Tak třeba nám dorostou a narodí se noví tvůrci a noví komici a noví baviči a budeme mít co vysílat dál a dál.
3: A noví charismatičtí kolegové.
1: Jako je pan Přeučil. Dobré odpoledne.
3: Děkuji.
1: Haló?
5: Tady je Pavel Skocerát.
1: Pavle, zdravíme. No,
5: zdravím vás ze studiu. Jsem právě prvou Ondřejovém, Jiřím Skopečka domů a určitě bych si dal pana Lábuse.
3: Ano.
1: Děkujeme, přejeme šťastnou cestu, hezký víkend, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
1: Tak přátelé, máme rozhodnuto, sečteno, přičteno, odečteno, ne, ale všechno součtu znamená, že Jiří Lábus bude pokračovat. Tentokrát si dáme rozhlasové reklamy.
6: Tut. Správný čas je přesně. A nyní minuty s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
7: Ano, tatínku. Dobrý den. Maminka není doma.
6: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, že Lero a já. Ty nevěrnice, tahni ke všem čertům, už tě nechci ani vidět, ty zvíře!
7: Takže půjdu, mám jiného přítele!
6: Koho?
7: Dobrou knihu!
6: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10. Krásné psi, jau, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete, státní spořitelna splní každé vaše přání. Mámo zelená, táto červená, mámo flek, červená flek, flek, zelená flek. Barevný televizor do každé rodiny. Věruš, dělej, ten vlak nestihneme, ujede nám to. Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy. Tak proboha, ženská, hni se, boudy to nestihneme. Já vážně nemůžu. Tak dělej. Pijte šratici. Zrychlí váš krok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Po reklamě je tu další nabídka pro vás. Kdo vás zaujme teď? Stavíme proti sobě anekdoty s Petrem Rychlým anebo herecké historky s Ondřejem Sokolem. Takže Rychlý nebo Sokol u vás vyhraje. Hlasujte SMS-kou, který humorník vás může zaujmout a rozesmát v pátek. Humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04. Pošlete své hlasy nebo je zavolejte na 731 800 900. Těší se na vás i náš dnešní host Jan Přeučil.
3: Děkuji, také se těším.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Připomenu aktuální nabídku pro naše posluchače. Je tu Petr Rychlý s anekdotami, anebo Ondřej Sokol s hereckou historkou z Damu. A to je škola, která panu Přeučilovi určitě něco říká. Divadelní akademie muzických umění. Je to
2: no tak? Jistě, na to no. Strašně rád vzpomínám. A zvláště na svého vynikajícího profesora Radovana Lukavského, který nás vychovával k takovému hereckému gentlemanství, kterého já jsem velikým vyznavačem.
1: Ano, a naopak zase na vás jako pedagoga vzpomíná celý ten slavný ročník, který jste měl.
2: Tak to mě těší.
1: Žilková, Asterová, Chýlková,
2: Karel Vítek. Roden.
1: No jo. Tak možná nás někdo z nich poslouchá, uvidíme. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: No, dobrý den.
1: No.
3: Já jsem z Vysočiny.
1: To je dobře.
3: Teď bych nechcel, abych si sám sobě přál. Já se taky jmenuji Pavel Kučera.
1: Výborně, krásné jméno.
3: No a co tam máte pro nás?
1: Máme tady Petra ještě? Rychlého nebo Ondřeje Sokola.
3: Tak mi dejte Petra Rychlého.
1: Píšeme si Ačko. Zdravíme, pane Kučero.
2: Vás také.
1: Naslyšenou. Hezký den a podobně.
2: Vám také.
1: Tak, pojďme dál. Kdo pak bude s námi teď? Dobrý den. Haló. Už vás slyšíme.
4: Dobrý den.
1: Kdo tam?
4: Dobrý den. Je Milena od Přehrady Rozkoš. Já vás oba dva srdečně zdravím.
2: Děkujem.
4: A hlasuji pro anekdoty.
1: Děkujeme.
4: A chtěla bych říct panu Přeučilovi, že mě úplně úžasně dostává film Stáří není pro sraby.
2: Mm-hmm. Ano, ano.
4: Pro...
2: Je tak to mě těší. Děkuju.
1: Tak toho těší pana Přeučila určitě a děkujeme za připomínku tohoto filmu, nedávno natočené.
2: Ano, ano.
4: Je to opravdu, je to prostě něco úžasného.
1: Dobře.
4: A moc ráda bych takový týden prožila, ale bohužel to se mi nepovede.
1: A tak aspoň iluze z filmu máme ještě, že je tu filmové umění a jiné, i rozhlasové, ano, i náš ano, pořad. Mějte se krásně.
2: Ano.
1: Děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza. Momentálně na trase Parkrebič, jinak Přeučila.
2: Děkuji.
5: A chtěl bych volit Ačko.
1: Ačko, ano. Petr Rychlý, jeho anekdoty. Děkujeme pěkně, Honzo. Hezký víkend i vám. Naslyšenou. Tak přátelé, pojďme se číst a provést výběr aktuálně podle hlasování a jeho výsledků. Petr Rychlý a anekdoty ve finále Humoriády.
6: Takhle na rohu stojí kuře a vypaluje si zobákem. Jde kolem kohout, že jo?
7: Co si to dovoluješ, kuře? Tady stojíš na rohu a vypaluješ si zobák.
6: Co? To tě do toho, ty frajere.
7: Jo, tak frajere, jo. Tak počkej, tohleto. To já řeknu tvé matce, že si tady vypaluješ zobák, že tady kouříš cigarety.
6: A to kuře řekne, jo, to klidně můžeš, ty frajere. Já jsem totiž umělý líně. Potká v lese jelen ježka. A úplně ten jelen tak jako zjihne, říká, ježku.
8: A ježek pojí, a co je, co mě tak vítáš?
9: No protože mám pro tebe hezkou básničku.
8: Jo.
9: No jistě, poslouchej. Ježku, ježku, máš na hlavě plešku.
8: A na to ježek povídá, to je výborný, no, to je výborný. Já mám pro tebe taky básničku,
9: ale nepovídej, jdi ty, a jakou?
8: No, tak poslouchej, no. Jelena, Jelena, ty jsi ale debil.
1: Oh. Tak to je smích pana Přeučila. Všechno funguje, doufejme i ano. U našich posluchačů, že se pobavili s námi při pátku. Děkujeme za návštěvu, hezké léto.
2: Já také přeji všem krásné léto, krásné dny a užívejme si všichni života.
1: Říká Jan Přeučil, Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a krásný víkend.

0: 70 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Požár budovy v centru Zlína prověřují policisté pro možné obecné ohrožení z nedbalosti. Milotický zámek čeká rozsáhlá oprava střechy. Český experimentální film Folklor se dostal do užšího výběru studentských Oscarů. A zítra bude skoro jasno, odpoledne oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Rozsáhlý požár budovy 34 ve Zlíně policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Budova v centru Zlína hoří od včerejšího rána. Firmy, které v ní měly své sklady, odhadují škody ve stovkách milionů korun, pokračuje zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
2: Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Trestní zákoník v tomto případě stanoví až 5letý trest odnětí svobody. Celková škoda způsobená požárem prozatím nebyla vyčíslena.
1: Hasiči mají požár od včerejšího večera pod kontrolou. Na místě ale dál zasahuje 15 jednotek dobrovolných i profesionálních hasičů a nad budovou znovu létají vrtulníky z bambivaky, které pomáhají v ochlazování budovy. Státní zámek v Miloticích čeká rozsáhlá rekonstrukce střechy hlavní budovy. Důvodem je její špatný až havarijní stav způsobený dlouhodobým zatékáním. To poškodilo hlavně dřevěnou konstrukci krovu. Oprava zahrne výměnu poškozených částí krovu a střešní krytiny, obnovu komínů i výměnu okapů. Památkáři zároveň zkontrolují ozdobnou makovici na věži a zámecké hodiny. Experimentální film Folklor může získat studentského Oscara. Snímek se dostal do užších nominací. Premiéru měl na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech. Režisérka Viktorie Štěpánová tam Českému rozhlasu popsala, jak prostřednictvím fiktivní influencerky představuje moravské tradice.
3: A ona nás chce provést prostě celým tím svým folklorním rokem, ale protože prostě žije v té době, ve které žije a mluví jako Gen Z holčina, tak to říká prostě místo tradičních pohádek, tak nám ty tradice vykládá jako reklamy, vykládá nám to jako vlogísky a prostě tak, jak by to říkal prostě Gen Z člověk, který by ale vyrůstal na Moravě, no.
1: Student Academy Awards patří mezi nejprestižnější studentské filmové soutěže na světě. Jméno vítěze se dozvíme v srpnu, předávání cen pak bude v polovině září v Torontu. Na okraji Boskovic směrem k průmyslové zóně je čerstvě obnovený mokřad. Na místě původního vznikly dvě tůně s rozsáhlou rostlinnou výsadbou, které slouží jako útočiště hmyzu a dalších živočichů. Tůně zabírají plochu o velikosti menšího fotbalového hřiště. Ke slavnostnímu otevření by mělo dojít v září.
0: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte ráno a večer skoro jasno, během dne bude narůstat kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Více už za chvíli s brněnskými meteorology.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Opatrně projíždějte místem nehody na stém 97. kilometru dálnice D1 ve směru na Vyškov. Pozor i u nehody nedaleko Olbramovic na cestě do Moravského Krumlova. A záchranné a vyprošťovací práce po nehodě omezují provoz u Vlčnova na silnici do Dolního Němčí. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Dobré odpoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. Dnes je pátek 10. července roku 2020.

0: 26. Jsou 4 minuty po 17. hodině, začíná pořad Den v kraji. Už za malou chvíli vám nabídneme přehled aktuálních informací z Jižní Moravy. Pár minut poté se spojím s brněnskými meteorology. A nebude chybět ani další epizoda Brněnské jedenáctky s Tomášem Kremrem a Hanou Florianovou. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 6 minut. Zpravodajský souhrn má pro vás Pavel Chaloupka.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Prozradíme teď. Dobré odpoledne. Výstrahu před vznikem požáru rozšířili meteorologové do odvolání kromě Jihomoravského kraje i na přiléhající části okolních regionů. Důvodem je pokračující suché a teplé počasí, které riziko zvyšuje a také riziko vzniku požáru. O situaci dnes jednalo vedení Jihomoravského kraje. V brněnském dopravním podniku začala kompletace dalších tramvají ze série Drak. Těchto vozů by do roku 2033 mělo v Brně přibýt až 60. Výhodou je, že se dají využít jak samostatně, tak ve dvojici, která pak tvoří velkokapacitní soupravu, pokračuje mluvčí dopravce Hana Tomaštíková.
3: Tramvaje Drak jsou nízkopodlažní, klimatizované vozy, vybavené moderním informačním systémem s LCD monitory i USB zásuvkami. Provozu postupně nahrazují starší tramvaje.
2: Letošní úroda ovoce bude zřejmě o polovinu nižší než obvykle, vyplývá to z odhadů ministerstva zemědělství. Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka největší újmu na ovoci způsobily dvě vlny jarních mrazů a svůj díl měla i nedávná vlna veder. Podrobněji se tomu budeme věnovat za chvíli. Silničáři chtějí nechat demontovat střechu mezi schátralými budovami bývalé celnice v Mikulově, je ve špatném stavu. Odstranění střechy plánuje ředitelství silnic a dálnic podle svého mluvčího Jana Rýdla na září.
4: Při průjezdu nákladních automobilů dochází k podtlaku, kdyby mohlo dojít k odtržení ocelového profilu podhledu a způsobení dopravní nehody. Čili jedná se o preventivní opatření.
2: Výhledově nechá ŘSD budovy zbourat a po výstavbě nové dálnice do Rakouska, která má začít příští rok, je nahradí nový komplex. Do zahraničí v posledním roce podle průzkumu agentury Ipsos vycestovaly 2/3 Čechů, často ale podceňují zdravotní rizika. Průjmy, horečky, kožní problémy nebo respirační infekce řešilo přibližně 5% cestovatelů. Lidé by neměli zapomínat na doporučená očkování, mít si ruce a dodržovat principy pro minimalizaci rizik v některých zemích.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: 12 minut po 17. hodině přinášíme předpověď počasí. Podrobnosti nám sdělí meteorolog Petr Minster. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké je aktuální počasí v městech našeho kraje?
2: Je většinou slunečno, i když trošku větší oblačnost je na severu kraje a také na Vyškovsku na východě. Tam může být polojasno až oblačno, jinak i skoro jasno. Teploty mezi 26 až 29 stupni, vítr pofukuje spíše mírný od severozápadu.
1: Očekáváte nějaké výraznější změny v průběhu večera a noci?
2: Změny už určitě ne, ta oblačnost bude pozvolna ubývat, i když v noci nebude úplně jasná obloha, tak jí bude převážně málo, proto také teploty do rána poklesnou na 14 až 11 stupňů, pokud by bylo delší bezvětří, tak by to bylo kolem 10 stupňů, vítr totiž bude pouze slabý do 10 km za hodinu. No a zítra začneme zase menší oblačností, postupně během nebude narůstat kupovitá oblačnost, takže převážně bude v odpoledních hodinách oblačno. Teploty podobné jako dnes, jenom o malinko výšce 27 až 30 stupňů, na Blanensku a Vyškovsku místy jen 26, protože na severovýchodě je o něco chladnější vzduch.
1: A jaké počasí nás čeká zítra v průběhu noci?
2: V průběhu noci už potom zase malá oblačnost, bude opět utichat vítr, takže ty dny budou podobné. V neděli potom ta oblačnost přes den trošičku větší. Je tam malá šance na krátké přehánky během odpoledne a podvečera, ale ta pravděpodobnost je opravdu malá, navíc na pár kapek. Teploty budou zase stejné od 26 do 30 stupňů.
1: To byl Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den a také pěkný víkend. Naslyšenou.
2: Děkuji. Pěkný den. Naslyšenou.

0: pondělí 13. července pro vás chystáme mimořádné dopolední vysílání z exotické zahrady v Přibicích, kde právě kvetou granátová jablka a k vidění je tam i 400 let starý olivovník. Když za námi mezi 10. a 12. hodinou dopolední dorazíte, můžete si přičichnout ke květu perské akácie, ze které se vyrábí parfémy, obdivovat nejvyšší palmu u nás nebo vidět 30-kilového želvího samce Martina, případně nakrmit kojka pry v okrasném jezírku. Poradíme, jak se postarat o to, aby exotické rostliny na vaší zahradě nebo terase prospívaly, a hostit nás budou pěstitelé i vizionáři a chovatelé želv Jiří Michna a Miroslav Effenberger. Nenechte si ujít návštěvu místa, které připomíná Španělsko nebo Itálii. Z exotické zahrady v Přibicích bude Český rozhlas Brno vysílat už v pondělí 13. července. Vřele zve a už se moc těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořad Den v kraji. Ovoce z domácí produkce bude letos ve srovnání s minulostí polovina. Ukazují to odhady Ministerstva zemědělství. Škody letos napáchalo kromě jarních mrazů taky sucho a nedávná vlna veder. Odborníci varují, že se změnou klimatu může k podobným scénářům docházet i v následujících letech. Nižší úrodu očekávají třeba v Moravském Žižkově na Břeclavsku.
1: Paní Eva si přišla pro meruňky do ovocnářství v Moravském Žižkově. Ve vlastním sadu se jí totiž letos neurodilo skoro nic.
2: Máme 30 stromů a měli jsme 4 meruňky, takže chodím sem, mají je totiž nejlepší.
1: Většinu úrody paní Evě zničily jarní mrazy. Ovocnář Leoš Buzrla, od kterého si teď meruňky koupila, část sadu před mrazy uchránil zatápěním z propanbutanových lahví. Jdeme se tam teď podívat.
3: Když jsem to uchránil, tuhle odrůdu, a hlavně odolnější, tak se to až tak zachránilo do plné plodnosti. No.
4: To vidět i na těch stromech, že jsou laicky řečeno docela obsypané těmi meruňkami, ale ne všechny ty odrůdy měly takové štěstí.
3: No ty vypadly na 50%, ty vypadaly horší. Jako.
1: Jarní mrazy vystřídalo sucho, škodu napáchala i nedávná vedra.
3: Když jsou ty velké horka, ty meruňky zase nenarůstají, spíš se vaří a nedorůstají do té velikosti, která by byla potřeba.
1: Vracíme se zpátky do prodejny u sadu. Kromě meruněk tu Leoš Buzrla prodává i další plodiny ze své produkce.
3: Švestky, ty jsou v pohodě, jabka. Průměrově to bude těch 50%, dá se říct, některá odrůda je nakonec taková stabilní a některá bude teda slabší.
1: Možnosti, jak ovoce před extrémním počasím chránit, jsou omezené. V horku je to dostatečná závlaha, to je ale v období sucha problém, vysvětluje bioklimatolog Miroslav Trnka.
5: Ty ovocné dřeviny, pokud mají dostatek vody, tak jsou schopné ustát vyšší teploty než v případě sucha. Ale současně se potýkáme i s tím, že v oblastech, kde bychom potřebovali zavlažovat, tak nám chybí dostatečné zdroje vody nebo možnost jejich akumulace.
1: Zavést systém závlah na stovky hektarů sadů, podobně jako je tomu na jihu Evropy, je nákladné. Podle Trnky ale do budoucna nejspíš nevyhnutelné.
5: Do nedávna jsme měli výhodu v tom, že jsme měli více srážek zadarmo, nemuseli jsme zavlažovat, to se ze změnou klimatu bohužel mění a mění to je ekonomiku pěstování těch plodin.
1: To podle Trnky sice neznamená, že by se v Česku ovoce jako meruňky nebo broskve už nedalo pěstovat, pěstitelé ale budou muset s novými podmínkami počítat.
5: Bude to prostě vyžadovat daleko větší míru adaptability, rychlého se učení, právě třeba ze Španělska, z Řecka, jako přebírání modelů, které fungují, ale současně je potřeba říct, že to je výrazně jiný klimatický region. Takže my můžeme to vždycky převzít jenom do jisté míry.
1: Na rozdíl od jihu Evropy se tuzemští zemědělci budou i v příštích letech dál potýkat s jarními mrazy, které u nás kvůli dřívějšímu nástupu jara představují větší riziko právě pro ovocné květy. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Hyperloop, hala pro Martinu Sáblíkovou i sjezdovky na brněnských kopečcích. Co všechno v Brně mohlo být, ale není. Brněnská jedenáctka dnes vydává speciální díl, ve kterém připomíná ty nejlepší i největší nesplněné sliby brněnských politiků. Dost možná se některé z nich znovu objeví v předvolebních programech. Uvidíme, co si letos politici v Brně nachystají. Jejich staré sliby vám hned po písničce připomenou Tomáš Kremr s Hanou Florianovou.
6: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Brněnská jedenáctka. Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu. To, co jinde neuslyšíte, je to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut.
1: Zdravíme vás u brněnské jedenáctky Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu. U dnešního speciálního a trochu delšího dílu vás vítá Tomáš Kremr.
2: A taky Hana Florianová. No a protože se blíží volby, rozhodli jsme se, že v této letní speciální epizodě připomeneme, co všechno už v Brně politici slíbili nebo vymysleli.
1: Abyste vy mysleli na to, že ne všechno, co politici prohlásí, na co podepíšou memorandum, nebo co dokonce schválí radní či zastupitelé, se skutečně stane.
2: Ale můžete se s námi alespoň zasnít, kde už jsme touhle dobou v Brně mohli dávno být. Co třeba bys ty Tome chtěl?
1: Já bych chtěl, aby už byla hotová nová zbrojovka, aby se nám před barákem neprášilo a já bych nemusel pořád umývat auto.
2: Ty nemáš rád výhled na bagry.
1: Mám, ale už je to dlouhé. Tak to bych chtěl já. Co bys chtěla ty?
2: Já vzhledem k tomu, že nebydlím v Brně, tak tady tohle to mě netíží, ale...
1: Se vlakem do Brna. Bys chtěla jezdit hezčím určitě.
2: Jo, ale tak to za to nemůže úplně Brno.
1: Nemůže, no.
2: Ale vím, že by se mi třeba líbilo samozřejmě parkování, to je věčné téma. A co si tak vybavuju a dlouho se řešilo a snad se ještě řešit bude, tak to je parkování na Žluťáku. Tam by měl být ten parkovací dům.
1: To vypadá nadějně relativně.
2: Uvidíme. Vezmeme to postupně, sestavíme takový žebříček pěti top slibů.
1: Respektive takových top pěti oblastí, protože vybrat jenom pět slibů, to by bylo na Brno hodně, hodně málo.
2: No začneme Brnem, jakožto chytrým městem, tedy Smart City.
1: Brněnští politici už toho chytrého slíbili opravdu hodně. Já si pamatuju na plán, jak do ulic umístit čidla, která řidičům řeknou, jestli jsou už třeba na sídlištích volná nebo plná parkovací místa. Uvidíš to hnedka na začátku ulice.
2: Prostě takové to, co funguje běžně třeba v obchoďácích, no ale v ulicích to úplně neklaplo.
1: To úplně nevyšlo. Chytré neboli smart zastávky tramvají, tak ty jsme tady měli, ale ty jsme raději zrušili, protože se to moc nevyužívalo. Smart autonomní, tedy samoředitelná vozidla v hromadné dopravě, taky ještě úplně nejezdí, docela často se o nich mluvilo. A slíbené vozy na vodíkový pohon, tak ty taky ne.
2: Pro autobusy na vodík měla vzniknout plnička u teplárenského kotle na Štěpku v Maloměřicích, nebo měly jezdit autobusy na biometan z čistírny odpadních vod. Zatím ale je ticho po pěšině.
1: Zatím nic nejezdí, no tak třeba jednou bude mít Brno i slibovanou smart čtvrť na Špitálce.
2: I s plánem, jak z té chladící věže vznikne něco jako galerie nebo vyhlídka, byly na to i krásné vizualizace.
1: Jenomže ta chladicí věž tepláren tak je v tak špatném stavu, že ji spíš městská firma možná naopak zbourá, ještě se to nerozhodlo. Každopádně chytrá čtvrť tam s největší pravděpodobností nebude, no prostě nikdy ty plány nevyjdou.
2: No ale ty důvody můžou být i objektivní, nemusí to být vždycky jenom, že se jim prostě nechce dávat do toho peníze.
1: Určitě můžou, někdy to je samozřejmě tím, že to pro politiky není dostatečná priorita, že prostě chtějí prosazovat něco jiného, nebo prostě na ty věci nemají peníze, nebo nechtějí pokračovat v projektu nějakého jiného politika, když se změní po volbách garnitura, nebo proti těm projektům někdo začne bojovat, opravdu ano, asi takové objektivní důvody existují, takže i třeba proto nemáme chytré kreativní centrum v Káznici na Cejlu, to už je taky slibované mnoho let a ještě mnoho let toho asi mít nebudeme.
2: No a když už právě zmiňuješ to kreativní a umělecké centrum a tyto vlastně tuto oblast obecně, tak mě napadá, co židovské muzeum mezi hlavním vlakovým nádražím a tím u Grandu?
1: Muzeum Mérin, tak ano, tak tam se taky můžeš pokochat jenom vizualizací, nejsou na to peníze, protože to bude hodně drahé. A z kulturní oblasti vlastně ještě jedna věc, která nestojí a je už taky desítky let slibovaná, to je Janáčkovo kulturní centrum, ale abych byl teda fér, tak tam už se něco děje a tam už se staví, takže to asi do pár let bude.
2: Čtvrté místo, lanovky a nejen ty. Tuhle sekci zahájíme netradičně v brněnské zoologické zahradě.
1: Ale autem tam jezdit nebudeme, protože tam se nedá zaparkovat, jak všichni, kdo tam jezdí, vědí. Sliby na to nové velké parkoviště a nový velký hlavní vstup, tak ty jsou taky možná pomalu staré, tak jako já.
2: No, tak to už nějaký pátek bude.
1: To už bude.
2: Já jsem v brněnské zoo byla celkem nedávno a hrozně mě překvapilo, jak se tam teda parkuje. Tam je prostě, nevím, jestli
1: teď je tam ještě rozbombardovaný ten nový, teda ten původní vstup.
2: Jo, to mě právě překvapilo, že tam jsou prostě bagry, nebo co to tam bylo zrovna. A musíš jít kousek dál směrem na Kníčky a je tam taková jako šílená, hnusná uježděná plocha, jo, prostě kdybych neodstavila auto, kdybych jako nemusela.
1: No je to tam katastrofální, to vlastně vidí úplně všichni, na to existují prostě spousty nějakých vizualizací a studií, na takové obrázky má Brno asi rozpočet bezedný, bych řekl.
2: Vypadá to tak.
1: Pořád se o tom mluví, pořád se to připravuje, jestli to někdy bude opravdu těžko říct, každopádně na Mnější horu dokonce nejenom, že bys tam dojela autem, ale měla tam vést i lanovka, aby do kopce, do zoo lidé nemuseli pěšky, a tenhle slib, ten se taky pořád vrací a pořád ho někdo vytahuje a opakuje, ale pořád nic.
2: A když už jsme teda u těch lanovek, to je hodně ožehavé téma v Brně, ani tu přes výstaviště do kampusu, tak tu jsme taky nezvládli, protože do toho hodili vidle ornitologové a vyhráli kvůli tomu soud i nad městem.
1: Ano, a to ještě pořád je v plánu lanovka nebo zubačka nebo něco takového, která by vedla na Špilberk, aby taky člověk nemusel do kopce.
2: No, aby toho nebylo málo, tak se občas mluví i o lanovce na Vinohrady, ale tak to už je taky úplně snová.
1: Lanovka na Vinohrady i tramvaj na Vinohrady. Tramvaj na Vinohrady, ta je aspoň nakreslená v územním plánu, že možná jednou bude. A co je ještě v územním plánu nakreslené, to je zajímavé. Plán na stavbu tramvajového tunelu v kopci pod Špilberkem, když se k němu zase vrátíme, že by se dalo projet vlastně ne přes Pekařskou, ale z Mendlova náměstí rovnou na Husovu, takhle zkratkou mimo auta. Tak tenhle ten plán je v rezervě územního plánu, existuje tam na to i průzkumná štola, ale to teda musím říct, že zrovna tohle v posledních letech nikdo z politiků aktivně nesliboval.
2: Já bych jim ještě dala čas do voleb, spoustu času ještě.
1: Tramvajový tunel ještě bude určitě.
2: Tak jdeme na číslo 3. Nové brněnské nádraží, to mluví samo za sebe.
1: Ano, můžeme dát další předěl, asi můžeme skončit. Nové brněnské nádraží stačilo. Ne, všichni se samozřejmě holedbají už posledních pár let, že blíž to nádraží nikdy nebylo, že teď už to opravdu vyjde. Já tomu nevím, jestli věřím, tak bych to nazval.
2: Já doufám, že jo. Já nevím, jestli věřím, ale doufám.
1: Já doufám, že ano, protože už se na tom jako propálilo tolik peněz, tolik desítek milionů korun za různé dokumenty a všechno, že si myslím, že už jako to musí snad jednou dopadnout, kdy to by bylo tak tolik zmařených peněz. No.
2: No a vzpomínáš si na tu anketu z roku 2018, jak jsme si mohli vybrat i to nové, jak se bude vlastně to nové nádraží jmenovat?
1: No jasně, to je jako nezapomenutelná věc podle mě, protože jsme si tady v Brně odhlasovali, že bude to nádraží mít název Brno Šalingrad, že to takhle bude v tom hlášení. Tak tohle je opravdu náš oficiální výsledek ankety.
2: Jasně, no a kdyby náhodou samozřejmě tohle neprošlo, tak mám i konzervativnější variantu, která skončila na druhém místě. No, Brno, hlavní nádraží. Nuda.
1: Je to tak.
2: A třetí, na třetím místě potom skončilo nádraží Jary Cimrman.
1: No, tak to je
2: už trochu lepší.
1: To je možná ještě trochu lepší, přesně tak. No já věřím, že tu ceduli Šalingrad, že někdo vyrobí opravdu tu krásnou modrou železničářskou a že ji tam někam umístí dorožku toho nového nádraží, které si třeba někdy postavíme. Zatím je, jak víme, jenom virtuální, lidé se na něj můžou chodit dívat na výstaviště, ale co je ještě úplně virtuálnější, ani tak, že to ani není pořádně vidět, tak je něco, co má stát hluboko pod tím hlavním nádražím, a to je severojižní kolejový diametr.
2: To si pamatuju, že se mnohokrát řešilo. A je to hrozně složitá záležitost. A jestli to správně chápu, tak to je taková jako podzemní dráha, co vlastně měla jezdit pod Brnem, směrem až třeba někam ke Kuřimi nebo do Chrlic.
1: Přesně tak, a přes centrum města několik podzemních zastávek, a ta jedna by byla právě pod hlavním nádražím. No takové brněnské metro, jak tomu občas říkají rádi Pražáci, když se nám chtějí vysmát, že něco takového budeme mít, ale metro tam jezdit nebude, spíš tam budou vlaky.
2: Každopádně by to ale zrychlilo dopravu.
1: No určitě, ono to vlastně jako smysl dávalo a všichni o tom mluví, že to smysl dává, ale já si neumím představit, že na to někdo dá ty peníze, protože už teď se teda utrácí jako miliony korun na nějaké různé studie a dokumenty, ale já si opravdu nemyslím, že někdo věří tomu, že se ty papíry někdy použijí na to, protože to bude stát desítky miliard.
2: No pokud nezvládneme nádraží nahoře, tak asi nezvládneme ani dráhu dole.
1: Je to tak, no, ale tak papíry na to máme, dokumenty na to máme, oni samozřejmě někdo může za pár let vytáhnout, ale na druhou stranu oni pak budou tak stará, že se budou muset zase dělat znovu, takže další miliony korun. Tak, číslo 2, tak to je sport. Protože jestli jsme v Brně v něčem opravdu přeborníci, tak to je ve vymýšlení a ve stěhování různých sportovišť.
2: Chtěli jsme tu mít dokonce i halu pro rychlo bruslaře. Už jsem to řekla správně.
1: To možná bude na Vysočině, ale v Brně jsme ji vymysleli na několika místech, třeba na velodromu nebo za Lužánkami taky. No, jasně, tam toho nacpali hodně.
2: Jo, za Lužánkami toho mělo být víc. Třeba takový akvapark jsme tam chtěli. No. Před skoro 10 lety tam vznikly krásné studie. No a před 3 lety to politici zařízli, že je to hloupost.
1: Místo toho tam bude atletická a cyklistická hala, tedy možná někdy, protože už jsme tady taky měli mít atletickou halu, už to skoro vypadalo, že se bude stavět, ale pak to politici vlastně zařízli, že v univerzitním kampusu nebude, že na to nejsou peníze nebo něco takového, že se to musí připravit jinak.
2: Jo, na té ploše občas stávají cirkusy teďka místo haly, jestli je to ta stejná plocha.
1: Je to možné, že tam bývá cirkus, to je teda cirkus, to je nevěřitelné.
2: Přesně tak, je to takové poetické. No, každopádně atleti stále nemají kde sportovat, stejně jako vodáci, těm Brno slibovalo vodácké kanály na Svratce.
1: To, když jsem si dohledával, tak o tom už se psalo před víc než 20 lety, možná ještě dřív předtím. Jeden vodácký kanál měl být v Horních Heršpicích a taky v Jundrově, respektive teda v Pisárkách. Dávno už měli stát, podle těch původních slibů žádné nejsou. V Pisárkách u Antroposu času. Ostatně není ani ten 10 let slibovaný sportovní areál, který měl mít teda ne dráhu pro rychlobruslaře, ale pro inline bruslaře a takým si bouldering nebo něco takového.
2: Zní to hodně futuristicky, tak uvidíme. A každopádně to.
1: Tohle právě nezní až tak futuristicky, tohle by dokonce mohlo dopadnout, si myslím. Ale,
2: No, to je pravda. Futurističtěji mě spíš zní lanovka na Přehradě, to o které je, se mnohokrát taky mluvilo.
1: To je, no tak každý novinář v Brně jednou psal, natáčel nebo točil prostě něco o sjezdovce na Přehradě, nebo o tom, jestli bude sjezdovka ve Vilznově lese, nebo jestli bude sjezdovka dokonce na Vinohradech, tam se taky plánovala dokonce.
2: Na každém kopci v Brně se dá lyžovat.
1: Určitě, určitě. A vlastně, když jsem zmiňoval ty Vinohrady, tak tam, počkej, tam ještě měl být taky akvapark na Vinohradech. Mm-hmm. Jenom za Lužánkami.
2: Jasně, no.
1: Co by se na Vinohrady nevyšlo? Tam se vyjde úplně všechno.
2: Vinohrady země zaslíbená.
1: je to tak, no.
2: Čili vlastně jediné tady z těch megalomanských projektů, co opravdu roste, co už má nějakou reálnou podobu, tak to je multifunkční hala na výstavišti.
1: Mm-hmm. Ano, je to tak. A třeba jednou bude i ten fotbalový stadion, taky už měl stát na několika místech, taky na to jsou vizualizace, makety u toho hokejového stadionu, teda taky. Samozřejmě máme různé obrázky. Ty lokality byly, myslím, na Západní bráně, to je u fakultní nemocnice v Bohunicích, na výstavišti za Lužánkami, pak zase na výstavišti, potom na Srbské se s tím počítalo, že tam bude ten velký, no nakonec to teda dopadlo, jak to dopadlo, za Lužánkami.
2: Respektive nedopadlo.
1: Nedopadlo taky. Teda ještě správně. No představ si, kdybychom všechna tahle sportoviště v Brně měli.
2: To je na olympiádu.
1: Na obě olympiády bychom tady mohli pořádat zimní i letní pravděpodobně. Tak jednou se třeba dočkáme. No a číslo 1, top nejlepší nesplněný politický slib v Brně je, doufám, že jste na ně nezapomněli, je to Hyperloop.
3: Cesta z Brna do Bratislavy, která v současnosti trvá hodinu a půl, bude možná za 10 minut.
2: Tohle jsou slova Dirka Alberna, ředitele firmy Hyperloop Transportation Technologies. Zazněla skoro před 10 lety na brněnské hvězdárně.
1: A bylo to na konferenci o tom, že Bratislavu, Brno i Prahu spojí velká potrubní pošta, akorát teda, že pro lidi, takzvaný Hyperloop.
2: Za těch 10 let jsme nedokázali nejenom ani přesunout toho naše brněnské nádraží, ale ani postavit jediný kus vysokorychlostní železnice v Česku.
1: Ale už tehdy brněnští i jihomoravští politici věřili, že Hyperloop něco takového, že Hyperloop prostě budoucnost má, že něco takového tady může vzniknout, že bude hrozně super, když se na tom budeme nějak podílet. Já si tu konferenci tehdy docela pamatuju a to bylo opravdu velké sci-fi, nejenom teda, protože to bylo na hvězdárně, ale to bylo tak trochu jako poblázněné Elonem Muskem tehdy a němu všichni zhlíželi, že se to opravdu jako stane.
2: Zástupci Brna si s firmou HTT plácli na to, že se podělí o náklady na studii proveditelnosti asi za 10 milionů korun.
1: Ale ta studie nikdy nevznikla a v tomhle případě možná naštěstí, protože to by bylo opravdu 10 milionů korun vyhozených trubkou. Ono teda možná nějací vědci by teda se mohli podílet na nějakém výzkumu a něco vymyslet, možná by to k něčemu prospěšné bylo v tomhle ohledu, ale pro lidi, pro běžného člověka úplně k ničemu podle mě.
2: A jinde než v Brně existuje někde nějaký Hyperloop?
1: Já jsem se díval na tu firmu, jestli někdy něco postavila, tak ta firma HTT má funkční webové stránky, Hyperloop žádný funkční teda nemá, z těch webových stránek mimochodem vyplývá, že ten zmíněný pán, ten Dirk Alborn, už tam dávno nepracuje, nebo nepracuje tam teď. Poslední nějakou vydanou zprávu tam mají z loňského března, že mají hotovou studii na Hyperloop v Brazílii. Tak musíme do Brazílie.
2: Do Brazílie, no. A zkoušel jsi s nimi nějak psát, kontaktovat je?
1: Já jsem to zkoušel na tom webu, kde slibují obrovskou, fantastickou technologii budoucnosti, tak jim nefunguje kontaktní formulář, takže jsem to napsal vůbec nikam. No, tohle epizodou jsme tak trochu chtěli říct, že si prostě před volbami dejte pozor, co vám kdo slibuje, jestli vám náhodou neslibuje někdo něco, co už sliboval někdo jiný, protože vám teď ještě připomeneme jeden hodně, hodně starý a stále nesplněný brněnský slib.
2: Konkrétně z roku 1908, kdy brněnští radní schválili, že uschovají a jednou znovu postaví královskou kapli z 13. století, která kdysi stála na rohu dnešního Dominikánského náměstí a Veselé ulice.
1: Na začátku 20. století ale byla zbouraná, dnes jsou části té kaple v křížové chodbě na Nové radnici nebo v lapidáriu. Existovaly dokonce i nápady, jak tu kapli postavit, například na střeše garáží Dominy, to je hned vedle Nové radnice, anebo se taky přemýšlelo, že by se z té kaple dalo udělat nějaké místo Vináčkově kulturním centru.
2: Každopádně to zase byly jenom nápady. Doteď je to asi nejdéle nesplněný a stále platný slib brněnských radních a už to bude 120 let.
1: Sliby chyby, no. Chtěl jsem teď slibit, že brněnská jedenáctka vyjde zase příští pátek, ale nevím, jestli po tom dnešním slibovacím dílu, jestli vůbec mám něco takového slibovat.
2: Ale já myslím, že tohle slibit můžeme.
1: Tak snad ano.
0: Brněnská jedenáctka. Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu můjrozhlas.cz.
4: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
5: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
4: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
5: Folklor a sport.
4: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
6: Hostem úterního dopoledního vysílání 14. července po 11. hodině bude hráč padelu Ondřej Helar. Přiblíží tento sport příbuzný tenisu nebo skvoši. Odkud pochází, jaká má pravidla, pro koho je vhodný a kde lze padel trénovat a hrát u nás na Jižní Moravě. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
7: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 48 minut. Pokračuje pořád Den v kraji. Teď je čas pro rozhlasový cyklus nazvaný Temné letopisy moravské, tedy pro další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách každý všední den vždy v tomto čase, vypráví Michal Istejník. A dnes se vypravíme za událostí, která krutě poznamenala město Vyškov.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Istejníkem.
2: 1917. Škvaření sádla zapálilo Vyškov. Její jméno zůstává dodnes zachované ve vyškovských kronikách. Psal se 21. květen 1917 a Kateřina Konečná škvařila v domě s orientačním číslem 25 na tamním náměstí na plotně sádlo. Od hrnce však na chvíli odešla. Osudová chvíle stála život nejen ji, ale i další čtyři lidi. Bylo kolem poledního. Venku foukal silný vítr a oheň vzniklý v hrnci se sádlem se blesku rychle šířil městem. Pomohly tomu i šindelové střechy domů. Když se dřeva uvolnila, vítr je roznášel a rozséval tak zkázu. Dobová mapka ukazuje rozsah. Jihovýchodní strana náměstí zničena. Na západní straně několik domů. Oheň se dostal až k zámku a do sousedství zámeckých zahrad. V plamenech zmizela část radnice i s městským archivem, pivovar, panský dvůr a orlovna. Kromě pěti životů, shodou okolností všechny oběti byly ženy, jsou na závěrečném účtu téměř 30 těžce popálených, 67 zničených domů a obydlení přišly téměř 200 rodin. To vše v mimořádné době vrcholila tehdy válka, označovaná později jako první světová. Požár vzal Vyškovu starou tvář, vzpamatovával se i díky mnoha darům a příspěvkům a poukázal na to, jak důležité je mít na místě dobře vybavený hasičský sbor. Při požáru jehož plameny ještě proskakovaly na spáleništi další tři dny. Pomáhali hasiči z Brna, Prostějova, ale přijeli i třeba z Třebíče či Holešova. Díky darům tehdy vyškovští hasiči pořídili i čtyřkolovou motorovou stříkačku, která byla jediná toho druhu na míle daleko.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 11. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Kromě tradičního času v pátek před 9. hodinou ráno je herec Michal Istejník a kolega Miloš Šenkýř jako autor v létě přinášejí vždy od pondělí do pátku v tomto čase. A za chvíli vám prozradíme, jak to je nejen na jihu Moravy s kvalitou vody v přírodních koupalištích sledovaných hygieniky.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Dáš mi.
1: Pořad Den v kraji vstupuje do své poslední části. Tou je letní servis, který nabízí užitečné rady pro příští dny. No a dnes se podíváme na čistotu vod v přírodních koupalištích, kterou pravidelně sledují hygienici. Přes mimořádná horka na začátku prázdnin jsou výsledky jejich měření z minulého týdne relativně pozitivní zprávou. Stupněm číslo 1, tedy jako vodu velmi dobrou a vhodnou ke koupání, ohodnotili hygienici například přírodní koupací biotop Brnojích nebo biotop v Oslavanech. Bez problémů je také voda na všech 5 kontrolovaných plážích Brněnské přehrady. Podobně je tomu na Vranovské přehradě nebo v přírodním koupališti u Libuše v Lulči. A protože k létu patří cestování, podíváme se i za hranice Jihomoravského kraje. Voda v Plumlovské přehradě na Prostějovsku má na začátku letní sezony dobrou kvalitu a lidé se v ní mohou bez obav koupat. Na Vysočině dnes hygienici prodloužili dříve vydané zákazy koupání v nádrži Sedlice a Kachlička v západní části kraje. Horší kvalitu vody mají také třeba Pilská nádrž a Domanínský rybník, kde by se po koupání lidé měli osprchovat. Jen mírně nižší kvalitu vody měla přehrada Trnávka, koupaliště v Novém Městě na Moravě a rybníky Medlov a Velké Dářko. Na východě Moravy je podle posledního měření v pořádku nádrž Všemina, Horní Bečva a Bystřička. Mírně zhoršenou kvalitu má voda v Luhačovické přehradě, slepém rameni Moravy známém jako Pahrbek u Napajedel a v Novém Hrozenkově. Ať už se vypravíte kamkoliv, přejeme vám, abyste si to užili a také se můžete těšit, že i příští týden se ozve pořad Den v kraji a nabídne vám další porci zajímavých a užitečných informací. Krásný podvečer vám přeje Eliška Zárecká.

0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Ve Veselí nad Moravou dokončují revitalizaci centrálního náměstí. Sněmovna i přes kritiku opozice schválila novelu stavebního zákona. Letecký den v Břeclavi se letos neuskuteční a zítra bude skoro jasno, odpoledne oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobrý večer, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Ve Veselí nad Moravou dokončují dělníci v těchto dnech poslední úpravy náměstí Míru. Stavební práce za desítky milionů korun by tam měly skončit ještě o letních prázdninách. Úpravy náměstí měly několik etap. Závěrečná fáze se soustředí na okolí nového polyfunkčního domu, pošty a hotelu Rozkvět. Informovala o tom mluvčí radnice Olga Svoják s tím, že v srpnu a v září by se na opraveném náměstí měly konat koncerty a další akce, které jsou součástí oslav 770 let od první pečetní zmínky o městě. Zrychlit a zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. Stavební úřady by měly nově fungovat pod státem, vzniknout by měl úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků ze stávajících úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem, zakončené jedním razítkem. Opozice novelu dlouhodobě kritizuje. Stavební řízení podle ní nezrychlí. Podle místopředsedy poslanců KDU-ČSL Petra Hladíka navíc neměří všem stejným metrem.
2: Ten, kdo má silná ramena a hodně peněz v kapse, tak tomu jste to zjednodušili. A všem těm poctivým řádným žadatelům o stavební povolení jste teď řekli, nás to nezajímá.
1: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO oponuje. Nastavení systému je podle ní spravedlivé. Novelu teď dostanou k posouzení senátoři. Letecký den v Břeclavi se letos neuskuteční. Pořadatelé akce před dvěma týdny odložili z důvodu extrémně vysokých teplot. Kvůli vysoké vytíženosti dalších leteckých akcí i pilotů se jim nepodařilo najít náhradní termín, říká předseda Aeroklubu Břeclav Libor Babák.
3: My se musíme řídit i tím, jaké akce se v okolí dělají a třeba i některýma leteckýma dnama, protože dalo by se říct, že můžeme udělat letecký den ve stejný termínu jako Plasy, protože se nacházíme na opačných stranách republiky, takže si nebudeme přetahovat návštěvníky, ale problémy u vystupujících.
1: Lidem, kteří si koupili vstupenky v předprodeji, organizátoři v nejbližších dnech odešlou informace o vrácení peněz.
0: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte ráno a večer skoro jasno, během dne bude pak narůstat kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, vítr by měl foukat slabý, postupně mírný severních směrů. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, ráno a později večer pak dobré, biozátěž zůstane na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Opatrně projíždějte místem nehody nedaleko Olbramovic na cestě do Moravského Krumlova. Pozor i v místě nehody u Vlčnova na silnici do Dolního Němčí. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Jana Moravanka, na poli Mandel doma Dava, za peců Děcek hromada a pohodový letní podvečer přeji z brněnského studia Českého rozhlasu všem vám, naši milí posluchači, kteří jste zvolili v tuto chvíli naší stanici a chystáte se pěkně odpočívat u gratulací, pozdravů a písniček, které za malou chvíli zazní pořadu Morava krásná zem. Číslo k nám 726465200. Svátek dnes slaví Libuše a Amálie. A hned první gratulace poletí k svátku Libuši, paní Libuši z Brankové z Kroměříže. Přejeme jí hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, syn Zdeněk s manželkou Ivou a vnučky Lenka a Petra. A jenom takový krátký pozdrav, hodně štěstí, zdraví k narozeninám, Vojtovi Pospišilíkovi přeje jeho drahá sestra. Tolik úvodem, ratiškovští šohají, šohajci a veselá muzika Ratiškovice.

0: hej, hej, to je tolik veselá muzika Ratiškovic. V neděli budou v Ratiškovicích, ano. Tereska Dulovcová, pozor, ona je tuším Harcová provdaná, teď úplně čerstvě, abych se nespletl. Kristýnka Kordulová, Mirek Toman, tak v Ratiškovicích na festivalu budou. Začátek je v 11 hodin a budou tam Sebraňáci, Zahumenka, z holandská kapela, právě veselá muzika Ratiškovice, Vracoviáci, muzikanti Ládi Prudíka, Drietamanka, Žadoviáci, Stříbrňáka, tak se srdečně zváni na hřiště do Ratiškovic. Tak jsme využili netakového úvodu a teď dostává slovo Jarda z Otnic. Jary, co máš na srdci? Povídej.
1: Dobrý večer, přeji tobě, Karle, i Elišce, a dnes mám takové dvě přání. Dnes má svátek Libuška.
0: Ano.
1: Tak bych chtěl popřát ke svátku Libušce Kadrnkové z Velkých Bílovic. Přeji hodně zdraví a štěstí a lásky a spoustu radosti z dobré muziky, kterou ráda poslouchá a jí ráda zpívá, no prostě.
0: Ano, zpívá ráda, ano.
1: Zkrátka všechno dobré. A jelikož jsou dneska Amálie, tak abych já trošku přispěl do mlýna jménem Amálie, tak já znám Amálii Kováčovu z Dolní Dunajovic, což je sestřenice Pavla Karlíka.
0: Aha, tak vidíš to.
1: A zpívá vlastně v dechové hudbě, která se říká Mladá Trboušanka.
0: Trboušanka, výborně, ano.
1: Tak bych jí chtěl popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně krásných písniček s dechovou hudbou Mladá Trboušanka, kterou vede Ondra Hrást.
0: Ano, ano, ano. Správně, Jary, dobře, děkujeme. V poledne jsem předal tam tvé taky gratulace, takže dneska je to plodné. Tak se měj moc hezky, no a zítra v Rakvicích.
1: Zítra na viděnou.
0: Zítra na viděnou, ono za chvíli nám zahraje Straňanka Směsku, která tam zítra bude působit. Tak se měj moc hezky.
1: Měj se moc hezky, zítra.
0: Taky, ahoj. Maruška Čekyně, Maruško, dobrý den.
2: Dobrý předvečer, pane Hednere. Přeju vám i všem posluchačům. My máme také v rodině jednu Libušku a já bych ráda popřála za nás, za všechny. Je to Libuška Koláčková z Lipníka nad Bečvou. Milá Libuško, přejeme ti k svátku všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost, a se ti ve všem daří a hodně božího požehnání. A ráda bych pozdravila tvého tatínka, Sušici Upřerová, pana Bohumila Jemelku, milý strýcu, hodně štěstí, hodně zdraví, hodně pohody a rád posloucháš tento pořad, tak posílám i tobě pěknou písničku a pozdravím i tetu Viktorii Jurečkovou, která ráda též tento pořad poslouchá. A vám, pane Hegnere, děkuji za pěknou písničku a mějte se moc hezky.
0: Taky,
2: děkuji.
0: Maruško, taky a Sušice u Přerova, tak to je sídlo Moravské Veselky.
2: Ano, ano, zdravím teda i toho pana kapelníka.
0: Školoudíka, ano, ano.
2: Školoudíka.
0: To jenom to tak naskakují vždycky takové ty ano. Asociace vám probíhají hlavou, jak slyšíte.
2: Ano, vy máte opravdu velký přehled.
0: Ale nemám, všechno zapomínám. Buďte v klidu. Musím se 60krát podívat, co jsem chtěl. Ať se daří, Maruško, nashledanou. Dobrý večer, včera měla narozeniny paní Jitka Kežas Ješková Svikov. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí, lásky přejí manžel Petr, syn David, dcera Adrianka s přítelem, dcera Anetka s přítelem, sourozenci s rodinami, rodiče a rodina Zapletelová, rodina Uhrova. Jak už jsem naznačil, Straňanka, která zítra bude hrát i v Rakvicích, tam je to zase v 16 hodin festival a bude to přímo směs Moravankovská.
3: Český rozhlas Brno.

0: tak to byla Straňanka, ano, zítra v Rakvicích od 16 hodin. Bude tam právě Straňanka, dětská dechovka z Podivína Rakvic, Stříbrňanka a samozřejmě tu Faranka domácí od 16 hodin, tak se srdečně zváni, je to tam vždycky prima, taková fajn společnost. Lukáš ze Spytihněvy se dovolal. Luky, dobrý den.
1: Krásný dobrý podvečer, vinčuju, tady ze zahrady dořezali jsme dřevo, ale říkáme, zkusíme zavolat tady Karlíkovi, místo aby jsme byli u bazenu, tak řežem dřevo.
0: No to je dřina teda.
1: Tak, nedá se.
0: No nemusí se nachystat na zimu, že jo, zima se neptá.
1: Přesně tak. Přesně tak, přesně tak. Tak dneska je té Libuše, tak chtěli bychom popřát Libuše Zerzáňové do Borčic u Blatnice, že jí to přeje dcera Jana, vnuci, celá rodina, hlavně zdravíčko. Jinak ještě ať vzpomenu, teda babička, když jsou ty vzpomínky, taky byla ano, Libuška ano. V podstatě ta už je taky dlouho mrtvá, byla Mikulková z Topolné, různá tady v okolí a jinak pro všechny dobré známe, pro Ivanku, pro Jardu Wolfa, tady pro všechny ty naše dechovkáře a uvidíme, co v Ratiškovicích. My ještě máme děti, tak ještě po festivalu nejezdíme, ale za pár let určitě už budeme jezdit.
0: Za chvilku to začne. Luky, jaký
1: nám
0: dřevo?
1: Nám tady začne tak maximálně hodová sezóna, za chvilku nám tady začne dechové od Dětopolance.
0: Jo, ano.
1: Takže tak.
0: Luky, a jaký, co řežete, měkký nebo tvrdý?
1: I měkký, tvrdé, všechno už chystáme do pálenice. Trinky za chvilku budou modré tady u nás, takže už se musí nachystat i do pálenice, dokud je čas, no.
0: Aha.
1: Já a jsem... pak budeme koštovat zas do konce roku zas.
0: No, tak je potřeba. No, vy koštujete i, i na začátku dalšího roku, že jo?
1: Přesně tak, tady se koštuje pořád.
0: Tak dobře, tak ať ta práce pěkně, to ať se nepořežete ještě, jestli už jste skončili, tak můžete
1: koštovat. Už jsme skončili, tak, už jsme otevřeli pivečko,
0: tak,
1: už je to dobrý.
0: Super, tak
1: super,
0: si mějte moc hezký.
1: Super, mějte se krásně, taky. Ať se taky daří.
0: Hezký večer.
1: Hezký víkend taky, nashle.
0: Tak, já mám tady vzpomínku od Honzíka, budu to přímo citovat. 10. července by měla svátek moje prateta paní Libuše Sobolová, rozená Varmužová, zamilovala se do Jana v roce 1982, ovdověla, měli v Řečkovicích zahradu vedle stopku, tatínek ji umřel v roce 1933 a maminka ji zemřela v roce 1981 před 45 lety. Ráda chodívala za Ladislavem Kozderkou, se sourozenci Mílou, s Helou a s bratrem Alojzem, chodívali k hejbalům, pak se královopoláci přestěhovali do komína, do hospůdky. Její mamka se dožila stovky, tchyně se dožila 91 let. Měla dvě sestry, bratry, pět sestřenic, dva bratrance. Takže vzpomínka od Honzíka. Písnička Miloš Procházka, Ivana Škrháková Za naším okénkem a Sobuláci.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Ano, tolik upoutávka a Jenda z Karlovic u Zlína. Jeníku, ahoj, dobrý večer.
4: Jeníku, ahoj, prosím tě. No. Já mám vzpomínku na moje rodiče, kteří už tady bohužel mezi námi nejsou.
3: Ano.
4: Je to 10 let a chtěl bych jim zkázat tam do nemíčka, že furt na ně myslíme a máme jich rádi. A chybí já nám tady, no.
3: A jak se jmenovali rodiče? No, Jeníku, připomeň.
4: A je to Ludmila Gajdošíková a Miroslav Gajdošík.
3: Liduška a Mirek, aha.
4: Ano, ano, Miroslava Ludmila Gajdošíkovi. Takže vzpomínáme na něm vždycky v tom dobrém a furt na ně myslíme. Radši kdyby tady byli, no, mezi námi.
3: No, ale tak život prostě to tak píše. Kolikrát si člověk říká, že co by ještě chtěl třeba říct zrovna a jak by se asi rodiče dívali na to, jak právě v tento čas žijeme, jo? Jako, že jo, moji rodiče už, taťka ten umřel v roce 89 a mamka myslím za 10 let po něm, takže kolikrát si člověk tak říká, jak by se na nás dívali, jo? Už tady ty pravnoučky, no prostě to tak je.
4: Je to veliká škoda, no. Máme jistě, furt na ně myslíme, aby řekl, opravdu.
3: Tak vždycky kytička, svíčka, že jo, a tam je vzpomínka. Taky to tak děláme.
4: A jinak ještě bych chtěl, prosím tě, když už jsou tady, tak jinak bych chtěl, prosím tě, zahrát ještě pro mě. Já mám 18. července narozeniny.
3: Ale.
4: Tak, no, takže... Když už to mám tady na tom drátě, když už to, tak bych si chtěl popsát, no, hlavně zdraví.
3: No to víš, že jo. A kolika let se dožíváš?
4: 43.
3: To je krásná, to je nádhera, to je šohaj mladík, no. To je tak jak moje dcera, myslím, no. Dcera moje je 83. ročník, tak ty si...
4: Ano, 83. taky.
3: No, tak to má, takovou já mám dcerušku, jako ty seš Jeníček. Tak
4: se a jinak ještě pro tebe nechám zahrát, taky hlavně zdravíčko.
3: Dobře.
4: A hlavně pro mou ještě ženu, Miladu Gajdošíkovou, kterou mám moc rád, kterou moc miluju a zítra se uvidíme v Rakvicích.
3: No, tak hezky, tak se u mě přihlas, jo?
4: Jasné.
3: Potřesu ti rukou. Měj se krásně, ano. Hezký večer.
4: Taky, hezký večer, ahoj.
3: A pojďme do Beskyd, ano, za Helenkou, na bílou, jak se říká, Heli, na bílou.
5: Ano, ano, hezky podvečer vám, Karličku, všem v rozhlase i posluchačům. Dnes ať letí přání z Beskyd do Hranic na Moravě pro paní Libušku Martišovou k svátku. Za celou rodinu jí přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, Helena s rodinou. A srdečný pozdrav všem přátelům a známým a vám moc děkuji někdy za naslyšenou.
3: Heli, a kolik turistů tam máte teď?
5: A to víte, že to je, se to pořád trusy, za chvíli začnou hřípky a všechno. Tak.
3: No jasně, však je tam krásně. Mějte se moc hezky, Helenko.
5: Taky,
3: nashledanou. Tak je tady prosba o zařazení vzpomínky na bratra. 12. července by se dožil 74 roku pan Vlastislav Palác Valček. Kdo jste ho znali, vzpomeňte společně se mnou jeho kamarády. Moc nám všem chybí. Dále bych chtěl pozdravit manžele Peníškovi ze Cti Družic u Znojma, moji bývalé učitele, pozdravení Jarce Černé ze Sedlce a Jarku Řehořkovou. Znám ještě František Palác, muzikant, vzpomíná. A my si poslechneme Jindru Hovorku mladšího za doprovodu Brolnu. Bude večer, už zapadá slunečko.
0: Český rozhlas Brno.

0: tolik Jindra Hovorka mladší. A teď dostává slovo Petra, z Petrova Větuška. Větuško, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pan Hegner. Já bych se chtěla popřát a písničku nechat zahrát Lukášovi Grmolcovi k jeho narozeninám. Přeju mu všecko nejlepší, hodně lásky, ať mu to pořád zpívá a zdechovku, ať se ještě dlouho setkáváme. A chtěla bych aj pozdrav a písničku jeho mamince. A zdravím Laďu Melichara do Tůfaranky a celou Tůfaranku a možná nevím jistě, jestli zítra nazhledanou.
0: No a Bětuško, ten Lukáš má narozeniny?
1: Ano.
0: Kdy?
1: Tak mu včera.
0: Včera, jo?
1: No.
0: Tak tomu musíme popřát taky potom zítra.
1: No, a ještě bych si chtěla poslat pozdrav a písničku do Lanžhota manželům Věrce a Jarovi Varišovým a Věrce a Jarovi za všecko jim moc děkuju. A písničku také pozdrav a písničku do Suchova Mani Tomčalovej a do Tasova manželům Šrámkovým.
0: Dobře.
1: Všem přeju všecko naděje, abych nezapomněla ještě Mírkovi Zbánovu a jeho rodině. Moc vám děkuju, pane Hegner, a třeba někde nashledanou.
0: Dobře, Bětuško, nashledanou, naviděnou. Tak a nesmíme zapomenout na členy klubu Přátel Českého rozhlasu. Narozeniny dnes slaví paní Anička Pumerová ze Šumic. Aničko, tak všechno dobré, ale ještě popřejeme taky nositelkám jména Libuše. Libuše Hastíková, Huštěnovice, Libuše Machalová, Uherské Hradiště, Libuška Matějíčková, Bystřice pod Lopeníkem. A pozor, ještě otočíme další lísteček, tady máme. Libuše Lajcmanová, Veverská Bítýška, Libuše Slávová, Mová Brno a Libuše Přikrylová Lipůvka. Dámy, všechno dobré, štěstí, zdraví, lásku, pohodu a klid, prostě takový ten životní. No a teď si můžete zaspívat společně s muzikanty z Jižních Čech takovou českou klasickou lidovou Pod našima okny.

0: Ano, právě někdo volá, tak to zkusíme. Dobrý podvečer, kdo pak se dovolal? Jste přímo ve vysílání. Haló? Slyšíme se? Tak, položil to, někdo to položil. Takže mám tady e-mail, který naskočil právě taky v tuto chvíli. Přejeme příjemný pohodový den. Prosíme o písničku pro paní Olinku Kytlicovou z Bezměrova, která 8. července slavila 77. narozeniny a zítra oslaví svůj svátek. K narozeninám a svátku jí přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání, osobní rodinné pohody, radosti s pravnoučatou. Jí přeje Joška a Václav Liškovi z Bezměrova. Písnička ať potěší manžela Jendu, úspěšného to holubáře a chovatele exotického ptactva. A ještě taky tady Honzík Boleslav posílá zase jednu takovou zajímavost. 8. července mi půjčil známý pan doktor Dalibor Houbal pěknou publikaci. Autorem je doktor Pavel Popelka. Jmenuje se Než vyměnili zámky, aneb historky pikantní, mrazivé i jurodivé. Pan Popelka se narodil ve Stráni, je to etnograf, sběratel písní, autor folklorních pořadů, fotograf, publicista, hráč na gajdy. Knihu vydal u příležitosti 120. výročí založení Uhersko-Brodského muzea, ve kterém 41 let pracoval, 125 let ředitelovat. Není divu, že vzpomínat na něj bude až do smrti. Všechno to tady přirostlo k srdci, ale hlavně tady vykonával práci, která mu byla koníčkem, potkával zajímavé lidi, našel vzácné kolegy, s jejichž pomocí se vytýčené cíle dali mnohdy i přesáhnout a přitom prožíval pocity z práce i žití s radostí. Muzeem spjatost byla také inspirací k napsání této knihy. Jsou v ní obsaženy hezké fotografie osobností jeho oblíbeného Dušana Holého, Vlasty Gricové, také exteriéru, interiéru muzea v Brodě. Je také fotka z uvádění pořadu. Už jsme tam na Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice 2016. Jsem rád, že existují mezi námi ještě takový lidé, jako on, pro něž je lidová kultura tím nejcennějším pokladem a dědictvím po našich předcích. Vyslovuji mu za to velké poděkování a díky. Je to rozhodně person grata, tedy milý oblíbený člověk, stejně jako vy. Takže děkujeme, Honzík. Boleslav a teď písnička Stano Orechovský, Antonín Pernička, Milý můj a Stříbrňanka.
1: Český rozhlas Brno.

0: A tolik Stříbrňáka taky v sobotu Rakvice, v neděli Ratíškovice, úspěšná kapela. Dovolal se právě v tuto chvíli, ještě se někdo dovolal, dobrý večer, kdo pak se dovolal?
1: Sláva, dobrý večer, přeju.
0: No, kdo pak?
1: Tady Hana z Poteče.
0: Hani, vy to uzavřete, povídejte.
1: Aha, tak honem rychlo, já vám přeju krásný večer všem, co počúvajú tady to rádio. A poprosila bych o písničku pro Amálku Juřicovou, která má dneska svátek a nedávno oslavila své první narozeniny. Jo, a ještě bych teda poprosila o písničku pro sestru Věru Hlušovskou, která bude mít 16. července kulaté krásné narozeniny. A všem teda, co mě znají, přeju krásný večer, přeju plno lásky, klidu, pevné nervy, hojnost Božího požehnání, Pana Maria, všechny provázá, jak tady v tomto prázdninovém dovolenkovém čase, tak i běžně v životě. Děkuji moc.
0: Taky hezký večer, Haní, nashledanou. Zpívali mužáci kultovní píseň Tu faranka.

Jo, zpívali Mužáci, to je písnička. A právě s touhle písničkou to prakticky končívají festivaly, takže speciálně tady na tu Faranka Festu, já si myslím, že zítra tam určitě zazní. Já vím, že Dubňanka jí má taky ve svém repertoáru a jak jsem říkal, na mnoha festivalech prostě se touhle písní končí. Je to taková pohádka krásná. Tak pozvu vás po skončení tohoto pořadu na pěknou notečku. Jeník Kosík vybíral tentokrát historické nahrávky Brolnu a to byly Primáši, Jindra Hovorka, že jo, taky spousta krásných nahrávek, Zdeněk Nečesánek, dřívější Primárius a Bohoušek Smejkal, že jo, to byl Primárius Janáčková kvarteta, úžasný to muzikant, taky profesor na Janáčkově akademii. No a my se loučíme. Přátelé, přeji vám krásný, příjemný večer. Zítra Květuška Navrátilová, která bude sloužit až prostě do 24. července, protože já až 25. července potom nastupuju na blahopřání s písničkou. Takže užívejte si krásně prázdnin, vy, kteří jedete někam, mějte se hezky a teď nám zahraje na závěr Mistříňanka skladbou Mirka Kolstrunka mladšího Moravské sny. Mějte se.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.

0: Kromě Jihomoravského kraje i na přeléhající části okolních regionů. Důvodem je pokračující suché a teplé počasí, které zvyšuje riziko a vznik požárů. O situaci dnes jednalo vedení Jihomoravského kraje. Jeho další postup objasňuje mluvčí Petr Holeček.
1: My jsme ve spojení s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje a situaci monitorujeme. Vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požárů je zvažováno. Přistoupilo by se k němu, pokud by vzrostl počet požárů v přírodě a zvýšila by se výstraha Českého hydrometeorologického ústavu.
0: Ředitelství silnic a dálnic začalo hledat firmu, která za více než 9 miliard bez daně postaví úsek dálnice D55 z Napajedel do Babic. Jde o jeden z nejnáročnějších dálničních úseků v Česku. Na 7 kilometrech bude 10 mostů, 4 kilometry opěrných zdí nebo velká mimoúrovňová křižovatka Babice. ŘSD chce začít stavět v příštím roce. Po dálnici by se mělo jezdit v roce 2029. O vysokoškolské stáže je v odborných firmách zájem. Společnosti tak mají lepší přístup k budoucím specialistům v oboru. Například ve zdravotnictví jsou stáže povinné a neplacené. Naopak v jiných oborech je můžou studenti spojit i s brigádou.
2: Tak já si uvědomuji, že škola mi rozhodně nedá jako to, co mi dá ta praxe jako tady v ateliéru. Takže pro mě to je jediný plus a vydělám si nějaké peníze jako v létě.
3: Student druhého ročníku stavební fakulty v Brně Filip Daněk bude v jihlavském projekčním ateliéru pracovat až do konce léta. Vysokoškoláci plní povinné praxe taky u jihlavského fyzioterapeuta Aloise Poláka.
4: Teď zrovna máme aktuálně 4 stážisty rozdělené do 2 pracovišť a v průběhu léta se nám vystřídá dohromady 8 praktikantů.
3: Letní stáže nabízí například i restaurátoři, technické obory nebo bankovní společnosti. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot o víkendu znovu vzrostou, informovala o tom ministerstvo financí. Benzín budou moci čerpací stanice prodávat až za 41 korunu 86 haléřů za litr, o 16 haléřů dráž než dnes. Litr nafty bude moci stát až 38 korun 79 haléřů, cena tak stoupne o 57 haléřů. Pohonné hmoty zdražují od minulého týdne. Vláda prodloužila regulaci cen do 19. července.
5: Sport.
0: Fotbalisty Artisu Brno by měl posílit brankář Tadeáš Stopen z Olomouce. 22-letý gólman se zapojil do přípravy nováčka nejvyšší soutěže.
5: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte ráno a večer skoro jasno. Během dne bude narůstat kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, postupně mírný severních směrů. Rozptylové podmínky budou velmi dobré ráno a později večer pak dobré. Biozátěž zůstane na dvojce, tedy střední.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 pozor na odstavený karavan na 6. kilometru ve směru na Břeclav. S omezením po nehodě počítejte na okraji Němčic na cestě do Sloupu. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Příjemný den, milí posluchači. Vítejte u pořadu Na pěknou notečku. Dnes je tu s vámi Jan Kosík a dnes se spolu opět vydejme za krásami nahrávek z dob dřívějších či dávno minulých. Bývá mým zvykem, že se tu a tam zatoulám do prostor našeho archívu, abych vám připravil skladby, které se do rozhlasového prostoru už tak často nedostávají. A začneme brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů a horňáckým verbuňkem, který aranžoval František Dobrovolný. U primářského pultu stal Jindřich Hovorka. Na to navážeme krásnou baladou v podání

Milana Kryža z písní Povedzte mojej materi v úpravě opět Františka Dobrovolného. A když budete pozorně poslouchat, tak uslyšíte i to charakteristické praskání gramodesky, což těmto skladbám dodává příjemnou atmosféru s nádechem historie. Tak si ji prosím hezky užijte.

Na této gramodesce s příznačným názvem Na pěknou notečku najdeme i další dvojici zajímavých nahrávek. Joška Černý přispěl verbuňkem U Lanžota na dolině a jako další na to si poslechneme ikonickou píseň v podání Vlasty Krycové Lásko, Bože lásko. Obě tyto písně pro Broln aranžoval Jaroslav Jakubíček.

Nyní, milí posluchači, jsme se v pořadu Na pěknou notečku přesunuli do roku 1993, kdy vzniklo album Nedaleko města Brna a v této nahrávce jste mohli slyšet zpívat Magdu Moučkovou. A když jsme u těch známých rozhlasových hlasů, tak si pusťme i Karla Hegnera spolu s Luďkem Peškou v písni My jsme tady dva a k ním přispěchá i Václav Kovářík z písni Muziko, muziko.

70. letech minulého století si Probroln Bohumil Smejkal upravil variace na známou píseň Čiže jsou to koně. Určitě vám nemusím zdůrazňovat, že Bohumil Smejkal byla velká nejen brolňácká legenda a jeho virtuózní přednes hry na housle je dáván za příklad nejednomu houslistovi. Pojďme si nyní jeho mistrovství připomenout.

Milí posluchači, dnes jsme si připomněli primářské legendy Brolnu z archivních nahrávek Jindřicha Hovorku, Bohumila Smejkala a na závěr si pustíme Zdeňka Nečesánka. V jeho podání uslyšíme legendárního Skřivánka. Já doufám, že jste si, milí posluchači, můj dnešní výběr písní užili a že i díky pořadu Na pěknou notečku budete mít krásnější večer. To vám ze srdce přeje Jan Kosík.

0: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem, a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
1: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Web Lidlu. Řetězec se už kvůli incidentu obrátil na Úřad pro ochranu osobních údajů a poskytovatel IT služeb zároveň podal trestní oznámení. Kácení stromů na Havlíčkobrodském sídlišti Pražská prověřuje Česká inspekce životního prostředí. Stavební firma, která pracuje na revitalizaci sídliště, údajně pokácela řadu stromů ve vegetačním období, tedy v době, kdy na nich mohou hnízdit ptáci. Podle krajského ředitele Jana Panského teď inspekce schání veškeré potřebné podklady.
1: Momentálně scháníme podklady, abychom zjistili, jakým způsobem bylo kácení povoleno. I když nemůžu dělat žádné závěry, tak musím konstatovat, že tenhle způsob kácení je naprosto zcela určitě nevhodný a není v pořádku.
0: Podle vedení Havlíčkobrodské radnice má firma dokončit práce v příštím roce v září. Mohla tak zahájit práce v jiné části stavby. V Ostravě začala naplno pracovat první český kvantový počítač. Je v areálu Národního superpočítačového centra a má za sebou několik měsíců testování. Kvantový počítač dokáže v krátké době řešit extrémně složité úlohy. Už se také hlásí první zájemci o jeho využití. Jak potvrdil Branislav Jancík z Ostravského superpočítačového centra, poptávka je například v oblasti přenosů energií nebo také vývoje nových materiálů.
2: Jedna z dalších domén, v kterých se kvantové počítače uplatňuje, je projekt zameraný na neurodegeneratívne onemocnenie mozgu, ako sú Alzheimerová choroba a ďalšie neuropatie. Kvantové počítače majú potenciál dať nám tie odpovede presne. Sport.
0: Italský tenista Jannik Sinner nedal v semifinále Wimbledonu šanci sedminásobnému vítězi turnaje Novaku Djokovicovi a po výhře 3-0 na sety si v Londýně zahraje o svůj druhý titul. Jeho soupeřem bude v neděli Alexander Zverev z Německa. Ten dnes odpoledne porazil domácího Artura Ferryho také 3-0 na sety. Počasí. Letní počasí bude pokračovat v noci na sobotu. Čekáme v České republice převážně malou oblačnost. Pouze na severovýchodě území zpočátku ještě může být oblačno. Nejnižší teploty nad ránem ještě docela osvěžující mezi 14 a 9 stupni. Zítra přes den bude převládat slunečno, tedy jasno až polojasno. Během dne přechodně až oblačno, pršet by nemělo. Maxima zítra většinou mezi 25 a 29 stupni. Pouze na severovýchodě republiky budou o něco nižší, kolem 23. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy zůstává ucpaná za sjezdem na Měřín. Je to kvůli dvěma omezením. V obou případech je uzavřený pravý pruh. Aktuálně se brzdí na kilometru 127 a k Velkému Beranovu na 119. se jede téměř hodinu. A pozor, v Praze na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most popojíždí kolona od sjezdu do Průběžné. 15 minut ztratíte na trase k Průmyslové. Kousek přední v levém pruhu odklízí následky nehody. Projíždí se pouze pravým pruhem, jeďte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Vesele a zdravě. Dobrý večer a příjemný poslech.
3: Vesele a zdravě.
4: Hezké odpoledne, možná večer, záleží, kdy nás posloucháte, jestli v premiéře nebo v naší repríze. Každopádně vítáme vás s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
5: A dneska máme zácpu oba. A vlastně i vy všichni máte zácpu.
4: Ano, ve vysílání jako ano. Téma. Velmi zajímavé, úspěšné a zdá se, že to trápí hodně lidí, protože se k tomu tématu vracíme na základě vašich dotazů. Starý pán je na vyšetření u doktora. Doktor se ho ptá: dědo, a co stolice? Máte i pravidelnou?
6: Jo, pane doktore, pravidelnou. Každý ráno v 6.
4: A kdy se probouzíte? Obvykle v 6.15.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vesele a zdravě, dnes téma zácpa. Ta se často nestává ale tématem společenské konverzace. S nadsázkou můžeme říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se vypravila za přednostou klinického centra Isker Milanem Lukášem a položila mu několik choulostivých otázek.
1: Co se ucpává, když máme zácpu?
2: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
2: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizovaná právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
2: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
3: Pepino, už toho máme dost.
4: My taky, Matýsek se posral.
3: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
2: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
2: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, že jsem poprvé v životě měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
5: Vesele a zdravě.
0: Paní doktorko, je zácpa pro náš organismus zátěž, nebo to přežije jednou za čas v pohodě?
6: Tak vzhledem k tomu, že ta stolice je něco, co to tělo už na nic nepotřebuje, a té stolice může být až 2,5 kg, tak bych řekla, že to docela zátěž může být. Já bych k tomu, co říkal pan doktor, který hovořil o té zácpě atonické, to znamená, kdy to střevo se nehýbe a není schopno posunovat tu stolici, ještě přidala takovou bolestivou spastickou křečovitou, kde je vlastně zvýšená střevní dráždivost, kdy se zmenší průměr toho střeva a dojde vlastně k tomu, že ta stolice jakoby neprojde
0: neprotlačí se.
6: A bolí to teda strašlivě a můžou být výrazně zúženy úseky střeva, který okolo nich jsou pytlovitě zase rozšířené, jo? Čili ta zácpa jako nemusí být úplně jenom kosmetická, jednoduchá věc.
0: Může tohle to být i poruchou toho potrubí, když to takto
6: tohle
0: řeknu.
6: Se děje nejčastěji u mladých žen v těhotenství, protože tam vlastně všechno se stará o to, aby chránil se ten plod, čili tam potom ovšem v okamžiku, kdy ta maminka má bolesti břicha, no tak je to hrozně diskomfortní. Jinak z těch věcí, které by se dali zkusit. Olej taky nedoporučuji, ale lněné semínko může dělat docela dobře.
0: Jako takové, nebo třeba nějaký výtažek olejný?
6: Jako takové, ne, jako právě takhle. Že olej ne. Radši se přidává to semínko jako takové do jogurtu, do tvarohu, na chleba, nebo v pečivu bývá.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí i vám v pořadu Vesele a zdravě. Budeme řešit právě zácpu a brzy odpovídat i na vaše otázky.
5: Vesele a zdravě.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Vracíme se k tématu, které nám připomene i náš posluchač. K tématu, které jste zvolili i vy svým zájmem.
1: Zdraví Petr. Čtvrtý den a zase nic. I když tlačím sebe víc, jsou to stavy nemilý. Zkusím to zas za chvíli.
2: Děkuji, pane Petře, protože nám připomínáte římská vlastně kritéria zácpy a to, že máme méně než 3 stolice v týdnu, to znamená čtvrtý den zase nic, to znamená, že už jako spozorníme.
0: No to se chci zeptat, podle mě každý to vnímá jinak, přece každý nechodí úplně ve stejném rytmu, frekvenci.
2: Ne, ale...
0: Někdo může jít... Jednou za 2 dny někdo může jít každý den, kdy už to máme brát, že je ta zácpa tedy?
2: Ano, pokud je za týden méně než 3 stolice, to patří mezi jedno vlastně z těch římských kritérií a druhé, které
0: nám... To se jako
2: nám...
0: lékaři v Římě dohodli nebo staří Římané?
2: Pravděpodobně obojí, jo? Určitě již staří Římané a jinak ta římská kritéria vycházejí z konference, která se konala vlastně, myslím, v roce 99. A ta římská kritéria byla odsouhlasena, že teda jako takhle to má být. A oni jsou už druhý římský kritéria, tohle už jsou 2. A jinak ještě další, co nám připomněl pan Petr, pokud je tuhá, obtížně vyprazdnitelná stolice víc než ve čtvrtině případů, to znamená, jako když já jdu 3 stolice týdně a všechny 3 tlačím, tak to je přesně už ten případ. Jo? A když za 2 týdny dny tlačím vlastně 2 stolice moc, jo, tak je to zas ten případ.
0: Je to tlačení v pořádku? Neškodíme si tím třeba už kvůli hemoroidům nebo tak?
2: No tak samozřejmě, jako když nemáme třeba úplně silné břišní svaly, tak to tlačení je k ničemu. Používáme potom jiné svaly a můžeme mít různé problémy. Jinak při tom tlačení my zadržujeme většinou dech, což zase je takzvaný Valsalvův manévr, který taky jako nemusí být úplně dobře. Zvyšuje se tlak v celé dutině břišní, což může dráždit žaludek. Takže jako to tlačení, no a navíc můžeme si zvýšit krevní tlak vlastně i v hlavě a může při tom tlačení docházet ke zvyšování vlastně krevního tlaku jako takového. Takže to není dobrý nápad. Další, pokud u čtvrtiny z těch stolic máme nekompletní pocit vyprázdnění, to znamená, že jako se vyprázdníme a furt máme pocit, že ještě by tam bylo potřeba, a nebo pokud dokonce musíme používat manuální nějaké vyndavání té stolice, ano. Že jako strčíme si prst do zadečku a vyndaváme
0: stolici. Tak to
2: stolici.
0: Je taky problém.
2: No samozřejmě.
0: Naše babičky kdysi říkávaly, že střeva mají svůj mozek.
2: Ano.
0: Je to
2: mají.
0: Pravda?
2: A dokonce už dnes víme, že máme dokonce naše bakterie ve střevě a to je 1,5 kila dokonce, to znamená, že to je opravdu hodně bakterií a to je náš druhý mozek, který nám vyrábí 60% serotoninu, což je hormon spokojenosti. Jináč Američané...
0: To je takové to, proč když se nám to dobře povede, že se dobře cítíme?
2: Ano, no tak samozřejmě úspěch, že to je vždycky, ale Američani a Angličani nebo anglosaská angličtina vlastně říká gut feeling. V tom, co my říkáme, cítím to v kostech, tak oni to cítí ve střevech. A další vám řekne vlastně věda o čakrách, což jsou takové ty jako oblasti koncentrace různých energií, že ta čakra, která je za pupíčkem, to znamená v oblasti těch střev, je čakra vůle. A údajně se, pokud ji chcete harmonizovat, tak se harmonizuje zvuky strunných nástrojů, to znamená housle nebo kytara. Harmonizujete si čakru vůle. A zajímavé je...
0: Počkat, to když si k tomu pustíme nějaký takový smyčcový koncert, tak nám to půjde líp?
2: No, harmonizujeme údajně, a nebo tóny kytary, takovýchto brnkání. A ten důvod, proč v Japonsku se dělala sepuka, které se u nás chybně říká harakiri, bylo přesně, že člověk vyřezával centrum své vůle jako potrestání za to, že neudělal věci správně.
0: To prosím nedělejte.
2: Nedělejte.
0: Ano. Vyřešíme zácpu jinak.
2: Ano.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dostává se konečně v pořadu Veselé a zdravě na ty dotazy, které jste nám nechali na telefonním záznamníku, případně v psané formě přes stránky veseleazdravie.cz jste je poslali. Tady je první dotaz.
1: No dobrý den, paní doktorko, já bych se vás jenom chtěla zeptat. Já mám taky tu zácpu, ale u toho mám další problém a nikdo mě, aj v nemocnici jsem byla, řekli mě, že jsou zdravá, nic. Dali mě lék Neurol jednou za 6 hodin a teďka mě to nepomáhá, spíš na horečku, ale horečku nemám a je mě fakt špatně, tak co s tím?
2: Tak lék Neurol není ani na horečku, ani na zácpu. Lék Neurol je lék na uklidnění, vlastně na snížení takového celkového napětí. Čili je možné, že pokud vám někdo vyšetřil bříško, tak zjistil, že spíš máte stažené svaly a proto vám dal Neurol na uvolnění.
0: Že to je třeba z psychiky?
2: Může to být z psychiky, ano. Existuje návyková zácpa, která je způsobená vlastně tím, že třeba právě radši chodíme jenom doma, abychom se pak mohli umýt nebo podobně a tak vlastně tak dlouho zadržujeme, až je problém s vyprázdněním. Čili tady bych doporučila zajít za obvodním lékařem, případně na gastroenterologii, aby se někdo podíval. Já nevím, jestli chodíte na kolonoskopii, ale asi tady by možná byla potřeba.
0: Když jste zmínila, že ne každému je komfortní chodit na toaletu mimo domov.
2: Ano.
0: Stává se, že třeba, i když jedeme na dovolenou, tak máme takovou tu začátečnickou zácpu, že jsme mimo v tom prostředí, je to taky dáno takhle psychicky,
2: ano.
0: Než jdeme poprvé se uvolnit na záchod.
2: Prosím pěkně, tady popisuje pan Jakub a paní Vlasta a vlastně možná trošku i paní Malá, popisují vlastně zácpy u dětí a u dětí velmi často psychogenní zácpa je známka určitého diskomfortu nebo strachu. Říká se stažený žaludek, ale to též platí pro stažený vlastně zbytek trávicího traktu.
0: Takže to děti znamená, stresujeme něčím?
2: Že dítě, pokud je stresované, šikanované, bojí se nebo má nějaké problémy, tak má stažený žaludek, může méně jíst. To platí pravděpodobně tady u paní Malé, syn 6 let 17 kilo, to je hodně málo teda, bych řekla, na 6leté dítě. A ta říká, že dítě chodí každé 4 dny s obrovskou stolicí a nebolí ho to. Tady si myslím, že jde o slabé břišní svaly, to znamená, že to vyprázdnění vlastně není možné, dokud není ten střevní obsah velký. A tady bych doporučila vlastně pokonzultovat s pediatrem, jestli netrénovat břišní svalstvo různými cvičeními v leže a podobně. Ale u pana Jakuba a paní Vlasty, co dělat a co rozhodně nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, tak tam bych posilovala pocit bezpečí, uvolnění, učila dýchání, držela třeba v náručí, masírovala bříško teplou rukou, to může pomáhat, učila i dítě, aby masírovalo bříško a podporovala bych vlastně tu stolici vyvoláním takzvaného gastrokolického reflexu, to znamená, že žaludek dá podnět střevu k vyprázdnění a to se dobře trénuje, když se rád ano, to děťátko napije chladné vody na lačný žaludek.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Další dotazy přijdou na řadu hned po písničce po malé pauze.
3: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, ve studiu Patrik Rozehnal, doktorka Kateřina Cajdamlová a odpovídáme na dotazy, které jste nám už před časem nechali, když jsme poprvé vysílali téma zácpa. Sešlo se tolik dotazů, že na některé z nich chceme odpovědět i dnes.
1: Dobrý den, paní doktorko, prosím vás pěkně. Trpím zácpou a stolice dojde až do konečníku a neozve se, nedá znamení, že je plný ten konečník. Takže s tímto mám problémy, aby se potom mohla vypráznit. A nevím, proč tomu tak je, kde je chyba.
2: Tak inervace této části vlastně trávicího traktu. Zásobení nervy, protože tady se bavíme o senzitivních nervech, které si mají všimnout, že vlastně je na čase, aby se vyprázdnilo střevo, tak to bych doporučila nechat zkontrolovat jednak lokálně, to znamená podívat se, co s tím konečníkem je, jestli vlastně není třeba spastit jako v křeči, nebo jestli nedělá nějaké jiné potíže.
0: To budeme dělat sami nebo lékař?
2: Tohle by měl dělat lékař. Říct to vlastně svému obvodnímu lékaři. Já vím, že je to trošku intimní, ale bez toho, že se podívá, co se děje v oblasti konečníku, těžko, protože to mohou být i hemoroidy, může to být kdeco. A druhá možnost je trénovat vyprazňování, protože to je reflex a ten reflex může s vyšším věkem vyhasínat. A třetí možnost, že by něco mohlo být z dolní bederní páteří až křížovou oblastí a tam zase to ten lékař nejsnáze pozná, protože nám udělá různé manévry a zjistí. Čili může to být těmito třemi věcmi.
0: Přidejte i další dotaz z našich stránek veseleazdravie.cz.
2: Ano, chci se zeptat, čím to může být, jak řešit, když stolice se nahromadí z kamení u konečníku, takže nejde ven. To znamená, tady to je, bych nejprve zkusila řešit přidáním pitného režimu, přidáním vlákninové stravy, už tady zaznělo různé kivy nebo lněné semínko, zkusila bych přidat ovoce, zeleninu, zase tady připomínám, že na každých 10 kg hmotnosti potřebujeme 100 gramů vlákninové stravy, čili tohle bych zkoušela. Jinak tohle je přesně na to manuální vybavení, abych vlastně roztáhla ten konečník, šahnu si tam prstem a vybavím. No ale nenechávala bych to být, podívala, zase bych stála v kolonoskopii, aby se někdo na tu poslední část střeva podíval, jestli tam není nějaká překážka.
0: Další dotazy budou následovat po krátké pauze a tu nám vyplní opět písnička.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je připravena odpovídat na další otázky, které jste předem nechali na našem telefonním záznamníku a taky na stránkách veseleazdravie.cz. Co tam máte ještě, paní doktorko?
1: Paní Monika před týdnem na toaletním papíře našla drobné stopy krve, asi před 3 dny i pocit zácpy, časté chození na toaletu a nic nevyšlo, pocit překážky. Tady už vlastně slyšíme, že to pravděpodobně bude záležitost hemoroidů. I s tím krvácením, pokud ta krev je červená, tak to opravdu vypadá, že tam jsou ty hemoroidy, což jsou vlastně určité, jako kdybych rozšířené žíly v oblasti konečníku a mohou tu sliznici takovým způsobem vytlačit, že brání průchodu stolice. No, protože ten hemoroid je vlastně pod tou sliznicí, čili tím, jak se zvětší a zadržuje tu krev, tak zastavuje vlastně průchod stolice. Takže já si nemyslím, že se jedná o rakovinu tlustého střeva, ale každopádně do toho konečníku by se někdo měl podívat.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, tady Olšerová Eva, mám 84 roku. Mám problémy ve zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v břuchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
1: Tak, nejprve drobné uklidnění, protože pokud za 2-3 dny nakonec ta stolice je, tak se pravděpodobně nejedná o nic vážného. Další uklidnění je to typický příznak u poruch snížené funkce štítné žlázy, čili bych to určitě nahlásila jednak svému obvodnímu lékaři, ať třeba zkontroluje, jestli těch tabletek není potřeba trošku víc. To znamená, tohle by to mohlo být. No a samozřejmě pitný režim a čtvrtá věc, s vyšším věkem slábne svalstvo, zejména ženám, protože už nemáme ty anabolické steroidy, čili může jít i právě o to, že to břišní svalstvo už tak úplně nefunguje. Tam se doporučuje vlastně zase masáž toho bříška, zatlačit si třeba i rukou a pomáhat tomu střevu těmi masážemi. Je to z té pravé dolní jámy kyčelní směrem nahoru jako obrácené U do té dolní levé jámy kyčelní. Ruka by měla být teplá a měli bychom to dělat vlastně pravidelně s pokusem o vyprázdnění a můžeme zkusit i ten gastrokolický reflex, to znamená ráno na lačno se napít studené vody.
0: Máme ještě dotaz psaný?
1: Tady máme ještě, co nedělat, já jsem to možná dostatečně neřekla, co určitě nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu. Takže nutit k vyprázdnění radši ne, opravdu spíš ten pocit bezpečí a pátrat, co by to dítě mohlo děsit. A jestli navštívit dětského psychiatra, já bych nejdřív zaskočila za obvodním lékařem a zkusila vlastně pohovor, protože ti obvodní lékaři, že oni mají školení na různé typické poruchy dětského věku a co se psychiatrů, psychologů dětských týče, tak tam může být třeba rok objednací lhůta, čili určitě tohle bych řešila už se svým obvodním lékařem.
0: I u těch dospělých je možné, že si třeba zácpu přivodíme sami nějakým špatným návykem?
1: Určitě, ano. Ta psychogenní zácpa, to je pocit trapnosti nebo strachu nebo nějakého jako lidé třeba, kteří trpí meteorismem, to znamená, že odchází plyny.
0: Jsou hlasitější to?
1: Ano, tak si zvýší tonus vlastně konečníku tím, že se snaží, aby právě k tomu odcházení plynů hlasitě nedošlo a výsledkem potom může být, že ten konečník se stane spastickým. Čili zase...
0: Jakože nefunguje, není tak pružný?
1: Je v křeči.
0: V křeči.
1: Je v křeči. No, že prostě drží.
0: Drží to.
1: Drží, ano. Takže celkové uvolnění uvolnění může vést i k tomu, že se uvolníme takto. A jinak bych doporučila, pokud je ta zácpa dlouhodobá a jsou ještě další příznaky, jako třeba únava nebo nějaké přibývání na váze, tak i zvážit, že by se jednalo o tu štítnou žlázu a nechat si vyšetřit i tu.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká za malou chvíli.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Na závěr si s doktorkou Kateřinou Cajdanovou připomeneme v pořadu, který řeší zácpu, tedy jak ji léčit nebo jak si od ní odpomoci, jak jí předejít, paní doktorko?
1: Tak doporučila bych pár věcí. Tak pokud se to stane poprvé, to znamená, že máme náhle zácpu, nevíme proč, tak bych zkusila nějaký čaj nebo nějaký čípek, tady poradí nejlépe v lékárně. Takže určitě si přečíst příbalák a držet se dávkování. Rozhodně projímadla u chronické zácpy ne, protože na ně vzniká návyk a může dojít k poškození sliznice střeva a úplnému jako odumření té hladké svaloviny. Čili
0: kdy
1: fakt ne.
0: Použít projímadlo?
1: No,
0: skoro
1: nevím. Já spíš čípky, kapky a spíš ty čaje. Jinak je důležité, jak dlouho ty problémy trvají, kdy to začalo, jestli k tomu zvracíme, máme krev ve stolici, nějaké bolesti, jestli nemáme teplotu a jestli to má někdo v rodině, protože zácpa bývá dědičným problémem. Je to záležitost inervace a vlastně aktivity střeva. Jinak je důležité přidat tekutiny, přidat pohybovou aktivitu. Pokud náhodou berete nějaké léky dlouhodobě, přečtěte si příbalák, řekněte to lékaři. No a vyšetřit konečník, pokud vlastně tam, jak jsme říkali, dochází k tomu, že ta stolice neodchází. Rozhodně ho vyšetřit, když je jakékoliv krvácení a dělat i vlastně vyšetření na takzvané okultní krvácení, které není červené a není vidět, ale je to krvácení do střeva. To se dělá vlastně ze stolice a je to vyšetření laboratorní, protože pokud se někdo bojí nádoru tlustého střeva, tak tam tenhle ten příznak bývá často pozitivní, ještě v době, kdy třeba ta zácpa není tak úplně vážná. Jinak je důležité vlastně absolvovat pravidelné kolonoskopie. No a v okamžiku, kdy ten lékař rozhodne, že už ta zácpa nějakou dobu trvá a to je potřeba to střevo vyprázdnit, no tak se dávají ty klistýry takzvané. Ale já bych si je nedávala doma, prosím.
0: Závěrečná rada doktorky Kateřiny Cajdanové. Ať je všechno v pořádku, těmito problémy netrpíte ani žádnými jinými, jinak jsme vám samozřejmě kdykoliv k dispozici a ty příznaky různých nemocí s vámi budeme dál řešit pravidelně v našem pořadu Veselé a zdravě. Nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, tam jsou články, záznamy našeho pořadu, můžete se k tomu vrátit. A aby vám nic neuniklo, tak se přihlašte jako fanoušci na náš profil na Facebooku Veselé a zdravě. A my se budeme těšit zase příště.
1: My se budeme těšit a vám přejeme, buďte veselí a zdraví.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Sněmovna dnes i přes kritiku opozičních stran schválila novelu stavebního zákona. Elektrárny Opatovice prohrály soudní spor o výši daně z nemovitosti a počasí zítra jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Pršet by nemělo, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 23. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Zrychlit a také zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jediným razítkem. Opozice byla proti, novelu dlouhodobě kritizuje.
3: Opoziční poslanci u řečnického pultu znovu opakovali své argumenty. Podle místopředsedy poslanců TOP 09 Michala Kučery novela stavební řízení nezrychlí.
4: Tento zákon nepřinese rychlou výstavbu bez zbytečného papírování, ale chaos, zmatek a průtahy.
3: Opoziční kritiku znovu odmítla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
5: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dosti

0: Zákonné maximum 5, a to poté, co dal ústavní soud v roce 2023 v podobném sporu o daň z nemovitosti za pravdu obci. Opatovice nad Labem tak očekávají, že místo 3 milionů korun získají na daní z nemovitosti od elektrárny asi 7 milionů korun. Podle nezávislého starosty Pavla Kohouta zároveň navýšili koeficient i pro menší firmy, které na území obce fungují. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požáru rozšířili meteorologové do odvolání kromě Jihomoravského kraje také na přiléhající části okolních regionů. Důvodem je pokračující suché a teplé počasí. O situaci právě dnes jednalo vedení Jihomoravského kraje. Upřesní mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
2: Jsme ve spojení s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje a situaci monitorujeme. Vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zvažováno. Přistoupilo by se k němu, pokud by vzrostl počet požárů v přírodě a zvýšila by se výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Sport.
1: Fotbalové mistrovství světa dnes večer nabízí další čtvrtfinále. Před několika minutami začalo utkání Španělsko-Belgie. Zbylá dvě čtvrtfinále, Anglie-Norsko a Švýcarsko-Argentina, jsou na programu zítra. Počasí. Zítra čekáme podobné počasí jako dnes, převládat by mělo slunečno, tedy jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, bez deště, maxima mezi 25 a 29 stupni. Na severovýchodě republiky kolem 23, vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Brno-Praha pozor za sjezdem na Měřín. Na kilometru 121 se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na kilometr 119. Je to kvůli dvěma omezením. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
3: Zlatá láska.
4: Lásku vám všem přejí i dnes Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Dovolili jsme si ze stovek přihlášených příběhů vybrat ten, který zblížil dvě kantorská srdce už před 66 lety.
4: Představíme vám 84letého Jana a 79letou Evu, kteří letos oslavili diamantovou svatbu.
5: Uslyšíte o milování dvou lidí, o lásce ke škole, k žákům i k vlastnímu dítěti, které se rozhodlo opustit šťastný domov a vřelou náruč rodičů. Ale i tenhle příběh má šťastný konec.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Dovolte nám představit úžasný pár, který spojil svůj život manželským slibem přesně před 60 lety.
1: Mnohem dřív se ale oba upsali učitelské profesi, kterou si zamilovali. Jmenují se Eva a Jan Píšovi. Své dětství a celý život prožili na Vysočině.
0: Do Opatova na Třebíčsku jsme za nimi poslali Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.

0: Kdy to vypadá, že už nás někdo čeká?
1: Já žasnu, já čekala, že přijedete a ne, že...
0: Mně přijdem pěšky až z rozhlasu.
1: Přijdete pěšky až do rozhlasu. No, tak vás tady vítáme, no.
0: Eva Píšová, seznámili jsme se.
1: Ano.
0: Patrik Rozena, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ta kytička je pro vás.
1: Děkuji vám moc. No pojďte dál, přece pojďte si... Předpokládám, děkuji, já se hned o tu kytičku postarám.
0: Dobrý den.
2: Vás vítám u nás.
0: Vy budete Jan nebo Honza, můžu říct?
2: Jan Honza, mě to jako nevadí.
0: Na co slyšíte?
2: Mě říkali od malička Jeníčku, když jsem byl malej, pak mi říkali Jendo, no a teď už mi říkají jenom Honzo.
0: Pro vás, já jsem dal paní Květinu tohle bomboniera, můžete sladké?
2: To, děkuju, děkuju.
0: Váš příběh 60-leté lásky v tuhle chvíli se začíná odvíjet na vlnách Českého rozhlasu. Jste připraveni?
2: Doufám, že jsme připraveni na to.
1: No, já jsem připravená vždy na vše.
0: Začínáme.
3: Poprvé se jejich oči setkali při cestě autobusem. Psal se rok 1957. Mladá 13-letá Eva se rozhodla navázat na kantorskou tradici své rodiny a stát se učitelkou. Potěšila tatínka, který řediteloval škole v Předíně na Třebíšsku.
4: Eva si zbalila kufřík a nastoupila do autobusu, který ji vezl do Jihlavy na pedagogickou školu. O 3 kilometry dál přistoupil Jan, tehdy už student 4. ročníku. Sedl si naproti Evě a probudil v ní dívčí zájem a touhu. Byla lapena.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
2: To do smrti nezapomenu, protože to bylo takový setkání milý, že já jsem byl vlastně, šel jsem do konce 4. roku, že jo, no a to se mi celkem hodilo, protože já jsem potom šel na vojnu, skončilo to, že jo, ten rok, já jsem v roce 58 šel jsem na základní vojenskou službu do Znojma, že jo, tam jsem byl určitou dobu, pak mě převelili do Červené vody u Zábřeha.
0: A kdy ta jiskra přeskočila, že jste spolu začali chodit? Co bylo tím startérem?
1: To bylo až 9. ledna, až za asi 3 roky, když manžel přijel z té vojny domů na opušťák a přišel do Předína na ples. Venkovské plesy jsou vždycky takové hodně družné.
0: To znamená, do té doby jste byli jenom kamarádi?
1: Jenom kamarádi. Jenom a tam jsme se prostě jaksi zblížili, protože manžel pro mě chodil tancovat, to byl tedy v uniformě, no, která mu nepadla, protože na něho nezbyla nějak, tak prostě do krátký ruka, vystyděl se za to jeho dílo, ale doprovodil mě domů, no, a tam jsem dostala první pusu.
0: Jo, takhle, takže od pusy to počítáte.
2: No ano, bylo to tak. A já při té příležitosti si vzpomínám na jednu báseň, kterou, jestli dovolíte, ta mi utkvěla v paměti a někdy jako si na ní velice rád vzpomenu. Začala. Po pěšině běžící lukami a vůní trávy provázel mě k vesnici známý chlapec ze zábavy. U domku pak postál chvíličku a tvářil se rozpačitě. Tak se na něm podívám a on mi říká, já bych vám dal hubičku, jestli ovšem dovolíte. V oči se mu zadívám, co teď na tom člověk změní, tak mi dej, povídá, i bez toho dovolení. Tak to jsem si na to vzpomněl, když jsem ji doprovázel, ona měla bílé šaty, tady měla červenou růži a trošku, i ta cesta, byl to v zimě, že jo, taky nebylo moc. No a tam jsem, když jsem ji doprovázel, tak jsem se naklonil a nebyl jsem odbyt. Byl jsem přijat, tak jsem jí dal tu pusu.
1: Věci. To dneska to mládí je úplně jiný. A potom jsme si psali z vojny a pak už jako se řeklo, jak se užívá toho výrazu, jsme spolu chodili. Že?
0: Prozraďte mi, jak tehdy, před těmi vlastně víc než 60 lety, vypadalo chození chlapce a dívky. Kdo koho kam zval, jak jste se vodili, kde jste se scházeli, protože doba byla úplně jiná než dnes.
1: To byla tak jiná doba, že já nevím, jestli se mě to vůbec je, jestli je to možný vůbec nějak vyjádřit.
2: Jednoduše. Já jsem měl bratránka, který měl, to byl pionýr nebo co. A já jsem chodil pěšky, párkrát jsem vždycky šel do Předína, okolo Rybníka, okolo Vidláku, pěšky. A pak mi říká, hele, já ti půjčím toho pionýra, tak já jsem si přišel k němu, on mi ho půjčil, já jsem jel do Předína. Když jsem se vrátil, protože to bylo někdy v noci, tak jsem přistavil pionýra k jeho dveřím a bylo to vyrovnání. No, párkrát jsem tam byl.
1: Za čas si skoupil skutra, když se už... Tak my jsme měli i skutra. Takže to bylo jako tehdy něco pro nás. Tak za mnou přijel na skutru, tak já jsem dokonce i ten poset, jako, rozumíte?
0: Takhle,
1: na stranu, na bok, jo. Přijel, rodiče to věděli, to už jsem končila, potom pajdák a tak nějak nebránili tomu, abychom spolu někam si vyrazili.
2: Vždycky jsme prostě sešli projít, hezký to byl, ten vztah byl hezký.
1: Prožili jsme pěkný to mládí. Chodili jsme spolu hodně na kino, jezdili jsme spolu tady, když už měl toho skutra, tak po nějakých těch poutích nebo těch zábavách. A hlavně my jsme oba chtěli si udělat vejšku, takže to nešlo tak rychle. My jsme tehdy dostali umístěnky, a takže Honza musel nastoupit do toho Velkého Mezeříčí a na Žďárský okres a já jsem dostala umístěnku do Želetavy. A to prostě bylo složitý potom se setkat, ale pořád jsme si psali, vždycky jak to šlo, tak přijel za mnou. No. A když už potom se naskytla v té Želetavě, zase učila učitelka, která chtěla na Žďársko, no tak po dlouhých jako všelijakých jednáních se vyměnili. Honza přišel do Želetavy, ale to tehdy nebylo jak dneska, třeba paní učitelka bydlí a chodí za ní přítel, nebo a nikoho to nezajímá. To nešlo tehdy. To prostě, když já jsem měla být, tak to nemohl Honza za mnou chodit nebo se mnou bydlet.
0: Protože společnost by to nevzala?
1: Nevzala. To odsuzovala.
0: To znamená, že vy jste o svatbě začali uvažovat z takových praktických důvodů, Honzo?
2: Ano. No, já jsem bydlel kousek od školy a manželka tehdy ještě jenom paní učitelka bydlela u jedné jiné paní. Až teprve, když jsme se v tom roce vzali, tak jsme mohli bydlet spolu vedle školy. Byl to začátek, byl to dvoupokojový byt, kuchyň a pokoj. A do té třetí jsme nemohli, protože ta byla neobyvatelná. No a byli jsme šťastní, spokojení. Až když pak přijel předseda obce, Opatová, říká, hele, my potřebujeme, jak to s tebou vypadá, šli byste učit, nebo tam, no ono šli, prostě jsme v podstatě, ne museli, ale byli jsme rádi, že nám nabídli byt. Tak nám nabídli hezký byt, teď je tam obecní úřad Opatova a tam jsme žili a tam prostě taky v podstatě jsme žili až do té doby, než prostě jsme dokončili tady tu přístavbu a nadstavbu, pak jsme se sem přestěhovali.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O vztahu, který se rodil už před 660 lety, nám dnes vypráví manželé Píšovi z Opatova na Třebíčsku.
2: Na začátku to byla láska ke škole, která je svedla dohromady. Jakoby se drželi hesla: ve škole miluj studování, za školou studuj milování.
1: Veselka, kterou Jan a Eva stvrdili svou lásku, se konala 15. června roku 1963.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak jste o té svatbě řekli rodičům? Nebo jak jste požádal o ruku Evy?
4: No, to jsem byl, to s Kytkou jsem přišel k ním, požádal jsem rodiče.
5: Rodiče Honzu měli rádi, takže tam problém nebyl, to bylo pěkný.
3: Ale byla to oficialita, která se v té době nosila.
5: Ano, ano, ano. Ne zase až tak, aby klekal nebo tak, ale přišel s Kytkou, jo, prostě požádal o mou ruku, no. Segry z toho měli samozřejmě srandu, protože byli mladší než já. Těšili se na svatbu, ale strašně si to užili.
4: Ale tady bych chtěl ještě říct, že já jsem taky chtěl a hodně jsem chtěl. Tady na vesnicích bylo známo, že když tam nějaký ten vztah byl, tak se tam objevila nějaká majka nebo něco v tom. A já jsem taky měl tu výhodu, že jsem tam měl kamarády, kteří mi dovolili tajně se dostat do školy a na roh do okapové roury byla majka, která vládla, ale dostala se tam zvláštním způsobem a všichni říkali, prosím tě, jak jsi tam vylezl, teď je to do druhého patra. Jo, bylo to tak a já jsem na to byl hrdý, že jsem to...
3: A jak jste ji tam dostal?
4: No, prostě na půdu a z té půdy jsme sundali tašky, asi 3 nebo 4 a strčili jsme to do komína, do té roury a zase jsme ty tašky dali zpátky a bylo.
3: To znamená, vy jste oznámil, že si chcete Evičku vzít, rodiče to přijali.
4: Ano, souhlasili. Já jsem potom, když už jsme domluvili tu svatbu, tak já jsem vozil dopředí na vajíčka, všechno možné, co se to dělá. To. A tam ta svatba, že jsme chtěli tu svatbu udělat, ale byly určitý problémy, že jo, protože to ona byla z Předína, já jsem byl z Opatova. No tak jsme řekli, dobře, požádali jsme městský úřad v Telči.
3: Který to byl den, jenom se zeptám, konkrétní datum?
5: 15. června 1963.
3: Jak to vypadalo tedy před tím obřadem? Spala jste klidně?
5: Já jsem spala moc špatně, protože jsem měla teplotu, měla jsem nějaký zánět nervu. Tak mě odvezli do Telče, tam jsem řekla ráda to své ano a odvezli mě zpátky. Tam jsem téměř neobědvala, protože jsem měla 39 teplotu, tak mě odvezli sem, tady byla ložnice, já jsem tady spala a moje sestry, moji známí, naši známí slavili naši svatbu. A měli jsme opravdu krásně to připravené, protože jsme to měli v jedné takové velké třídě, že? V Předíně ve škole. Dneska je tam školní družina. Prostě známý cukrář nám udělal nádherné dorty. Kuchařky navařili, maminka byla výborná kuchařka. Víno jsme dovezli v Přední jeseni, víno není, že nepěstuje se není na Vysočině, tak z Jižní Moravy. No prostě všichni byli veselí a já z té svatby mám fotku akorát z té telče, z té místnosti nebo z té obřadní místnosti. No, manžel tam byl, no potom přijel teda za mnou sem do Opatova.
3: Dá se říct, že vám tak trochu, Honzo, nevěsta utekla aspoň z oslavy?
4: Ne, neutekla, ale ona byla opravdu, to na ní bylo vidět i na těch fotkách, to je vidět, že to prostě, že je to člověk, který není ve své kůži, že jo, no.
3: Evo, nemrzelo vás to?
5: Mrzelo. Mrzelo mě to, ale co se dá dělat? Prostě, helejte, já jsem si říkala, svatba je sice velmi důležitý krok, je to den, kdy se něco mění, ale na druhé straně není všem dnů konec. Já jsem byla zvyklá bojovat.
4: Byla to nádherná svatba. No, bylo to hezký, no. Na tom nezapomenem, no. Aspoň já teda ne.
3: Jak to vypadalo s prstinky? Vybírali někdo? Byli jste na to dva?
5: No, nebylo to tak jednoduchý, protože tehdy sehnat zlato, zlaté prstinky snubní, i zásnubní bylo složitý. Takže my jsme objížděli tady ty okolní zlatnictví a nakonec, vzpomeneš si, Honzo, kde jsme ty snubní prstinky?
4: V Moravských Budějovicích jsme je nakonec koupili.
5: Měli jsme takový slabší, nic tak extra nápadného s nějakým vylitím a dali jsme si tam vylít datum svatby. A to máme do dneška tedy ty prstinky schované, oba dva snubní. Ale už je nosit nemůžeme, protože ty prsty se nám opravdu změnily.
3: Jaká byla nevěsta, Eva? V čem byla? Jak se vám líbila?
4: Strašně se mi, ona se mi líbí doteďko, čo? Ale to byla nevěsta v bílém, že jo. Měla družičky, ty sestry dvě její, všechny byly v bílém, že jo, to jako byly, no, bylo to hezký, no.
3: Závoj měla?
5: Ano, ano, měla jsem závoj, tady jsem sice focená v té, už tedy profesionálem, závoj mám dozadu, ale závoj jsem měla.
3: Kdo nejvíc plakal, byl na té vaší svatbě před 60 lety dojatý?
4: No, asi rodiče. Těmto, aspoň mým rodičům, to prostě říkala, oni prostě dceru neměli, že jo, tak oni v ní viděli dceru, ale ona se k ním chovala velice hezky a oni k ní taky, že jo, ona na ně velice ráda vzpomíná, protože pro ní to byla jako dcera, že jo, tak to bylo prostě, tak to bylo, no, oni prostě, oni plakali tou radostí, že prostě ten syn nebo dostal takovou dceru, která se jim líbí a která je hodná k němu a tak dále, no.
3: Vzpomenete si na ně často asi.
4: No, to si je to.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Dnes vám představujeme kantorskou lásku Evy a Jana Píšových, kteří jsou manželi už 60 let.
2: Než se dozvíte o těžké ráně, která rodiče Evu a Jana Píšových potkala, dovolíme si jimi zaslaný příběh ocenit i v tomto případě darem v podobě velkého kuchyňského kávovaru a digitálního rádia.
1: Chtěli jsme to pojmout jako překvapení, a tak jsme Patrika rozehnala poprosili, aby jim oba přístroje tajně zapojil doma v kuchyni a pak je k ním přivedl.
3: No tak, ano, to, tak to už teda... tedy...
4: Juknem na to.
3: Juknem na to. No to je úžasný. To je opravdu jako dárek.
4: Jo.
3: No tohle je nějaký krásný nový...
5: Rádio.
3: Rádio, což...
5: Pozor, ano. Digitální.
3: Ano, ano.
5: A to druhé, to je velký černý kávovár na dobrou černou kávu, malou, velkou, ale i třeba čaj, mele to kávu, ano. Vaří to samo.
3: No to je úžasný, no tak... To jsme opravdu velmi překvapení, velmi milé překvapení. No a to mnohokrát, komu tedy máme děkovat? Paní Carmen a panu Petru Kostkovi. No tak naše velké poděkování vyřiďte.
6: Ano. Děkuji, překvapilo nás to a bylo to milé překvapení.
3: Musím říct, že my vždycky byli jaksi velmi sympatičtí, vlastně proto jsme se přihlásili, že proto jsme si říkali, že by to bylo úžasné.
6: A že o nich víme ledas, co?
5: Milý Petře, milá Carmen, slyšíte oba, že radost tady je...
3: To je úžasný.
6: No.
0: Zlatá láska.
2: Jsme rádi, že jsme mohli udělat radost Evě a Janovi Píšovým.
1: Oba se shodují, že být učitelem a starat se o mladou generaci je krásným posláním, které ale také poznamená fungování rodiny.
2: Když přišel okamžik, kdy Eva zjistila, že je těhotná, že čeká dceru, jak to prožívali?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Musím říct, že to bylo velmi radostný, že se mu to hned samozřejmě sdělila Honza, já sal, jo, to my jsme se těšili na dítě velice. Měla jsem z toho krásný pocit, jako to je krásný pocit, to být matkou a dát někomu život, to je nádherná záležitost nebo nádherný prostě pocit, to se nedá tak ani vyjádřit.
6: To bylo dítě jak...
5: Byl jste šťastný táta.
6: Byl hodně šťastný.
5: Plánovali jste i další dítě, Evo?
3: No, v případě, kdyby to bylo možné, kdybychom prostě problémy neměli, tak určitě ano. Ale prostě vyšlo to tak, že to nebylo možné.
5: Co se stalo, že jste nemohla?
3: No, já už jsem se léčila, když jsem to první dítě, než jsem teda přišla do jiného stavu, a potom to nešlo to. Já jsem prodělala velkou ženskou operaci. Já jaksi nemám nic. Já jsem úplně bez vnitřních ženských orgánů.
5: Jaký to je pocit pro ženu, manželku? Plánovali jste a teď zjistíte, že nejde to. Byla tam lítost nebo jste se víc soustředila na Evičku? Jak jste to prožívala?
3: Podívejte se, já jsem se setkala za těch 45 let, co učím, s různými problémy. Rodiče nechtěli děti, děti byly takový, že museli jít do ústavu. Někteří rodiče měli děti postižené. Učili jsme děti, které si přivlastnili nebo kteří žili v cizích rodinách. Zažila jsem i tragédie, kdy dítě umřelo třeba pod traktorem, že spadla holčička, nebo... Čili já to beru tak, že v tom životě, no a protože už je dost dlouhý, těch 80, teď letos budu mít, že prostě se dějou věci. A je jenom na člověku, a to je, to bych řekla, že je hrozně důležitý, než si to člověk uvědomí a srovná v hlavě, že se musí žít pořád dál.
1: Tahle slova si museli oba ještě mnohokrát opakovat, když o několik let později jejich dcera Eva dokončila školu a opustila své rodiče. Překročila tajně hranice a mířila do Španělska. Doslova utekla.
2: Pro Jana jako tátu a Evu jako mámu to byla obrovská citová rána. Psal se rok 1989 a jejich jediná dcera se rozhodla žít jinde. Jinak. Svobodně. Netušili, proč odešla a jestli ji ještě někdy uvidí.
3: No, naše dcera emigrovala v podstatě. Ona tam dokonce měla politický azyl. Požádala o politický azyl. A protože nám přišel dopis hned, jak odešla, tak v Brně dala do rodiny chlapcem, se kterým odešla, dopis, aby nám ho poslali, že odchází a že prostě se vrátí, že má ty nejúžasnější rodiče, ale že chce poznat něco jiného.
5: Doma vám o tom tedy vůbec nic neřekla?
3: To byla situace, kdy ona přijela v srpnu, měla nastoupit do práce už, viď? A řekla tátovi, jestli by ji dovezl do Předína k autobusu. A já jsem řekla, já pojedu s váma. A ona říká, ne, maminko, odpočin si. Ale předtím mě vyzvala, abych šla s ní, tady prošla se ke Zlatomlýnu, k Vidláku. Prostě jsme se tady procházeli a já jsem viděla, že se něco děje. Ale to jsem si myslela, je těhotná, má nějaké problémy. A ona se v podstatě loučila a já jsem jenom věděla, že se něco děje, ale nevěděla jsem co. A potom tedy mně přišel dopis, že se nějak vrátí. Já ty dopisy nemůžu ani dneska číst. Já sice jsem je nevyhodila, ale mám je schovaný a vůbec se k ním nevracím, protože já se vždycky úplně rozbrečím. Já jsem věděla jednu věc, proč to udělala, proč odešla takhle. Bylo mi jasný, proč ona věděla, bohužel mě tak znala, že já bych udělala všechno pro to, aby prostě neodešla, nebo že bych ji v tom bránila. Takže ona to udělala takhle, potom zavolala, ale táta s ní rok nevzal jí telefon a nepromluvil s ní.
6: Já jsem jí řekl, že pro toho takového člověka, která zem, kde se narodila, pro ní nic neznamená, tak já odešla, je to tvůj život.
3: Tak to nebylo k přežití. Jo? Já jsem se budila v noci s tím, že pane Bože, já už ji neuvidím. Tam, kdyby někdo přijel autem, začala jsem v noci takhle blábolit, tata mě zaraze říká, prosím tě, nech už toho. A to bylo různý situace, jo? Protože manžel odmítl, řekl, nechtěla s náma žít, nechybít. Ono se to vykřeše, chlapi mají jiný trošku, takový bych řekla, racionálnější názor.
2: Díky kamarádce z pěveckého sboru se Eva Píšová nakonec dozvěděla, kde její dcera žije. V Madridu.
1: Začala spřádat plány, jak se s dcerou setkat. Chtěla vědět, jestli je v pořádku.
2: Malou lstí získala devizový příslib. Přímé letecké linky ale tehdy neexistovaly. Nezbývalo než jet vlakem až na daleký Pyrenejský poloostrov.
3: Vystoupila jsem z vlaku a teď jsem na tom peróně, takhle jsem přejela ten perón a tam stála moje dcera. Tak konečně tě vidím, ty moje holko zlatá.
5: Byly slzy?
3: Ne. Já jsem už byla tak unavená po těch třech dnech cesty a tak, že jsem prostě jen chvilku jsem se zpamatovala, ten kufr jsem vzala a šla jsem proti ním, oni velkou kytici. Byla ráda samozřejmě velice.
5: Ale co vy jako máma, najednou vidět zase dceru?
3: No, zase dceru, ale ona už měla hotovou školu, podívejte se, to už byla zase doba, kdy všichni, dokonce lidi jako mě záviděli, že ta dcera, někteří, že je jako na západě, já jsem přijela na první malování do Prahy s tou svou sestrou potom a mi říkali, a proč jako jsem tam nezůstala, nebo nechtěla být. A když jsem řekla, já jsem Češka Slovanka, já jsem nechci žít v Madridu.
5: Kdy jste ji vzal zpátky na milost, Honzo?
6: Ten okamžik, kdy mi gratulovala k narozeninám a já jsem říkal, děkuji ti, no a tím to skončilo a ona už věděla, že jsem jako i neodbyl úplně, a to, takže jsem jí poděkoval a od té doby jsme potom už i jsem s ní telefonoval a to potom, jo.
5: Nebolelo vás to jako tátu?
6: No, to víte, že mi to, radost jsem z toho neměl, ale já jsem ji úplně nezavrhl, to ne.
2: Po 4,5 letech se dcera vrátila domů. Rodiče byli šťastnější, klidnější a jejich vztah s dcerou se posílil. Milují se všichni.
4: Jakou radu by oba dali těm? Jejichž děti se jim odcizují, utíkají a hledají svou vlastní cestu životem.
6: Já si myslím, že v prvé řadě by ti rodiče si měli uvědomit, že jsou rodiče, kde udělali chybu. A aby, když už tu chybu udělali, aby ji přiznali a aby řekli ano, tam jsme chybovali, nahradíme to, pojďme spolu domluvit se, jak pokračovat dál. Ale myslím si, že v prvé řadě musí mít rodiče mezi sebou absolutní důvěru. Musí cítit, že ten druhý mu pomůže, kdykoliv bude potřebovat. Proto je to rodina. My to bereme, prostě jsme manželé a jsme zodpovědní jeden druhému.
3: Tak já mám jedno slovo jediné. Nestratit s dítětem kontakt. To je všechno. A když dokáže ten člověk jako ta matka nebo ten otec překonat všechny ty svý nápady a ty nápady toho dítěte a udrží ten kontakt, tak pak sa hinsa ukáže.
2: Jak už kdysi řekl Jan Amos Komenský, vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno.

0: No a je s ní kříž.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Svůj příběh nám vypráví Eva a Jan Píšovi z Třebíčska. Celý život učitelé, už 60 let manželé a stále dva lidé, co se milují.
3: Jaký byl jejich život? Co si z něj pamatují a dokáží se vcítit do myšlení toho druhého?
2: To si teď ověří Patrik Rozehnal. Položí každému z nich stejné otázky, ale každému stranou, aby své odpovědi neslyšeli.
4: Máte nějaké, tak říkajíc partnersky, to svoje místo?
5: Já bych řekl, že nám stačí, když jsme spolu všude, ať tam nebo, ale rádi jezdíme do těch Luhačovic, protože Eva se tam ještě jako učitelka mladá léčila, já jsem za ní jezdil, pak jsme tam jezdili spolu, cítíme se tam dobře, no.
6: Luhačovice prostě, tam jedeme tak rádi, že když by dcera řekla, tak k 50 nám dala malorku. Tak kdyby dneska nám řekla Malorku nebo Luhačovice, tak řekneme Luhačovice.
4: S jakým materiálem si nejvíc rozumíte?
5: Dřevem.
6: Se dřevem. On miluje dřevo. A i kdysi, když byl mladší, tak dělal takový intarzie. On dřevo miluje.
4: Jaký si myslíte, že je takový jako lahůdkový, sváteční, oblíbený nápoj vaší ženy?
5: Něco sladkého, nějaký sladký likér. Ona má ráda třeba vaječný koňak. Sladké takové ty, jak se lidově říká, lepivky, že jo, takové sladké nápoje.
4: Dámské pití.
5: Ale neholduje to.
4: Takže třeba koňak nebo whisky, to by si nedala.
5: Ne.
4: Co si ráda nalijete?
6: Koňaček, takovej francouzský koňaček. Courvoisier Martel, jo. To mi jaksi lichotilo.
4: Máte přehled o tom, co nosí v kabelce?
5: Ne, nepotřebuju to.
4: A dokázal byste to odhadnout, co tam asi nosí?
5: Ne, proč?
4: Co nosíte v kabelce?
6: Nechci toho moc nosit, tak nosím samozřejmě kapesník, papírové ubrousky, tušku, vždycky mám s sebou diář, protože všechno zapomínám, a telefon. Ale pro mě je to cihla, která váží moc a nosit se mi moc nechce. Takže kde můžu, tak ho zapomenu, což mě teda dcera vyčítá.
4: Co nejvíc ztrácí? Nebo zapomíná někdo?
5: To já taky. Ty hledáme prostě denně aspoň třikrát.
4: Teď trochu partnerské, ptám se u každého páru i takové trošku intimní věci, ale ve vší slušnosti. Kdo byl ve vašem vztahu tím iniciátorem milování?
5: Tady musím přiznat, že asi já.
6: No, my jsme jako tak nějak zodpovědně oba dva k tomu přistupovali, jo. Ale to neříkám, prosím, asi já. Když si vzpomenu, jednou jsem šla k lékaři, když jsem šla na operaci, kolik jsem měla manželů, kolik těch vztahů, potrat, mimoděložní a tak dále. A já všechno nic, že? Tak tehdy ten mladý lékař se na mě tak podíval. A já z jeho očí četla, pane bože, na co ta ženská bude vzpomínat v domově důchodců. Prostě rozumíte mě?
4: Kde byl ten nejvášnivější polibek?
6: No, nejvášnivější polibek, já myslím, ten první byl takový zásadní, protože to jako bylo vidět, že tedy ten zájem obou strany je.
4: Jak vypadal nebo kde proběhl ten váš nejvášnivější polibek?
5: No asi při tom prvním setkání, to jako to bylo nejvážnější. Troufl jsem si, ona mi říkala, že je to pšinka. Byla do mě asi zamilovaná, ale jsem si říkal, no tak ona je prvňák, já čtvrťák, že jo, já jdu na vojnu, jak to dopadne. No a dopadlo to tak, jak to dopadlo, no.
1: Zlatá láska.
3: Dopadlo to krásně. Prožili spolu 60 let. Oslavili diamantovou svatbu a z jejich původní mladické lásky nic nevyhaslo.
2: Co pro sebe znamenají? A dokázali by poradit ostatním, těm mladším, jak prožít 60 let plných lásky?
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
6: No, jednak. Věku 80 a 85 se nedožije každý. A už to, že jsme to spolu takhle vydrželi dlouho, že jsme to doklepali sem, to už je výhra. To už je obraz něčeho. Za druhý. My už dneska víme, že jenom na nás záleží, jenom na nás, jak to spolu doklepeme.
5: Komenský, který říkal, nechtěj vše mluvit ti, co víš, všemu věřit ti, co slyšíš, kromě toho věci ztracených zapomeň a nakonec budeš moudrý. Čili ta moudrost nespočívá jenom ve vědomostech, ale v úsudcích. A já říkám, život není to, co chceme, ale život je to, co je. A to je mé krédo taky.
6: Chtěla bych, abychom tady pěkně spolu to dožili nějak tak v klidu, v míru, v takový vzájemný souhře, aby nás pánu rozumem dobrým ráčil zachovat až do smrti. Chtěla bych, aby ten závěr byl jako u babičky zbožený Němcový, lehnout si, usnout, zavřít oči.
5: Říkáme, bude to pro nás velice těžké, až jeden z nás odejde, ten druhý to těžce ponese. Já říkám, viď, nejlepší by bylo, kdyby jsme museli oba dva stejně a byl by svatý pokoj.
4: Pořád se máte rádi a pořád se milujete?
6: Určitě jo.
4: Milujete ji pořád?
5: Ano.
4: Za co byste jí za ten život poděkoval vy?
5: V podstatě za tu snahu, aby to manželství naše bylo vždycky hezké. Abychom se cítili, jak já, tak ona v tom manželství spokojeně, klidně. Ona je schopná obejmout všechno a aby to bylo v pokoje. My jsme zvyklí na legraci. My se smějeme dost často a děláme si legraci třeba i ze sebe. Někdy prostě si uděláme a zasmějeme se. A...
4: Vy máte pořád takový zjehlý výraz. Vy pořád milujete, že jo?
5: Pořád, no bez toho by to nešlo. Kdybych ji neměl rád, tak že jo, já třeba vždycky nezapomenu, třeba když ráno vstávám, tak hele, co bude se mnou, ona zastaví pusu, já jí dám pusu, nebo ji políbím na tvář, anebo ji plácnu, ale vždycky je to v takovým s úsměvem. Nevyměnil bych ji nikdy, protože mě vrostla do srdce, jak se říká, že jo. Je to má paní, má manželka, má žena. Já se s ní můžu pochlubit. Úctu má ke mně, já mám k ní. A jsem o tom přesvědčen, že to dělá taky tak.

0: Eva a Jan Píšovi nám ukázali, že lidské srdce je sice malé, ale vejde se do něj moře lásky. Ta jejich srdce začala být ve stejném rytmu už před více než 60 lety. A dnes si přejí, aby utichla i ve stejnou chvíli. To je láska.
1: Jak kdysi řekl 14. Dalaj Lama. Myslím, že tím nejskutečnějším náboženstvím je dobré srdce.
0: A tak v dobrém otevřete své srdce. Nechte je zalít láskou a jděte za tím, za kým vás táhne. Věřte mu. Věřte na lásku.
1: Tak jako Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Koaliční partneři ve vládě řešili spor o českou pomoc Ukrajině. Zítra nevyjede v Mostě žádná tramvaj, tamní dopravní podnik chystá údržbu tratě. A počasí zítra v České republice polojasno, přechodně až oblačno, pršet nebude, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 23. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Zástupci vládní koalice si dnes údajně vyjasnili spory ohledně financí na pomoc Ukrajině. Členové hnutí SPD tento týden kritizovali ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů, který přesměroval peníze do programu, jehož prostřednictvím spojenci financují americké zbraně pro Ukrajinu. Šéf hnutí Tomio Okamura mluvil o porušení programového prohlášení vlády.
2: Ministr Macinka porušení programového prohlášení od začátku odmítá. Podle Okamury je potřeba podobná rozhodnutí v budoucnu konzultovat.
3: Důležité, aby se ty věci opakovali a důležité je, aby kroky v takových záležitostech, tak aby předem byli koaliční partneři včas informováni.
2: Macinka se jednání kvůli pracovním povinnostem nezúčastnil. Zastoupil ho čestný prezident strany Filip Turek, který dohodu potvrdil.
4: Určitě to o tom, aby ty koaliční rady nebo aby ta setkání byla pravidelná.
2: Koaliční partneři jednali i o dalších tématech, například o podzimním harmonogramu sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova naplánoval na zítřek pravidelnou údržbu tamní tramvajové tratě. Znamená to, že v sobotu žádná tramvaj nevyjede a na linkách je nahradí autobusy. A to i mezi Mostem a Litvínovem, upřesní mluvčí dopravního podniku Hana Syrová.
5: Omezení a výluka, která bude rozšířena na celý tramvajový provoz mezi Mostem a Litvínovem i po městě Most, bude

0: Si koupili vstupenky v předprodeji, organizátoři v nejbližších několika dnech odešlou informace o vrácení peněz. Sport. Rovinatou sedmou etapu Tour de France vyhrál v hromadném sportu belgický cyklista Tim Merlier. Pavel Bittner finišoval 11. Lídrem závodu zůstává Slovinec Pogačar. A ve finále mužské dvouhry ve Wimbledonu se v neděli střetnou Němec Zverev a Ital Sinner. Oba finalisté své dnešní semifinálové soupeře porazili hladce 3-0 na sety. Počasí. V noci čekáme převážně malou oblačnost, jen na severovýchodě území zpočátku ještě oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 14 a 9 stupni. Zítra bude podobně jako dnes, tedy jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, ale bez deště. Maxima většinou mezi 25 a 29 stupni, pouze na severovýchodě republiky kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 Praha Brno pozor za sjezdem na Chocerady. Na kilometru 33 stojí porouchané osobní vozidlo v připojovacím pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pěkný večer, dámy a pánové. O některých spisovatelích se říká, že jsou to autoři takzvané jediné knihy, protože právě ta jedna jediná je na dosmrti proslavila a zůstala dodnes tou nejznámější. No a vidíte, tohle vlastně platí také o muži, který je dnes naším hlavním hostem. Spisovatel Zdeněk Jirotka.

0: s Robertem Tamchynou.
1: Tou knížkou Zdeňka Jirotky, která za sebou později nechala všechno ostatní, co kdy ještě napsal, je přirozeně už jeho literární prvotina, totiž nestárnoucí Saturnin. A tak společně s ním, Saturninem, hercem Svatoplukem Benešem a redaktorem Zdeňkem Boučkem, vás teď zvu na úvod na návštěvu ke spisovateli Zdeňku Jirotkovi. V době, kdy mu bylo už skoro, 90 let. A měl na co vzpomínat, i když, jak on sám s humorem přiznával, můžu vám vyprávět vlastně cokoliv. Není už moc lidí, kteří by to mohli potvrdit anebo vyvrátit.
2: Kapitola 5. Saturnin k mému značnému překvapení vybalil škrabošku svatého Mikuláše a čerta. Přitom pravil, že kupovat v červenci škrabošku Mikuláše je jedna z nejtěžších prací, které kdy vykonal. Pohladil zálibně bílé vousy, přilepené k rumělkové tváři dobrého světce a na škrabošce čerta urovnal vyplazený jazyk z červeného plyše. Prosil mne, abych si pro případ, že by se nevrátil, pamatoval, že zemřel v mých službách. Žádal, abych se v tom případě poohlédl po nějakém hezkém děvčeti, které by si asi tak mohl vzít, a postaral se o ně jako o jeho vdovu. Tak, teprve teď je expozice, čili úvod pohromadě. A my se můžeme ponořit do humoristovy duše.
3: Mě by zajímalo, či je to taková častá, někdy až fádní otázka, nicméně zajímavá pro Čechy, myslím, váš poměr ke Švejkovi.
4: No tak podívejte se, já jsem samozřejmě Švejka četl a mnohokrát taky jsem skládal zkoušku ze švejkologie u Jarmily Svaté. Ve Švejkovi jsou některé skutečně geniální věci a jsou tam věci, které já bych vynechal nebo vyškrtl, nebo tak, ovšem to není směrodatné, to je můj osobní vkus, a kde je to takové, že se mě to nelíbí, tak se to může líbit tisícům jiných lidí. Názor na humor, to je hrozně složitá věc. Jsou lidi, kteří bez hnutí brvou vyslechnou nejlepší anekdotu, ale jiná anekdota, v které se vyskytne hrubě vulgární slovo, nebo tak, tak to se smějou, až ztrácejí dech. Já mám rád poenty, kde se obejde ten vypravěč bez silných slov. Mám rád anekdoty, které mohu vykládat nezletilým dětem a nebo dámám a tak. Já si myslím, že k tomu, aby někdo měl vtip a měl to, není potřeba, aby byl hrubián. Já si vám pamatuju na jedno takové zklamání. My jsme jednou v Lucerně dělali takovou nějakou estrádu a já jsem tam vybíral autory, kteří se mi líbili. Třeba Jeroma Klapku a obecně to, měl jsem dojem, že se bavilo, ale ne příliš. A pak tam přišel takový komický klaun, který měl pod šaty schovány trubky. A do takové synkopické skladby ty trubky různě mačkal, ono to vydávalo tóny, a jednu tu nejhlubší měl v oblasti konečníku, a když ji zmáčkl, tak se ozval takový strašný zvuk. No, Lucerna se mohla rozbořit. A já jsem měl chuť tiše zaplakat a jít pryč. Já snesu třeba tvrdé slovo, ale snesu ho v anekdotě, kde musí být, kde to nejde nahradit. Víte, já jsem třeba se pokoušel některé anekdoty změnit. Já nevím, jestli jsem vám vyprávěl tu o tom, jak ti tři králové přišli pozdravit toho Ježíška. To je pěkná taková vánoční mami od Dity Skálovy, která pracovala tady v rozhlase. Tak narodil se Ježíšek a přišli tři králové, nesli mu dary, vstupovali do toho chléva, a ten jeden se strašně praštil o veřej dveři do hlavy a vykřikl Ježiši Kriste. A panenka Maria se vrhla na Josefa a říkala, vidíš, to je pěkný jméno a ty porád Hugo, Hugo. Já jsem se pokoušel to Hugo nahradit jiným slovem. Není to ono. Musí to být Hugo, to se nedá nic dělat.

0: Doktor Vlach vždycky říká, že nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Když přijímají královské dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé. Probudí-li se člověk ráno zdrav a svěží v čisté posteli s vědomím, že za chvíli dostane teplou snídani, je to pádný důvod k tomu, aby vstal a aby zaspíval píseň díků nebo napsal oslavnou báseň na krásu života. Tak tomu říkám skutečné přitakání radosti ze života. Zavánělo by jalovosti a naivitou, kdyby nebyla připojena další slova. Prožíváme-li delší dobu idylu, tvrdí doktor Vlach, přestaneme ji vnímat a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. Pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž na to, že hřála a na to, že bylo konec konců v naší moci, aby jenom hřála.
1: Svého Saturnina tu knížku si každý musí přečíst sám a každý si zřejmě musí odehrát sám v sobě. Já aspoň nevím, nedokážu si představit nějaké provedení, buď to filmové, na divadle, rozhlasové. Dokážete si představit něco jako...
2: Nedokážu, ale možná, že se mýlím. Víte, já mám za sebou nespočet omylů. Já jsem, a prosím, já to říkám s rezervou, jenom jako příklad, já se nechci samozřejmě připodobňovat nebo srovnávat. Já jsem ku příkladu byl přesvědčen, že nelze s úspěchem sfilmovat Rozmarné léto od Vančury. Já tu knížku miluju, znám z ní celé pasáže a přitom ovšem s úsměvem si říkám, no dobře, ale Plavčík, aby pronášel tyto věty, nebo to nejde, to v knížce se to snese, ale v tom filmu. A byl jsem přesvědčený, že nelze. Lze. Lze a s velikým úspěchem se to podařilo, takže já nevím. Byl bych rád, kdyby jako to dobře dopadlo, teď se to má filmovat. A poněvadž je to ve skupině Jiřího Mencla, tak si myslím, že by to nemuselo dopadnout špatně, ale nevím. A jenom z toho strachu před tím, jak to dopadne, to už je můj starý pocit leta, jsem si říkal, no pro všechny případy tady mám alibi, knížečku, já jsem tohleto, za to nemůžu, že jo. Teď mě oznámilo ze Suprafonu, že je hotové natáčení na desce, dělá to Svatopluk Beneš, který to taky dělal v Divadle hudby. Já ho mám rád a v tom Divadle hudby to dělal velmi hezky.
0: Doktor Vlach si totiž rozdělil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárně, mají-li před sebou mísu koblih. Stali prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor. Budete se na ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až do poledne a pak půjdete k obědu. I kdybych mezi lidi toho druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší, nežli být příslušníkem skupiny druhé, která prý se při pohledu na ty koblihy baví představou, co by se dělo, kdyby někdo z čista, jasna a bez výstrahy začal ostatní návštěvníky kavárny tím pečivem bombardovat. Kdyby mi osud nebyl přivedl do cesty Saturnina, nikdy bych byl nevěřil, že se vyskytuje ještě třetí druh lidí, takové jakési bílé vrány. Myslím tím lidi, které představa koblih svištících vzduchem láká natolik, že vstanou a uskuteční ji. K takovým jedincům chová doktor Vlach nezřízenou úctu. Tolik z přepůvabné knížky Saturnin a tím vám vracím poklonu, pane Jirotko.
1: Můžu se zeptat autora?
2: No.
1: Do které kategorie on sám patří?
2: Já do té druhé. Já si to představuju a neudělám to.
1: Zažil jste někoho, kromě vašeho Saturnina?
2: No.
1: Kdo by patřil do té třetí kategorie?
2: S určitou zdrženlivostí můžu říct. V klubu v Řeznické ulici hráli, říkali tomu Saturniáda. A vykládali mě, že když to tam hráli asi po 30. nebo co, tak při děkovačce je obecenstvo začalo bombardovat koblihama.
3: Ano, léta běží, pane Jirotko. A lidí ochotných házet koblihy je bohužel pořád tak málo.

Troufám si tvrdit, že ta následující povídka, jmenuje se Pod stromečkem, vám asi představí spisovatele Zdeňka Jirotku tak, jak ho třeba neznáte. A přitom ani tady v těch třech různých pohledech na vánoční stromeček nechybí ani humor, ani poezie. Tedy to, co je hlavní devizou Jirotkova literárního stylu.

0: Ta věc zářila jako hvězda. Pomalu se otáčela, visíc na nitce v hustém jehličí smrku. Lomila paprsky vánočních svíček a světel lustru a vysílala do všech koutů pokoje duhové signály. Stará paní se na to z křesla dívala a kdesi na dně paměti se ozvala vzpomínka z dětství. Takové broušené hranolky křišťálů vídala jako malá holka na lustru u Navrátilů. Najednou si s podivuhodnou jasností vzpomněla na plechový smaltovaný plakát, který si tenkrát obchodníci přibíjeli na zeď vedle vchodu do krámu. Byla na něm nepřirozeně růžová šunka a pod ní vypouklá písmena Navrátilovi uzeniny. A právě u těch Navrátilů měli v pokoji ten broušený lustr a taky papírové palmy a nedobytnou ošklivě natřenou pokladnu a obraz císaře. A všichni byli protivní. Chodila tam jenom proto, že tam byla houpací židle s rákosovým výpletem a ona tajně doufala, že jí někdy bude dovoleno, aby do ní usedla. Zavřela oči a myslela na krásné věci. Mezi jiným i na to, že někdy bude takovou židli mít. Ty časy jsou už dávno a nenávratně pryč, ale vzpomínka je živá. A v uších jí dosud zní líně protahovaný nosový hlas paní Navrátilové, když mluvíc o svém příbuzenstvu říkala Onkl Pepi, tante Zofi, tante Štefi. Stará paní by dnes těžko vysvětlovala, proč je neměla ráda. Nezáviděla jim houpací židli. Bůh už to tak zařídil, že na světě jsou lidé chudí a bohatí. Vždycky to tak bylo a je nutno se s tím smířit. A nejen smířit, prý i milovat. Aby si to vyjasnila, ptala se jednou nebožky maminky, jestli jsou i Navrátilovi blížní. Maminka se maličko pousmála a odpověděla, že ano. Bylo tedy nutno přijmout svět takový, jaký byl. Ona to učinila a přizpůsobila se tak dokonale, že o 30 let později jí pobuřovaly názory nastupující generace. Těm mladým naprosto chyběla pokora. A ona proti nim hájila hodnoty, v něž se kdysi přinutila věřit. Ale někdy ustávala v oboji zaskočena myšlenkou, že to, co brání, není stará dobrá vlajka, nýbrž plechová reklama na uzeniny pana Navrátila. Jo, bylo to všechno příliš složité a někdy se jí zdá, že teď už i zbytečné, protože je stará a jen jedno je důležité, kolikrát ještě bude dopřáno, aby se takto dívala na rozžatý vánoční strom a na nejmenšího vnuka, v jehož udivených dětských očích hledá odpověď na prastarou otázku, odkud on přišel a kam ona odejde. Neboť není s odchodem smířena. V té chvíli se stará paní usmála, protože si s náhlým zábleskem humoru vzpomněla na anekdotu, v níž rabín na bojišti slibuje smrtelně zraněnému židovskému vojáku, že ještě dnes bude večeřet s Abrahamem a raněný mu odpovídá. Pán Bůh ví, že bych radši nežral. Ale ona je křesťanka, katolička. Neměla by následovat toho vojáčka na cestě vzpoury. Měla by být naplněna pokorou. Měla by se radovat, že po životě, který nebyl lehký, jí kyne odměna na nebesích. Ale cítila, že lpí na životě a že by se přetvařovala, kdyby říkala něco jiného. Chtěla žít s tímto starým tělem, churavým a chátrajícím jako stroj, který dosloužil. Podobna staré královně v pohádce. Toužila po živé vodě. Dívala se na to, jak se zářící krystal na vánočním stromku pomalu otáčí a znovu se usmála. Práhne po živé vodě a pije vodu karlovarskou, protože jí to její lékař nařídil.
1: Ta věc zářila jako hvězda. Syn staré paní si toho všiml, když si od jedné ze svíček na vánočním stromku zapaloval cigaretu. Potom usedl, pomalu kouřil a mlčky se díval na malého človíčka, který se, ručkama ještě nešikovnýma, opatrně dotýkal ozdob na spodních větvích smrku. Z kuchyně slyšel tlumené cinkání umývaného nádobí, hovor a smích. Bylo mu dobře, ale cítil se velmi unaven. Byl to pocit, který ho teď téměř neopouštěl. Vracíval se domů pozdě, s tupým tlakem v hlavě a umiňoval si, že navštíví lékaře, třeba že tušil, že je v podstatě zdráv. Měl svou práci rád a dával jí všechny své síly, jako dobrý hráč sedící nad složitou šachovou partií. Ale byl už unaven. Budete-li hrát šachy 10 nebo více hodin denně, soustředěně, tvrdě a na výhru, protože jste osobně zodpovědný za výsledek, odvezou vás dříve nebo později do sanatoria. A je to o to těžší, že už mu není 20 let. Vzpomínal si, jak mýval kdysi docela rád veliké úkoly a jak se na ně vrhal s radostnou a vyzývavou zuřivostí. Byly to výbuchy pracovní energie, ale potom přišel odpočinek. Zasloužený a s klidným svědomím vychutnávaný. Ale dnes je úkolů mnoho, časově se překrývají a nedovolují člověku vydechnout. Možná, říkal si, že na to jdu špatně. To, jak jsem pracoval před 20 lety, byl styl sprintera. 100 metrů, 200 metrů, s tmou v očích a srdcem v hrdle do cílové pásky, pak tepláky, srovnat tep a dech, praštit sebou na znak do trávy a zavřít oči. Ale dnes se běží maraton a já s tím sprinterským stylem si počínám na trati jako blázen a třeba ani nedoběhnu. Zamyšleně se díval na zářící krystal vysílající duhové signály a najednou si v té souvislosti vzpomněl na umělou družici letící prostorem. A právě tváří v tvář tomuto hrdému symbolu své generace pocítil, že on sám je malý, unavený pozemšťan. Noviny celého světa tehdy říkali, že brána ke hvězdám je otevřena a i on byl nesmírně vzrušen, nadšen a dojat. Ale zároveň si s pocitem jakéhosi zahambení uvědomoval, že po nových světech netouží, protože všechno, co miluje, je na této zemi. Měl proto tisíce rozumných důvodů a přesto cítil potřebu hájit se sám před sebou, jako člověk, který opouští jednotku uprostřed boje. Bylo nutno si ujasnit, co se to s ním stalo a jak k tomu vlastně došlo. Léta plynou a člověk denně se holící nemá před zrcadlem pocit, že se mění. Je takový, jako byl včera nebo před týdnem, ale račte se podívat na fotografii starou 20 let a ukažte ji svému dítěti. Jste-li na ní sám? Dobrá, ale je-li to fotografie skupinová, řekněte tomu děcku rovnou, že vy jste ten třetí zleva, aby vás marně nehledalo. A čert vzal fyzické stáří, ale duševně se nemá stárnout. Viděl kdysi před mnoha lety takový obrázek, kreslený vtip v novinách. Vysoko v horách, až někde nad oblaky, stojí na kamenném převisu nerovná dvojice mužů. Mladý opálený mladík, v jeho tváři je vepsáno nadšení z dosaženého cíle a starší schvácený a nevraživě se tvářící tlouštík. Proč se tenkrát smál a krutě bavil na účet toho kondelíkovsky vypadajícího turisty a proč dnes po letech se mu už zdaleka nezdá tak hloupé to, co ten pán svému mladšímu druhu rozmrzele povídal. Tak vám pěkně děkuju. Honíte mě po všech čertech, vytáhnete mě polomrtvého na tuhle nesmyslnou kupu kamení a teď se rozplýváte nadšením, jak je dole krásně. To jsme tam nemohli zůstat. Ano, říkal si, toto je pohled na duševní fotografii starou 20 let. A stalo se něco, co se na skutečných fotografiích nestává. Tehdy dávno byl on ten rozesmátý chlapík vlevo. A teď je vlastně tady ten. Vedle ten starší nevrlý, ten, co už netouží po hvězdách. A kdyby ho někdo vyzval, aby vstoupil do meziplanetárního letadla, kladl by si otázky. Neptal by se, jako ony žáby v Nerudově básni, jsou-li tam žáby taky. Ale chtěl by vědět tohle. Jsou tam průzračné řeky, u nichž je možno ležet a naslouchat běžící vodě? Zvedá tam srnec prudkým pohybem svou ušlechtilou hlavu, odjetele mokrého raní rosou, aby napjatě naslouchal? Voní tam lesy pryskyřicí, rostou tam hříbky. Hůčí tam včely v korunách rozkvetlých lip. Má tam nějaký smysl zahradnický nůž, štěpařský vosk a svazek líka? A potom by možná sebral všechnu statečnost, kterou člověk potřebuje k tomu, aby se nebál být směšný, a zeptal by se, je tam aspoň jeden dobrý hotel se slušným stravováním?
2: Ta věc zářila jako hvězda. Dítě stálo pod stromečkem, upřeně ji pozorovalo a prudce zatoužilo chytit to světýlko do ruky. Smí se to? Na ta ostatní světýlka se sahat nesmělo. Babička řekla, že to pálí. Úmysl, pro který byla postoupena obtížná cesta pod strom, byl zapomenut. Původně v tom byl medvěd. Krásný měkký medvěd, který seděl mezi ostatními dárky a jmenoval se Míša. Teď už půl hodiny byl Míša jeho a bylo nutno se o ní starat. Medvíci jsou masní a mají rádi sladké věci. A sladké věci jsou na tom stromě v rohu pokoje. Chceš, Míšo, bonbon? Míša chtěl. Bylo tedy nutno vydat se na cestu. Opatrně, protože okraj koberce je záludný a na podlaze jsou různé krabice, o něž je možno zakopnout. Teď stál chlapec pod stromem se zatajeným dechem, protože objevil zářící světélko krásnější než ta ostatní a chtěl je. Bylo nutno stoupnout na špičky, výš, ještě výš, až to bolelo. Ale pak se prsty dotkly hvězdy. Nitka se přetrhla, strom se zachvěl a dětské oči se naplnily úžasem z poznání, že jiskřící hvězdy nepálí a je možno se jich zmocnit.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Už několikrát jsem tu v pořadech Divadla pro vaše uši připomněl, že Zdeněk Jirotka nemohl chybět v té půvabné, protože tak různorodé skupině vypravěčů, která si v 60. letech říkala v rozhlase Sedmilháři. Vypravěči, kteří si nevymýšleli, ale dokázali na rozhlasové vlny vrátit kouzlo příběhu, humorné historky a šťavnaté poenty. Zdeněk Jirotka, František Vlček, Jindřiška Smetanová a mnozí další. Zkrátka, skvělí pozorovatelé života a jedinečných životních situací. Tak je tu máme zase na chvilku zpátky. A pokud je vám s Divadlem pro vaše uši dobře, tak zase brzy někdy naslyšenou.
2: My jsme jednou hráli vzrušující zápas, samozřejmě SK Vyšehrad, v jedné obci u Prahy, kterou nemůžu jmenovat, pak mám poblíž chatu, oni by se mi mohli jak si ještě dnes mstít. Je to blízko Dolních Mokropec. Tam jsme hráli opravdu vzrušující zápas, který celkem nevybočil, jak píšou novináři, jak si zmezí. Pokud kdo zná, tak se hraje fotbal na vesnici, tím víc, když tam bylo hřiště, který je známý tím, že je strašně z vršku nebo do vršku, zkrátka. Jedna branka je dole, jedna je nahoře. Což dává tomu fotbalu svůj, jaksi, své rást. Na tomto hřišti. A jsou tam drny. Obrovský drny. A teď jako zápas plynul a najednou nastalo strašlivý drama. Soudce nasídil proti domácím desetimetrový kop, tedy desítku. Načež, to bylo to vřelo, jak v tom Miláně, víte, třeba, že tam bylo jako 300 lidí, ale vřeli, tedy ohromně. A na hřiště vniknul první starosta obce a ten prones památný výrok, ten přiskočil k soudci a zařval velikým hlasem: toto hřiště je na mém poli a na mém poli se tahle desítka kopat nebude.
3: Jak jsi říkal o tom hřišti, že bylo z kopce, tak to já jsem věděl o jednom hřišti na malém městečku, kde obě branky byly dole, ale centr byl nahoře, víš? Takže tam se to hrálo tak, že najednou na tom vršku se objevil half a říkal: pozor, už dolů! No tak to je taková historka stará z vojny. Když jsem sloužil na východním Slovensku, tak jednou tam bylo takové cvičení několika dní a byli tam záložníci, kteří se mě tehda zdáli jako strejci, starší páni a tak. A bylo to v noci, byli jsme v lese, hořeli tam ohně, pršelo a přišel tam generál a ten měl plášť do deště a přilbu, takže mu nebyly vidět distinkce. No a jeden z těch záložníků viděl taky staršího člověka, tak si myslel, že je to jeden z nich a šel k němu a říkal mu: nemáš cigaretu? Generál řekl: mám. Sáhl po ten plášť, vyndal pouzdro, nabídl mu cigaretu. On takhle ťukl do čepice, říkal: tak ti děkuju. Jo. No a generál odcházel. Jenomže tohle všechno viděl nějaký rotmistr, který tedy leknutím zdřevěněl a pak se vrhl na toho záložníka a říkal mu: člověče, co blázníte, co mu tykáte, teď to je velitel divize, generál ten a ten. Načiž vojáček se lekl dodatečně, běžel, předběhl toho generála, postavil se do pozoru a říkal: pane generále, promiňte, že jsem si řekl tu cigaretu a hlavně mě odpuste, že jsem vám tykal. A generál říkal: no, nic se nestalo, ale dám vám jednu radu. Neskoušejte to na poručíkovi.
4: To je velmi.
2: Mě právě mě napadlo něco o hudbě. Je to taková historie o našem jednom z nejlepším teda fotografovi Sudkovi, který před 15 lety vyfotografoval svý přátelé, který se brali, že jo. Zkrátka vyfotografoval, udělal zmáčknul svadební snímek. No a dalo se očekávat, že to bude tedy jistě nádherný dílo, protože on opravdu to umí. A teď jako ty manželé tak spolu žili a jako čekali na ten snímek, když uběhla pár měsíců, tak si opováželi, volali k Sudku, jak je to s tou fotografií svadební, a on říkal: už se na tom pracuje, už hudba hraje, to je takový jeho úsloví, už hraje hudba, už se na tom pracuje. No a teď oni zase začas zavolali, on to zase nebyl zase zavolali, zase už hudba hraje, už se... Zkrátka, hudba hrála 15 let a pracovalo se na tom 15 let a po 15 letech se ozval sám Sudek a volá jim asi toto. Helejte, tak já jsem to vyvolal, víte, a ono to není moc, víte. Máte ještě ty samý šaty, co jste se v něm brali? Že bych to vzal ještě jednou.
3: Já jsem si teď vzpomněl, když je Škubínovi bylo 100 let, tak jsem si vzpomněl, jak jsem s ním jednou hrál karty. To bylo po válce a já jsem byl v nakladatelství Borový.
5: Zdeněk Jirotka.
3: Měl jsem tam místo takového jako lektora. A jednou přišel ředitel Pilc za mnou a říkal mě, poslechněte, umíte licitovaný mariáš? Já jsem říkal, no umím, a co má být? A on říkal, tak podívejte se. Seberete se s patákem a pojedete do restaurace na Bořislavce. Tam v té restauraci je Ješ Kubín, má hroznou chuť si zahrát mariáš a nemá s kým. Ale ne, abyste ho obehráli. Tady jsou peníze a ty prohrajete. Jsem říkal, prosím. Tak jsme se sebrali s patákem a jeli jsme na Bořislavku. No a tam byl Kubín, čekal na nás, nedočkavý, tak jsme si sedli a začali jsme hrát. Jenomže, jak si velmi brzo jsme zjistili, že prohrát s Kubínem to je hrozně těžká práce. No tak teď jsme ovšem nevěděli, co máme dělat za této situace. Pamětliví toho příkazu a měli jsme ty fondy tedy na tu prohru. Tak pak jsme to řešili tak, že buď to paták nebo já jsme vylicitovali nějaký nesmysl. Já jsem třeba řekl 107 červených, vůbec jsem to neměl, paták mě to fleknul, já jsem si dal re, on dal su. No já jsem to prohrál a platil jsem patákovi a Kubínovi. Pak zase paták něco vylicitoval, já jsem mu dal flek a on platil mě a Kubínovi. No a protože jsme to takhle dělali soustavně, tak za chvilku se před Kubínem ty dvacetničky a korunky začaly zhromažďovat a on se tak mile rozvášnil a říkal, vy kluci žený, já vám ukážu, jak se to hraje.
6: No tohle já ohromně jako uznávám takovouhle situaci a ovšem některé věci jsou, které se dají vykádat, protože jde o lidi tak rozkošní, který se určitě nebudou znovu, když se o nich mluví. A protože jsou to lidi neobyčejně zábavní, tak třeba na malý straně je úžasný kominík pan Růžička. To já nesmírně ctím. On ponosí k uniformě kominický takový brejličky a vypadá spíš jako profesor filozofie nasazený v akci 70 tisíc, tedy do kominictví. Ale je to rodinná záležitost a už to dělal jeho tatínek a on dokonale ovládá všechny ty malostranský průlezový komíny a to je k nezaplacení. A já jsem jednou přišla do železa a ten železář dával nějaký paní obsat recept na tvarohový knedlík s teplým jahodovým kompotem. A já jsem říkala, jak to, že to dáváte v železář? A on říká, no to je od pana Růžičky. A tedy recept od pana Růžičky, to je vždycky dokonalá záležitost. A začal mi vykládat, že tedy s panem Růžičkou se bavit o kuchařství je zážitek. A když k nám vždycky jednou za rok přišel pan Růžička vymetat komíny, tak já jsem si s ním skutečně povídala o kuchařství a on to neobyčejně ovládal a tak jsme pili kafe a on v tom komínickém a já proti němu a povídali jsme si o vitamínech a jednou jsme došli jako k tomu, co by si z nás dvou, kdo přál, tak nějaký velký a krásný přání. A já jsem říkala, no a co byste si tak přál vy, pane Růžička? On říkal, víte, já mám jeden velký sen. Sektorovou kuchyň. Tohle je tak krásný, ten komíník, v tom komíníčkem, když si přál tu sektorovou kuchyň. A pak zase jsem se s ním setkala za rok a tak jsem se optala, co je novýho, pane Růžička. On říkal, no stala se mi taková zajímavá věc, víte, na jednom vyslanectví, protože on ho teď to neřeknu. On se stará prostě o vyslanectví a tam začali poprvé topit a byla nějaká recepce, samozřejmě jim začali šíleně kouřit kamna. A vypadalo to, že to úplně zahubí tu společenskou událost a začali schánět pana Růžičku, protože to byla jediná záchrana. A on se vracel z práce a před ním stál perleťově šedivý boura, který něco uchvatně nádhernýho v takový ty perleťový šedí. A tam byl zaměstnanec vyslanectví a pro boha ho prosil, ať tu situaci jde zachránit. A ten pan Růžička mi říkal, víte, já samozřejmě jsem řekl, že hned půjdu, ale já mám rád hezký věc, já si jich vážím a mně to bylo tak líto, abych mu umazal ten bourák, že jsem si koupil balicí papír a zabalil jsem se. A teprve jsem si do toho fára set. A porád jsem si takhle ten papír držel, abych se mu cestou nerozbalil.
3: No tak prosím, já to vykládám s určitými rozpaky, protože tam jsou taky tragické motivy. Majitelka domu, v němž jsem bydlel, velmi stará paní, měla stupňující se sklerózu a nakonec se pomátla. Ztrácela paměť a tak. Ale v době, kdy ona už nevěděla, jak se jmenuje, kde bydlí, kolikátého je a nic, tak si docela jasně vzpomínala na své dětství a na svá dívčí léta. A v té době ona si vzpomínala na městečko, z kterého pocházela, a to byla Mladá Vožice. Tak ona mě třeba viděla, že dělám něco na zahradě, viděla mě z okna, nepoznala mě, šla za mnou a dost přísně se mě ptala, co tam dělám. A já jsem říkal, no vidíte, paní domácí, tady pleju jahody. A ona říkala, a vy tady teď budete? Jsem říkal, no budu, dokud to nedodělá. A ona říkala, a vy budete bydlet u redaktora Jirotky? A já jsem jí říkal, paní domácí, já jsem Jirotka. Ona říkala, depak, vás já znám z Mladé Vožice. No a pak po čase soudní lékaři rozhodli, že ona už nemůže zůstat mimo ústavní péči a mě jako požádali nebo nařídili, abych ji do té ústavní péče převez. Tak jsem to udělal, přišli jsme tam. No a tam jsem prožil jeden z otřesných okamžiků svého života. Člověk tam nejde rád ani s tím nemocným a tak. No, byl tam nějaký mladý lékař, ten přišel a říkal, kdo přivedl tu pacientku? A já jsem říkal, já. A on říkal, prosím vás, pojďte se mnou vedle. Tak mě zavedl do takové malé kanceláře, tam měl takový dotazník, tam byly rubriky, jako kdy to začalo, ta nemoc, jak rychle to pokračovalo a tak. No a než to začal vyplňovat, tak mě říkal, jak vy se jmenujete. Já jsem říkal, já se jmenuji Zdeněk Jirotka. A on od toho formuláře zvedl hlavu a říkal mě, já vás znám z Mladé Vožice. To bylo něco tak otřesného, já jsem se prostě hrůzou spotil. Pak vyšlo najevo, já jsem skutečně jednou v životě v Mladé Vožici byl, měl jsem tam nějakou besedu a tenhle mladý člověk tam byl jako student a pak dodělal medicínu a teď je tedy lékařem v té nemocnici, ale nespomínám si, že bych se byl tak vyděsil jako tenkrát.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že můžeme strávit společný páteční večer. Budeme si povídat o věcech, které jsme dříve uměli úplně běžně, ale dnes se z našeho života pomalu vytrácejí. Možná si vzpomenete, jak se doma spravovaly rozbité věci, zavařovalo se ovoce, šilo oblečení, nebo jak jsme se na cestách obešli bez navigace v mobilu. Naše maminky, tatínkové, babičky, dědečkové nám předali spoustu dovedností, které tehdy byly samozřejmostí. Některé z nich jsme si uchovali, jiné jsme možná nechali odplout s časem. Co jste se naučili od svých rodičů nebo prarodičů? Co dodnes umíte a s radostí předáváte dál? A je něco, co vám z těch starých časů chybí? Větší soběstačnost, trpělivost, šikovné ruce nebo možná jenom klidnější tempo života? Zavzpomínejte společně a pojďme se podívat na to, co nám naopak přinesla dnešní doba, protože každá generace má své dovednosti a každá doba má své výhody. Těším se na vaše telefonáty, příběhy i vzpomínky. 731 800 900, to je telefon, se volejte. Pište na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo využijte e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, ještě jednou přeju krásný večer ze Zlína.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme třeba na ty po 23. hodině. Jsou věci, které jsme kdysi dělali úplně samozřejmě a dnes bychom nad nimi možná chvíli přemýšleli. Pojďme si dnes připomenout, co jsme uměli a co bychom neměli nechat zapadnout. Pan Olin z Kopřivnice otevírá dnešní téma Noční linky Českého rozhlasu. Zdravíme vás.
1: Já vás zdravím taky, zdravím všechny nespavce a ty, kteří poslouchají. Takže hurá do toho.
0: Ano, tak co se vám vybaví jako první, když se řekne věci, které už dnes neumíme jako dřív?
1: No tak já, mně se nevybaví nic.
0: A to znamená, že si myslíte, že stále umíme všechno?
1: No tak
0: nebo
1: jako
0: víc,
1: to neumíme, ale ne, zrovna dneska jako jsem měl takový jakoby předávací den, bych tak řekl, to vaše téma, jo. Mám vnuky ze 17 a 19 a 8 roku. Dneska jsem potřeboval takový dělat kolem včel a prostě něco takového, co umím jenom já. A měl jsem ale i spoustu jiných věcí, které prostě ti kluci by mohli dělat. Ale nějak se jim do toho nechtělo, nebo nechce, protože jsou to takový kladci vysocí o dvě hlavy, možná vyšší než já, takže když se na mě podívají tak nějak z hora, co děl, co zas po nás chceš. To je takový prostě v těch očích vidět. Nebo jdou, já něco dělám a řeknou, dědo, chceš pomoct, ale v té otázce je taková jakoby podotázka, radši nechtěj, my nemáme teď čas, my musíme jít někde pryč, ale to obyčejně to, když jdou někam, jsou navonění, oblečení pěkně.
0: Ano, tak pojďme k té pointě, jak to teda dopadlo?
1: Dopadlo to tak, že prostě to museli udělat, no tak jsem jim to vysvětlil tak nějak normálně a říkám, podívej se, vy jste schopni tady toto udělat, já bych se s tím držel a neudělal bych zase to ostatní, které bych musel dělat až potom. Takže ne, já je opravdu se snažím vést tím způsobem, že jim se snažím ukázat něco. Já když si vzpomenu na svoje dětství, tak to bylo taková forma nenásilná. Tatínek něco dělal, já jsem přišel, díval jsem se mu od ruky. To dělá tady ten malý, ten třetí vnuk, ten, co má těch 8 roků. Jero, já ti pomůžu, vždycky přijde a první, co bere do ruky, vrtačku, nebo to je takový to sklíčidlo, nože bere do ruky, nůžky bere do ruky, prostě on je schopný ostříhat keř jenom jako tak, že si myslí, že to je potřeba udělat. Ale je opravdu šikovný ten malej kluk oproti těm velikým, kteří svůj život věnovali sportu. To znamená, že nějak neměli čas tady na takové ty normální opravárenské věci. Uh-huh. Já jsem pověstný tím, že mám kolem sebe spoustu, nebo zachraňuji staré věci, jak já říkám. Dostane si mi do ruky rádio, které má CDčko a má ještě magnetofon, protože někteří lidi se ptají, jestli náhodou nemám i s tím na dokazetu. Protože kamarádka jedna říká, já tam mám nahrané z slova, co moje děti se učili říkat, nebo co říkali první slova. Chtěla bych to pustit teď těm dětem těch dětí, jo. Takže hledala ten magnetofon, tak já jsem prostě vyšátral někde v odpadu a našel jsem takový to dvojče ještě, takový, jestli si pamatuje, to bylo, co vozili z Polska, myslím, odkud se to vozilo, takže to dvojče, takže jsem to dal dohromady, dal si mi to a bylo ráda, protože mohla těm dětem, protože převez z nosiče na nosič v dnešní době.
0: Oline, rozumíme, teď nám jde o to, že teda vy jste šikovný opravář a i to je ta dovednost, o které dnes večer

0: mluvíme, co je dobré si připomenout, co dřív bývalo běžné a dnes ne. A to je třeba právě to, jak jsme pečovali o věci, jak jsme je opravovali a nevyměňovali. Ale víte co, já mám v hlavě, jak jste mluvil o tom včelaření. Ono se říká, že včelař musí být hlavně trpělivý. A když vy říkáte, že k tomu třeba vedete vnoučata, tak děti jsou obecně naopak úplně jako netrpělivé. Tak jako myslíte, že z nich budou ti včelaři?
1: No, já teda
0: daří se vám zkušenost to předávat?
1: Já to řeknu takhle. Já jsem začal s tím včelezením, s tím předáváním v roce 1999. To si pamatuju. To ještě byl dům dětí a mládeže.
0: Takže před 27 lety jste začal předávat včelaření. Takže ty, tak to už jsou vnoučata jako velké.
1: Ano.
0: Já jsem
1: vedl kroužek včelařský v tom domě dětí a mládeže. Tenkrát se mi hlásilo, jako jsem měl obyčejně 12, 15 dětí v kroužku. To spíš jsem měl takový pocit, že rodiče toho dají do toho domu dětí a starejte se o ně aspoň ty 2-3 hodiny, ať mám pokoj. Ale od toho roku 1999 opravdu mě prošlo tím kroužkem takových odhadem, když to nepřeženu, takových 30-40 kluků. Byly tam i děvčata teda, jo? Ale musím říct, že oproti těm dřívějším letům ten zájem o to včelaření opadá. Třeba v loni jsem už nepozbíral těch minimálně 5 děcek, abych mohl ten kroužek vést. Kluci se odklonili a začali rybařit. Dva se začali věnovat modelářství a tak dále. To jsou prostě věci, které ti kluci nemusí sledovat po celou dobu toho roku. Když to včelaření, to je jasné, to všichni víme, včely jsou živý organismus a obyčejně ty včelařské nebo kroužky v tom domě dětí končily v květnu a v květnu vlastně začíná pro včelaře to nejaktivnější, takže já jsem ty kluky potom, když ten kroužek skončil, tak já jsem jim řekl, kluci, tenkrát a tenkrát přijdete, budeme prolídneme včely, za týden budeme točit med a tak dál. Takže ti kluci, ale musím jako se pochválit a musím pochválit i ty kluky. Mám opravdu, vím o nich, o těch klukách, to už oni mají těch 40 roků a včelaři samostatně už. Ten jeden, to je Pepík Hrček, tady ze Štramberka, ten včelaři dělá...
0: Dobře, Oline, to je dobře. Já myslím,
1: předávání,
0: že
1: ano,
0: jsme pochopili, co jste tím chtěla říct. A klobouk dolů, tolik let se věnovat včelám a ještě k tomu vychovávat další generaci včelařů, to už je nejenom koníček, ale nádherná životní stopa. Děkujeme, že jste se s námi sdílel, že nás posloucháte. Budeme rádi, když s námi zůstanete i dál v Noční lince.
1: Já vždycky. Určitě těším se na další témata. Mějte se moc krásně, ať se vám daří a pěkně, ať to zvládnete celou noční šichtu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Svět je rychlejší než kdy dřív, ale některé staré dovednosti mají hodnotu i dnes. Většina z nich. Které jste si uchovali vy? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, volejte Jarku.

0: Zpívala Hana Zagorová, Dotazník. Teď se podíváme mezi vás posluchače, kteří poslali textové příspěvky. Přišlo nám několik krásných vzpomínek a příběhů o tom, co jsme kdysi uměli, co jsme se naučili od našich rodičů, prarodičů a co možná pomalu mizí z našeho každodenního života. Paní Anna píše z Jihočeského kraje. Dobrý večer, chtěla bych se podělit o vzpomínku na svoji maminku. Ta mě naučila vařit, péct, hlavně si poradit, když něco doma nebylo. Pamatuji si, jak jsme spolu dělali domácí nudle, zavařovali ovoce ze zahrady, schovávali všechno, co se ještě mohlo hodit. Dnes už mám pocit, že se spousta věcí řeší rychleji, jednodušeji, ale ty chvíle v kuchyni s maminkou bych nevyměnila za nic. Naučila mě nejenom recepty, ale hlavně trpělivosti a tomu, že práce rukama má svůj smysl. A to se snažím předávat dál svým dětem a vnoučatům. Václav Kraj Olomoucký. Poslouchám vás a musím říct, že jste mi připomněli mého tatínka. Ten uměl opravit snad úplně všechno a já jsem jako kluk stál vedle něj a díval se, jak pracuje. Naučil mě, že není potřeba všechno vyhodit, když se pokazí. Dodnes si doma spoustu věcí opravím sám, i když už mi to nejde tak rychle jako dřív. Nejvíc mi ale chybí ten klid, který u těch oprav býval. Člověk si sedl, přemýšlel, nikam nespěchal, povídal. Myslím, že právě tuhle trpělivost bychom se měli znovu naučit a měli bychom jí naučit mladou generaci. Paní Ano Václavé, děkujeme za krásné vzpomínky. Jde vidět, že staré dovednosti nebyly jen o tom něco umět, ale také o společně stráveném čase, o lidech, kteří nám je předávali. A možná právě proto má smysl si je čas od času připomenout. Třeba dnes v Noční lince.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní večer patří vzpomínkám na šikovné ruce. Kdo vás učil trpělivosti? Kdo vás naučil opravovat věci, zavařovat, starat se o to, co máte doma, starat se o svoje blízké? Pojďte nám zavolat, pojďte si s námi povídat, stejně jako to právě teď udělala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní redaktorko. Tady Anna ze Svatobořic Mistřína.
0: Aničko, věci, které ztrácíme, věci, které nacházíme, téma i pro vás.
1: No, tak zaprvé vám řeknu, že noční linku poslouchám většinou, když peču nějak, na nějakou příležitost, buď svátky, anebo oslavy, nebo tak. No a dneska jsem takovou pozdní hodinu vařila marmeládu z meruněk, protože jsem to přes den v tom horku se mi to jaksi nechtělo. A
0: no, jasně, rozumím.
1: Takže přišlo na to až teďka. No a k vašemu tématu. Tak mám 74 let, ale ty roky mě nepřipadají ani tak hrozné, nebo moc, ale to, co pamatuju, si říkám, že pamatuju úplný, nechci říct pravěk, ale prostě vzpomínky na mojeho dědečka, babičku, pak teda svoje rodiče, kteří to přebírali po nich a zase já od nich všecko. Byla to prostě láska ke každé práci, k přírodě, k té rodné hroudě, k tomu takovému zemědělčení a vůbec jako práce třeba na tom poli tady na Jižní Moravě ve Vinohradu, že to jsme jako malé děcka s tou babičkou a všechno jsme měli takové prostě jejich příkladem, všecko jsme se naučili. Pamatuju takové doby, když teda dneska vařím tu marmelédu, tak jak se třeba vařívali povidla. To se vařilo v kotle velkém a první se to muselo jako rozvařit, pak se to předsedilo a pak se to zahušťovalo. A to se dělalo třeba do rána. Takže se na tom vystřídali třeba všichni členové rodiny a tak. A vždycky u toho byla taková i zábava prostě z takové společenství těch lidí, kdy se pak se drávalo peří, že to taky se sešly sousedky různé, tety, tetičky, chodilo se, jeden týden se udělalo u jedné, pak se šlo další a další. Takže to byly takové opravdu akce, kdy ti lidi byli odkázání jeden na druhého, že si pomáhali a tak to utužovalo teda jejich vztahy a tak. Takže teď bych řekla, že v této opravdu nové době hodně se ustupuje a upouští od takové té práce na těch políčkách. Třeba vyjdete za dědinu a vidíte, kolik je tam úhorů, nikdo se prostě o to nestará. Mladí řeknou, že se všechno dá koupit jako v supermarketu, tak co by se jako hrbatili, že jo. No a ještě horší mě připadá takový úpadek v té duševní a duchovní sféře, protože se víc teda hledí na ty a baví se těma z ty sociální sítě a umělá inteligence a já nevím co všecko. Já vím, že je to prospěšné do určité míry, ale všeho moc škodí a mám velké obavy, že takový ten zdravý, jak se říká, selský rozum opravdu chybí, ať to vezmeme skoro od vlády až po nějaké tady děti. I když na té vesnici ještě docela bych řekla, že se to tak do. No a co jsem si teda odnesla a co umím, tak no. To je opravdu veškerá ta práce venku, ale hlavně tady to pečení, vaření, tak třeba když udělám maminčin tažený štrůdl, tak to vám řeknu, že na Vánoce třeba dělám 12 i 16 těch, jak říkáme, nohavic, prostě kusů.
0: Teda.
1: A vždycky říkám, že to dělám pro svou rodinu a své dobré přátele.
0: Jenom, pro vesnici bych řekla.
1: I té rodiny, i těch dobrých přátel tolik, že někdy dělám ještě na druhý den další dávku. No a takové jako zákusky, to jsem ovládala dávno, ale kynuté těsto, to dlouho ta moje maminka třeba raz jedli do 85 let dělala, protože bydlela u mě, že, a já jsem vždycky řekla, mami, toto já v životě nedokážu, mně se to bude lepit na prsty, já to neudělám. No až maminka nemohla, tak jsem to párkrát zkusila, no a teď zás peču pro rodinu a a všem to chutná, jestli jsou to tvarhové koláčky, jestli je to teď s ovocem nějaké buchty, zrovna už si chystám teďka na zítra na zadělání pro moji sestru.
0: Aničko, vy jste kouzelná tak. Babička, bych řekla. Tak se na vás
1: no
0: musí dívat vaše děti a vnoučata.
1: Já jsem 40 let dělala sestřičku na novorozeneckém oddělení a pak ještě 10 let jako důchodkyně tady u naší paní doktorky obvodní. A tam moje kolegyně, sestra Zdenka, ta vždycky říká, ty jsi babička celé ulice.
0: Vy jste, paní Aničko, už vlastně na začátku pojmenovala něco, co možná z těch starých dovedností zůstává nejdéle. Lásku k tomu, co člověk dělá, úctu k přírodě. Pak jsem chtěla ocenit, jak jste řekla, že je tu nová doba. Že jste neřekla nic negativního, řekla jste to.
1: Ne, já beru jako, co je nové, ne, že bych byla nějaký starý jako pesimista, to ne, já beru všecko a docela se vyznám. Ale vadí mě takové to, až bych řekla, až odličťování a takové jako, nevím, no. A ještě, abych řekla, co je moje takové heslo, ten můj dědeček vždycky říkal, tak jak sam mluví u nás jako v mistříně. On říká, každá práce se musí dělat z lásku. Tady se říkalo toho z lásku, protože když jsi nasraný, tak se ti nic nedaří.
0: Ano.
1: Takže to je moje heslo a všechno, ještě je to některé písni, čím jsem byl, všim jsem byl rád.
0: Ano, to, co říkal váš dědeček, tak v sobě nese velkou moudrost, na kterou se dnes možná zapomíná, tak je krásné slyšet, že vám to zůstalo v srdci a že to předáváte dál, protože ve vaší rodině to bude žít. Přeji vám, aby vám vaše děti dělaly radost, vaše vnoučata a když budete zase mít chvilku, zavolejte a můžeme si povídat. Ano,
1: no,
0: paní Aničko?
1: Až zase budu někdy ponocovat.
0: Ano, až budete dělat marmeládu. Naslyšenou, mějte se dobře.
1: Nebo pět něco dobrého.
2: Tak. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Někdy stačí jediná vzpomínka a člověk se vrátí o desítky let zpátky. Kam nás zavedou vaše další dnešní příběhy? Těším se na vás, volejte Noční linku.

0: Máme 2:30. Když se řekne, to se dřív umělo, každému z nás se vybaví něco jiného. Co napadne právě vás, paní Liduško, zdravíme vás tady k nám na Moravu. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: A jenom krátce, říkám, už nejsou nejmladší.
0: Liduško, můžu poprosit, abyste si stlumila rádio?
1: Jo, nevíte, já už
0: potom se určitě líp uslyšíme. Bude to příjemnější pro ucho posluchače.
1: No, je to lepší, paní redaktorko?
0: Ano.
1: Fajn. Říkám, už nejsou nejmladší a jenom vzpomínám na mé mládí, když se žilo úplně jinak. Ta mládě dneska, víte, já říkám, ta je tak nevychovaná, protože my jsme byli taky mladí a maminka nás dívce učila pozdravit staršího, jestli ho znáš nebo neznáš, to je slušnost, jo. Dneska vás nepozdraví děcko, které vidíte, vyrůstá do malička v baráku, že se na ten rok, kdyby ho vás zakoplo, tak vás nepozdraví. No a vymýšlávají pomalu ty povolání, že kovář, jak se dřív třeba si pamatuju, maminka, když měla dělavý hned, že tak to dala jednom známému tento, jak se říká, zalepil. Maminka mě učila vyšívat, háčkovat, vařit a takové věci. To dneska ty dětka vůbec nekomu vyšívat, co já bych vyšívala, co já bych pletla, co radši jde a koupí si to, že? No. Takže jsou ty dětka, jako říkám, a ten slovník jejich, to vůbec o tom ani nemluvím. To je dneska sama ků a samé vole.
0: Liduško, já nevím, jestli teda kolem vás jsou takový raubíři, ale myslím si, že zase tak tragické by to snad být nemělo. Ale rozumím tomu, že mnohé věci, které byly dříve úplně běžné, tak dnes děti nezažívají. Ano, nepracují doma v tom slova smyslu, že by měli něco opravovat, učit se vyrábět, možná spíše uklízí, nebo možná kluci stále opravují auta, holky se stále učí vařit, ale třeba háčkování, tak ano, to možná šlo do pozadí. Spíš jde ale o to, aby se nestratila ta radost, když vůbec něco dělají. A to snad zůstává.
1: Já jsem hrozně ráda četla, já mám fotky, já bych se učetla. Maminka večer přišla děvka zhasnout a spát, jo, já tajně pod perinu s baterkou. Dneska ty děcka pomalu ani číst, jenom na mobilách a hrajou hry a i ty pohádky to. Znáte to, sama válka jenom a samé supermani a to. Nevyrůstají úplně v jiném světě. Víte, je ta doba, já nevím, hrozně hektická, úspěch, ano. A dneska si mají, nemají na nic čas, že honem, na všechno se nehonem. A i na ten sex žijený. Když jsem chodila s chlapcem 17 let, my se znali, jo, chodili jsme spolu a nesme se rozešli, jsme se dali dohromady. Ale nikdy si ke mně nedovolil, víte.
0: Liduška, máte vy kolem sebe nějakou mladší generaci?
1: No, teďka už žiju 5 let v domě s pečovatelskou službou, ale bydlela jsem 47 let s manželem ve Žlíně. Víte, pane kůže, takže vidím ten rozdíl. Já jako malá holka se vyrostla vlastně na vesnici v Karolince, ale říkám, dneska se žije úplně na té vesnici, to je 101.
0: Liduško, kdybyste měla vzkázat něco mladým lidem, co by to bylo? Jaké poselství?
1: Víte, mají děcka málo té pokory, bych řekla, a slušnosti, víte, nejenom v řeči, ale i v chování ke starším. Maminka nám říkala pozdrav všechny staršího člověka, jestli ho znáš nebo neznáš, nebo třeba my, když jsme přijeli jako dětka do Zlína, víte, co to pro nás bylo, trojbuse jet, jen samozřejmě, když jsme viděli staršího člověka, poté si sednout, dneska departu neexistuje. Dneska vás dětka nepustí, to každý čum je do mobilu, nebo dělá se, že vám nevidí, jo. Já jsem vedla i když pioníry, tak jsem měla trojbuse ústeň, jako co jsem byla v Lidě. A jsem měla tam dva školáci, jo. A tím se viděla, nastupovala paní Holí. A ti kluci, dva, se ani nehli. Já říkám, hoši, když jste slepí nebo nevidíte, paní nastupuje, že byste ji upustili. A my jsme ho neviděli, jo, tak se zvedli a já jsem si šla, říkám, paní, pojďte si sednou, ona mě říká, no tak když sedněte, když jste, tak ona už ty něco vybojovala. Já říkám, dneska ty děcka musíte táhat za uši. Mě to ani nenapadne, pro nás to bylo samozřejmě.
0: No. Liduško, tak děkujeme, že jste se k nám dnes přidala, že nás posloucháte. Jsme rádi, že jste se zapojila a uvidíme, co další posluchači, jestli na vás někdo naváže nebo vám řekne, že má jinou zkušenost. Od toho jsme tady, vítáme každý názor. Čím víc barvitější, tím lepší. Mějte se krásně.
1: Dobře, vy taky, mějte se naslyšenou. Hezky a krásnou dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je přesně 11:45, já vás vítám v noční lince Českého rozhlasu a speciálně pana Ladislava, je to tak?
1: Haló?
0: Haló, slyšíme se?
1: Ano, ano.
0: Tak prosím, představte se, řekněte, odkud voláte a můžete povídat k tématu. Věci, které ztrácíme.
1: Topolné a zásady, skoro všecko, co umí mě naučit tatínek odmalu, vlastně jak spravovat kola, zámečnickou práci, potom motorky, auto jsme neměli, ale jinak všechno svařování, jestli doufám, že znáte tu písničku Tata od Buty.
0: Mm-hmm.
1: No, tak ty slova, všechno dobře, kromě jednoho slova, ne všechno, co umím je o tati, ale hodně, protože dál člověk se učí další věci, potom už ten auto si spravil, vlastně dá se říct všecko. A i potom hodiny, šicí stroje, chodíval jsem běžní hodiny natahovat, údržba. Prostě hodně, jako hodně mě tatínek naučil, moc. Nesem šel do učení, tak dá se říct zámečnickou práci a takové věci, už jsem všecko uměl. No, kromě, vždycky jsem říkal, kromě zedničiny, všecko. Od budíka po lokomotivu.
0: A slyšela jsem dobře, že jste chodil natahovat kostelní hodiny?
1: Ano, dá se říct, no, ne, zhruba tak o 10 hodin, vždycky večer odzvonil klekání, natahl. A když něco bylo potřeba, tak jsem to musel spravit. A i kdysi, nevím, jestli v Jisku nebo někde je muzeum hodin a tam jsme tam tak procházeli a tam tak vysali hodiny, než říkám, co s tím je, nebo to oni to zkoušeli, nejde to. No mně se to podařilo, že jsem to rozchodil. Byli jsme tam za rok a ještě fungovali, takže a to chtělo jenom dá se říct nastavit pořádně, no. Takže hodně potom už člověk to sám vidí, to stačí jenom tak přemýšlet, zauvažovat, co, jak to funguje. A no a můj syn vlastně, nebo dva kluci, jeden dá se říct je po mně, i když je jenom vyučený jako automechanik, tak ve veliké takové firmě jde, je už na úrovni inženýra, prostě dělá stejné práce, jak inženýr. Jo a elektriku, to jsem měl koníčka od první třídy, vlastně jsem sama byl různě letoval, to zase tam byl u nás jeden pán, který on spravoval televizi a to od něho jsem se dost naučil. Vlastně když jsem stavil barák, elektriku jsem si dělal v celém baráku a v rodině, no hodně, takže pořád mám co dělat, nenudím se.
0: To se tak hezky poslouchalo, Ladíku.
1: No, takže no, tak řekni, to chvíle, když no, někdo něco potřebuje, takže kam, dokáž se hýbu, dotáž, dobře, ty jsi měl nedávno 70, ale tak necítím se za tím furt. Já mám dokonce 2 dny narozeniny, tak a teď oba státní sváty, 5. 6. července, tak. Takže pořád je co dělat, nenudím se.
0: Dobře, a teď mi řekněte, víte, na co se vás zeptám? Kdy jste naposledy napsal rukou dopis? To je dovednost, kterou ztrácíme. Když se tady bavíme o těch dovednostech, tak...
1: No, no, tak...
0: No, on by... Nestrácíme dovednost psát, ale chuť psát dopisy.
1: No, dopisy to málo píšu. Já aj to psaní, to byl takový škrabopis, takže dá se říct, možná už tak od 8. třídy, když někde píšu, tak ti zkazím. Takže já, když to rychle napíšu, tak kolikrát to ani sám po sobě nepřečtu. Takže když cokoliv si píšu, tak tiskací. No a dneska dopisy, teď už je ta éra SMS-ek. No jo, a ještě dá se říct odmalu, ještě mě tatínek naučil, jsem fotil. Teď ještě fotím pro dědinu, pro Topolnou, pro obec, takže taky. No, a kvůli tomu focení už jsem musel přejít na digitální, tím pádem ten druhý kluk, ten vlastně dá se říct, je teď jako, no, přes počítače dělá všecko, takže ten mě zase pořídil počítač, naučil mě s ním kvůli tím fotkám, takže pořád je co dělat. No, dá počítač, poskládám všecko, ale oživit mě ho musí on, no, nebo takové to už je na mě moc, nebo tak, ale na které pořád dělám něco. Teď jsem si zašel na procházku na Javořinu, jestli víte, kde to je, nevím.
0: Ano, ano.
1: Na slovenských hranicách, tak.
0: No, vy jste aktivní, vy jste akční, takže to práce kolem domu, potom pořád něco vyrábíte, máte pocit, že vás právě ta aktivita udržuje určitě v dobré náladě, je to tak?
1: No ano, vlastně barák jsem si taky dostavil. A ráno tak do té 7:30 musím stát. Potom jak ostanu, už se člověk nemůže rozhýbat, to znamená tak, no teď a přes vyučování, tak když je škola, tak jedno vnuka vozím do jedné dědiny, do lesní školky, druhý je už ve škole, taky zase na autobus do vedlejší dědiny, dál už pokračuje autobusem, takže furt je co dělat.
0: Vy jste kouzelný dědeček. Dneska je to ve vysílání sama kouzelná babička a kouzelný dědeček. Děkuju, že jste s námi teď vysílal noční linku. Mláďo, zdravíme vás do Topolné, budeme se těšit na vaši další návštěvu. Ano, teď je čas na písničku a bude od Marcela z Moška. Doufám, že vás potěší.
1: Ano, tam si to už přizrábí, jo?
0: Tak ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. I v ní se budeme vracet k věcem, které jsme dříve uměli téměř samozřejmě, ale v dnešní době se z našeho života pomalu vytrácejí. Během první hodiny jste nám připomněli, že nešlo jenom o šití, opravy, pěstování nebo práci rukama, ale hlavně o lidi, kteří nám tyto věci předávali. Mluvili jsme o rodičích, prarodičích, o jejich trpělivosti, moudrosti, o tom, že každá práce má svůj smysl, když ji člověk dělá srdcem. A právě vaše příběhy ukazují, že staré dovednosti nejsou jenom vzpomínkou na minulost, ale často nesou i hodnoty, které potřebujeme dodnes. A i ve druhé hodině budeme rádi za vaše vzpomínky, za to, co jste se naučili, co jste předali dál, co vám možná v dnešním světě trochu chybí. Možná zjistíme, že některé věci nezmizely, jenom čekají na to, až si na ně znovu někdo vzpomene. Pojďme tedy pokračovat v našem vysílání, tentokrát už v sobotním. Na vaše příběhy se těší Jarka Barpoříková. 731 800 900, to je telefon, pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Myslíte si, že jsme pohodlnější než dřív? Co nám podle vás technologie vzaly? Co nám naopak dali? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Jsme u tématu věci, které ztrácíme, věci, které nacházíme. Kdo se k nám dovolal? Krásnou noc.
1: Taky přeju krásnou noc, krásný večer. Tady je Anna z Miroslaví, volám.
0: Vítejte.
1: Takže všichni zdravím, všichni přátelé a všechny ty dobré duše. A k dnešnímu tématu bych řekla, paní Jaruško, samozřejmě já už patřím do té starší gardy, jak se říká, takže to, co bylo řečeno v minulé hodině, tak to všechno jsme taky dělali a nebyla jsem tady sama, to ty moje sousedky a to všechno, to bylo takové automatické, že se zavařovalo a nakonec i my dnes zavařujeme okurky, meruňky, vaříme jahodovou marmeládu, takže ale ty děti to od nás přebírají, když to chtějí mít domácí. Já si myslím, že dneska mladí lidé hodně se vrhají na to, aby měli své domácí výrobky a váží si toho, že to je vypěstované z vlastní zahrádky a to. Ale já jsem chtěla jiné téma. Dneska jsme měli tady u nás na návštěvě kamarády, mimochodem rozhlasové, přes rozhlas jsme se seznámili a tak jsme měli a pán měl ještě svý přátele, s kterými jsme se taky seznámili a tak, protože věkem jsme tak přibližně, no tak jsme vzpomínali na to, na ty dávnou dobu a vzpomínali jsme, jak se zužitkovalo, když se vykrmilo prasátko, dříve nebyly mrazáky, že jo, takže jak se to všechno zužitkovalo, jak se to dávalo do, určitě budou mnozí pamětníci vzpomínat, do plechovek, jak já jsem vzpomínala, jak s maminkou, maminka maso upekla, pak to naskládala do plechovek a jeli jsme tady k jednomu na kárku, se to dalo do nějaké bedínky a jeli jsme k pánovi, on měl na to stroj, takže to maso upečené se dalo do těch plechovek a on to uzavřel a pak se to doma muselo v nějakém tom zavařovacím hrnci. My jsme měli kotel s kotlinou, tak do toho kotle a tam se to zavařilo. Všechno se zpracovalo, to maso se dávalo do škopku, protože se to nasolilo, pak se to vyudilo a to vyuzené maso se zase zavařilo, takže byly takové polotovary na, ale vlastní, a které se zužitkovaly v tom létě a takže takhle jsme vzpomínali, jak se to dříve dělávalo a že to bylo tak, že prostě nebyly mrazáky, tak to bylo složitější, aby z toho prasátka byl užitek na celý rok, dělala se paštika, jo, a já si myslím, že to dělají dnes mnozí, kteří

0: kteří tu to prasátko si vykrmí, takže to také dělají, že si to zužitkují, aby to měli z toho pochoutky, tak aby jim to dlouho vydrželo. Ale je to jednodušší to skladování dneska, no, takže takhle jsem to chtěla připomenout a samozřejmě, že mám šicí stroj, který jsem si koupila po svatbě, nebo vlastně za peníze, které jsme dostali jako svatební dary. My si koupili ledničku tehdy, to byl zázrak v domácnosti, malou a šicí stroj. No a to už budeme tento měsíc s manželem 60 roků spolu, takže nejsem žádná novomanželka, jo, jak by se dalo říct, takže máme takové vzpomínky, jak probíhaly žně třeba na venkově, že můj manžel ještě sekl, když jsme měli pole, tak ještě sekl kosou obilí a já jsem dělala snopy, stavěli jsme panáky, ale už tehdy nebyly mlátičky, to už přijel kombajn na to pole a vymlátil to, no a ještě mnozí, ale pamatuju si jako dítě, jak se to obilí mlátilo a dneska je lán pole, zrovna minulý týden tady u nás za naším domem sekli obilí, byl tady lán obilí a za jedno dopoledne byl lán pole sklízený, že když dříve to trvalo daleko delší dobu. A to jsou takové vzpomínky, jak to bylo a jak to je dnes. No, všechno je rychlejší, doba je rychlejší, takže my už rychlejší nejsme, to je teda pravda, že už nejsme rychlejší, ale musíme se té době přizpůsobit a takové to brblání na tou mladou generaci, tak já asi paní žije, jak ta paní Ludmila, nebo jak se jmenovala, asi paní žije na jiném konci. Já ty zkušenosti s mladýma lidma nemám, takové špatné, takže bych se jich zastala.
1: Mhm. Dobře. Aničko, nějaká jedna dovednost, kdybyste ji mohla předat mladým, kdy máte pocit, že by se jim pak lépe žilo, co by to bylo? Co si myslíte, že by všichni měli umět a neumí?
0: Tak já si myslím, že já už jsem to říkala několikrát, taková větší zodpovědnost k tomu životu, jo, a ta zodpovědnost a možná taky trošku i pokoru a šetrnost, jako, ale ne jako lakotnost, ale taková střízlivá šetrnost. Jo, že, jako, já to neumím vyjádřit. Taková přirozená šetrnost, jo, tak mám zbytek kousek chleba, no tak si uděláme topinky, no, aby jsme ho zužitkovali. Ono už teda je pravdou, že ten dnešní chleba už tu kvalitu nemá, protože je to taky pečené z různých směsí a to, že jo, ale dá se to zužitkovat a to tak, to si myslím, že i já nevím, různé moderní věci užívám, ale už taková přirozená, taková úcta k tomu chlebu mi jako nedovolí, abych třeba ten chleba, nemáme žádný dobytek, tak když už jo se stane, tak to dáváme do bedinky a snacha to bere pro kamarádku, která má koníky, ano, takže to, tak se ten chlebiček zase zužitkuje, protože koník si rád pochroupe, ale nebyla bych schopna hodit kus chleba do odpadkového koše. Jo, tak jenom tady takový příklad, to je o různých věcech, ale jako tak to si myslím, že to by se mělo taková ta úcta k tomu jídlu nebo k těm potravinám, taková je pravdou, že ta kvalita už opravdu, to si musíme přiznat, že ta kvalita toho těch potravin chybí, ale přesto jsou to zase potraviny, které nás živí. Takže to by tak bylo, no.
1: Děkujeme, asi. Aničko. Jsme rádi, že nás posloucháte, že voláte, že se zapojujete. Těšíme se na vaši další návštěvu.
0: Teď já taky děkuju a doufám, že jsem nemlátila prázdnou slámu, jak se říká u nás. Takže to jenom doufám. Takže
1: vyprávěla jste poutavě.
0: a všechny moc zdravím a mějte se všichni moc hezky a hezké léto.
2: Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince. Vzpomínáte se, co bylo kdysi úplně běžné a dnes už se skoro nevidí? Právě o tom se dnešní linka povídá. Je s námi pan Janča, který volá tady ze Zlínského kraje. Zdravím vás.
1: Dobrý večer, přeji vše dobré.
0: Můžete povídat.
1: Vzpomínám, že za času děvečka a babičky, kteří měli řeznictví, bylo téměř automatické předávat tu živnost aspoň jednomu z dětí. To znamená, že syn byl řezník, potom maminka se odloučila, stala se z ní učitelka a myslím si, že zase na to její zaměření učitelské rodiče už vliv neměli. A my chodíme do zaměstnání, ze svého zaměstnání nepřenášíme žádné zkušenosti dětem a ani ve škole nás neučili, jak ty děti vychovávat, takže já si vzpomínám už od svého tatínka, že se naučili jedině pracovat na poli a chodit do kostela a své děti jsem téměř ničemu nenaučil. Rád bych, ale už teď se spožděním mě něčemu naučil, ale už o to nemají zájem. Mm-hmm. A potom už by se mi tvořil čas na vnoučata. Ale vnoučata nedokáží odpoutat od mobilu a od počítače. Takže nemám šanci něčemu naučit vůbec. Takže je potřeba zřejmě, aby všichni lidé, i ta mladá generace, prostě spolehla potom už více sama na sebe, učili se ve skautu, učili se ve škole a zase z nich vyrostou slušní lidé.
0: Pane Jančo, vy jste mě upozorňoval na to mimo éter, že to nebude veselé, ale vy jste mluvil pozitivně.
1: Dobře. Já si to, no. Myslím, že to nebude pozitivní, že, no, že jak bych rád ty děcka naučil všemu, absolutně všemu, ale jak si jsme se neviděli jsme jak na to, protože ve škole žádná rodinná výchova neexistovala. Takže a s manželskou jsme každý táhli za jiný provaz, víte?
0: Mhm. No tak možná, jenom že jste tam zmínil, že ty vnoučata je těžké otrhnout od těch mobilů, tak to možná není úplně nejpozitivnější, ale já myslím, že na to přijdete. Že ono je to ne, časem omrzí.
1: No to už nepřijdu, to už fakt nelze. Já jsem se pokoušel, nabízím, pojďme plávat, pojďme si zahrát tenis, pojďme prostě nabízím 100 možností těm vnoučatům svojím. A není sebe menší, aby nebyl ten nejhorší dědeček na světě, který je prostě jim to vypne natvrdo, vytrhne ze zdi, ze zásuvky, tak nemám šanci něčemu fakt naučit. A zase ve škole je vedou docela dobře, chodí do kroužku vaření třeba a to nejstarší vnouče, ten kluk, chodí do sportovních kroužku, takže já to vidím všechno pozitivně. Jako.
0: Dobře, tak děkujeme, že jste se s námi o to podělil, moc vás zdravíme, tady nemáte to daleko k nám.
1: Začnu jezdit do kostela do Zlína teď přes prázdniny, protože je tam potřeba předříkala druženec na 7:00, takže už tam budu na 7:00 bývat ve Zlíně v kostele.
0: Dobře, tak pokud někdy budete mít dlouhý večer, ozvěte se do noční linky, pokud nebudete brzy vstávat, rádi se s vámi budeme povídat, ano?
1: Tam koncert 9:00 a probudím se potom a zapnu si rádio.
0: Tak ať se daří, pane Jančo, zdravíme vás a posíláme kapelu Katapult.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 2 minuty bude 12:30. Já tady vítám dalšího posluchače, kdo se dovolal? Halo, halo, slyšíme se? Slyšeli jsme se, ale bohužel, tak paní Marie, nevím, co se stalo, nevydržela do vysílání. Tak zkusíme zvednout další telefonní linku, ta je také obsazená, takže živě zdravíme, kam a koho?
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny posluchače a přátelé Českého rozhlasu. Luboš Náchod, hezký večer.
0: Luboši, vítejte, povídejte, co máte k tématu?
1: Tak chtěl bych říct, co se vlastně začalo, co vlastně ty moderní věci vzali, co dali. Co se týče technologií, tak bych chtěl pochválit vlastně vývoj, který jde dál. Chtěl bych pochválit moderní technologie, umělou inteligenci, která velice pomáhá, ale chtěl bych důrazně varovat před zneužíváním této věci a hlavně před zneužíváním pro mladé lidi. Aby si dobře každý rozmýšlel, komu dává své údaje, komu dává své informace a souhlasy, ano. A potom, jestli poslouchají mladé slečny a dámy, tak komu dávají možnost, aby zhlédl jejich stránky, jejich fotografie a jejich osobní údaje, osobní já. Ano?
0: Dobře, takže to byly dobré rady. A teď tedy to téma, co se možná ztratilo, nebo co jsme naopak našli po dlouhé době, jaké dovednosti se předávají z generace na generaci.
1: A to jsme ztratili. Tak nevím, jestli to budou dovednosti, ale chtěl bych říct, že co jsme ztratili jako národ, tak doufáme, že jsme ztratili strach, ztratili jsme obavy a našli jsme něco, čemu se říká svoboda a zodpovědnost. Ano? A co se týká hmotného statku, tak myslím si, že se hodně ztratilo takové pouto mezi lidmi, ano, že se ztratilo a že by se mělo znovu obnovit, že by to mělo být moderně řečeno face to face, opravdu mezi lidmi a ne takzvaně online, jelikož vlastně to, co je online, tak sice je to krásné, že to mohu vypnout, mohu to přesměrovat, ale vlastně chybí už to osobní pouto. Ano? Tak chtěl bych jenom zdůraznit, že je důležité osobní pouto.
0: Dobře. Jak vy vzpomínáte na své rodiče, prarodiče? Co vám dali? Co z toho třeba, co vám kdysi předali, tak využíváte a často si na ně vzpomenete. Je doma nějaká taková práce?
1: To bohužel ne. To bych neřekl, ano, to je osobní. Vlastně to, co je osobního života, to asi nemohu. Ano? Spíše pozdějších let vlastně co bylo získané.
0: Naučené. Ano? Dobře.
1: Tak jo.
0: Děkuju, děkuju, Luboši, že jste se k nám dnes
1: přidal. Já taky děkuji a ještě krásné.
0: Ještě budu přemýšlet nad tím, co jste říkal, bylo to trošku filozofické, ale i to sem patří určitě, my jsme rádi za každý názor.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co jsme ztratili s příchodem moderních technologií a co jsme naopak získali? Pojďme o tom teď společně přemýšlet.

0: Ty největší hodnotu mají věci, které se nedají koupit, ale naučit. Na které z nich vzpomínáte nejraději? I o tom si můžeme dnes povídat v noční lince Českého rozhlasu. Téma je totiž široké a zní věci, které ztrácíme, věci, které nacházíme. Teď vítám pana Jožina. Ano, teď jste ve vysílání.
1: No, tak ještě jednou všem děkuju, těm posluchačům a spolupracovníkům rozhlasu noční linky. A kromě toho navazuji hlavně na paní Aničku a na pana Janču, tom bych mohl i dál pokračovat. Dá se mi, že bych mohl jim říkat a zdravit je, tak nějak zdravím vás, mládeži, protože jsem asi o něco starší. No a mohu říct, že se vracím k tomu, co se kdysi dělo a co nám pomáhali mi prarodiče, dá se říct, moje babička a můj děda, se kterými jsme vždycky žili. A tam mohu jenom navázat na to, že jednak můj děda byl velmi přísný, byl to hospodář pivovaru a tam muselo být všechno v pořádku. Když jsem něco položil špatně, některé nářadě a tak dále, tak hned mě napomínal, jak to má být, jak by to mělo být správně a poučil mě. A jeho zaměstnání bylo tak, že než se stal hospodářem pivovaře, tak předtím vyhořela jeho hospodář.
0: Já bych vás poprosila, kdybyste se stlumil do rádio. Jožine, jestli by to šlo. My vás pak budeme lépe slyšet a můžete pokračovat. A zkuste.
1: No, tak prostě vyhořela ta jeho hospoda, protože tam se scházeli jedni z prvních, jak jsem zjistil, jedni z prvních sociálních demokratů a snad to byl nějaký trest za to, že mu vypálili tu hospodu. On byl velmi spořádaný, proto ho přijali jako hospodáře do toho pivovaru. No a tam jako navazuju na to, my jsme jako s nimi žili, s babičkou i s dědou a samozřejmě děda měl v našem domku měl svůj výměnek a tam mohl vždycky sejít a mohl nás poučit, dokud byl ještě jako schopný zdravotně a tak dále. Čili vybudoval i malé, takovou malou hospodářství, domácnost a v době německé okupace to bylo nesmírně důležité. Dodatečně na to vzpomínám, jak mě babička vždycky pomáhala, co všechno je potřeba zařídit, abychom přežili v té kruté době té okupace. A co šlo, i třeba sousedům jsme někdy pomáhali a myslím si, že v tomhle směru jsme tak nějak zaostali, že dneska bych si ani netroufnu někde se hlásit, že bych mohl být jako na nějakém výměnku nebo něco podobného. To, co se konalo tehdy, můj děda to všechno sledoval a i když umíral, nechal si mě zavolat a řekl mě s Bohem, Jožine, to bylo to poslední, co mě řekl. Děkuju vám. Děkuju.
0: My děkujeme. To bylo citlivé, milé, krásné. Řekněte mi, kdybyste mohl vy vzkázat něco mladým lidem z toho, co jste vy zažil, nějakou radu, nějakou lekci životní, kterou vy jste dostala, přál byste jí ostatním. Vím, že jsem vás tou otázkou překvapila, ale vymyslel byste něco? Jožine, tak trošku se nám to tam ozývá, nevím, jestli mě slyšíte. Haló? Ne, tak spojení se přerušilo. Mrzí mě to, ale já věřím, že mě teď slyšíte z rozhlasu, tak děkuju, že jste zavolal, věřím, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci a případně si to příště dopovídáme, co vy na to. Teď 5 minut před 12:45 zaspívá Petra Janů. A já můžu možná téměř naposledy připomenout dnešní téma. Vzpomínáte si, co bylo kdysi úplně běžné a dnes už se skoro nevidí? Právě o tom si dnes povídáme. Proč

0: Nádherná písnička s láskou má svět naději. Petra Janů dospívala v noční lince Českého rozhlasu. Pojďme se podívat, kdo nám volá, kdo je na telefonu. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Pane
1: Robert.
0: Možná jste kdysi uměli věci, které dnes už nikdo nepotřebuje. Přesto stojí za to si to ještě připomenout a možná některé dovednosti oživit. To je podtitul dnešního tématu. Co k tomu máte, Roberte?
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě znovu vzala, protože se přerušilo spojení, takže moc děkuji, tím začnu. No a teďka děda mě učil takovou jednu zásadu, tom byl jako správný chlap. Byl frézař, soustružník, já jsem teda zámečník, tak to je takový podobný. Dvakrát měř a jednou řež, to znamená, že když jsem něco řezal, tak radši jsem to čtyřikrát změřil, než abych to udělal krátky, protože takový se s tím nedá nic udělat. No. A tak jsem chodil na fišky k panu Mádrovi, ten už taky nežije. On dělá teda stoláře, tak jsem se na se naučil třeba pracovat na protahovací hoblovce. Paní Haruško, nevím, jestli to znáte, protahovací hoblovku.
0: Ne.
1: No to je stroj, že se tam nastaví míra a máte všechny desky stejné. To na srovnávačce neuděláte. Děda mě to učí dělat na srovnávačce. Takže vždycky je důležité udělat všechno přesně, protože, jak říkám, když se něco udělá nepřesně, a pak tak už to není ono, už to nepasuje. Jo?
0: Dobře,
1: takže hodně tak měřit.
0: To byly vzpomínky na něj. A dál?
1: No a pak třeba k nám chodil pan Weibl a o toho jsem se naučil takový jednodušší věc. On byl elektrikář, ten už taky nežije. A naučil jsem se třeba vyměňovat kolibku ve vypínaču, jo. Jako to bylo takový prostě jednoduchý, ale třeba do rozvaděče tam bych nešlo, protože to by mě zabilo. A tyhle tři prostě tak nerozumím, asi jenom zámečník, jo. Takže když je něco složitější, tak do toho už se radši nepouštím.
0: Myslíte si, Roberte, no, že jsme pohodlnější než dřív?
1: Jak kdy a jak v čem, to je takový, jak bych to řekl, no čím je člověk starší, tak je takovej, já nevím teď, jak to přesně říct, že už je takové třeba, že už ty člověk unavený, jo, nebo toto, ale nevím, jestli je to pohodlnost. No, jako, když jsem třeba žil s manželkou, tak žena vařila, a já třeba taky občas něco uvařím, ale musím se k tomu dokopat, protože já nevím, jak by vám to vysvětlil, když má člověk dělat sám pro sebe, tak už je to takový složitější, ale nevím přesně v čem. No, to složitě vysvětluje.
0: Dobře. Roberte, tak moderní technologie, ty, co nám dali, co nám vzali?
1: No, já to řeknu asi tak, že jako moderní technologie jsou dobré, ale jsou složitý. Já vám uvedu příklad. My máme třeba teďka v práci úplně nové soustru, které odvezlo do Brna do technického muzea. Točilo se na tím kola z tramvají. Já jsem teda na tím nedělal, na tím dělají chlapi soustružníci. A tam to je řízený přes počítač, ten nové. Tam je 50 knoflíků, jo. A já bych se do toho nepouštěl, protože bych se bál, na které knoflík stáhnout, jo. Kdybyste to viděla, tak si představte, že každý knoflík má nějakou funkci. Když to ten starý stroj tam, on mi přišel, že byl takový jednodušší, že ty moderní technologie nejsou špatné, ale jsou složitý. Jako nevím, jestli to říkám teď přesně. Jako.
0: Ano, já myslím, že vám rozumím. Dobře, Roberte.
1: No, a ještě bych chtěl na závěr teda, ať nezdržuju ostatní, tak pozdrav od paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Krnova, pak Oldu včelaře, jo, no a řezbáře, no a všechny linkaře, a chci vám teda hodně moc poděkovat, že jste mě vzala, jo, je to takový hodně nepříjemný, když se přeruší spojení, trošku se mají plakal, protože když se člověk snaží, tak prostě je to nepříjemné, ale nejsou sám, kemu se to stalo, no tak. Člověk to musí brát z rezervu, pořád je to jenom technologie. Tak moc vám děkuju.
0: Přesně tak,
1: a snad se příště dovolám.
0: Ať
1: moc vám děkuju.
0: Daří.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka Českého rozhlasu končí. Závěrečný vzkaz bude internetový. Jako malý jsem se naučil těsnopis, ale už jej dávno neužívám. Naučil jsem se také psát na psacím stroji, přičemž tahle dovednost se mi hodí pořád. Stejně tak si užívám psacího písma, když například píši dopis. Pořád si ukládám v paměti ta nejdůležitější telefonní čísla. Prostě mě baví si je pamatovat. Z hospodářských dovedností umím ruční kosení kosou. Mohl bych určitě přemýšlet a psát i dál, jenom by to bylo na díl, tak snad se dovolám Michal. Tak Michale, nedovolal jste se, tak alespoň část vašeho vzkazu jsem přečetla, moc děkuju. A děkuji i vám všem ostatním, že jste se zapojili do dnešní linky, že jste si s námi povídali, že jste se nám ozvali a budeme se těšit, že se uslyšíme zase někdy příště. Bude to u jiného tématu, ale určitě si budeme mít co říct. Takže závěrem, dnes jsme si připomněli, že staré dovednosti nebyly jenom to něco umět, ušít, opravit, vypěstovat, ale bylo to o lidech, kteří nás učili poctivosti a mít radost z obyčejné práce. Možná některé věci už neděláme tak často jako dřív, ale to nejdůležitější, ta lidskost, ochota pomoci a umět si poradit, to bychom se měli uchovat. Tak děkuju, že jste byli s námi, že jste otevřeli své vzpomínky. Přeji klidnou noc a uslyšíme se i dnes večer ve 23 hodin v noční lince. Kolegové mají dovolenou, tak se budu těšit, že se uslyšíme opět.

0: she's touched your perfect body with her mind.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
2: Je tu další vyprávění, ale hlavně předkládání důkazů, že jsou mezi námi lidé, kteří umí potěšit, dojmout a hlavně rozesmát. Patří mezi ně i ten, který kdysi řekl: člověk si nemůže koupit východ slunce, nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost. To jsou slova Bolka Polívky. Jinak vám příjemný poslech hned na začátku přeje i Patrik Rozehnal.
3: Podívejte se, vy se jenom tady postavte k téhle desce.
2: K té se seznamem rolí a ukázek? A proč vůbec?
3: Nebojte se, tady se postavte k té desce.
2: Tak, takhle?
3: Ne, zády.
2: Ale to mi budou překážet ty CDčka a pásky s ukázkami.
3: Podlož si ty věci.
2: No dobře.
3: Tady se prostě postavíš, pojď.
2: No jo.
3: Tady se postavíš, takhle si dáš ruce, ano?
2: Jo, na to spouštěcí tlačítko.
3: Podívej se, ještě jednu věc, prosím tě. Budeme si tykat. Navržni tykání.
2: Ahoj, já jsem Patrik.
3: Bolek.
2: No jo, teď to zkusím.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Vyprávět si budeme a pouštět ukázky spojené s Boleslavem Polívkou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka se narodil 31. července, tedy přesně v polovině prázdnin, roku 1949. Stalo se tak ve Vizovicích.
2: Ano, tam jsem se narodil. Nechci se opakovat, ale někteří to jistě znají. Kolejně, ještě moje maminka už byla starší. Otec byl ještě starší než moje maminka. Otec už měl přes 50 let a maminka měla lehce přes 40. Takže když prostě byla, jak se říká, v tom. Brňáci říkají, když měl nastříkané bůdě. To nebude na to vesměst. Když maminka byla v jiném stavu, tak se obává, že to ne, že už je to klimakterium. Otec se obává, že to je přechod. Ale když se spojí klimakterium s přechodem, tak to je hrozná situace. Maminka opravdu nevěděla, že těhotná její, moje babička, její maminka Hedvika Sigmundová, říká, Boluša, ty jsi v jiném stavu. A tak říká, prosím tě, to není možné, a tak dál. No a najednou už to věděla, protože bříško jí rostlo, ale ještě nevěděla totiž, kdy porodí. Já v tom častém styku s otcem se nevěděl, kde zrovna ten spermatozoid tam. Který je to spermatozoid, protože on jich měl hodně do. No a tak maminka šla na červencovou noc, kde byla v masce noci. Černý kostým pošitý s zlatými hvězdami. V 48. roce. Ne, 49. roce. Černý kostým pošitý zlatými hvězdami. Měsíc měla, byla v masce noci. A teď najednou to na ní prostě přišlo. Jo? No. A ona říká, paní Obralové, která tam byla u stánku, její kamarádka říká, na mě už to přišlo, zavolej Obadalku. A Obadalová to byla porodní babka z Vizovic, která měla mupet, čili kozí dech, jak se tam říkalo. A maminka, co jsme, my jsme viděli blízko tam toho areálu, kde byla Sokolovna a koupaliště, maminka prostě tam sama si ohřála vodu, svlékla kostým noci, sama mě porodila a potom, když paní Obralová na tom kozím dechu přijížděla, tak už jsem byl zrozen a vysoko jsem čůval a kde jsem se prý hodně pohyboval a paní Obralová, zkušená porodní babka, říkala, paní Polívková, to bude komediant. Můj tatínek, který s kamarádama pokračoval, ani si nevšiml, že maminka už odešla rodit. Přišel asi po dvou dnech a měl velkou radost, že má chlapce.
0: Už na střední škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetem a odtamtud si to pak namířil rovnou na Brněnskou jamu. Od roku 1972 se stal jednou z hlavních osobností divadla Husa na provázku. Později si založil i divadlo vlastní.

0: dokonce se vrátil i na JAMU, tedy co by učitel. I na to jednou vzpomínal.
1: Nedávno mě Ctibor Turba přemluvil, aby učil na JAMU, ale jenom týdenní stáž. Tak, protože to kamarád, je jich jenom 6, tak jsem říkal, tak první lekce byla, že jsme se sešli v hospodě a povídali jsme si, co oni tak si představují, jako co byste sebe chtěli, a aby to bylo, a co by chtěli, jestli to divadlo jako nonverbální, jestli má smysl, tak jsme se docela bavili, uběhlo pár flašek. Tak další den jsem nechal přistavit limuzínu, Lincoln, rozumíš, před divadlo, a oni se učili, učili se nastupovat do limuzíny. Až budou slavní, že se jim to bude hodit. Víš? Řeknu tu poslední lekci, že jsem je pozval sem a rozdělil jsem je na dvě skupiny po třech, ty jamáky, ty studenty. Jedna skupina nepila, nesměla pít, a druhá skupina mohla pít, kolik chtěla. A teď ten pedagogický genius, něco mezi Komenským a Makarenkem, říkal, a teď vy střízliví zahrajte opilí. A ještě šlo. A teď vy opilí zahrajte střízlivé. No to samozřejmě nejde, že? Víš, co si z toho vybrali? Že příště se poženou všichni.
0: Polívka nás umí pobavit prostě vždycky. A tak než si dáme další písničku, je tu ještě jeden vtip.
1: Je papoušek a ten papoušek dělá doma strašnou štrapáci a nepořádek, a ten jeho majitel vždycky přijde domů a říká, co to tady zase máš, tam se válí doutníky a tam prostě nějaký utěrky a vychlastané flašky se válejí, je tam nakouřeno a je tam smrad z toho alkoholu. Říká, nedělej mě, a papoušek se nedá říct. Tam se válí kalhotky a tam zase ten chlas a zase ty doutníky a smrad. A on říká, ty neštvině, ty bydlíš u mě, ne já u tebe. Ty tady budeš prostě dodržovat pořádek a když prostě nebudeš, tak já ti prostě to, jak jsi hrdej na to peří, já ti to prostě vyškubu a budeš vypadat jako kůře zmrazené někde v mražáku. A to ti říká, požuráze, omlouvám. No. A najednou je pořádek, přijde chlap domů, pořádek, všude uklízí, no krásně to všechno voní. Druhý den další, on říká, to si můžu dovolit víkend. Jede na víkend, přijede v neděli večer domů a zase to samý bordel a tam doutníky a tam ty flašky polo vypity a smrad. On otevře dveře a tam se páří z ty vany a papoušek tam s jedním doutníkem a fernet tam a takhle jako vedle sebe na ty vany a řve, seru na peří.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: To byl Vaby Daněk, ale my si dnes povídáme o Bolku Polívkovi. Ten se mimochodem načas stal i farmářem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jako malý se na chalupě nedaleko Vyškova proháněl na koni. A když se později v dospělosti dozvěděl, že v Olšanech je na kopci opuštěný kravín a vedle něj malá klubovna, šlo to už rychle. Z kravína se stal dům pro jeho rodinu. Vedle vybudoval hotel U krále a z klubovny se postupně vyvinula restaurace U klauna. Z Bolka Polívky se stal farmář.
2: Potkal jsem knížete Schwarzenberga a byli jsme s Marcelkou a on říká, proč tomu neříkáte statek, proč tomu říkáte farma? Ten statek se mi zdá takový češtější. A Marcel říká, no tak, ale víte, přece jenom statek to je tady, že je takový prasátko, kravička, ale tam jsou koně, tak se nám zdá, že ta farma. Já říkám, ale kníže, hlavně to vychází z té naší krásné češtiny. Pojáč, my se hrozíme nedostatku, ale nemusíme mít strach z nedofarmy.
0: Bolek Polívka si na farmě v Olšanech uvědomoval, že na světě není sám, a to když byl obklopený zvířaty a dobrými lidmi. Bylo mu tam dobře. Citlivci tvrdili, že je tam prý jakási dobrá zóna. Do rozsáhlého areálu si později pořídil kromě koní a běžné české zvěře třeba i lamy a velblouda. A když už o tom mluvíme, teď nám Bolek Polívka povypráví také o žirafím samci Viktorovi. Toho pozoroval kdysi, když v Londýně hráli představení Šašek a královna, jak prozradil kdysi v Bolkovinách.
2: Do mě, a v tom Londýně, do mě celý Londýn a celá Anglie, Velká Británie žila tím, že žirafí samec Viktor v zoologické zahradě v Londýně po úspěšném vykonání toho sexuálního aktu ocitl se ve špagátu, tam byly fotky, to byla hlava se takhle. Ocitl se ve špagátu a to je pozice, ve které žirafy umírají. Tak celá Anglie tady přemýšlela, jak ho z toho špagátu dostat, rozumíš? Někdo, že tam třeba pod něj podsunul nějaký nafukovací balon a že to nafouknul a tím pádem jako, že prostě ho zvednou, rozumíš? Někdo zase vrtulníkem na něj a že pod ramena mu dají nějaký takový háky, rozumíš? A že vlastně ten vrtulník ho lehonce pozvedne nahoru a jenomže všimněte si, oni ty žirafy nemají žádný ramena. To zase ten Brit neví, že žirafy to je hlava, krk a hned nohy, rozumíš? No tak co teď? Celá Anglie přemýšlela. Barry, můj kamarád, který s námi se mnou vždycky jezdil, je technik a taky herec, výborný, dobrý kluk, říká, kolik ten Viktor, prosím tě, má roku? No co jako, no tak zavolej tam, zeptej se, kolik má roku, protože tam byly čísla, jako kam zavolat, kdyby někdo na něco přišel. Tak já jsem tam volal a říkám, zeptám se, kolik roku má ten Viktor. A on mi říkají 22. Říkám, no tak 22, říkají 22. He is 22, Viktor. A Barin říká, no a kolika se ty žirafy takhle dožívají? Říkám, a co jako, kolika? No kolika se dožívají? Tak jsem tam zavolal znovu a říkám, a kolika, prosím vás, let se ty žirafy dožívají? Jaké žirafy? No, žirafy, teď je vdebo. No tak v zajetí tak 25 let. Říká, no 25 let, Barinko. Říká, no jo. Tak, no jo. Ty, zeptej se, kolik měla ona? Kolik má ona? Říká, jaká ona? No ta žirafica, ne?
3: A zase.
2: Prosím. A oni už mě poznají, já mám takový lehký valeský přízvuk v angličtině. Oni mě, prosím vás, já říkám, kolik má ona? A oni samozřejmě s tou poctivostí britskou říkají, no ona má 19. Já říkám, 19, Brinko. Říkám, no tak to je starší už, jako nejzboží. Jaký starší zboží? No tak jako, že už je trošku starší, ne ona? Ta samica, ta žirafica. No, asi jo, když máš 25 roku, to už bude ve středním věku možná trošku vejš. Tak ať mu... Bary, ať mu dovedu normální mladou samicu. A já, kluci připadá, že se na ně dívá celá Británie. Jako. Tak já tam volám a říkám, já mám takového kamaráda, technika, on má takový nápad, abyste tomu Viktorovi, tomu vašemu žirafímu samci přivedli mladou samici. A oni z Kodaně, ze zoologické zahrady v Kodani, přivezli samici, Elizabet, žirafí samozřejmě, rozumíš? A ona, ta samice, jenom ji vedli kolem té ohrady, rozumíš? Ten Viktor udělal. Teď si mu udělal na krku takový souček, hned si ho zase rozmotla, skončila to zábrany a dělá tam velotoče člověče. Takže Barry zachránil žirafího samce Viktora.

0: Mimochodem, jak už jste slyšeli, tenhle zážitek je z Londýna, když Bolek Polívka tam hrál představení Šašek a královna. Tenhle kousek se v roce 1987 dostal i na filmová plátna. Slavná manželská hra z divadla Na provázku byla ve filmovém přepisu Věry Chytilové velmi úspěšná. Třeba i proto, že diváci mohli poprvé obdivovat krásnou Chantal Poulain na velkém plátně. Ve stejném roce, tedy 1987, přišla i první manéž Bolka Polívky. A zjistilo se, že silné mimovo charisma fungovalo i v televizi. Společně s pořadem Možná přijde i kouzelník ve své době šlo o perestrojkovou zábavu České televize, která jakoby tehdy spadla z jiné planety. Najednou se zjistilo, že Bolek Polívka utáhne i vlastní pořad a na tom se později stavilo mnohokrát. Třeba i s úspěšnými Bolkovinami. A my se v další ukázce vrátíme ještě trochu do Olšan a ke zvířatům, ke koním, spolu s prezidentem Václavem Havlem.
1: Učil se s panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
2: Tam bylo...
1: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkáš.
2: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési
1: družstvo. Zatím družstvo jsme.
2: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kůň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách, kolem. A jsme běhali a potom, a já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichal a tak. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
1: Já bych to chtěl vidět, tu historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. To mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme odsválali domů, rozumíš? Tak, to říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ve světě českého humoru jsou různá oblíbená témata, která vždy skýtají možnost k tomu, aby vy jste se zasmáli. To, co následuje teď, bude taková sekce nazvaná alkoholické historky. Ale možná bychom si ještě předtím měli říct něco o zázemí a soukromí Bolka Polívky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka je otcem 6 dětí. Nejstarší dcerou je Kamila, jejíž maminkou je Stanislava Polívková. Pak přišla na svět Anička, která je taky herečkou, a její mámou zas česká herečka Evelína Štajmarová. Pak přišel na svět Vladimír Polívka, který se narodil do manželství s už zmíněnou francouzskou herečkou Chantal Poulain. A další děti, syn Jan a František Antonín spolu s dcerou Marianou, jsou ze vztahu s Marcelou Černou. A jak teď spojit manželství, vztahy, ženy a alkohol? No snad nejspíš čtením dopisu z Bolkovin, kde se tohle podaří.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidově alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat? František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdal, no to nebyl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potácel i na koni. Jak ten chůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. Najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicii v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za 2,5 hodiny, 2,5 hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský, proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byl opilý před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkován, jo, mám zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, jo? No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie je zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.

0: Hrát znamená dovídat se, řekl kdysi Bolek Polívka, a taky to, že pokud ztratíme schopnost hrát si, nic se nedovíme. Pak všechno víme a nemusíme tady vůbec být. Ale já jsem vám slíbil ještě další historky, další vyprávění a všechno spojuje jedna věc. Jedna společensky přijatelná droga. Alkohol. Teď je hostem Bolka Polívky v Bolkovinách Milan Steindler.
1: Ty jsi, Milane, my jsme u tebe takhle, ty jsi taky zakladatel sklepa, divadla sklep, to
2: jsi založil. Počkej, nepředbíhej, ale víš, moment, jako, ale, abych pověděl jednu věc, jako,
1: kam víte,
2: co, když mluvím o tom, aby se to natáčení rozběhlo, jo, tak nejnebezpečnější část je samozřejmě na začátku.
1: Ale já si myslím, že to nebudeš mluvit.
2: Že to, no jo, no tak vteřinku to je, dejte mi tři čtvrtě hodinky, to je hned. Helejte, prostě ty herci se sejdou, že jo, většinou večer před natáčením, oni je svezou dřív, pač jistota je jistota, že jo, oni se sejdou, pohovozejí, něco popijou, že jo, a to takhle, a my jsme se s Bolkem potkali tady na tomhle filmu po dlouhý době, tak jsme pohovozili, něco jsme vypili, pravda, jako něco málo,
1: decentně.
2: Že jo, decentně samozřejmě. A já nejdu. Ráno jsem se probudil, pozdě, průšvih, malér, teď jsem měl být na place, co teď? No to je šílený, budík, já mám mobil, jo, místo budíka, moderní člověk, že jo, koukám, vyzvoněno, teď co teď, že jo, říkám, proba, výmluva nějaká, jsem nemocnej, to je blbost, včera mě viděli docela zdravýho, teď co s tím, tak teď, že jo, a nejdu, teď ten mobil zvoní, co s tím, tak jsem to vzal, že jo, halo? Jakoby nic, halo, že? A tam, ahoj Milane, jsi to ty? Z placu volali, že? Já říkám, no jo, to jsem já, co je, co se děje? Kde seš, Milane, kde seš? Já říkám, to je průser. Oni říkám, no kousek od vás, teď jedu na plac. Já měl domluveno, že budu jezdit svým autem, teď jsem kousek od vás, už teď jsem tam za chvilku, co je? Prosím tě, Milane, můžeš se vrátit? No neblbně tady teď těch kilometrů, já jedu z toho hotelu a teď jsem chodil v těch trenýrkách takhle vlasy, úplně hotovej. Potom pokoji hotelovej má do toho mobilu, jsem říkal, to je výhoda těch mobilů, jo. Říkal, prosím vás, teď já jsem kousek od vás, to teďko, no ne, prosím tě, nezlob se, oni mě prosili ještě, jo. Nezlob se, vrať se, prosím tě, Bolek se nevozívá. Vrať se a jeď pro něj. Já říkám, no neblbněte, no teď tady vyjíždím zrovna na ten plac. No tak já se otáčím. Otoč se, prostě nezlob se. Se líbila hlavně, jak oni se mě omlouvali, jo. Nezlob se. No tak já se otáčím. No otoč se, prostě jeď. Tak jsem se otočil, jako v tom pokoji, že jo, v těch trenkách. Otočil jsem to rovnou do sprchovýho koutu, dal jsem si sprchu, že jo. Vosprchoval jsem, vyběhl jsem opatrovej k Bolkovýmu pokoji, zabouchal jsem, říkal, váš vůz je tady, pane. A přijeli jsme na plac, jako by se nechumlilo.
1: Já jsem se vymlouval. Kde seš? Musí pan Steindler pro tebe jezdit. Věra samozřejmě tam mě nic neodpustí. Já říkám, Věro, já jsem jel vzhůru od 6 hodin. Od 6 hodin jsem vzhůru, mě prostě nefungoval budík.
0: Vůbec poprvé se před filmovou kameru postavil Bolek Polívka jako Magery v Baladě pro banditu v roce 1978. Do širšího diváckého povědomí se ale zapsal díky režisérce Věře Chytilové ve filmech Kalamita, Šašek a královna a hlavně Dědictví a neb Kurva hoši guten tag, kde vytvořil nezapomenutelnou kultovní postavu rázovitého a věčně opilého vesnického chasníka Bohuše.
3: Zastav! Já jsem milionář!
4: Jděte, prosím vás.
3: Já už to nevydržím! Zastav!
0: Mimochodem, na tomhle snímku se podílel taky jako scénárista. A později začal přidávat do své filmografie další a další filmy. Jeho herecké tempo začalo nabírat na rychlosti.
5: Přitom enormním pracovním vytížení najdeš ty si taky třeba čas zajít s kamarádama na skleničku.
6: Cože?
5: Jestli stihneš taky, s kamarádama se občas napít.
1: Jako. Já jenom únavu hraju. No, stihnu.
5: Jo?
1: Já nedávno jsem na to odpovídal, nevadí vám ty strašný vedra? Já jsem říkal, paní redaktorko, opravdu ne, já miluju vedro, já miluju plískanice, mrazy, já miluju vichřice, já miluju každé počasí, které mě žene do hospody.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Máte hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.
1: V našem pořadu míříme do zábavných archivů a dnes z nich vybíráme ukázky spojené s jedním jménem, s Bolkem Polívkou. Pokračujeme a vlastně tak trochu i v tématu, které už jsme načali. Tentokrát ale bude hostem Rudy Linka a Jaroslav Dušek. A řešit se bude to, kdo byl nebo nebyl na záchytce.
2: Já jsem nebyl na záchytce.
3: Já jsem byl na záchytce. Já jsem byl na záchytce.
2: Tím se chlubíš.
3: Byl jsi někdy na záchytce?
4: Musím odpovědět.
2: No musím. Byl jsi na záchytce?
4: Byl jsem na záchytce.
2: Maminko, ano. Byl jsem na záchytce.
3: Rudy.
2: Počkej, to maminka dodnes neví.
4: No tak ne ode mě.
3: Já jsem byl na záchytce, kamene, když jsem tam přišel, teď byl, jako, tak jsou takový ty první úkony a to, že dám, no, jsme šli s pecou, prostě, já jsem nějaký kamarád, jsme šli do restaurace v Brně Neptun a to byly takový prosklený dveře a neměla mě ráda ta paní šatnářka. Ona si myslela, že jsem takový povrchní bohem, nebo že jsem prostě nějaký takový arrogantní mladík. A ještě
2: nechápavá paní.
3: No, prostě. I starší byla, tak já už jsem se jí nehodil jsem si, protože jsem byl moc mladý. Přijdeme k těm dveřím a teď ťukáme. A ona dělala, že prostě neslyší, že mě nevidí ani. No a ten jeden můj kamarád říká, no vidíš, to už nás nepustí ani do hospody. To se psal rok tak 86-85. A já jsem se naštval a teď jsem poodstoupil a nohou jsem prostě vyvalil ty dveře, to sklo se takhle vysypalo. A v tom protokolu potom bylo... Čukal jsem rukou, když šatnářka neustále ignorovala mé výzvy, zaťukal jsem nohou a okno se vysypalo. Ale potom to byly na ty záchytce a ty tam byly, a ty jsem tam přišel, jsem tam všem byl já, potom Peca tam vstoupil, opravdu jsme byli i docela střízliví. Přijdeš do tu místnosti a teď ty trenérky, rozumíš, a teď tam nějaký kluk tak ležel a ještě nás tam bylo poměrně málo. A on říká, za co jsi tady? Já říkám, ale prosím tě, tady mě ten prezident, tam se mi vysypal do sklo a tak, rozumíš, no. A on, já taky, kamaráde, no vůbec nic, dívej se na mě, nic ustřízlivé, ne? A teď stál a měl žlutý trenýrky s takovým proužkem. Stál, to si úplně pamatuju, a stál a teď se poslali, tam je kamera a tam jsou ty dveře bez kliky, no, protože se samozřejmě na záchytce evidentně nemáte kliku. A on stál a teď se postaví proti mě dveří. Pusťte mě, já jsem slíbil mamě, že půjdu zítra ráno na třešně.
1: Naznačil jsem už před časem, že Bolek Polívka natočil celou řadu úspěšných filmů. Vynikající herecký výkon podal třeba jako válečný vysloužilec ve slovenském filmu Sedím na konáry a je mi dobré v roce 1989. Pozoruhodná je ale i jeho postava faráře v Zapomenutém světle o 7 let později. V posledních letech je pak jeho jméno ve světě filmu nejčastěji spojováno s Janem Hřebejkem. Ten ho pravidelně obsazuje do svých smutných retrokomedií. Třeba Plíšky, Musíme si pomáhat, U mě dobrý, anebo taky Pupendo z roku 2003. Zahrál si tam sochaře Máru, odstaveného na kraji socialistické společnosti. Teď už se potkáme znovu s Jaroslavem Duškem, co by ředitelem základní školy, který dal Márovi práci. Do foaje udělat mozaiku.
5: Jseš dobrý, víš, jenom že se nedokáže každej válet jako ty. Víš, z neuznanej ateliéru. Já jsem prostě jiný, já musím dělat, no.
3: Proč myslíš, že se válím kvůli takovým komoušům jako ty? Nemůžu dělat.
5: Počkej, není komouš jako komouš. Někdo tam stoupí proto, aby to změkčoval zevnitř, ale někdo se obětuje.
3: Ty vole, ty mluvíš o sebeobětování.
5: No.
3: Ty to děláš kvůli prachům.
5: Ještě nebudeš závidět peníze.
3: Ne, vůbec, ani ředitelský plat, ani rudou knížku ti nezávidím. Ty mluví v biblických pojmech, vole. A lezeš jim do prdele, bolševiku.
5: Aha, víš, protože nemůže být každý takový hrdina, jako seš ty, až pak by si tvůj kluk už neškrt vůbec, víš.
3: Co mluvíš pořád o klukovi, co
5: no
3: s tím máš bolšího děcko?
5: IQ, ne IQ a bude v pomocní škole, víš? A ty si myslíš, že já to nějak žeru, nebo co?
3: No.
5: Já prostě jenom neříkám, co si myslím, no. A ty snad říkáš pořád, co si myslíš, víš?
3: No, že?
5: No jistě, že?
3: Já si můžu klidně říct, co si myslím.
5: No teďka ti to tady taky klidně řeknu, že jo?
3: Hlavně neřvi, vole, nebo tě udá školník a máš po škole.
5: No tak mi to řekni, vole, co mi teďka tady řekneš asi?
3: Co?
5: No co mi řekneš, předveď mi to.
3: No prostě, já to řeknu klidně, co víš, co si myslím?
5: No.
3: Komunismus, opium lidstva. Komunismus, jste všichni hajzli, svině, zloději.
5: No, to známe.
3: A zrádci. Se Sovětským svazem přišla bída na zem.
5: Jo, dobře. A teď ti něco řeknu já, jo? Tak poslouchej. Takže, je to jasný, jo? Takže, komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině.
3: Cože?
5: Jaký si mě nerozdělat, jo? Zopakuju klidně. Tak poslouchej. Komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině. Aha.
3: Já ti opravdu, Mílo, nerozumím.
5: Ne, tak já ti to napíšu, jestli chceš.
3: No tak to napiš.
5: Já ti to napíšu, pro mě to není problém. Já ti to tady klidně naškrábnu. Prosím. Takže. Komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině.
3: Napiš kromě Míry Břečky.
5: No a to ti klidně podepíšu.
3: Tak to podepíš.
5: No ale co s tím budeš dělat? No,
3: já to ukryju tady do ty mozaiky jako poselství budoucím generacím.
5: No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí přestírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak, Míla Břečka. No a teď to podepiš ty.
3: No proč já?
5: No taky jsi říkal, že to podepíšeš, ne? Bojíš se?
3: Co bych se bál?
5: No tak to podepíš.
3: No jistě.
5: Taky.
3: Čeho bych se bál, prosím tě? No tak, a to... Já to ukryju tady do té tušky. Aby to vydrželo.
5: No a dej to tam.
3: Vždyť jo, já to musím zabudovat. Já to musím pěkně doukryt do ty tušky.
5: Co se děje? Co tady děláte? Jak jste tady dlouho?
6: Dobrý den. Všechno jsem slyšel. Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.
1: Pupendo je jedním z nejoblíbenějších filmů samotného Bolka Polívky a toho sochaře Máru zahrál podle svého skutečného kamaráda sochaře. A co to vlastně Pupendo je? To zjišťovala i Vilma Cibulková přímo na své kůži během natáčení.
7: No chci vědět, co to je? Chci to vidět?
8: Paní Magdo, já vás varuju.
9: Maldo, ty chceš opravdu... pocítit kouzlo Pupenda na vlastní kůži.
7: Jo, chci konečně dospět a dosáhnout zasvěcení.
1: Známá to hra, kdy se prostě obtiskne 5 koruna na pupek.
7: Ano, chci poznat Pupenda. Chci to.
9: Pupendo grande.
7: Čau! Ty infantilní idiot. Ty puberťáku.
1: Ta filmová 5 koruna byla předem namočena do červené barvy, aby to pak na těle bylo výrazněji vidět. Zvídaví filmoví fanoušci také zjistili, že ta 5 koruna, kterou režisér Jan Hřebejk použil, byla z roku 1969. Nutno ale říct, že jinak se Bolek Polívka na své filmy vlastně nedívá. A když se jeho děti chtějí podívat třeba na takovou manéž, tak u toho říkají, doufám, že nepřijde taťka, aby nám to nepřepnul. Kam přepínáme teď? Na Bolkoviny. A zprávy ze soudních síní. V podání Bolka Polívky.
3: No, já tady mám tady od Josef, to se mě docela hodí na vás, a s Ústí nad Labem Josef Kroulík, on poslal citáty ze soudní síně. A jsou tady pěkné věci, některé snad přečtu. Ano, odcizovali jsem auta, přiznávám se k tomu, ale jenom v okolí hřbitova, v domnění, že majitele již nežijí. A jo, a teď je to nějaká žena. No, začal bombonama, pak přešel na literaturu, ale to už jsem se nesla tak rychle k zemi, že jsem si ani nestačila všimnout, že podléhám. Doznávám, že jsem ten spiritus odcizil, když se lékárník nedíval, ale nikoliv pro svůj alkoholismus, nýbrž kvůli desinfekci ústní dutiny.
8: Nenašel jsem však bohužel dost síly, abych to nepolknul. Seznámil jsem se s ní na Václavském náměstí, avšak k intimnímu styku tam nedošlo, protože to bylo ve dne a kolem šel májový průvod. A to tedy taky. Tu facku, kterou ode mne dostal na konci pohyblivých schodů, měl dostat Mareš, ale ten upadnul, takže ji koupil parťák, který mi mezi tím popojil do rány.
1: Bolek Polívka je také držitelem mnoha nejrůznějších ocenění, včetně těch nejvyšších v podobě Českého lva. Ceny, které ale dříve mýval vystavené na své farmě nad Krbem, má teď doma schované v krabicích. Prostě už nejsou vidět, ale každou z těch sošek prý má upřímně rád. Stejně jako humor, který rozdává pokaždé, když někam přijde. A tak na závěr, jako rozloučení, ještě jedna historka.
3: Letecký modelář, co posílá? To posílá Zdeňka Halškova ze Suchého Lasce. Suché Lasce, nebo ze Suché Lasce. Letecký modelář, no tak si vezme prostě soupravu. Teplákovou, ne samozřejmě leteckou, máš, to je modelář. No a teď pouští letadílko, a tak si s tím pěkně dělá ty zatáčky, jo, tak si s tím modílkem prostě lítá. A najednou ten model neovladatelně přes jakousi vysokou zeď a tam někde přistane, on tam musí a ono je to psychiatrická léčebna, rozumíš? No tak on hledá ten model, přes tu vrátnici se dostal, že hledá ten model a ten dozorce nějaký říká, co ty tady hledáš? On říká, letadlo. Moje letadlo. No a teď najednou gong, v oběd. Pacienti odcházejí, dozorce však se vrací a říká, co ty, pilote? Pro tebe to neplatí, nebo co? No tak šup, šup, šup. A teď vysvětlujte. No co, no tak za 3 dny z něho vyšlo. To nebylo moje letadlo, to bylo synovo. Další 3 dny. Já, pane doktore, já nejsem pilot, já jsem navigátor. Jste mě mohli pustit, ne? Další 4 dny. Já jsem normální steward. Dáte si něco, pane doktore? A potom už další týden, když uběhne, rozběhám. Potichu, já jsem kotlář, já jsem Messerschmitt. Kde je ten doktor, ta lokomotiva, ta doktorka? Ta, co mě tady drží, já ji Romé rozpadám. No tak no, tam no, já nevím, že jo, ale pak ještě tvrdil, že já jsem ředitel letiště, jestli mě nepustíte, to přestává fungovat. Možná je tam je dosud, nevím už v jaké roli, jako bombomečík snad. Tak to je docela dobrý, tak když někdo uvízne v blázinci.
1: No a to je všechno. Těším se zas příště u dalšího dílu, s další osobností, s další várkou ukázek a s vámi, kteří posloucháte.